0: Blok komorní hudby na Proglasu uzavřely sonáty pro housle a klavír G-dur a A-dur Ludwiga van Beethovena. Slyšeli jsme je v podání Petra Messierera a Stanislava Boguni. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Dobrý den vám, kdo spolu s námi nasloucháte slovům kazatele Jiřího Hurty z archivních nahrávek pořadu Studna slova. V současné době se pohybujeme v 7. kapitole 1. listu Korinským a v následujících chvílích budeme společně uvažovat také o tom, proč platí některé výzvy apoštola Pavla, i když se zatím nenaplnily okolnosti, pod jejichž vlivem je Pavel napsal. Na co se zaměříme, to prozradí i titulek dnešního vydání Nepromarnit čas. Dobrý poslech přeje za celé Rádio 7, které stojí za tímto pořadem, Jitka Vilažíková.

Máme dnes před sebou další část 7. kapitoly 1. listu do Korintu, kde ve verších 29 až 31 apoštol Pavel píše: chci říci, bratří, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. A kdo pláčí, jako by neplakali. A kdo jsou veselí, jako by nebyli. A kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Leckdo by se mohl divit, anebo dokonce pohoršit nad tím, do jaké míry nezáleží Pavlovi na změnách našich pozemských poměrů. Ale Pavlovo stanovisko je dáno jeho vírou, že čas se příliš rychle krátí, že konec nynějšího životního provizoria je už blízko, že tedy je mnohem důležitější čas nepromarnit, jak připomíná v dopise do Efezu, nýbrž naopak, že je třeba času plně využít, jak píše Kolosenským. Najdou se sice takoví, kteří nad Pavlovým stanoviskem dnes mávnou rukou a řeknou, ale vždyť to, co Pavel očekával, nepřišlo. A proto i to, co tady napsal, ztratilo smysl a nemusíme se tím už zabývat. Jenomže takovým zlehčením apoštolského slova nelze před jeho varující váhou uniknout. Hrozba zkrácené lhůty se nemusí týkat jenom konce celého přítomného věku. Nýbrž visí nad každým jednotlivým lidským životem, už protože prostě neznáme dne ani hodiny. Mimo to, ta všeobecná tíseň, to prubířské soužení, které je průvodním znakem konce, to se tady objevilo v plné hrůze už mnohokrát. A pokaždé pro ty, kdo toto apoštolské slovo zlehčili, dopadly takové zkoušky špatně. Vždycky se totiž ukázalo, že to, čemu dáváme v životě přednost před plnou podrobeností vůli Boží, neobstojí, neunese nás. A taky nás to nezachrání, protože je to pomíjivé, a tak jenom chvilkové. Ani není konec konců třeba, aby došlo k nejhoršímu a aby zrovna vypukla válka. Už to, že jsme na každém kroku ohroženi nemocemi a nebezpečími všeho druhu, že naše životní podmínky jsou rok od roku horší, že dříve či později tento náš pozemský život skončí, už to všecko jsou fakta tísně a soužení. Je toho věru dost, co svědčí pádně o tom, že všechno, na čem si člověk zakládá, žel často i křesťan, je pomíjivé a chvilkové. A tak nic z toho, co nám se zdá pouze být pevné a jisté, by v našem životě nemělo mít přednost před oddanou a poslušnou vírou ve spasitelnou milost a dobrotivou moc Boží, protože na nic, kromě milosti, se nemůžeme ani v nejmenším s jistotou spolehnout. Někomu by se tu mohla zdát přísnost Boží až hrozná. A mohl by se ptát, nedává Pavel vlastně zapravdu lidské tvrdosti, bál lhostejnosti výstředních stoiků, kteří učili, že je potřeba pohrdat všemi lidskými svazky, že je třeba hledat pokoj duše v naprosté lhostejnosti, nejen k věcem a událostem, ale i k ostatním lidem? Naprosto ne. Profesor Souček kdysi řekl, Pavel nebyl stoik, neučil lhostejnosti ani lidské necitelnosti. Dobře však věděl, že ani ty nejkrásnější lidské svazky nejsou hodnotou nejvyšší. Ani rodina není nejvyšší dobro.
Člověk není v nejhlubším nitru pohlavní bytostí a členem rodiny. Existují případy, které dokládají, že i láska k rodině může přebujet a stát se překážkou skutečné služby Bohu. Nejde o to, abychom zavrhovali rodinná pouta nebo starosti s nimi spojené, ale jde o to, abychom se podřídili hlediskům vyšším. Tak to také říká sám Pán Ježíš, když mluví o tom, že ten, kdo ho chce následovat, se musí ve víře vytrhnout a osvobodit ze závislostí, na kterých ulpívá. A protože tato závislost může být u každého člověka jiná, říká Pán jednomu, odejdi od své rodiny, respektive tedy nech mrtvé, ať pohřbívají mrtvé své, zatímco druhému praví, jdi a rozdej svůj majetek chudým, a třetímu může platit slovo, nech té své filatelistické záliby, a tak dále. Pán totiž dobře ví o každém člověku, na čem lpí jeho srdce. Někomu se může zdát, jako by nás svrchovaný dárce chtěl připravit právě o to, co nám je milé a příjemné. Ale on nás chce z našich závislostí osvobodit. Jde totiž o to, že člověk se má podřídit něčemu neskonale vyššímu, než je to, na co spoléhá. Něčemu vyššímu, než je člověk sám. Zásadní rozdíl je v tom, že důvodem stoické lhostejnosti, tedy rovněž jakési nezávislosti na věcech i lidech, je sobectví. Člověk se nechce prostě citově angažovat proto, aby se vyhnul utrpení, ztrátě, zklamání, bolesti. Proto nechce navazovat opravdové svazky. Proto odmítá například vytvářet rodinu, ve které by se stal živou zárukou její stability. Proto odmítá přátelství, v němž by nasadil sám sebe za přítele. Nechce doopravdy milovat, protože ztrátou milovaného člověka anebo lásky by ztratil ten svůj sobecký pokoj a soužil by se. Pavlovy rady však žádají poslušnost Boží vůle a tak ve skutečnosti vedou naopak ke službě druhým. Je třeba si uvědomit, že právě v Kristu podoba tohoto světa pomíjí. Jakmile konečně vírou spatřujeme Krista, sesypou se nám všechny ty dosavadní hodnoty světa, jak jsme si je sami utřídili, a v novém světle v nás dochází k novému vidění světa. Toto nové vidění světa není ovšem jenom nějakou pěknou statickou a pasivní podívanou, která by nám dovolovala těšit se na tu novou skutečnost s rukama v kapsách. Jde o vidění mocné a dynamické, které vede k proměně světa v nás i kolem nás pod tlakem lásky dokázané Kristovým křížem. Žít podle toho nového vidění znamená, že se i skrze nás budou uskutečňovat zásadní změny struktur sociálních, ekonomických i politických. Podivuhodné na těchto změnách bude především to, že nebudou motivovány sobeckou touhou lépe se mít a pohodlněji si žít. Že jejich nejvnitřnější hnací silou bude upřímná touha následovat ukřižovaného, který přišel, aby všichni ostatní měli život a aby ten nový život měli v hojnosti. Máme-li stát v královské službě, tak nesmírně veliké věci je naprosto nutné, abychom byli celé svobodní pro Krista a pro život podle jeho vůle.
A jakmile se pánu Ježíši takto celé vydáme, pak taky poznáme, že apoštolské slovo, které říká a Pavel křesťanovi, aby měl ženu tak, jako by ji neměl, se nevztahuje

sloužit a být celé k dispozici tomu jedinému pánu Ježíši Kristu, jenž je zjevenou láskou Boží. Poznal jsi už, jakou blaženost znamená žít v něm, jím, z něho a pro něho, tak, aby se v tobě a tebou dála a plnila jeho vůle?

Pane Ježíši Kriste, neumíme ti cele patřit. Proto ti neumíme ani sloužit, jak náleží. Prosíme, vezmi si nás ty sám. Zajmi nás celé pro sebe, abychom žili životem, jaký ty sám si nám připravil. Amen.

Žít život v plnosti. Ten, který Ježíš připravil těm, kdo jdou za ním. S touto prosbou se uzavírá dnešní vydání pořadu Studna slova, ve kterém posloucháme skutečně archivní nahrávky Jiřího Hurty a je skoro až s podivem, jak aktuálně a nadčasově jeho poselství zní i dnes. Přijďte se občerstvit poslechem také za týden, kdy budeme mluvit o svobodě ke službě. Toto vysílání pro vás připravuje Rádio 7. Pokud nás budete chtít kontaktovat nebo se o nás dozvědět více, vše podstatné najdete na webu www.radio7.cz. Naslyšenou a hezký den.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kapi.

málo pravdy, vody dosti a mé trýzni hrozny révy neuleví. Od poháru jazyk těžký, potácím se sám a pěšky na mou žízeň, na mé chtění.

Denně či občas zapni si Proglas.

zářila práva. Jenom úzkost tolika světa. Tak jsem se díval na oblohu, jestli nám bude

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.

všichni, včetně kočky, v našem parádním pokoji. Je konec léta 2024 a křišťál mezi oknama sluneční spektrum rozkládá na maličký duhy.

Jsme tuláci vesmírem.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí. Já vám přeji hezký den a zdravím vás, já jsem Martin Kišperský a mým dnešním hostem bude Petr Vrobel. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Povídáme si na dálku, protože to jinak není možné a takovým jako ústředním tématem našeho hovoru bude mandolína, protože pan Vrobel je hráčem na mandolínu, je také teoretikem mandolíny, vydal knihu o mandolínách a také album. Je toho spousta, co si můžeme říct. Já se ale zeptám na začátek na takovou trošku očekávatelnou otázku. Vzpomenete si ještě na to, kdy jste poprvé mandolínu viděl a jaký to ve vás zanechalo dojem?
1: No, to je vždycky náhoda, že jo, tyhle ty věci. Já jsem prvně, když jsem prvně viděl mandolínu, to asi vám neřeknu. Ale vím, že když jsem, já jsem hrál na housle, jako na základní škole, pak jsem šel na gymnázium, tam jsem hrál metal, na basovou kytaru. A to pak metal. Iron Maiden, Sex, takové Judas Priest, takové kapely jsme tam proháněli. No a pak jsem šel na chmel, na chmelovou brigádu, ačkoliv jsem slyšel Bluegrass, Zelenáče a tak tyhle ty kapely, tak tam najednou přišla kapela HBQ a oni hráli na ty samé nástroje, měli banjo, mandolínu, kytara, ale zpívali vlastně úplně jiný bluegrass, než jsem slyšel. Ani jsem viděl, že se tomu říká bluegrass, to je taky jedna z věcí. Tak se mi začalo hrozně líbit, no a když potom z té kapely odešel banjista, tak mě oslovil, já jsem začal hrát na housle, no a potom odešel mandolínák z té kapely, kde jsem hrál, no a oni mi řekli vlastně housle, to je podobný jako mandolína, tak mandolínu. A to bylo v lednu nebo únoru, teď nevím, 89. Aha. No a poněvadž mi ten bluegrass přestal hrozně rychle bavit hrát, tak jsem začal hrát klasiku, různě jazz. No a v 89. jsem se potkal na Porti s Radimem Zenklem. A to já už jsem hrál Bacha, už jim bavili hrát tyhle ty věci a Radim mi tam prý poslouchal někde a říkal, ty to je zajímavý, ten přemýšlí úplně jinak. No a oslovil mě. No a od té doby už jsem propadl mandolíně úplně.
0: Počkejte, takže poprvé jste na ní hrál v kolika letech na tu mandolínu?
1: Kolik let? To bylo 65, jsem se narodil a 89. Tak je to 24 let, je to možný.
0: No,
1: 24 let asi, ne?
0: No je to 31 let, jestli myslíte 89 jste začal na ní hrát, tak je to 31 let.
1: No, a 65 jsem se narodil.
0: Já jsem vždycky měl pocit, že ten nástroj je vlastně jako nějakým způsobem determinován, aby sloužil jenom nějakému žánru. Já jsem to bral vlastně jako folkový nebo countryový nástroj, ale jestli jste hrál metal, tak asi máte široký spektrum hudby, která vás zajímá.
1: No ale to jsem hrál na basovou kytaru ten metal. Ale to se týká mandolínek. Mandolína, já ji učím teďko na základní umělecké škole v Dobřanech. A už jsem hrál, já jsem si vlastně zahrál i Jethro Tull na mandolínu, což je logické, tam hraje Anderson hraje na mandolínu. Ale mandolína, já si říkám, že mandolína je úplně regulární nástroj, jako každý na to se hraje. Klasika, jazz, rocková muzika se na to hraje. Úplně, to je vlastně normální, je to jako housle, že jo, vlastně, která se na to drnká. A housle nikdo nepovažuje jako determinovaný nějakým stylu. Normální nástroj hudební. Tak stejně tak to beru i já.
0: No je tam vlastně určitá jako determinace tím zvukem, který vlastně je takový jako tenký a krátký. Že třeba housle bývají často efektovány nebo bývají vlastně nějak procesovány ve studiu anebo hrají se přes různé krabičky. Tak možná, že možná mandolína vlastně je nástroj, který jako čeká na takovou vlnu širšího zájmu. Já si třeba pamatuju, že před lety nikoho nenapadlo, že bude za pár let velkým hitem hrát na ukulele, že na to hrál Elvis Presley v nějakém filmu o nějakém švihákovi nikde na ta hity, ale že to nebyl nástroj, který by potom si kupoval každý člověk, který mu je 18 a bral sebou na výlet a na čundr, že to dlouho bylo vlastně tak jako postraní. Mně přijde, že mandolína vlastně jako možná tohoto jako kdyby objevení ještě čeká. Ne? Nevím, čím to je, jestli tím, že má těch 8 strun a dlouho se to ladí.
1: No já to taky nevím, ale já si s tím ukulele to je vlastně podobné jako s mandolínou. Že? Ta popularita vznikla v Americe, hlavně. Mimo jiné tam se stěhovali, že za prací z Evropy dělníci, tak se ubrali i nástroje hudební, takže tam spousta těch, vznikla spousta malých orchestrů, ale ty se hrály spíš pro sebe. No a potom v roce 1890 tam z Evropy byli pozvaní soubor, který se říká španělští studenti. A oni hráli vlastně jakoby na mandolíny. On to nebyly mandolíny, oni to byly vlastně ty španělské podoby mandolíny, no ale jim to připadalo jako mandolína, nebyli to ani španělští studenti, to se jim tak říkali. No ale měli v Americe pár koncertů, no a odjeli, asi po měsíci ani nemožná, odjeli a den vzniklo během roku a půl prý 1200 orchestr mandolinových. Obrovská se zvedla vlna popularity. No a díky tomu, že oni tam, no oni hráli ještě na břichatky, na ty břichatky mandoliny, ty klasické, no a tam najednou byl prostě problém, že když jich bylo víc, tak to bylo slyšet. Když jich bylo víc, tak to slyšet nebylo. V tu chvíli začaly vznikat ty další úpravy, a la Gibson a podobně, John Lodlar a tyhle ty dnešní podoby mandolin. No a to si myslím, s tím úkolem je to podobné. Tam se to zase slyšel, že se traduje popularita od Dave Apollona, který teda hrá na mandolinu, ale přitáhl si z Havaje orchestr, kde mimo ne byly ukulele. A vlastně udělal podobný takovou vlnu obliby ty ukulele jako ta mandolína. A ukulele je vlastně malý nástroj, vypadá, že jednoduchý, se na něj dá hrát cokoliv, dá se na něj hrát cokoliv, to taky regulární hudební nástroj. No ale pomaloučku mám pocit, že vytlačuje i ty mandolíny. Dneska jste popularity.
0: My jsme se teď tak zapovídali k tomu tématu, že jsme zapomněli si dát první písničku na úvod a dáme si ji teď. Tak teď zazní první skladba ve vašem podání.

0: Vy jste tady zmínil před chvílí, že mandolíny používali vlastně dělníci. Je to i tak, že vlastně třeba brali sebou vojáci, řekněme třeba na frontu, protože já vím, že existuje, myslím, kniha Mandolína kapitána Corelliho.
1: To znám.
0: Mě to vlastně zajímá z toho důvodu, že se jako kdyby asi řešilo jak u těch dělníků, tak u vojáků nebo u vlastně kohokoliv, kdo se tou hudbou neživil, že ten nástroj musel být jako jednoduchý, levný a skladný a lehký vlastně na přenášení. Tak jestli mandolina jako měla třeba někdy tu vlnu zvýšeného zájmu z těchto důvodů, se vás ptám jako mandolinistu, který se zajímá o historii.
1: To já nevím, ale určitě, jako když se odcházelo ty Ameriky, jak se odcházelo s čím? S penězma, s malým ranečkem, že jo? Mm-hmm. Nikdo si sebou netahal kontrabas, takže si vzali si pověsti svoje, nějaký, že jo, něco, co mm-hmm. jim připomínalo tu zemi. A byli tam Němci, Italové, Rakušani, Rakousko-Uhersko, Irové, Řekové, a ty všichni měli vlastně drnkací nástroje, tam je populární drnkací nástroj. Mm-hmm. A kytary byly, tehdy byly harfové kytary, to dělal i Gibson, a ty byly dost jako... Jako špatně se to ledilo a hlavně byly náchylné na nějaké zranění. Proto třeba Martinka kytara, to byl státní grant na vymyšlení kytary, která je bytelná, kterou můžou používat vlastně v dělníci, jako nebo lidové vrstvy. Mm-hmm. Tak si myslím, že ta mandolína, určitě tam nějaký vliv to, že je malá, skladná, určitě tam je. Ta potom vznikla hrozně výrobců mandolín těch břichatých v Americe.
0: Ano, ano.
1: Ta popularita byla tak obrovská, že tam vznikaly přímo fabriky, které vyráběly ještě břichatky, začínaly těma břichatkama. Potom později se začaly dělat ty ploché nástroje. No.
0: No, když člověk dneska jde do nějakého bazaru a vidí tam mandolíny, tak ho to nepřekvapí, protože všude jich je spousta. Je to tak, že jak to je se stářím toho nástroje? To asi není jako housle, že když člověk hraje třeba na 200 let staré housle, tak to má třeba velkou hodnotu, ale ta mandolína, dá se o ní třeba říct, že jako zaraje a že ji lze používat dlouhou dobu při určité jako péči o ní?
1: Ty dnešní mandolíny, oni mají přední klembu, tedy ty vlastně zrají, jako když se vyhrávají jako housle. Když máte tu klembu jako prohnutou, ty přejí dnesky tak určitě. Kytara třeba stárne, že jo, stáří, ta odchází. A když máte ty rovné mandolíny, ty břichatky, tak tam to taky to stáří odchází. Takže mm-hmm. oni nemají v krku šroub, takže ten krk, když se trošku povolí, tak už se na ten nástroj hraje mnohem hůř. Mm-hmm. Takže ty břichatky se dneska vyrábějí vlastně alá starý, ale už mají nové technologie, aby ten krk vydržel. Takže ty dnešní nástroje určitě vydrží déle než ty, co byly třeba přes 150 let vyrobeny. Mm-hmm. Jo, jako tam je problém i té konstrukce vlastně, která nebyla stavěná na takovou dlouhou dobu.
0: Zajímá se třeba někdo podle vás o výtvarnou stránku věci, protože já si pamatuju, že právě ty mandolíny břichatky, takové ty vypouklé mandolíny, mají často velmi rozdílné vlastně obrazce. Některé jsou třeba z pruhů, některé jsou z obrazy, s různými výjevy přírodními. Vyšla třeba někdy nějaká kniha, která zachycuje jenom ty typy těch mandolín a tyhle věci?
1: No, vychází spousta knížek, nebo spousta, několik, a jich tu pár mám, o historii mandolín, kde jsou zachyceny tyhle ty, ale věci spíš toho principu, kde je vyroben, kde byly vyrobeny, jak se ledily a podobně. Ale ty proužky, ty jsou vlastně, z toho se tvoří to bříško, mm-hmm. že jo, to se dělá z těch proužků, z těch pásek, těch byl různý počet druhů a po počtu tam padlo různé šísky a podobně vykládám, také byly některé gravírovány. No ale ten předek, já přiznám se, neznám knížku, kde by někdo řešil tu výtvarnou část, ale určitě ty nástroje byly nádherně zdobené. Mm-hmm. To patřilo k tomu, že ten nástroj byl funkční, ale i krásný. Spousta těch drahých nástrojů samozřejmě krásně vykládaných perletí a tak.
0: My si teď dáme druhou skladbu a pak se vás zeptám na vaši vlastní knihu.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí a já si povídám s panem Vrobelem, který napsal a vydal knihu Dávné písně plzeňských mandolin. Kdybychom si tu knížku měli uvést, o co v ní jde a jak vypadá, tak pojďme si tomu něco říct.
1: To je takový zvláštní příběh, ta knížka. Já jsem mě vůbec třeba před 3 lety nenapadlo, že bych něco takového mohl dělat. Já hrál v Tamburaších, plzeňský orchestr, tamburaský svor, a ten soukl v roce 2006. A on mi říkal, on tam hrál jako na mandolínu, protože on tam někdy taky hrál, i když tam nepatří vůbec do těch tamburaských nám. A on říkal, že má doma kufru noty, které patřily mandolínovým souborům. Vůbec nevěděl, že tady ty soubory byly. Ale když mi řekl, že to má u krbu, že je má připraveno, tak jsem ho dělal úplně špatně. Mm-hmm. A já jsem ho přemluvil, a jsem to trval přes 30 minut, když jsem mu musel slíbit 3 nástěnné kalendáře Gambrinusu, aby mi ty noty přinesl.
0: 3 nástěnné kalendáře Gambrinusu?
1: A on mi ty noty.
0: Dobře.
1: Podmínka.
0: velká odměna.
1: No já jsem byl rád, že to stál aspoň tohleto jenom. A teď jsem dostal ten kufr těch not, otevřel jsem je, no a bylo tam skladé, většinou byly jako, noty byly pro plné obsazení a měl jsem z toho strašnou radost. Tak jsem udělal soupis, poslal jsem to třeba do Brna Jirku Jipocko, viděl o někom, že ty noty tady jsou. No a potom jsem se dozvěděl, že Mike Marshall v Americe se svým přítelem, který byl Žid a dostal nějaký krant na polské kultury, založil orchestr, který se jmenuje Ger Mandolin Orchestra. A to orchestr, který původně byl v Polsku, dědeček toho jeho přím tam hrál a potom za války byl ten orchestr celý, protože tam byli Židí, tak byl zlikvidován i v tábore koncentračních a tak to vlastně se úplně ten orchestr zanikl. No a ten je vlastně nevěděl vůbec nic, co ten orchestr to Polsku hrál. Skladby neměli a plakáty vůbec měli. A tak ten Mike aspoň schánil skladby z té doby. Mm-hmm. Kdo by mohl, aby hrál vlastně dobovou hudbu. No a přijel se mnou Radim Zenkl a tak jsme si všechny ty skladby přehráli vlastně ve 2 mandolínách. No a vybrali jsme 2, kde jsme poslali. A Radim mi říká, hele, to jsou krásné skladby, co bychom to nahráli, nebo kdybys to nahrál. A tak vznikla vlastně první deska. Já jsem si v té době ještě myslel, že existuje jenom jeden soubor mandolinu, že existoval teda jeden soubor. A pak přijel Mike do Plzně, my jsme pak udělali koncert. Vlastně koncert jsme vlastně ty 2 plzeňské skladby zahráli v součástí toho koncertu. A tam přišel pán a říkal, přivedl mi fotografii, to druhého roku, které jsem nevěděl, a říkal, tak tam jsem hrával já, starý pán to byl. Mm-hmm. A v tu chvíli jsme pochopili, že tu byly 2 orchestry a začalo mě to zajímat. A pak už jsem každá prolezal jsem archívy, muzea, mm-hmm. až vznikla tahle ta knížka. Ona vlastně vznikla poté, co jsme nahráli tu skladbu, nahráli to cerečko. Takže jako dodatečně jsem cítil dluh, že bych tomu cerečku měl vlastně to dokreslit, jak to vlastně bylo. A protože ty 2 orchestry tady fungovaly úplně vlastně naplno pro Plzeň, hráli třeba po válce, hráli invalidům z války a pomáhali různým dalším nadacím, co tady vznikaly, tak mi to je vlastně nedílná součást života Plzně, takže si to zaslouží, aby to zapomínání pomalilo. Bylo to někde napsáno.
0: Mm-hmm. Tak pojďme si dát...
1: Moc mluvím, co?
0: Ne, je to perfektní ten příběh. Teď mám chuť vlastně za tu mandolinu slyšet, takže si dáme další píseň z vašeho CD.

0: Povídáme si o knize Dávné písně plzeňských mandolin. Člověka u toho napadne, si říká, v čem je Plzeňsko vlastně pro mandolinu speciální? Nebo myslíte, že by se dala udělat takováhle kniha po různých regionech, po celé republice a vždycky by to bylo jako věc srovnání, že některé písně mandolin by zněly tak a některé jinak, nebo to Plzeňsko je něčím pro tu mandolinu významnější?
1: Úplně neumím říct tohleto. Já jsem se snažil dopátrat, jestli někde existují v republice ještě další dneska fungující mandolinové orchestry. Tak jako jsem objevil, že třeba v Brně máte Moravan.
0: Aha.
1: Ale nezjistil jsem, jestli ten orchestr hraje poslední zprávu, kterou mám, že schází někde ke zkouškám v nějaké základní škole. A to by mě hodně jako lákalo, kdyby třeba se někdo z Moravanu ozval. Určitě tady byly orchestry mandolinové, byly tady různá malá tělesa, které já jdu a kvarteta. Bylo tady spousta učitelů, kteří učili hry a zároveň učili hru na mandolínu. A ku podivu bylo i většina z nich bylo z Ruska, z Ukrajiny.
0: Mě zajímá, odkud se ten repertoár vlastně jako vzali. Se to jsou písně, které byly jako přiveženy zvenku, nebo jestli ty písně třeba psali učitelé hudby, nebo skladatelé, kterým připadalo zajímavé napsat třeba pro takový orchestr nějaký repertoár. Jako odkud repertoár vlastně přicházel?
1: Tak repertoár orchestru byl úplně klasický repertoár jako ostatní orchestry, protože tyto orchestry hrávaly na plesích, hrály třeba v neděli takové tenské koncerty, co byly jenom lázeňské orchestry, třeba Mariánských lázní, Karlových Varech a podobně. Oni měli mezinárodní repertoár. Byla jedna věc, kterou lidé většinou nevědí, byl vydavatel Ferry Kovařík, to byl člověk na Praze vydavatelství a měl tam několik divizí, Houslovou podobně, a měl tam i divizi, kde on rozepisoval ty skladby pro tyhle orchestry a zároveň skládal. Takže skladby třeba ruské lidové hudby upravené pro orchestry, byly tam soubory swingové písničky, ale byl tam i vlastní tvorba toho, hlavně toho Ferryho Kovaříka, ale i jiných. I Vejvodu, co a Škoda lásky, tam někde mám pět notách pro mandolíny.
0: A ty písně, které jsou teda ve vaší knize, tak ty jsou převážně vlastně písně těch mandolinových orchestrů, je to tak správně?
1: No a to jsou jenom, to jsou právě zachráněné ty noty, ty rozpisy právě těch dvou mandolinových orchestrů. Já už dneska nevím, která píseň patřila k kterému orchestru. Je tam občas tam najdete na těch stránkách i razítka třeba, že to bylo z mandolinových orchestrů z Prahy nebo z Mladé Boleslavy, z Travy, že si možná ty noty jako půjčovali, nebo možná i krát, zjistili, že i taková řevnivost byla mezi těmi orchestry. Ale když se to teď dívám, tak je tam skladby od Ferryho Kovaříka, který aranžoval pana Jeřábka, třeba i Ferdinando Paron, Erich, takže to jsou úplně Robert Schumann, Josef Leist, takže Theodor Ritter, to byl Němec, takže si myslím, že ten repertoár je úplně standardní jako u všech ostatních orchestrů v té době.
0: Já myslím, že vlastně pokud někdo má chuť, a věřím, že ano, se na toto zaměřit, tak si u vás může pořídit vlastně jak knihu Dávné písně plzeňských mandolin, tak CD těchto písní, které jste nahrál, a také vlastně vaši učebnici, pokud by se chtěl zdokonalit nebo naučit hrát na mandolinu. To všechno vlastně je možné se na vás napsat vám a tyto věci získat. Já jsem překvapen vždycky tím, jak ten čas rychle uteče, to se stalo právě teď. My jsme si povídali tak akorát, abychom si stihli teďka rozloučit. Tak já moc děkuju, že jsme si toho hodně řekli a přeju vám, ať se vám daří v vašem životě a v hudbě a všem si budete přát. Ještě jednou díky.
1: Děkuju moc za přeju i pro Glas, aby pořád fajn rádi.
0: Děkuju a nashledanou říkáme také našim posluchačům. Těšíme se na vás příště. Loučí se Martin Kyšperský. Mým dnešním hostem byl Petr Vrobel a přeju vám pevné zdraví a mějte se hezky. Nashledanou.

0: じゃないじゃん。
1: Blankitní umakart, zářivková řada, rozčíslá nebesa, návaly světla. Otec s dospělou dcerou, já hrnostaj, zelený smotek vojáků a čpící umaštěná záda.

autograf 005. Hvist, dávka lamp a tma. V oknech rozvěšeny. Zažloutlé, skrabacené snímky našich tváří. Vojáci, karty na stehnech, v uších ženy. Kymácejí se dva jaspisové hleny.

Řezek.

dva kroky dopředu, jen jeden zpátky. Poslepu na cestě došli jsme sem. Vedli jsme řeči a míjeli stavby. Vysoko v zahradách nad městem, než skončil den. Chci nový

navlhlá clona, když tišem žijí nadutou šeť. Chci nový jméno, dáš mi ho, na starý padá prach.

až mi ho na starý padá prach, tak pojmenuj to souhvězdí, co prvně září v tmách. Chci nový jméno, dáš mi ho na starý padá prach, tak pojmenuj to souhvězdí, co prvně září.

odejde navždy do tmy a s ní moje já tam a já tady. A pak si vydechnu a vysadím okno, ať mne ruce, uši, zebo, tvář je pryč, k čemu sklo okna mezi mnou a tmy.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Válka na Ukrajině trvá už třetím rokem. Evropané mluví o únavě z války. Z napadené země chodí fotky a záběry vojáků bez rukou a nohou a vojenských hřbitovů. Putin je na návštěvě Severní Koreje, kde si s Kim Jong-unem válku pochvalují. Pozornost se upírá k Bílému domu ve Washingtonu. Kdo usedne do křesla prezidenta Spojených států, bude pro Ukrajinu možná rozhodující. V Česku, kromě extrémistů, stále udržujeme přesvědčení, že napadená země má právo se bránit a že jí v tom musíme pomáhat. Žijí s námi děti a ženy z Ukrajiny, které válka vyhnala z domova. Válečná matematika má zároveň neúprosnou logiku. Ukrajině docházejí vojáci a možnost, že by jí Rusko vrátilo Krym a okupovaná území ve východní části se mnohým zdá nepravděpodobná. Že je Česko o dění na Ukrajině dobře informované, je zásluhou tuzemských novinářek a novinářů. Jeden z nich je hostem dnešního Za 5-5. U jeho poslechu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Hostem pořadu je Tomáš Vlach, novinář a reportér. Tomáši, vítej a děkuji, že jsi přišel.
3: Já také děkuju.
2: Tomáši, začneme aktualitou. Ty jsi člověk, který se na Ukrajinu, přestože tam jezdíš už 10 let, hned tak nepodívá. Máš oficiální zákaz. Ten zákaz je ze strany ukrajinské civilní kontrarozvědky a postavilo se za tebe zhruba 20 českých novinářů, kteří se Ukrajině věnují a jsou to taková jména jako třeba Josef Pazderka, šéfredaktor Plusu a tak dál. Jak rozumíš té situaci a jak to vypadá s tebou teďka?
3: Vypadá to tak, že mám stále zákaz. Nemám úplně pocit, že kromě českých novinářů, že by tuto věc třeba na politické úrovni někdo nějak moc řešil, ale sám o tom moc nevím, takže si netroufám říci, jak to vypadá s řešením právě tam v těch sférách, kam nevidím. Ale fakt je ten, že ačkoliv bych na Ukrajinu chtěl, asi bych už tam dávno byl, asi bych už dávno byl někde kolem Charkova, kde teď se v podstatě dějí věci ohledně bezskrupulózního bombardování z ruské strany a jsou to si myslím věci, které by novináři měli sledovat a mluvit o tom, ale bohužel o tom nemůžu.
2: Tomáši, jestli se nepletu, tak je to tříletá stopka nebo je to stopka až do odvolání?
3: Je to stopka, zatím je to prezentováno jako stopka tříletá, já jsem se o tom taky dozvěděl dost krkolomně, jenom prostě při tom klasickém tradičním prodlužování akreditace, které bylo v poslední době vždy po půl roce, teď už je akreditace na rok, tak jsem se dozvěděl, že mi nebyla udělená a pak jsem dál se pídil po tom, proč. A až teprve na mé dotazy přes českou ambasádu po 3 měsících jsem se dozvěděl, že to je kvůli jednomu, údajně kvůli jednomu článku a je s tím spojen tříletý zákaz vstupu na Ukrajinu. Jestli ten zákaz vstupu je skutečně tříletý, nebo jestli to znamená třeba nějakou doživotní stopku, to nedokážu posoudit. Tam také bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet na samotné Ukrajině a kdo bude v čele politického vedení a zejména i třeba té civilní kontrarozvědky, zda se tam vymění lidé a zda se tam třeba nějak dojde ke změně postoje k novinářům. Vlastně může tam do toho zahrát řada faktorů a je dokonce i možné, že se ten výsledek nebo se ten zákaz nějak zvrátí, prostě buď díky iniciativě, prostě nebo to ukrajinská strana přehodnotí. Já to v tuto chvíli nemůžu říct, já můžu říct jenom, že dost dobře nechápu, proč ten zákaz byl udělen. Prostě zdá se mi to teda nepochopitelné a přísné.
2: Já budu citovat ze serveru Hlídací pes. Ten je konkrétní a říká, že ten text, o který jde, si napsal o ukrajinském bojovníkovi, který se říkal Da Vinci. Jmenoval se Dmitro Kocubalir. A je to vlastně text, který pro Ukrajinu, nebo alespoň pro nějaké ty úřady, které ho sledovali, byl vyprávěním toho ruského narrativu. Ty bys si s tím souhlasil?
3: Tak tam je otázka, co je ruský narrativ. Vlastně ruský narrativ může být jakákoliv kritika té ukrajinské strany, protože Rusko Ukrajinu ve všem v podstatě kritizuje, takže když se novinář připojí, nebo když novinář nějakým způsobem kritizuje, nebo ani nemusí kritizovat, ale prostě třeba jenom zmíní nějaké věci, o kterých mluví Rusko, tak potom může být v tom ruském narrativu právě v podstatě šíření takzvaných narrativů a svoboda slova na těch dvou stranách, tak je to takové velice ošemetné a je potřeba mezi tím najít nějakou rovnováhu a novináři třeba jsou skupina, kterou tyto věci postihují nejvíce. Ale konkrétně k tomu článku, v tom článku je jasně řečeno, že tak Da Vinci, jak zněla jeho přezdívka Kočubalia, tak že byl sice autonomní velitel, že byl sice nacionalista, on patřil takovému tomu jádru nebo k té skupině lidí, kteří byli velmi nadšení bojovníci, velmi přesvědčení vlastenci, ale dokonce i už tak přesvědčení, že když jsi se ptal, za co bojují, tak oni bojovali za Ukrajinu, oni v tom měli naprosto jasno, bojujeme za Ukrajinu, za svůj národ, viděli jako své vzory, předchůdce, příslušníky ukrajinské povstalecké armády, ctili Stěpana Banderu a když třeba přišla řeč na Evropskou unii, tak oni k tomu měli velmi takový rezervovaný vztah, říkali, že co vy tam v té unii pohledáváte a proč vlastně jakoby se necháte od té Evropské unie zacelánět vlastně ten vlastní národ. Těchto diskuzí jsem tam byl několikrát. A oni se zcela jasně vymezovali proti tomu, že by měli bojovat za nějaký západ, ale že vlastně oni bojují za tu Ukrajinu a vlastně děkujeme západu, že nám pomáhá a bez západu by jsme vlastně byli v podstatě už asi poraženi, tak to vnímali, ale nebyly ty západní hodnoty a ten západ, za co oni bojovali. No a to je tam vlastně taky zmíněno, nevím, jestli tato skutečnost vadí, ale je tam jasně zmíněno, že vlastně ten narrativ toho venkovského nacisty, který šíří Rusko, takže je to prostě nesmysl, že tak to brát nelze a je to jenom a jenom ruská, nebo je to v podstatě ruská propaganda, takhle to tam bylo řečeno a já bych čekal, že dostanu stopku za nějaké jiné články, které se zabývají jinými věcmi, jako třeba rozebírání počtu ztrát na té ukrajinské straně, anebo tomu, že ta aureola vítězství šířená od začátku, že v podstatě úplně tak neodpovídá realitě, ale to je, si myslím, velké a složité téma, ale ne zrovna za tento článek.
2: Když říká, že to je velké a složité téma, já mu rozumím tak, že země, která je napadená, si nemůže, alespoň z těch oficiálních míst, dovolit žádné pochyby, musí vlastně dodávat tomu obyvatelstvu přesvědčení, že je možné zvítězit. Jinak by to mohli lidově řečeno zabalit, je to tak?
3: Přesně. A to si myslím, že bylo velice správně praktikováno z té strany ukrajinské zpočátku, ale tam si myslím, že došlo k určitému přehrátí. Prostě tam se tento narrativ tlačil i přesto, že už bylo očividné, že to tak není vlastně, že na jednu stranu tady bylo to ta oficiální linie, řekněme, ukrajinské vlády, prostě, kterou tlačilo vedení, že podívejte se, my tady vítězíme a na druhou stranu tady byla fronta a zprávy z fronty, vlastně každá rodina na té frontě někoho měla a vojáci zcela očividně říkali, ono to zase, to, co říkají v televizi nebo to, co říkají v rádiu, v podstatě tomu zase tak úplně nevěřte. Ta situace je taková, že my jsme tady prostě v podstatě jedna ku jedný proti Rusům, což bylo tady, myslím, rok a půl zpátky, někdy kolem zimy 2022-2023. Potom ta situace se pro ukrajinskou stranu ještě trochu zhoršila. Tam se očekávala, velkolepě jsme očekávali ukrajinskou ofenzívu, ale to očekávání už byl ten moment, kdy už to bylo tak trochu přepísknuté a v podstatě jsme očekávali něco, co potom úplně nepřišlo a v podstatě ani nemohlo přijít, protože bylo jasné, že s těmi silami, které na ukrajinské straně jsou, že s tou hrstkou západní pomoci, která byla tedy velmi velkolepě deklarována, že země dostane tanky Leopard, v podstatě kolem stovky západních tanků, že dostanou obrněnou techniku, obrněné transportéry a tak dále, byly to věci, které byly naprosto nutné, aby Ukrajina dostala proto, které by měla dostat proto, aby se udržela. Ale bylo toho, dle mého názoru, málo na to, aby mohla spustit proti Rusku, které se do té doby velmi pilně připravovalo a vybudovalo několik obranných linií, tak bylo to málo na to, aby mohla tu obranu prolomit a udělat nějakou zásadnější ofenzivu. My jsme si tady mysleli, že během pár měsíců Ukrajina dobyde Krym a vyžene okupanty, což by bylo určitě správné, ale myslím, že na to prostě ty síly chyběly, ale tam se asi mělo říct, že to být nemusí, že to tak být nemusí, ale potom to očekávání se překlopilo v jeden moment a to byl podzim 23 do naprosté skepse a už zase si myslím, že teď ta skepse, která kolem toho vládne, je občas přehnaná.
2: Ten důvod, proč se tě novinářské kolegyně a kolegové, proč se tě novináři zastali, si vysvětluji dvojím způsobem, jednak protože jsme přátelé, jsme z jednoho cechu, ale také, protože to znamená určitou situaci, kdy vlastně člověk si začne dávat takzvaně pozor na jazyk. Kdy vlastně neslouží svému čtenáři nebo divákovi, ale tak trochu hraje na obě strany, aby mu to ještě na Ukrajině prošlo a mohl tam odtud reportovat. Říká se tomu autocenzura. Rozumíš tomu taky takhle, nebo jsou ještě nějaké jako jiné důvody, o kterých jste se třeba s kolegy a kolegyněmi, kteří na Ukrajinu jezdí, bavili?
3: Ti, co to podpořili, tak byli vesměs lidi, kteří tu situaci znají, kteří tam jezdí, kteří o ní nemají žádné iluze a kteří, a já se tím, jsem se tím taky cítil svázaný, tak trochu vlastně, že jsem si rozmýšlel, o čem budu mluvit, kteří to vidí jako určité varování z té strany Kyjeva, že by se jim mohlo stát něco podobného a kteří si myslím to do značné míry vnímali tak, že je to výzva určená jim, dejte si pozor, nebo dopadnete jako vlach.
2: Je to specifikum války, že prostě válka je střet a prostě když se kácí les, tak lítají třísky a tyhle ty drobné ohledy na novinářskou vyváženost a na poctivost novinářské práce hold musí jít stranou?
3: Já to takhle chápu. Vím, že i třeba na straně Severoatlantické aliance, prostě tam třeba i na straně, řekněme, velmi demokratických zemí západu, kde vlastně svoboda tisku je naprosto vžitá, je naprosto samozřejmá, tak i tam v podstatě existuje určité zásady komunikace, které třeba dělí novináře na spřátelené a nespřátelené a podobně. Jasně, je to účelné, je to prostě součást informační války, je to přirozené, je to strategická komunikace, ale pochopit se to rozhodně dá. Tam je otázka, prostě pokud se budou informace filtrovat, pokud prostě se budou umlčovat novináři nějakým způsobem, tak jestli to neudělá potom medvědí službu v dnešní době, protože prostě lidi, kteří chtějí, tak si ty informace najdou. Prostě dneska nejsme jako v roce, řekněme, 20 let zpátky a nejsme už vůbec někde v roce 1945 nebo nevím kdy. Prostě dneska ty informace se šíří prostorem a když a ani zablokování nebo umlčení někoho v podstatě neznamená to, že ty informace nebudou, protože těch možností jsou miliony, jak je šířit.
2: Napadá mě, že to by teprve bylo vítězství toho narrativu, jak říkáme, nebo vyprávění té ruské oficiální propagandy, že totiž lžou všichni a lžou obě strany a vlastně ničemu se nedá pořádně věřit. To je potom jako to vítězství celé té ruské hybridní války, není to tak?
3: No, já si to zase úplně až takhle nemyslím. tady jednoznačně ruská strana tlačí ty svoje narrativy a funguje to tak, že se snaží z určitých věcí, které mají pravdivý základ, které můžeme jmenovat i třeba ten takzvaný teror proti obyvatelům Donbasu, to ostřelování, které třeba tady svého času bylo, skutečně, ano, ostřelovaly se na Donbase obě strany, občas trpěli civilisté na obou stranách a Putin z toho udělal genocidu ukrajinského národa na Donbase, takže vlastně a takových příkladů existuje spousta. I třeba, když se bavíme o tom nacismu, který teda, což jsme asi neřekli, kde jsem vlastně píchnul do tématu,
2: které je hlavním Putinovým vysvětlením, proč vlastně vtrhl na Ukrajinu.
3: Ano, které je na té ukrajinské straně něčím, čehož se, jak se ukázalo, nesmí člověk ani dotknout. V podstatě nesmí ani o tom psát, byť o tom píše vlastně ve smyslu pozitivním pro Ukrajinu, ale je to téma, který je tabu, podobně jako v Turecku, třeba Atatürk a podobně. Jo. Ale prostě Rusko tlačí nějaké ty narrativy, které chce prostě prosadit a samozřejmě chce, jenom kdyby vyvolávalo chaos, tak tím už tak úplně moc nezíská. To vyvolávání chaosu tam samozřejmě je jako nějaká, řekněme, další, jako nějaký další směr té informační války, ale předně je to, jako je to protlačování těchto narrativů, to je pravda, no, že vlastně jakoby z těch pravdivých věcí dělá ty důvody pro, nebo je povyšuje na ty oficiální důvody, prostě proč válčí a vzhledem tomu, že to má nějakou, že to má v sobě nějakých 20%, 10% nějaké pravdy, tak už se to potom velmi špatně vyvrací. V podstatě už to těm lidem, kteří jsou o tom přesvědčení, tak na základě racionálních argumentů už to v podstatě nevyvrátíte.
2: Pořadu za 5.5 se bavím s novinářem, reportérem Tomášem Vlachem. Tomáši, ty jsi říkal, že kdybys mohl teď jet na Ukrajinu, že bys jel k Charkovu. Říkal jsi, že tam se teď děje něco, co je důležité. Můžeš to přiblížit?
3: Tak je to o tom, že na Charkov Rusko v současné době hodně tlačí a tlačí i tak, že se nejedná jenom o tu vojenskou ofenzivu, která si myslím má asi zřejmě nějaký účel vytvořit, jak Putin řekl, nějaké nárazníkové pásmo, protože ze 45 tisíci vojáky se takové město druhé největší na Ukrajině v podstatě úplně dobít nedá, pokud tedy někdo nezradí a to město se nepředá dobrovolně, což tady bylo na začátku války, třeba s Chersonem a podobně. Ale spíš jde o to tady vyvolávat strach v lidech, obyvatelích Charkova, to město bombardovat. Viděli jsme tady naprosto nepochopitelný útok na ten supermarket vlastně ve 4 odpoledne, kdy tam bylo nejvíc lidí, kdy ho zasahla řízená bomba, což je teď takový nejnovější druh munice, které Rusko používá, protože ty bomby jsou levné, ty kluzákové bomby jsou levné, dají se svrhávají se z letadel a Ukrajina nemá v současné době i třeba dost kapacit ohledně protivzdušné obrany, aby ta letadla sestřelovala. Ono by se to dalo, ale prostě jsou potřeba kapacity, je potřeba mít jako přikrytou tu linii, kde se to svrhává. Takže tak. Ale vlastně tam, jak aspoň to vnímám, tak je to nějaké terorizování toho civilního obyvatelstva mimo jiné a o tom by se mělo mluvit. Já si myslím, že tohle to by mělo být jedno z témat, které by rozhodně nemělo zapadnout, ačkoliv už třeba chápu, že lidi u nás válka na Ukrajině moc nebaví, ale prostě mluvit se o tom musí.
2: Teď jsi promluvil jazykem mediálních, řekněme takových jako ostřílených mediálních hráčů, kteří mluví ve smyslu baví, nebaví a myslí tím nějakou atraktivitu pro čtenáře nebo posluchače. Ti Ukrajinci nemají takovouhle volbu, ale řekni mi, Ukrajina byla nedávno taky tématem eurovoleb. A je tady pestrá taková škála všeho možného, pokud jde o názory. Já už jsem zmínil na začátku, že my víme, že Ukrajina prostě nemá nekonečné množství mužů, které může povolat jako vojáky. Ukrajina taky samozřejmě tahá za kratší konec, pokud jde o výzbroj. Co myslíš, že teďka důležité jako v tom konfliktu? Co je podstatné sledovat, jak já jako laik se můžu zorientovat? Protože mě, nemůžu říct, že mě to téma baví, ale připadá mi důležité.
3: Jistě je to o tom, jestli to takzvaně baví, nebaví, ono to je spíš o tom.
2: My takhle v médiích říkáme, to je jasné.
3: Že už to tu pozornost...
2: Tak, že když
3: neláká,
2: válka trvá třetím rokem, to prostě, tak prostě to není
3: přesně,
2: takový dál.
3: To přirozený jev, no. Hlavně teď, o co jde, tak je vlastně podpora spojenců Ukrajiny. Já si myslím, že to je v tuto chvíli asi nejdůležitější, protože tak kdyby nebyla. A to bude velké téma třeba i amerických voleb, protože Donald Trump, který má nakročeno k výhře, jasně říká, že v takové míře prostě Ukrajinu podporovat nechce. Jaká bude realita, to se uvidí.
2: Není to pochopitelné, když Trump vidí bohatou Evropu, která spoléhá na Spojené státy, které mají dost starostí se všemi možnými ekonomickými aspekty, například s Čínou a tak. Tak není to logické, že Trump říká, no tak nechť Evropa, kde se to odehrává, je víc účastná v tom boji?
3: Jo, logické to určitě je a já si myslím, že Evropa by účastná být měla a já bych to byl vlastně jenom za, aby prostě Evropa převzala dominanci v té pomoci a takové ty návrhy, se kterými přichází třeba Estonsko, že dávat na Ukrajinu určitou část HDP, tam si myslím, to bylo 0,2, což by dalo zhruba 100 miliard eur ročně ze strany Evropské unie, když se sečtou ty HDPčka, tak já si myslím, že to by byla velmi citelná pomoc, ale zase tady jde, si myslím, o možnosti, s čím lze pomoct a konkrétně Američani, tak mají po té vojenské stránce kapacity, které prostě v Evropě nikdo nemá.
2: Mluvíš o technologiích vojenských nebo o množství?
3: Výzvědné technologie samozřejmě, plus potom, ale vlastně úplně všechno množství. Ty protivzdušné systémy, když Evropani taky vyrábějí dobré systémy, hned několik druhů, několik států, ale prostě Patrioty jsou v současné době na ukrajinské bojiště asi nejvhodnější a nic si nenahradí. Tam je to zase otázka, proč jich nemá Ukrajina více, proč je ty státy nechtějí poskytnout, protože to zase naráží na určité limity zbrojovek. Jsou tady limity zbrojovek i třeba v Evropě, které nestačí ani tomu ruskému tempu. A je tu i obrovská konvenční síla té Ameriky. V podstatě taková konvenční armáda, jakou mají Američané, tak prostě nemá Evropa ani dohromady. Já myslím, že v tomto Evropa zaspala a Evropa asi je bohatá, dokáže pomáhat finančně a bude muset prostě se s tímhle vyrovnat, protože přijde Trump a já si myslím, že to potom, že ta americká pozornost se sníží a ty karty se můžou úplně vlastně převrátit. No.
2: Když jsme u těch narrativů neboli vyprávění, tak ta válka se někdy vypráví tak, že to je válka, v které už Západ je tak jako tak a že tedy by dávalo smysl, kdyby se k ní postavil víc čelem. Jindy se říká, že to je proxy válka Spojených států o světovou hegemonii a že Ukrajinci jsou jenom vyzbrojováni Američany, aby bojovali za jejich zájmy. To je ten putinovský to je to putinovské vyprávění, ale asi se shodneme, že jestli jsme nebo nejsme ve válce, je relevantní otázka. Jestli my jako dva Češi, když tu sedíme, tady je klid, sedíme v klidu ve studiu, vnímáš to, že jsme

0: tak ta situace je diametrálně odlišná, protože nám tady začnou padat prostě určité demokratické svobody, prostě...
1: Já vzal bomby na hlavu taky.
0: Není to, no to si myslím, že asi ne v tu současné době, ale nic není vyloučeno a já tady jakoby nechci úplně strašit, ale ta reálná válka vypadá jinak. To prostě znamená omezení občanských svobod, checkpointy na silnicích, nevím, i to, že se začnou lidé, že se začne víc formovat armáda. Nemyslím si, že bude armáda rovnou povolávat lidi, protože jich asi má v tuto chvíli pro své účely dost, ale prostě ta společnost se vlastně tím obrátí na ruby a v té situaci zatím ještě nejsme.
1: Kdyby se směl na chvíli možná vcítit do toho ukrajinského vojenského a politického velení, jak ti to vychází? Analytici upozorňují, že ten plán znovu se vrátit do těch hranic před tím obsazením Krymu a východních oblastí je nereálné, že na to Ukrajina prostě nemá reálné síly. Zároveň je potřeba to takto aspoň deklarovat. Co ti vychází jako racionální strategie pro Ukrajinu, jako racionální plán?
0: Já docela dobře rozumím těm požadavkům, vlastně, které znějí. To znamená, ten návrat do hranic před rokem 2014, nebo do toho stavu před tím 14. rokem, to znamená, aby Rusové se stáhli z Krymu a z Donbasu, je to naprosto pochopitelný požadavek z hlediska mezinárodního práva. Prostě nelze požadovat nic jiného, nelze prostě říct, no tak dobrý, tak to udělejme takhle, tak tady zůstaneme na těch frontových liních, které jsou. Ale zase je to otázka té reality a toho, co je v současné době možné dosáhnout. Takže vlastně tento rozpor vlastně tvoří ten pad, který tady je a ze kterého podle mého názoru není teď žádného úniku. A zatím ta mírová jednání byla koncipována tak, že spolu nejednají konkrétně ty dvě strany, které by jednat měly. Prostě to, když se tady baví Západ o tom, jak teda by ten mír měl vypadat, je prostě hezký, když se scházejí lídři týden co týden na nějaké konferenci, která mimochodem stojí spůru peněz a dohodnou se tam jenom nějaké dílčí záběry, že to musíme udělat takhle, že to musí být takto, tak to já nevím, jestli kvůli tomu pořád ty konference, jo? Já už jsem vzhledem tomu trochu skeptický. A prostě k tomu, k nějakému průlomovému jednání, kdyby nějak seděli vedle sebe, naproti sobě, nebo každý v jiný místnosti, prostě ty dvě strany, jak kdyby si vyříkávali to, co je možné a nemožné, tak k tomu ještě nedošlo. Já jsem velice zvědavý, jak to vlastně bude vypadat dál, protože na jednu stranu úplně chápu, že vlastně nelze ustoupit od požadavku mezinárodního práva. Prostě to my jsme potom stavěli svět na hlavu a nějaké jiné silné země, jako tady máme problém Čína, Tchaj-wan, ta situace na Tchaj-wanu prostě zraje podobně. Tady Tchaj-wanci se jezdí dívat do Evropy, jak fungují domobrany u nás a podobně. Takže já si myslím, že oni mají úplně stejný pocit a prostě už z toho hlediska to nelze úplně udělat, prostě protože potom někdo jiný jako to takhle udělá. A na druhou stranu prostě tady je vojenská síla, karty jsou vojensky rozdány a prostě v současné době a s perspektivou několika příštích let zatím nevím, jestli existuje prostě nějaké řešení. No.
1: Čili i ty se kloníš k tomu, že to bude táhlý konflikt a vlastně to, co jsi naznačoval, že to taky věc vyjednávačů, například Číny, která je takovým tichým společníkem, by se to možná dalo říct Ruska, kdy možná to, co s Ruskem je pojí, jsou nesympatie vůči Spojeným státům. Že jsou to vlastně takový spojenci z nutnosti, ne přímo z nějaké veliké lásky. Čili máš dojem, že ta situace bude zabetonovaná do chvíle, než se něco dramaticky promění?
0: Já myslím, že to je zase na mě trochu vysoká liga prostě o tom mluvit, jo.
1: Tam se reportér, to je
0: ale, pravda. Ale tady vidíme prostě z té ruské strany, jak se snaží přetahovat na svou stranu ten třetí svět, jak je velice aktivní diplomaticky v Africe i jinde.
1: To čemu dneska to říkáme daří. Globální...
0: Celku se to daří, protože jsou tam samozřejmě lidi naštvaný na ty globální velmoci, byť třeba neprávem. Ale prostě má s tím celku úspěch, no. Tomáš, takže já bych ještě k tomu tedy do konfliktu, ano, jako zatím to vypadá, a pokud by ty volby v Americe dopadly tak,

0: že se udrží stávající administrativa, tak samozřejmě jako to vypadá na dlouhý konflikt, ale ten Trump s tím může docela slušně zamíchat.
1: Zahýbat. Je tam nějaká proměna, prostě, která může změnit tu hru. Tomáš, já to, tu vysokou hru, půjdeme do nižší letové hladiny. Ty jako reporter, jako člověk, a teď vemu tvůj profil na LinkedInu. Máš v něm položky, které bych velmi rád zmínil, a nejdřív začneme tím, že jsi pracoval pro Člověka v tísni na Donbasu. Jako reportér, když mluvíš o Charkovu, že by tě zajímala teďka situace tam, tak na co by se soustředil? Šel bys co nejblíž třeba vojákům, nebo by tě zajímá dopad, jaký má válka na civilisty?
0: Mě by teď zajímali civilisti hlavně, protože vojáci samozřejmě ano, ale tam je to spojeno jednak s celou řadou obtíží se k ním dostat, ale v zásadě to jde a je to věc, která neříkám, že ji rozumím, to ne, ale která je mě třeba bližší, protože jsem v armádě sloužil dřív. Ale já si myslím, že v první řadě teď tady je potřeba mluvit o těch civilistech a o tom, jak to, co to pro ně znamená a jak ten konflikt vlastně po té době, po 2,5 letech, oni sami vnímají.
1: Jaké máš takové aktuální zprávy z ukrajinské společnosti?
0: Já si myslím, že je rozpolcená trošku v tom, jo, že jako část společnosti jako je opravdu velmi přesvědčená o tom, že Rusku nelze ustoupit ani opít, ale objevují se samozřejmě i názory, že prostě to může dopadnout nějakou plichtou na stávajících hranicích. Jako mezi lidmi se o tom mluví, mluví se o tom dokonce na západní Ukrajině. A ano, jsou tam i názory a objevuje se to, jsou tam i názory čistě proruské, samozřejmě, jakoby ta společnost není příliš homogenní, je to v té společnosti to doslova vře a to nakonec k nám probleskuje i ze zpráv, že ne každý chce jít bojovat na fronty, sloužit v armádě a padnout za vlast, že té období toho nadšení, kdy se čekaly fronty před těmi vojenskými komisariáty a lidé se hlásili dobrovolně, tak to už dávno pominulo, to byl začátek války, ale teď spousta lidí i v tom mladém vojenském věku vlastně vidí jako svoji účast nebo to, že by měli jít a obětovat svůj život za svoji zemi, tak to vidí jako nesmyslné a podobně z různých důvodů. A takže si myslím, že tam ta situace v tomhle je hodně taková turbulentní a je, právě i to je, proto je dobré prostě o tom mluvit a prostě s těmi lidmi mluvit a udělat si obrázek, ale stále si pořád myslím, že většinově prostě tam ta vůle bránit zemi rozhodně je.
1: Tomáš, ty už to zmínil, že jsi sloužil v armádě a já teď přidám trochu takový osobní tón možná, když jsem tě prvně potkal, což myslím, že bylo na ČT24, kde jsme oba pracovali, tak mi někdo říkal, tamhle ten chlápek, ten umí pilotovat vrtulník. A já jsem si myslel, že to je nějaký obrat, že to je jako nadsázka a legrace, ale když se podívám na tvůj profil na LinkedInu, tak se píše 1992 až 97, pilot helikoptéry Mi-24 u českého letectví.
0: Check Air Force.
1: Přesně, Check in Air Force. Tak ty umíš opravdu pilotovat vrtulník?
0: Tak jsem ten obor studoval hnedka po střední škole. Vlastně jsem nastoupil v 18 letech do armády. A
1: Proč teda nepilotuješ vrtulník?
0: Ne, tak jasně, to je poměrně jednoduchý. Vlastně já jsem byl v té armádě v 90. a ta situace tam tenkrát byla taková, že to, že vlastně, že vůbec to, co se dělo, tak to mnohé odrazovalo, protože v podstatě jsme byli naprosto odstavení na vedlejší kolej, jako vojáci vlastně jsme necvičili, nelétali a mě to jako přestalo bavit. Možná jsem měl vytrvat, ale prostě nevytrval jsem. Místo toho jsem šel se zabývat žurnalistikou, studovat žurnalistiku. A nevím, možná to byla chyba, možná kdybych u toho vytrval, tak bych dneska asi bych nebyl generálem a velitelem vzdušných sil, jako někteří moji spolužáci, ale mohl bych prostě mít jako v celku dobrou kvalifikaci, zajímavé povolání jako pilot vrtulníku, protože jich moc není. Ale zase bych prostě nebyl tam, kde se tvoří dějiny v několika případech, to je druhá věc. No. Ale obecně, proč jsem toho nechal, tak bylo to, že v těch 90. to byla doba, kdy se vlastně zoufale sedělo na zemi, kdy se nedělal vůbec nic v té armádě. Kdy se prostě jako nebyl ani žádný náhradní program, nebo nebyla žádná, a ne, hlavně nebyla žádná perspektiva, že se to změní. Sice potom vyvstala perspektiva vstupu do Severoatlantické aliance, k čemuž ani tehdy nikdo pořádně nevěřil, nakonec se tak stalo teda. A ještě i dlouho potom bylo české letectvo do značné míry prostě takovou popelkou, bych řekl, jako zvlášť teda to naše bojové vrtulníkové, jsem lítal na Mi-24. A samozřejmě jako ti nepřidá rozhodně na motivaci to, že když se hlásíš do anglických kurzů a pošlou tam místo tebe nějakého plukovníka, který má 3 měsíce před důchodem nebo před výsluhou z armády a pošlou ho tam proto, aby si prostě zajistil nějakou kvalifikaci, aby do civilu něco uměl, prostě ty věci se tam děly, že jo, v těch 90. běžně, takže rozhodně to jako spousta mladých kluků otrávilo.
1: Otradilo, a ty jsi byl jedním z nich. Já jsem si nikdy nevšiml, že by si letectvu nebo specificky vrtulníkům se nějak jako věnoval ve svých textech. Je to tak, že ses odstřihl natolik, že jsi řekl, že to pro tebe jako pro novináře nebude téma, protože ty vlastně velmi často popisuješ jako reportérsky vojáky, civilisty, ale nikdy jsem si nevšiml, že bys tuhle tu kvalifikaci, která je pro mě jako dost vzácná, nějak vtělil do té žurnalistické práce.
0: To já jsem psal texty třeba pro letectví a kosmonautiku, ale to byly takové ty devadesátky, vlastně takové ty rana, ještě ty rané začátky v žurnalistice, ale jako proč ne? Já bych jako, tam to vlastně není, si myslím, nevychází to ze mě, spíš to vychází z toho, co, jaká je poptávka, ale tady rozhodně není příliš poptávky, jak věnovat se tomu v žurnalistice, jak se lítá s vrtulníkem. V podstatě mě to jako někdy je i docela užitečné to vědět a samozřejmě, když člověk vidí jako i třeba záběry z té ukrajinské fronty, kde se vrtulníky tak trochu omezeně kvůli protiletadlové obraně používají, tak si myslím, že i trochu vím, o co tam kráčí, o co jde, ale není to věc prostě, která by byla gro i té války, takže se tomu věnovat i třeba z objektivních příčin úplně nemůžu.
1: Nemůžeš. Je něco z té tvojí formální tedy průpravy letecké armádní, co ti pomáhá v tom reportování? Už třeba jenom to, že čteš úplně jinak, jak zjišťuju ty fotky a obrázky z bojiště?
0: Já si myslím, že jo, že vlastně jako jsou to věci, které, kde je člověk takzvaně doma v zásadě, je víš dobře, jak v nějakých principech ty vojáci fungují a o co tam vlastně na tom bojišti jde a jako jo, když vlastně ten reálný konflikt, jak probíhá teď, tak už zase je někde úplně jinde, než my jsme se učili na vojenské škole za mých začátků. Jo. Vlastně teď tady vidíme, jak pokrok jde obrovským způsobem dopředu vlastně. A co třeba tady mě fascinuje hlavně, tak je to, jak už technologie dokáží sami řídit ty letající stroje, jak prostě už se rozmáhají věci, jako jsou drony. A jako bylo, řekněme, za první světové války, prostě když se objevilo letadlo, nejdřív to bylo průzkumné letadlo, pak na to letadlo někdo namontoval kulomet, pak si někdo vzpomněl, že z toho je možný házet bomby. Tak vlastně úplně stejně to teď probíhá z drony, že jo. A já si myslím, že teď tady se nám vůbec ta sféra té války posunuje zase někam úplně jinam a já už tomu taky jakoby z hlediska toho, co jsem se učil, jako do značný míry přestávám rozumět, snažím se nějak udržet v tom a není to jednoduchý a máme tady jako jednak tady tu fyzickou válku, pak samozřejmě tu válku, o který jsme mluvili, tu válku informační hybridní. A po hybridní a všechny ty věci kolem.
1: No, k tomu válčení, když to člověk sleduje, tak samozřejmě máš pravdu. Je to válka informací o frontě, válka taky umělé inteligence, válka dronů, programování, ale na druhou stranu se přece pořád říká, jaké překvapení je, že nástroje konvenční války nezastaraly, že vlastně v jistém smyslu Putin vede válku dost konvenčním způsobem a vidíme ty záběry s těmi náboji, takové to, co jsme vydávali kdysi z těch starých válek. Tak jak se to proměnilo podle tebe? Je to jenom, že to má jakoby nové prvky, ale v zásadě pořád jde o to, kolik vojáků je v munduru a kolik děl mám?
0: Já si myslím, že to je takový mix toho všeho vlastně, aha, že ono se třeba učí se takové základní věci, jako je pohyb vojáka na bojišti a podobně. To znamená, že jak se chodí v rojnicích, jaké jsou pochodové tvary vlastně na tom bojišti a podobně. A teď se najednou ukazuje vlastně, že sice máme bojiště, kde se reálně střílí, kde reálně vlastně jako jsou ty zbraně jako i na úrovni první světové války a do toho teď zasahují ty zbraně vlastně, které jsou současné, což jsou drony a podobně, takže z toho vychází zase naprostá změna té taktiky, naprostý obrat v tom, že už se třeba by se nemělo chodit v těch tvarech, protože jsou snadno zjistitelné a snadno prostě rozbombarovat zničitelné dělostřelectvím, ale že se někdo od kolegy naučí z GoPročka prostě kudy vede cesta na pozice, kde je má střídat nebo podobně a jde podle té naučené cesty prostě z GoPročka nebo podle nějaké autonomní navigace nebo podobně a že prostě jde třeba sám a máme tady prvky, jak říkám, té staré prostě klasické 100 let staré války a do toho ty prvky nové a vlastně je to všechno úplný mix a je to třeba zajímavé v tom, že jsme tady někdy v těch kolem roku 2010 a podobně, nebo ještě vlastně před rokem 2010, když byla válka v Afghánistánu, tak Česko vlastně mělo takové tendence budovat armádu jako expediční sbor, který bude zasahovat v misích. Ty představy byly takové, že vlastně už ta klasická válka s tanky a dělostřelectvem, že už to nebude, to už se prostě nestane. Ačkoliv vojenští bardi věděli své samozřejmě, takže se nějaké tyhle síly udržely a teď najednou Bůh, prostě měli jsme 14. rok, měli jsme tady válku na Donbase a tam zase prostě se už bojovalo klasicky, typicky s tanky a zase jsme se jako armáda vlastně vraceli k tomu konceptu, tedy mít jakoby tanky, transportéry a hlavně i lidi, kteří by běhali po bojišti, což už jaksi jakoby na to se...
1: Nepočítalo
0: se s tím, že bude třeba i třeba do budoucna obnovit vojenskou službu, prostě těch lidí bude potřeba hodně, že nebudou bojovat jenom profíci, ale prostě jako na Ukrajině, kde 3/4 nebo 2/3 armády jsou prostě záložníci, dobrovolníci a podobně, takže to bude taky potřeba.
1: Tomáš, já jenom doplním, že GoPročko, o kterém jsi mluvil, je malá kamera, kterou můžeš mít jako voják na helmě třeba nebo v kapse. Máme poslední 2 minuty. Mě zajímá vlastně, bavili jsme se o technologiích, které promění svět válčení, ale technologie taky proměnily svět žurnalistiky. Je v něm méně peněz, méně příležitostí, protože prostě internet úplně změnil tu naši hru. Nekoukáš se na žurnalistiku, o které jsme si v tomhle pořadu říkali, že vlastně může za to, že Češi vlastně jsou dost dobře zorientovaní v tom, co se děje na Ukrajině, čili je nepominutelná, ale přesto tvůj výhled není skeptický?
0: No, není radostný, protože v poslední době já se tady potkávám s tím, že prostě v žurnalistice nejsou lidi, což tady nikdy nebylo, protože každý chtěl prostě dělat třeba novinařinu v televizi, prostě dělat redaktorskou práci a podobně a teď najednou i na těch pozicích prostě nejsou lidi a třeba i zoufala nejsou lidi, prostě není možné nikoho pořádně sehnat a to taky o něčem svědčí vlastně a i o tom, že vlastně jako by ti lidi by třeba to i rádi dělali, ale nejsou, nikdo je není schopen dobře zaplatit, no, takže já jsem v tomto skeptický. Na jednu stranu tady máme vlastně obrovské množství informací, které se hrne a což je dobré, vlastně i nějaké zákazy, prostě podobné tomu, co se stalo mně a různé blokování stránek, mimochodem nemá smysl, jako nevidím vůbec jako efektivní nějaké blokování nebo zákazy a tohleto druhu, tak prostě to vždycky si ty informace cestu najdou, takže tohle je dobře. Tady vlastně se informace šíří, ale na druhou stranu jakoby tady selhává ta selekce těch informací, jako ta novinářská práce, prostě práce s informacemi a podobně, takže se to řítí někam trošku punk, no, živelně.
1: Trošku punk, živelně, konstatuje Tomáš Vlach, reportér, novinář. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas.
0: Já taky děkuju.
1: To byl pořad Za 5.5 s reportérem Tomášem Vlachem. Za pozornost děkuje Petr Vizina.

Krátce před 18:00 raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

čas od času. Čas od času se mi zdá, jestli bych nemohla pro naše manželství, pro náš vzájemný vztah něco udělat. Samozřejmě si nemyslím, že bych mohla něco vylepšit sama na sobě. Já jsem přece docela v pohodě, ale možná by se přece jen něco podniknout dalo. Někdy mě něco napadne, někdy mám dojem, že potřebuju hledat trochu hlouběji, například v Bibli. No a našla jsem. Bylo to v knize Přísloví. Po všechny dny svého života pro něj dělá jen dobro, žádné zlo. Přesně tak to tam je napsáno. Vypadá to jako nenápadná, samozřejmá věta. Takové to obecné dobro, co každý zná a nikdo proti němu nemůže nic namítat. Mne to ale složilo. Nevím přesně proč. Nejspíš mi došlo, co to přesně znamená. Jistě, že obecně přeju a chci působit svému manželovi jen dobro. Jenom se mi vždycky nepovede. Jak je to možné? Musela jsem se zamyslet. Proč mne zrovna tahle věta udeřila na solar? Co je v ní obsaženo tak výbušného? Nebyla jsem si jistá, ale zřetelně jsem věděla, co se mne to týká, že tohle zrovna nemám v pořádku a že s tím budu muset něco provést. Jen jsem nevěděla, co to má být. Cítila jsem se mizerně, protože nikdo nechce být usvědčován ze špatného postoje nebo nehezkého chování k nejbližšímu člověku, jakého na zemi má. Ale když chcete od Boha vysvětlení, které může posloužit vašemu růstu, on vám je dá. A tak mi před očima začaly vyvstávat situace a rozhovory, kdy jsem nepůsobila jako manželka, která by chtěla dobré věci pro svého muže. Žertovala jsem na jeho účet, zesměšňovala jsem ho, nebyla jsem citlivá k jeho potřebám ani k jeho citům. Horko mi vstoupilo do tváří, kdykoliv jsem si připomněla další situaci, níž jsem se chovala špatně. Styděla jsem se. Pořád nejsem dokonalá, jsou ještě situace, kdy to nezvládnu. Ale můj celkový postoj se posunul. Chci pro něj konat jen dobro.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se pondělí 5. velikonočního týdne, 4. květen 2026. Církevní kalendář ukazuje na svatého Floriána, římského vojáka z Rakouska, mučedníka z počátku 4. století. Je ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války. Přímluvcem v bouři, ale i suchu a neúrodě. Patronem hasičů. Florianova památka se stala dnem hasičů. Svátek má Květoslav. Novější české jméno vzniklo z latinského Florianus a znamená slavící květy, květinový či kvetoucí. A pranostiky, které se váží k dnešnímu dni? Déšť svatého Floriána, ohňová je rána. Je-li o dni svatého Floriána velký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. V následujících minutách nás čeká četba dnešního evangelia. Po té ranní chvály chybět nebude duchovní slovo a samozřejmě v 6 hodin a 45 minut přivítáme naše nejmenší ranním zíváčkem.

Slovo svatého evangelia podle Jana, kapitola 14, verš 21 až 26. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, toho bude milovat i můj otec. A také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Zeptal se ho Juda, ne ten Iškariotský, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a světu ne? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé jméno a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce Duch svatý, kterého otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.

0: tuto chvíli vás zmeme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Máme pondělí, dobu velikonoční. Pokud vlastníte novější vydání breviáře, hymnus bude ze strany 582. 582. Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře, strana 929. 929. A pokračovat budeme od strany 665. 665. Pokud vlastníte starší vydání breviáře, hymnus na straně 518, 518, antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře na straně 828, 828 a pokračovat budeme od strany 591, 591. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán, pro naše provinění, slavně zase z mrtvých vstal, nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme aleluja, aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, zhladil je svou obětí a tak odňal moc smrti, již svůj osten ztratila. Aleluja.
0: On je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje. Aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán. Svítí nám přejasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti. Noc hříchu pominula. Aleluja.
0: Společně oslavujme již hody beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši. Víra nežádá více. Aleluja.
1: Ať se radují v tobě všichni, kdo milují tvé jméno. Aleluja.
0: Hospodine, slyš moje slova, všimni si mého nářku.
1: Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože. Vždyť k tobě se modlím, Hospodine.
0: Z rána slyšíš můj hlas, z rána ti předkládám své modlitby a čekám.
1: Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost. Zlý u tebe prodlévat nesmí. Ani rouhači před tebou neobstojí.
0: Nenávidíš každého zločince, hubíš všecky lháře.
1: Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem.
0: Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu.
1: Padnu na tvář před tvým svatým chrámem, v bázni před tebou, Hospodine.
0: Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům. Urovnej přede mnou cestu k sobě.
1: Vždyť není upřímnosti v jejich ústech. Jejich nitro strojí úklady.
0: Jejich hrdlo je otevřený hrob. Lichotí svým jazykem.
1: Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí. Ať jásají bez přestání.
0: Chraň je, ať se radují v tobě, kdo milují tvé jméno.
1: Protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako štítem ho věnčíš svou přízní.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ať se radují v tobě všichni, kdo milují tvé jméno. Aleluja.
1: Tobě, Hospodine, přísluší královat, Ty jsi svrchovaně povýšený nade vším. Aleluja.
0: Veleben buď Hospodine, Bože Izraele našeho Otce, od věků na věky.
1: Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i vznešenost, neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
0: Tobě, Hospodine, přísluší královat, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, od tebe je bohatství a velebnost.
1: Ty vládneš nade vším, v tvé ruce je síla a moc, z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
0: Děkujeme ti nyní, náš Bože, a chválíme tvé slavné jméno.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tobě, Hospodine, přísluší královat, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším. Aleluja.
1: Pán Bůh, Pán bude královat na věky. Aleluja.
0: Vzdejte, Hospodinu, Boží synové, vzdejte, Hospodinu, slávu a moc.
1: Vzdejte, Hospodinu, slávu hodnou jeho jména. V posvátném rouchu se klaňte, Hospodinu.
0: Hospodinu v hlas nad vodami, vznešený Bůh zaburácel hromem, Hospodin nad spoustami vod.
1: Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý.
0: Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin láme cedry libanonské.
1: Nutí Libanon poskakovat jako bíčka, Sirion jak buvolí mládě.
0: Hospodinův hlas strší plameny ohně, Hospodinův hlas otřásá pouští, Hospodin otřásá pouští Kadeš.
1: Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry. V jeho chrámu však volají všichni sláva.
0: Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit věčně.
1: Hospodin uštědří svému lidu sílu. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán bude královat na věky. Aleluja. Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci. To je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja. Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval si nad našimi otci, rozpomenul si na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Aleluja. Bůh Otec oslavil svého Syna Ježíše a dal mu vládu nade všemi národy. Oslavujme proto Krista, svého Pána, a prosme ho. Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.
1: Kriste, ty zničil brány pekel a zvítězil nad hříchem a smrtí.
0: Dej dnes i nám zvítězit nad hříchem.
1: Ty jsi odněl smrti její konečné vítězství a daroval jsi nám nový život.
0: Dej, ať se dnes tento nový život projeví v našem jednání.
1: Ty jsi převedl celé lidské pokolení ze smrti hříchu k životu.
0: Uděl všem, kdo se s námi stýkají, věčný život.
1: Svým vzkříšením si uvedl ve zmatek strážce svého hrobu a své učedníky si potěšil.
0: Daruj dokonalou radost všem, kdo ti s láskou slouží. Vítězný Kriste, dej nám svou spásu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo. První čtení z pondělí 5. velikonočního týdne. Čte Martin Holík.
1: V pondělí 5. týdne velikonočního čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 19. kapitolu. Podtitul Kristus vítězí. Já, Jan, uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň. Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravdivý. Soudí i vede válku spravedlivě. Jeho oči planoucí oheň, na jeho hlavě mnoho čelenek. Má napsáno jméno, které zná jenom on sám. Je oblečen do šatů nasáklých krví a jeho jméno Slovo Boží. A s ním nebeské vojsko na bílých koních, oblečené do skvěle bílého kmentu. Z úst mu vychází ostrý meč, aby jím bil národy. Bude jim vládnout železným prutem. On šlape ve vinném lisu trestajícího hněvu vševládnoucího Boha. A na plášti a na boku má napsáno svoje jméno, Král králů a Pán pánů. Potom jsem uviděl anděla stojícího na slunci. Volal silným hlasem na všechny ptáky, kteří létají vysoko uprostřed nebe. Pojďte, sleďte se k veliké hostině, kterou připravil Bůh, abyste jedli maso králů, maso velitelů, maso koní i jejich jezdců, maso všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých. A tu jsem viděl šelmu a pozemské krále s jejich vojsky shromážděnými k válčení proti tomu, který seděl na koni a proti jeho vojsku. Ale šelma byla chycena a s ní i nepravý prorok, který pod jejím dohledem dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a klanili se jejímu obrazu. Oba byli zaživa vhozeni do ohnivého močálu hořícího sírou. Ostatní pak byli pobiti mečem, vycházejícím z úst toho, který seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich masem.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se pondělí 5. velikonočního týdne, 4. květen 2026. Církevní kalendář ukazuje na svatého Floriána, římského vojáka z Rakouska, mučedníka z počátku 4. století. Je ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války, přímluvcem v bouři, ale i suchu a neúrodě, patronem hasičů. Florianova památka se stala dnem hasičů. Před 295 lety arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil kostel svatého Jilí na Starém městě pražském. 105 let by se dožila překladatelka, básnířka a spisovatelka Hana Žantovská, někdejší viceprezidentka Českého centra PEN klubu. Zemřela v roce 2004. 35 let uplynulo od oficiálního oznámení konce občanské války v Libanonu. Trvala od jara 1975 a připravila o život na 150 tisíc lidí. Před 30 lety zemřel katolický aktivista Julius Augustin Varga, mladý dominikán s těžkým postižením, vůdčí postava disentu na Šumpersku. A rovných 18 let vysílá slovenská katolická televize Lux. Svátek má Květoslav, novější české jméno vzniklo z latinského Florianus a znamená slavící květy, květinový či kvetoucí. A pranostiky, které se váží k dnešnímu dni, déšť svatého Floriána, ohňová je rána. A nebo, je-li od dně svatého Floriána velký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. My se právě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. V Čechách bude vývat slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku vítr jižní, mírný do rychlosti 25 km za hodinu.

Bylo 6 hodin a 35 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Ve francouzských Lurdech vrcholí pouť suverénního řádu maltéských rytířů. Účastní se jí i výprava českého velkopřevorství. 18. výročí založení si dnes připomíná slovenská televize Lux. Za diváky, podporovatele a všechny, kteří stáli při jejím vzniku i rozvoji, poděkuje při dvou bohoslužbách. První bude předsedat od 7 hodin biskup Petr Beňo, druhé od 11 hodin a 30 minut generální ředitel stanice pater Anton Ziokolský. Školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu hostí do dneška evangelikální teologický seminář v Praze. Čtyřdenní kurz je určen těm, kdo chtějí citlivě a biblicky doprovázet lidi zasažené válkou, ztrátou nebo jinou hlubokou krizí.

ubytovaný na obláčku mezi nebem a zemí. Nastoupím do dětského vláčku, který nikam nejede,

nespěchám. Rozkošně poskakuje dámička poezie, dává mi rozhřešení. Toulám se na zdař Bůh, slovníky rýmů, jsem v nich anebo nejsem, nevím, nespěchám. Nespěchám. Mezi típnutím a zapálením cigarety

žaluzie, vteřiny kapou pod vokap. Je tam už válka, nebo se žije, a můžu říct, jsem vůbec chlap.

Ahoj holky, ahoj kluci, je 6 hodin 45 minut. Sluníčko už na obloze pomalu vykukuje, první paprsky dopadají na zem, no a to znamená, že začíná ranní zíváček. Mám radost, že vás mohu přivítat od mikrofonu. Začneme znamením kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý pane, je tu nové ráno a nový týden a já ti za to děkuji. Prosím, dej mi dnes otevřené oči i srdce, abych tu uměl být pro druhé. Amen. A hurá na první písničku. Tato se jmenuje Maličká Su.

0: Jestli pak jste správně poznali znělku. Ano, je to tak, dnes budeme hádat jméno světce. Já už jsem odblokoval telefonní linku na čísle 739-850-345, to pro případ, že budete znát správné jméno. No a teď už nápověda. Dobře poslouchejte. Jsem žena. Stala jsem se první historicky doloženou českou panovnicí a zároveň první českou světicí. Narodila jsem se tedy opravdu hodně dávno, v druhé polovině 9. století. Můžete se o mě dočíst, že jsem patronkou Čech, vychovatelek, matek a také babiček. Nesnad proto, že jsem se narodila tak dávno. Zatím jsem to ještě nestihl přečíst ani z poloviny a už někdo volá. Tak uvidíme. Ahoj, tady Joška, kdo se dovolal?
1: Markétka Bezděková.
0: Ahoj Markétko, tak znáš správné jméno dnešní světice?
1: Ludmila, babička svatého Václava.
0: Výborně. No tak tobě určitě jde hodně dějepis, že? Když si to tak krásně uhodla.
1: Ne, ale máme doma Vašíka.
0: Cože máte doma?
1: Vašíka.
0: Vašíka?
1: Jo.
0: A to je bráška?
1: Jo.
0: A ten ti poradil?
1: Ne, máma.
0: Maminka poradila. Tak to je hezký. Tak víš co, protože jsi správně uhodla i za pomoci maminky, tak si můžeš vybrat písničku, kterou ti teďka zahrajeme. Mám tu písničku Heřmánek pravý, Máj, anebo Luskoun a Netopír. Tak jakou si vybereš?
1: Máj.
0: Tak dáme Máj a můžeš ji někomu věnovat.
1: Mamince, bráchovi, tatínkovi, babičce a dědečkovi do Brna a babičce do Vítkova.
0: No tak to budou mít velkou radost. A já mám radost, že jsi zavolala. Měj se moc krásně, ahoj.
1: Naschledanou.

myšička v díře žije jak zvíře. Venku je kočka, snad se nedočká. Kočka je prýma, má za ušima. Chlupy má všade a taky přede. Na dvorku pes je, hezky se směje. Ptáčkové zpívaj, na nás se dívaj. Včela tam bzučí, s včelákem v náručí. Slunce nás hřeje, všem nám tu dobře je. S větrem ve vlasech, i já se ho nadech. Přinesl vůně s dobrou náladou. Na řece kachny, tiše tam plavou. Hopsa sa, hejsa, dobře je nám. A zítra znova všude je.

Jedna májová písnička za odměnu, no a my si o svaté Ludmile ještě něco povíme. Narodila se kolem roku 1860 na hradě Pšov u Mělníka. Byla dcerou knížete Slavibora, vládce kmene Pšovanů. Původně vyrůstala jako pohanka, ale později přijala křesťanství. Když vyrostla, provdala se za knížete Bořivoje, prvního známého Přemyslovce. Oba manželé byli pokřtěni samotným svatým Metodějem. Tím začala cesta křesťanství v Čechách. Ludmila a Bořivoj měli asi 6 dětí. Po Bořivojově smrti vládli postupně jejich synové Spytihněv a Vratislav. Po smrti synů se Ludmila starala o své vnuky Václava a Boleslava. Václava vyučovala nejen slovanskému písmu a řeči, ale hlavně křesťanské víře a lásce k Bohu. Dá se říct, že bez Ludmily by svatý Václav nebyl tím, kým se stal, moudrým a spravedlivým křesťanským vládcem. Ludmila se však dostala do sporu se svou snachou Drahomírou, která měla jinou představu o výchově vnuků. Drahomíra se nakonec rozhodla svou tchyni odstranit a nechala ji roku 921 na hradě Tetín zavraždit. Ludmila byla pohřbena na Tetíně, ale brzy na to její vnuk Václav přenesl její ostatky na Pražský hrad do baziliky svatého Jiří. Po smrti byla Ludmila uctívána jako světice. Legendy o ní vyprávějí, že byla moudrá, dobrotivá a plná křesťanské lásky. Svátek slaví 16. září. To je z dnešního ranního zíváčku už opravdu vše. Já vám, děti, děkuji, že voláte, posloucháte, no přeji vám krásný start do dnešního dne a zítra v 6 hodin a 45 minut nás čekají večerníčky. Tak zase poslouchejte. Ahoj.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Za malou chvíli v 7 hodin Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: I v 7 hodin posloucháte Ranní Plus. Pondělním ránem s datem 4. května vás provází Šárka Finiková
3: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
3: A jaká ta témata jsme buď slibovali, nebo nabízíme? Začínají maturity. Co říkají ředitelé na nárůst kompetencí, které přecházejí ze státu na jednotlivé školy?
2: Jaké mantinely určil vrchní soud pro nové projednávání kauzy Čapí hnízdo?
3: A Donald Trump chce stáhnout z Německa víc než původně avizovaných 5000 amerických vojáků. Jakou to vyvolalo reakci přímo v Německu?
2: Nejdřív ale ještě zprávy Moniky Vrchotové.
5: Dobré ráno. Kauza Čapí hnízdo se dnes vrací k pražskému městskému soudu. Senát bude řešit jen obžalobu europoslankyně z ANO Jany Naďové, protože premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše teď chrání poslanecká imunita. Podle žalobců šlo o zneužití zhruba 50-milionové evropské dotace. Oba obžalovaní vinu dlouhodobě odmítají. Celou kauzu a roli Jany Naďové rozebereme v Ranním plusu krátce po zprávách. V polské Varšavě začíná několikadenní bezpečnostní a obranná konference Defense Days. Letos se zaměří hlavně na obranný průmysl Polska a jeho význam pro obranu východního křídla NATO, ale také na rozvoj bezpilotních a robotických prostředků boje a obrany.
6: Debatní panely, na kterých vystoupí okolo 350 řečníků nejen z Polska, doplní také výstava vojenské techniky nebo charitativní dražba. Konference ve Varšavě se bude zabývat třeba také ruskou agresí proti Ukrajině. Jaký má tato válka vliv na regionální bezpečnost i rozvoj ozbrojených sil, nebo třeba jak ovlivňuje simulace ozbrojených konfliktů. Veřejně přístupná část konference Defense Days začne ve středu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Národní sportovní agentura nedávno rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou musí vrátit z dotací přes 32 milionů korun. Podle agentury spolek BLK Slavia Praha porušoval zákony, když v letech 2020 a 2022 využíval dotace na stavbu sportovní haly v Praze. Celkem od státu získal 40 milionů korun. Za co konkrétně sankci dostala, říká mluvčí NSA Natálie Košková.
7: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek. Jedním z nich bylo i nesplnění požadované míry spolufinancování.
5: Spolek měl miliony zaplatit do letošního 24. dubna, peníze ale neposlal. Případ teď proto prověří ještě finanční úřad. Kaderka pochybení odmítá a prohlásil, že se proti výsledku kontroly bude spolek bránit právní cestou. Výbor francouzského parlamentu zveřejňuje zprávu o fungování veřejnoprávních médií. Na zhruba 400 stránkách je 80 doporučení, jak ušetřit nebo třeba změnit způsob jmenování šéfů francouzského rozhlasu a televize.
8: Výbor francouzského parlamentu vyslechl v uplynulých měsících přední osobnosti francouzské televize a rozhlasu, od novinářů, moderátorů až po vedení. Zpráva doporučuje sloučit některé televizní kanály nebo zrušit stanice pro mladé. Poslanci zároveň navrhují snížit rozpočet na zábavu a sport v televizi. Podle zprávy by tak bylo možné ušetřit v přepočtu 24 miliard korun ročně, které by pak bylo možné dál investovat do ochrany památek nebo snižování státního dluhu. Parlamentní zpráva není právně závazná. Některá doporučení by ale mohla sloužit jako podklad pro formulaci návrhu zákona a následně být projednána v parlamentu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Dnes je poslední den, kdy můžou lidé podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Dnes je také nutné daně zaplatit. Lidé můžou přiznání podat buď online na portálu finanční správy Moje daně nebo datovou schránkou. Kdy začnou nabíhat případné pokuty, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
9: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení.
5: Nejvyšší sankce je pak podle finanční správy 5% stanovené daně, maximálně ale 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Posloucháte zprávy Pluso. Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy, které připravuje státní organizace Cermat. Dnes budou z matematiky a z anglického jazyka. Z jakých předmětů budou psát maturanti testy v následujících dnech, dodává ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
10: V úterý 5. května budou žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury a 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřující a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština.
5: Jaké novinky letošní maturity přináší a jaké kompetence přešly na školy, rozebereme v ranním plusu hned po zprávách. Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár u Rusavy na Kroměřížsku. Na rozloze asi 2,5 hektaru tam hoří mladý smíšený les, který od včerejšího odpoledne likviduje 17 jednotek. Na místě pomáhal i armádní vrtulník, který provedl 8 schozů vody. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se v noci prostřídali hasiči a po lokalizaci požáru jich už je nasazených míň.
11: A na ráno je plánováno další střídání sil a prostředků a je povolán na místo z vrtulník, který bude plněn na letišti v Brusném a bude pokračovat v činnosti na místě událostí.
5: Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000 městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické z KDU ČSL má suma motivovat a taky kompenzovat čas a náklady na přihlášení pobytu.
12: Probíhá výstavba bytových domů. Postupně přibývají nové byty, takže očekáváme, že v souvislosti s tím bude přirůstat počet obyvatel, ale to se zatím neděje. Takže chceme právě motivovat ty nově příchozí obyvatele, aby si přihlásili trvalý pobyt.
5: Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší částku za změnu trvalého pobytu v kraji. Ždírec nad Doubravou nebo Tis na Havlíčkobrodsku vypláceli 3 000 korun, Okřížky na Třebíčsku 4 000. Krátký pohled na silnice. Na D1 z Brna do Prahy vzniká kolona za sjezdem na Osovou Bítišku na kilometru 152, 10 minut. Po pojíždí k nehodě na kilometru 149,5, kde leží v příkopu havarovaný kamion. Na D7 ve směru ze Slaného do Prahy je ucpaná od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Přes 20 minut budete popojíždět k omezení u letiště a na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letiště začala pravidelná regulace provozu v obou tunelech. Aktuálně se brzdí u sjezdu na Písnici na 5. kilometru. Šťastnou cestu! Dnes bude až 27 stupňů, ale zatímco na Moravě bude převážně polojasno, v Čechách oblačno až zataženo, později odpoledne výjimečně s přeháňkami. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Humanitární organizace ADRA zve v první půli máje na tradiční charitativní ADRA běh. Koná se po celém Česku od 17. května s motem Osamělost není radost. Proglasu je vyložil vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu ADRY Vít Hněvkovský.
1: Vlastně osamělost je fenomén, který poslední dobou narůstá. Stačí stáří nebo nemoc a lidi se ocitnou na kraji společnosti a často nemají nikoho, kým by sdíleli svůj čas. A ADRA hodně zabývá právě tady v Česku tím, že koordinuje dobrovolníky, kteří věnují svůj čas návštěvám právě osamělým lidem. Nejčastěji jsou to seniori a bývají to třeba i děti z dětských domovů nebo handicapovaní lidé. A ten čas spolu tráví tak, že si povídají, naslouchají si, můžou jít na procházku nebo někteří chodí i jako za kulturou nebo hrají deskové hry. A vlastně po celé republice jsme v loni vlastně měli více než 3,5 tisíce dobrovolníků, kteří věnovali téměř 92 tisíc hodin svého času právě takhle osamělým lidem. A tím ADRA během my chceme tady to připomenout, že jsou tady i lidé právě, kteří jsou osamělí a je fajn si na ně vzpomenout a udělat jim takhle společnost a radost.
0: Účastníci se mohou přihlásit jak do organizovaných běhů různé délky, tak do virtuálního běhu individuálně, vysvětlil nám za ADRU Vít Hněvkovský.
1: Protože ten organizovaný, to je takový to klasický, co si asi všichni představí, že se lidé sejdou na konkrétním místě a v určitý čas odstartují. Ty máme celkem v 9 lokalitách, mimo jiné třeba Praha, Brno, České Budějovice nebo Ostrava. Ten virtuální běh, ten máme právě pro všechny, kteří se nenachází v blízkosti těchto organizovaných běhů a mohou si ho zaběhnout kdykoliv do 17. května a každý den v tomto období si mohou zapisovat počet kilometrů, který v ten daný den uběhli a mohou se porovnávat vlastně i s ostatními běžci, kteří se přihlásili na ten virtuální běh a srovnávat se, kolik kdo uběhl nebo i třeba nachodil, protože i chůze je do toho uznávaná

0: Na zámku v Hrošovském Týně se v pátek po několikaleté pauze otevřela prohlídková trasa věnovaná hraběnce Mitsuko Kudenhove Kalergi, jedné z prvních Japonek provdaných koncem 19. století do Evropy. Datum zahájení nebylo náhodné. Připomnělo 22. výročí vstupu České republiky do Evropské unie a symbolicky odkázalo na myšlenku evropského sjednocení, úzce spjatou s rodinou Kudenhove Kalergi. Ředitel Českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu Petr Pevelec řekl.
1: Heinrich Kudenhof si ze své diplomatické mise přivezl manželku Japonku. Ona to byla skutečně evropská událost. On byl první evropský šlechtic, který prolomil všechna ta tabu. On ve svých dopisech píše, že obětuje celou svoji kariéru i pověst své rodiny, ale že legalizuje ten svůj vztah k Mitsuko. Tak v té době kolem roku 1895 se o této události psalo po celém světě. V evropských novinách, v amerických novinách, v australském tisku.
0: Okruh představuje i mobiliář ze zámku v Pobřežovicích, kde rodina Kudenhove Kalergi do roku 1945 žila. Stejně tak osobní věci, japonský a jiný porcelán, šperkovnice, obrázek, který hraběnka Mitsuko malovala při terapii po mozkové mrtvici, soubor fotografií,

0: Přednášku profesora Tomáše Halíka můžete vyslechnout ve středu v Olomouci v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého od 17 hodin. Nese název Spiritualita a politická kultura.
1: Hledáme lék na krizi demokracie, nástup populismu a neofašismu. Jakou roli v této době hraje a může hrát náboženství? Může prohloubení spirituality sehrát socioterapeutickou roli? To jsou otázky, nad kterými se profesor Halík bude zamýšlet. Po přednášce jste také zváni na studentskou mši svatou, kterou bude celebrovat v kostele Panny Marie Sněžné.
0: Doplnil na Proglasu za pořadatele Roman Zaoral.

0: Dětský pěvecký sbor Pramínek vystoupí ve středu v Pardubicích v kostele Husova sboru. Koncert začne v 17 hodin, informuje náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Dětský sbor Pramínek působí při základní škole Pardubice Polabiny 2 a svým vystoupením chce finančně vypomoct neziskové organizaci Betany Dům pomoci, na jejíž účet půjde výtěžek z dobrovolného vstupného. Betany Dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů a do svých aktivit začleňuje i mladší generace. Všichni se na vás tedy budou těšit 6. května v 17 hodin v kostele Husova sboru v Pardubicích.

Je 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se pondělí 5. velikonočního týdne, 4. květen 2026. Církevní kalendář ukazuje na svatého Floriána, římského vojáka z Rakouska, mučedníka z počátku 4. století. Je ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války, přímluvcem v bouři, ale i suchu a neúrodě. Patronem hasičů. Florianova památka se stala dnem hasičů. Před 295 lety arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil kostel svatého Jiljí na Starém městě pražském. 105 let by se dožila česká překladatelka, básnířka a spisovatelka Hana Žantovská, někdejší viceprezidentka Českého centra PEN klubu. Zemřela v roce 2004. 35 let uplynulo od oficiálního oznámení konce občanské války v Libanonu. Trvala od jara 1975 a připravila o život na 150 tisíc lidí. Před 30 lety zemřel katolický aktivista Julius Augustin Varga, mladý dominikán s těžkým postižením, vůdčí postava disentu na Šumpersku. A rovných 18 let vysílá slovenská katolická televize Lux. Dnes má svátek Květoslav, novější české jméno vzniklo z latinského Florianus a znamená slavící květy, květinový či kvetoucí. Pranostiky, které se váží k dnešnímu dni, déšť svatého Floriána, ohňová je rána. Je-li od dní svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. V Čechách bude vát vítr slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní do rychlosti 25 km za hodinu.

0: Na Mendlově náměstí v Brně se dnes otevírá unikátní venkovní výstava s názvem Vysídlení Aussiedlung. Blíže ředitel paměti národa Jižní Morava David Butula.
1: Naši kolegové dokumentaristi z paměti národa už mnoho let natáčejí rozhovory s pamětnicemi, pamětníky vyhnání Němců. V podstatě vzpomínky 10 těchto pamětníků a pamětnic na této výstavě, která se jmenuje Vysídlení Aussiedlung, protože je dvojjazyčná, tak se budete moct dozvědět o 10 příbězích, 10 osudech těchto lidí napříč celou Českou republikou, nebo chcete-li tehdejším Československem. Pokud by člověka ty příběhy zajímaly dále skrze QR kód, který je také na těch panelech, se můžete vlastně dostat zase opět na web Paměti národa, kde tyto příběhy si můžete přečíst celé. Autorem výstavy je náš kolega Jan Blažek, který právě roky se tomu tématu věnuje. Na základě toho vzniknul taky třeba úplně krásný komiks, který máme tady v paměti národa už dlouhou dobu je k dispozici. Ten se jmenuje Odsunuté děti a je to právě o osudech dětských účastníků tady tohoto odsunu.
0: Vyložil Proglasu David Butula, ředitel brněnské pobočky paměti národa, která na výstavě spolupracuje s festivalem Meeting Brno. Od 22. května bude expozice k vidění při setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na výstavišti.

0: Emeritní plzeňský biskup a prezident diecézní charity František Radkovský je nově čestným občanem Karlových Varů. 86-letý rodák z Třešti vystudoval matematickou, statistiku a teologii. Knězem se stal v roce 1970. V duchovní správě sloužil v Mariánských i ve Františkových lázních. Po pádu komunismu v roce 1990 ho papež Jan Pavel II. Jmenoval pomocným biskupem pražským a o 3 roky později ho postavil do čela nové plzeňské diecéze. Podle odůvodnění k nominaci, kterou schválili zastupitelé Karlových Varů, má František Radkovský k městu silný vztah. Navštěvoval je a místní farnost Rybáře si zvolil v roce 2019 za domov. Ve Varech tradičně zahajuje tříkrálovou sbírku nebo ples dobré vůle. Ocenění převzal na slavnosti v Císařských lázních v předvečer zahájení lázeňské sezony.
1: Těch 23 let, kdy jsem pečoval o tu diecézi západních Čech, která má 2 krajská města, Plzeň a Karlovy Vary, a Karlovarský kraj je vlastně celý v té diecézi, zatímco plzeňský je toho západní část. Sušice, Horažďovice, ty už k nám nepatří, za to nám teď už patří Nepomuk. No a já chci říct, že vždycky mi připadalo takové trochu nespravedlivé, že všecko se dělo víc v té Plzni než v Karlových Varech. Pochopitelně byla to plzeňská diecéze a je to plzeňská diecéze, ale říkal jsem si, že by bylo dobře, aby tady také byla ta reprezentace církve taková důslednější nebo vyšší. No a tak, když už jsem skončil jako důchodce před 10 lety, tak jsem si uvědomil, že by bylo dobře, kdybych mohl být tady. Sice jsem už důchodce, už ne biskup v plném nasazení, ale přesto být tady je přece jenom, myslím, takové znamení toho, že církev i tady má co dělat a snaží se sloužit všem potřebným. A o to se chci snažit. Děkuji.
0: Řekl emeritní biskup František Radkovský k převzetí čestného občanství Karlových Varů.
2: Pojď směle blíž, chci ti povědět, že mý kroky starej dobrák osud letko v boj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. Kůň dolar stál a sedlo 35, jsem nejbohatší chudej, co kdy krávy ved. Kovboj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. Všechen vzdor je pryč, nám tu vládne strach, to nezná, kdo má pořád nohy v bačkorách. Kovboj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. Jdeš k ránu spát a hned musíš vstát, za spoceným stádem línou herku štvát. Kovboj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. Zbylo bobů pár, k tomu voschlej špek, přežvikuju přitom se mnou clou má vstek. Kovboj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. A jak to předák zmrčí, začne řvát, zejtra budeš suchou trávu vděčně žrát. Kovboj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. Pak se přihnal déšť a ten všechno spláh, i tvrdý chlap má někdy srdce v kalhotách.

Když se splaší bejk, co s písničkou, musel jsem ho skrotit horkou pánvičkou. Kovboj zpívá jipi, jipi, jej, jipi, jej, zpívá jipi, jipi, jej. Byl to smolnej čas, já neměl klid, v noci musel krávy zpěvem konej

Já se v Kansasu hlásil o svůj plat a majitel hned zkusil ztrátu předstírat. Kovboj zpívá jipi-jipi-jej, jipi-jej, zpívá jipi-jipi-jej. S tím lotrem všech lotrů vedl jsem spor, jednou fackou přerušil jsem rozhovor. Kovboj zpívá jipi-jipi-jej, jipi-jej, zpívá jipi-jipi-jej. Tahle Cheezum Trail je zlým zážitkem, k čertu s majitelem, předákem i s dobytkem.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Dnes si v hudebním kompasu představíme slovenskou zpěvačku Ivanu Mer a její nové album nazvané Corazón, tedy srdce. Jedná se o duchovně laděnou nahrávku, inspirovanou mimo jiné pobytem na Azovských ostrovech. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Move s podtitulem Žalm 23.

Aktuální album slovenské zpěvačky Ivany Mer se jmenuje Coração, což portugalsky znamená srdce. Nápad na toto pojmenování vznikl intuitivně během autorčina pobytu na Azorských ostrovech. Právě tam zažila silné propojení s přírodou i duchovním životem, což se hluboce otisklo do její tvorby. Název tak neodkazuje jen na jazyk, ale především na osobní zkušenost a vnitřní proměnu. Na rozdíl od předchozích alb, na nichž pracovala i s elektronikou a širším obsazením, se Ivana Mer na Coração vydává komornější akustickou cestou. Chtěla zachytit autenticitu okamžiku, proto album vzniklo živě ve studiu společně s hudebníky. Připouští i drobné nedokonalosti, které ale podle ní přispívají k živosti a opravdovosti výsledku. Album je pro autorku zásadní i obsahově. Jde o první desku, kterou vědomě věnovala Bohu. Vznikla po náročném životním období, během něhož zpěvačka prošla osobní krizí a duchovní proměnou. Klíčovou roli sehrála zkušenost modlitby a pocit uzdravení, fyzického i vnitřního. Texty proto působí jako hluboce osobní duchovní výpověď. Rozhovor s Ivanou Mer si můžete pustit z našeho webu www.hudebnirozhovory.cz. Teď si poslechneme další dvě skladby, Raj srdca a El Principio.

0: Poslouchali jsme zpěvačku Ivanu Mer z jejího nového alba Curaçao. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat britsko-etiopské skupině Dub Colossus. Zítra ráno vás budeme zvát na brněnský Ponava Fest, v jehož rámci vystoupí řecká zpěvačka Savina Janatu. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. V 8 hodin za malou chvíli vám nabídneme zprávy Českého rozhlasu Plus. A v 9 hodin se můžete těšit na pořad Před klášterním kostelem, tentokrát s tématem Školské sestry svatého Františka v Brně.
1: 4. května, tohle je Ranní Plus, dnes se Šárkou Fenikovou
2: a Tomášem Pavlíčkem.
3: Český rozhlas Plus.
2: A co nabízíme dál, na co zaměříme vaši pozornost? Ztotožnilo se hnutí ANO s faktem, že před soudem v kauze Čapí hnízdo stane jen europoslankyně Jana Nagyová bez spoluobžalovaného premiéra Andreje Babiše?
1: Jak prožívají studenti středních škol právě začínající maturity?
2: A budou se v souvislosti s dalším velkým požárem v Českém Švýcarsku dál upravovat protipožární opatření v parku?
1: Nejdřív ale čerstvé zprávy, ty má Monika Vrchotová.
4: Pěkné pondělní ráno. Městský soud v Praze dnes znovu otevře kauzu Čapí hnízdo s Janou Nagyovou. Europoslankyně z ANO je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. V kauze jde o téměř 50-milionovou dotaci pro farmu Čapí hnízdo, kterou podle obžaloby premiér Babiš účelově vyvedl z holdingu Agrofert. Babiš má poslaneckou imunitu a nelze ho teď proto stíhat, potvrdila mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
5: S ohledem na dlouhodobou překážku pokračování trestního stíhání u obviněného inženýra Babiše, dle předsedy Senátu jiný postup nepřipadal v úvahu, neboť by nevyloučení věci vedlo ve vztahu k obviněné inženýrce Nagyové k nedůvodnému prodlužování řízení.
4: Soudní projednávání kauzy Čapí hnízdo rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách, mimo jiné s předsedkyní mandátového a imunitního výboru sněmovny Helenou Válkovou z hnutí ANO. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Ta by se měla vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a míň administrativně náročná a má přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice ale odhady spochybňuje a považuje je za nadhodnocené. Elektronickou evidenci tržeb podporuje i generální finanční ředitelství, jak říká jeho šéfka Simona Hornochová.
6: Když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo. Když naši kontroloři vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance nebo o další podpoře Ukrajiny.
7: Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Finský prezident Alexander Stubb, který je v zemi hlavním představitelem zahraniční politiky, má v Evropě reputaci státníka, který umí vyjednávat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Kromě zahraniční politiky spolu budou oba prezidenti nejspíš jednat i o obraně. Finsko je známé svou připraveností armády i civilního sektoru. Země má také zkušenosti se stíhačkami F-35, na jejichž dodání Česko čeká. Kromě prezidenta Petra Pavla se Alexander Stubb setká například i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V úterý se pak na Hradě zúčastní konference Evropa jako úkol. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě v přepočtu téměř 2,25 bilionu korun. Informovala o tom britská vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Unie ji definitivně schválila na konci dubna. Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici. nemocnici v kritickém, ale stabilním stavu. Informoval o tom jeho mluvčí. Důvod hospitalizace 81letého politika neuvedl. Giuliani byl starostou nejlidnatějšího amerického města, mimo jiné v době teroristického útoku z 11. září 2001. Později působil jako právník a poradce současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten mu po návratu do Bílého domu udělil milost kvůli obviněním ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020. Obce s vyloučenými lokalitami by letos od státu měly snáz získat peníze na brigádníky zajišťující veřejné práce, třeba sekání trávníků. Plánuje to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Malé obce bez větších sociálních problémů naopak na peníze nově nedosáhnou.
8: Seču trávu, občas se i pleje.
9: I tyto veřejně prospěšné práce dělá protáhlý na Písecku Josef Šesták. Obec dostávala v minulých letech na brigádníky příspěvek od státu. Letos musí vše platit ze svého rozpočtu, říká nezávislá starostka Jana Študentová.
10: Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni a vydat čtyřnásobek.
9: Letos je program zaměřený na určité obce, vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
11: Podpora míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání.
9: Obce by mohly v budoucnu získat podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Chocní je přerušený provoz. V Kostěnicích srazil vlak člověka. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz by podle něj mohl být obnovený kolem 10:00 dopoledne.
12: Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Ta událost se vyšetřuje právě s ohledem na to, že se v kolejišti pohybují záchranáři a hasiči, tak je provoz zastaven v tuto chvíli na koridoru.
4: Část vlaků je kvůli nehodě odkloněná. Například vlak Pendolino jede přes Hradec Králové. Expres Vindobona je vedený přes Havlíčkův Brod. Dermatologové začnou dnes v 10 dopoledne zdarma vyšetřovat ve stanu proti melanomu problematická znaménka. Stan s 8 ordinacemi stojí v dolní části Václavského náměstí v Praze na Můstku. Zhoubný melanom je z kožních nádorů ten nejnebezpečnější. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na něj ročně zemře na 450 lidí.
13: Používáme obvykle ruční dermatoskop, který je dostatečný. Někdy musíme si pomoct i s digitálním dermatoskopem.
14: Popisuje průběh bezbolestného vyšetření ve stanu proti melanomu předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
13: Často jsou lidi smutní, že to trvá strašně krátce, ale v dermatoskopii platí, že pokud nestanovíte diagnózu do 10 vteřin, tak jste si nejistí a znamenko máte vyříznout.
14: Lékaři v Česku ročně diagnostikují více než 3000 zhoubných melanomů. Asi pětinu případů odhalí až v pokročilých stádiích. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova trvá silný provoz od sjezdu na Slavkov. Kolona kamionů se sune z kilometru 212, rozjíždí se za Rohlenkou. Na D1 před Prahou směrem z Brna vjedete do kolony za sjezdem na Benešov na kilometru 19,5. Odtud na Chodov ke Spořilovské pojedete půl hodiny. Dálnice D7 ve směru ze Slaného do Prahy zůstává ucpaná před sjezdem na Tuchoměřice ze 4. kilometru. Půl hodiny strávíte v kolonii. K omezení u letiště. Řidiči se snaží úsek objíždět přes Horoměřice. Horoměřická před Evropskou je tak dnes extrémně ucpaná. Už ze Serpentin v Šárce na Bořislavku se sunete krokem až půl hodiny, stejně tak plná zůstává i Nebušická. A v metropoli trvá silná ranní špička kolony. Čekejte na tradičních místech, mimo jiné v Liberecké do centra, v Povltavské mezi Čuprovou a Bulovkou, ve Kbelské směrem Hloubětín mezi Novopatskou a Poděbradskou a dál na trase do Hostiva. I v průmyslové v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Dobře dojeďte. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude většinou polojasno. V Čechách má převládat oblačno až zataženo, později odpoledne výjimečně s přehánkami a teploty dnes 22 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo 8 hodin a 15 minut, na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Ve francouzských Lourdech vrcholí pouť suverénního řádu maltéských rytířů. Účastní se jí také skupina členů a dobrovolníků českého velkopřevorství. Na mariánské poutní místo i letos doprovodili nemocné a lidi se zdravotním postižením. V knihkupectvích v Itálii bude ode dneška k dostání sbírka esejů, kázání a projevů amerického augustiniána kardinála Roberta Prévosta z let před jeho zvolením papežem. Od tohoto v pátek uplyne rok. Kniha vychází pod titulem Svobodní díky milosti. 18. výročí založení si připomíná slovenská televize Lux. Za diváky, podporovatele a všechny, kteří stáli při jejím vzniku i rozvoji, děkuje při bohoslužbách. První předsedal časně ráno biskup Peter Beňo. Druhou povede před polednem generální ředitel pater Anton Ziolkovský. Testem z matematiky a anglického jazyka začínají v Česku maturitní zkoušky. Shromáždění k výročí pražského povstání z května 1945 se uskuteční ve vazební věznici na Pankráci. Školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu hostí dodneška evangelikální teologický seminář v Praze. Čtyřdenní kurz byl určen těm, kdo chtějí citlivě a biblicky doprovázet lidi zasažené válkou, ztrátou nebo jinou hlubokou krizí. Virolog Tomáš Cihlář převezme ve strahovském klášteře čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické. V O2 aréně má večer koncert britský gitarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton. Pietní akce má na programu slavnosti svobody v Plzni. Třeba v Husově ulici u památníku československým vojákům, bojujícím na západní frontě. Vozy americké vojenské historické techniky pojedou po stopách armády USA na Chocku z roku 1945. Start a cíl je v Domažlicích. Venkovní výstava vysídlení Aussiedlung dnes začíná na Mendlově náměstí v Brně. Vznikla ve spolupráci Paměti národa Jižní Morava a festivalu Meeting Brno. Časovou schránku s poselstvím budoucím generacím

Nový poeziomat se rozezní v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku v Panském dvoře. Nabídne vyvolávky z Jízdy králů a folklorní písně i verše v podání Josefa Abraháma.

0: Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku otevřel pro veřejnost středověký hrad i s kaplí, v níž se našly dva poklady, relikviář svatého Maura a sbírka vín a koňaků z 19. století. Horní hrad ze 14. století nebyl opraven obvyklým způsobem, ale byl zakonzervován ve stavu, v jakém se dochoval. Díky tomu se stal učebnicí architektonických stylů, vysvětlila ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Ocenila mimořádně citlivý přístup restaurátorů.
1: Tady ta obnova je významná právě tím konzervátorským přístupem, který je v českých podmínkách v takovémto rozsahu jedinečný a ukazuje právě i na vyspělost české památkové péče, která je postavená na odbornosti, odpovědnosti a také na velmi vysoké řemeslné kvalitě. Restaurátoři odvedli skvělou práci a myslím, že to, že návštěvník přijde a v podstatě nebude vnímat změny, tak je právě dobrou vizitkou pro to, jak ta práce je odvedena.
0: Pro příchozí mají v Bečově dva nové návštěvnické okruhy. Jeden patří kapli, její výzdobě a zajímavostem. Druhý okruh ukáže celý středověký hrad, včetně cesty po ochozu. Kapli po více než 600 letech od jejího vzniku požehnali, uplynulý čtvrtek, nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a plzeňský biskup Tomáš Holub.

0: Prosím, pozor. Vůz jede přes zastávku Rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let. A můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka a Rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.

S 8:30 vás od mikrofonu zdraví Josef Javůrek. Posloucháte Proglas. Píše se pondělí 5. velikonočního týdne, 4. květen 2026. Církevní kalendář ukazuje na svatého Floriána, římského vojáka z Rakouska, mučedníka z počátku 4. století. Je ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války. Přímluvcem v bouři, ale i suchu a neúrodě. Patronem hasičů. Florianova památka se stala dnem hasičů. 41. narozeniny dnes slaví operní pěvec, baritonista Adam Plachetka. 70. slaví americký spisovatel a teolog, aktivista a řečník Brian D. McLaren, autor knihy Křesťanství 2.0. Vyšla i v češtině. A svátek má Květoslav. Novější české jméno vzniklo z latinského Florianus a znamená slavící květy, květinový či kvetoucí. A pranostiky, které se váží k dnešnímu dni. Déšť svatého Floriána, ohňová je rána. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 18. V Čechách bude vát vítr slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní do rychlosti 25 km/h.

0: Muzejníci v Havlíčkově Brodě koncem minulého týdne podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup stavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a pomocí dmychadla do ní vháněli vzduch, aby se rozpálila na víc než 1100 stupňů Celsia. Teprve pak vsypávali podrcenou rudu s dřevěným uhlím. Přestože proti loňsku pozměnili recepturu, ani tentokrát několikahodinový experiment k získání železa nevedl. Chtějí ho zopakovat. Blíže za galerii a muzeum Havlíčkův Brod Věra Fejtová.
1: My jsme teďka to tady vlastně řešili s kolegama, jestli ta ruda vůbec stavit jde, ale vzhledem k tomu, že vlastně ji máme z lokality, kde ta těžba probíhala už ve středověku, tak a vytěžili tam toho opravdu hodně, tak to nějak musí jít. Jo? Oni to museli tady v těch pecích nějak zvládnout. My vždycky říkáme, jako stavba se nepovedla, ale experiment se povedl, takže budeme zkoušet dál, zase jsme o něco chytřejší, takže ještě to pořád nevzdáváme a v létě bude další pokus.
0: Doplňme, že muzejníci použili železnou rudu z nedalekého Ranska. Znovu se o stavbu pokusí koncem srpna, kdy se bude v areálu experimentální archeologie ve Vlkovsku také tradičně tavit sklo.

0: Leona Kolínková se narodila se spinální svalovou atrofií. Kvůli této nemoci se celoživotně pohybuje na elektrickém vozíku. Ve volném čase se věnuje florbalu pro vozíčkáře. Teď prosí o pomoc ve veřejné sbírce, protože potřebuje sportovní elektrický vozík.
1: Odjakživa hledám způsoby, jak žít aktivně a nevzdávat se věci, které dávají mému životu smysl. Největší životní jiskru jsem ale našla ve sportu, konkrétně power hokeji neboli florbalu na elektrických vozících. Je to dynamický týmový sport, určený přímo lidem s těžkým handicapem. Když vjedu na hřiště, nejde jen o to vstřelit gól, jde o ten neuvěřitelný pocit svobody, o týmového ducha a spolupráci. Sport mi dává něco, co slovy jen těžko popisuje. Pocit, že najednou můžu zbourat hranice, které mi moje tělo a nemoc postavily do cesty. Abych se ale mohla florbalu věnovat naplno a bezpečně, potřebuji speciální sportovní elektrický vozík určený přímo pro power chair hockey, neboli florbal. Takový vozík je technicky přizpůsobený pro rychlé reakce, prudké pohyby a tvrdou hru. Pořízení takto nákladné pomůcky bohužel stojí nad mé finanční možnosti. A proto se obracím na vás, na lidi. Vaše podpora mi umožní získat vysněný sportovní vozík a pokračovat v tom, co mi dává největší motivaci. Každý příspěvek, malý i velký, mě posune blíž k tomu, abych mohla být týmem na hřišti a dělat to, co z celého srdce miluji. Za srdce děkuji všem, kteří se rozhodnou můj příběh podpořit. Vybráno máme momentálně 38 525. Budu ráda za vaši podporu.
0: Ozřejmila Proglasu Leona Kolínková. Sbírku pořádá nadační fond Emil pod názvem Leona, když sport vrací svobodu. Zatím dárci věnovali 38,5 tisíce korun. Cílová částka je 300 tisíc.

0: Rovných 100 let uplynulo v sobotu ode dne, kdy se poprvé objevil na jevišti Hurvínek. Pozůstalost jeho tvůrce Josefa Skupy vlastní od roku 1969 archiv města Plzně.
1: Skupova pozůstalost má téměř 40 běžných metrů archiválí, různých písemností, korespondence, osobních dokladů, fotografií, kreseb, ale také tedy rozměrní předmětů, jako jsou loutky a některé drobné předměty ze Skupova života, anebo které evokují z Pejbla Hurvínka, jsou to různé kosky, desková hra, talíře s vyobrazením z Pejbla Hurvínka a tak podobně. Máme loutku revolučního kašpárka, který je skutečně ten původní originál loutky z Pejbla. A tvrdíme, že tento z Pejbla je skutečně o ním originálem, který vznikl v roce 1920.
0: Doplnila archivářka Štěpánka Pflegerová. Oslavou sobotních hurvínkových stých narozenin byla i premiéra kabaretu Hurvajs. V rodinném představení pro děti od 5 let se pražské divadlo z Pejbla a Hurvínka ohlíží za stoletím, které uplynulo od prvního Hurvínkova kroku na jevišti loutkového divadla v Plzni 2. května 1926, zhrnul umělecký šéf divadla David Janošek. V kabaretu, který plní jednotlivým postavám přání, zazní z archivní nahrávky také hlas stvořitele postavy, loutkáře Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, který za dřevěného kluka mluvil po Skupovi. Inscenace v režii Hany Mikuláškové je zkouškou odvahy, lásky a humoru. Vedle komických scén zahrnuje vážné úvahy o světě a lidstvu.
2: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem z Pejbla a Hurvínka na ulici Davidské. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je sfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.
0: V inscenaci Kabaret Hurvajs vystupuje i jeho předchůdce Kašpárek. Ředitelka Denisa Kiršnerová o něm řekla.
3: Je to novinka, je tam takový jako podsta těm klasickým dialogům, které diváci poznají, ale zároveň je to náš současný náhled a já tomu trošku říkám jako Kašpárek vrací úder, protože se nám vlastně vrací na scénu první, jeden z těch partnerů jevištních z Pejblových ještě předtím, než se mu narodil Hurvínek.
0: Hurvínka i z Pejbla mluví Martin Trecha. Na představení v sobotu 23. a v neděli 24. května má divadlo z Pejbla a Hurvínka na webu poslední vstupenky.
4: Kašpárek? No to musíte přijít, že ano, to se musíte přijít podívat na naše nové představení Kabaret Hurvajs. Tam ho uvidíte, fešáka, no?

0: In your arms my head is always clear, and all the vows we'll never take are too harsh to be pretending. We watch the horses run to dawn as the sun beats down descending, and all the words I choose to say have turned to nothing. All the words I choose to say have turned to dust, but they've given us a world in which to dream in. And fortune, fortune, fortune, fortune, fortune, fortune shines down on me.
1: Událostí roku v ostravsko-opavské diecézi je podle našeho tamního zpravodaje Antonína Žolnerčíka otevření její jediné baziliky minor po více než dvouleté rekonstrukci. Chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku se novou úpravou interiéru výrazně přiblížil barokním vzorům. Změna je skutečně výrazná. Žlutou barvu na stěnách nahradila růžová a některé zašlé prvky interiéru se znovu lesknou v plné kráse. Přístupná je také adorační kaple svatého kříže a krypta. Liturgickou slavnost k otevření si v prvomájovém dopoledni nenechali ujít stovky lidí, včetně poutníků z Polska. Vedl ji apoštolský nuncius Jude Tadeas Okolo, který se z Česka odchází.
2: Začínám se tady a taky končím tady. Nezničení nás vyvízejí k projevu vděčnosti Pána.
1: Frýdecká slavnost byla poslední veřejnou bohoslužbou nuncia Okola v Česku před odletem na haitskou misi. Poutníci ve zcela zaplněném chrámu se s ním rozloučili originálně.
3: Pojďme všichni

Bylo 9 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Na Proglasu vás následující půl hodinou bude provázet pořad Před kostelem.

0: Do rozvětvené františkánské řeholní rodiny patří i dům na Karlově ulici v brněnských Maloměřicích. Ten obývají členky kongregace školských sester svatého Františka. Podle názvu je patrné, že nejprve sestry vychovávaly a vyučovaly děvčata, především z chudších poměrů. Dnes je jejich působení pestřejší. Nicméně stále je pro ně důležitá křesťanská formace, zvěst Boží lásky. O tom, jak konkrétně žijí brněnské členky, rozmluvil s dvěma zástupkyněmi redaktor Ladislav Pohl.
1: Volám se sestra Veronika, jsem tu v Brně druhý rok. Jsem školská sestra svätého Františka, jsem 24 rokov v Reholi a momentálně tu v Brně pracujem jako koordinátorka evangelizačních aktivit na biskupském úrade.
2: Dobře, a ještě mám tady jednu sestru.
3: Ano, já se jmenuji sestra Faustína, jsem taky jako Verča Františkánka, jsem u sester asi 9. rokem, mám před dále pán doživotními sliby příští rok a pocházím od Brna, teď jsem zase v komunitě znova zpátky v Brně, teď poslední 2. rokem a mám tady na starosti mimo jiné ten dům přijetí, co tady máme.
2: Tak k tomu se dostaneme ještě k domu přijetí, tak vlastně přímo tady se nacházíme v takovém domě řadovému prostřed ulice. Můžete mě nějak říct trošku o historii, kdy jak jste se sem jako školské sestry svatého Františka dostali?
3: Můžu zkusit vám něco říct. Takové základy, my jsme vlastně loni oslavili 50 let toho, kdy tady teda sestry působí. Ale samozřejmě během totality to bylo tajné místo. Specifikum toho místa bylo, že tady byla společná komunita bratří a sester, tak tady žili jako navenek, to vypadalo jako taková rodinka, taková by širší rodina. Pak když komunismus padl, tak sousedi říkali, že se jim zdáli nějaký jako zvláštní, trochu divní, ale vlastně bylo to teda místo, kde působily sestry v tajnosti a teď ta podoba toho současného domu je teda posledních 10 let. Vlastně sestry už to pak nevyhovovalo, tak se rozhodli ten dům zrekonstruovat nebo vlastně téměř kompletně přestavět, a aby to nějak vyhovovalo už těm současnějším podmínkám. A jinak úplně taková perlička, tak úplně historicky to bývala hospoda tady, tady ten dům.
2: Takže ty sestry se semka teda dostaly jako nějak během totality tajně, nebo jak teda?
3: No přesně úplně tu historii neznám, ale předpokládám, že ten dům koupili a patřili jim no, během té totality.
2: A pak teda po tom roce 1989 nějakým způsobem teda se to oficiálně tady odebřelo. Jo?
3: Přesně tak, no, bratři pak odešli, ti mají vlastně teďka klášter v Husovicích, no, takže se to rozdělilo a fungujeme takhle zvlášť.
2: A kolik tady těch sester zhruba tak průměrně žije, asi se to různě vyvíjí?
3: Tak současně jsme 4 sestry a máme 3 postulantky, což jsou teda mladé ženy, které nějak rozeznali, že by si to chtěli zkusit, tady ten náš způsob života, takže jsou teď tady mezi námi, takže komunitu tvoří 7 žen.
2: Je to třeba jako v poslední době nějaký jako větší boom, že vám tady naskočili rovno 3 postulantky?
3: No, tak já bych řekla, že je to taková boží milost, kterou nejde úplně nějak zachytit. My jsme vděční za každého člověka a teď zrovna, jak říkáte, takový boom trošku je, že kolem nás je vícero takových mladých žen, které v různých fázích života rozlišují svoje povolání a tady zrovna ty 3 už nějak dospěly k tomu, že se k nám chtějí přestěhovat, tak za to jsme rádi a snažíme se jako mladým věnovat, ale věřím, že to dělají i různá jiná společenství krásnými způsoby a tak vlastně, no, tak to tak zrovna teďka vyšlo, že jsou 3, tak jsme rádi.
2: A jak často třeba se tak jako nějak stěhujete mezi těmi kláštery?
4: Tak to je velmi individuálné, že není to nějako pravidelně, že za nějaké obdobě, ale je to různé. Některé sestry jsou 2-3 roky na jednom místě, ale máme sestry, které jsou aj 10 rokov a viac na jednom mieste. Rozhoduje o tom vlastne provinciálna predstavená. Ona prekladá sestry.
2: A vy jste nějak mezinárodní komunita?
4: No, ano. Nie je to úplně tak, ale vlastně nespojili jsme se, vlastně v tom mysle, že nie jsme československá provincia, ale jsme zvlášť slovenská provincia a česká provincia. Ale před 2 rokmi, vlastně v septembri, jsme se tu nasťahovali spolu s sestrou Dorotkou, jsme tu vlastně 2 Slovenky. A vzniklo to asi tak, že sestry z české provincie skôr chceli sme byť tak vyskúšať takú spoluprácu vzájomnú medzi Českom a Slovenskom, tak sa rozhodli po rozlišovaní nejakom dlhšom, že to skúsime akože spolu bývať. Takže teraz to funguje a sme spolu už 2 rok.
2: Takže myslíte, že je to funkční systém, jo?
4: Určite, určite. Je to veľmi príjemné. Ja som si tak uvedomila tu v Brne, lebo ja som bola predtým v takom menšom mestečku, ktoré malo 8 000 a trošku som mala také obavy, že ísť do veľkého mesta a keď ma tak predstavení sa pýtali, či by som tu chcela ísť, tak som mala také obavy, že ako to zvládnem a veľké mesto. A som veľmi príjemne prekvapená z toho takého vzájomného, lebo hovorí sa taký vtip, že druhé najväčšie mesto Slovenska je Brno, lebo tu je veľmi veľa slovenských študentov a akože trošku som mala také obavy z toho nejakého spolužitia Českov a Slovákov spolu, že či náhodou nebudú nahnevaní, že čo tu robíme. Ale tu Brno sa tak pekne ukazuje, že je tu naozaj mesto, ktoré je taká symbióza naozaj Slovákov a Čechov. A sú tu vzájomne veľmi radi a je to také príjemné, že človek počuje dosť často slovenčinu.
2: A na Slovensku, jenom tak pro zajímavosť, máte tých domov kolik?
4: Na Slovensku máme 16 domov. Nás je trošku podstatne viac ako tu v Čechách.
2: Dobře. Čím sa tady třeba takhle jako zabýváte v tom Brně?
4: Tak v podstate tie 4 sestry, čo sme tu, tak jedna sestra robí asistentku pedagoga na základnej škole, potom druhá učí náboženstvo. Ja pracujem na tom biskupskom úrade, no a Fausty sa stará o dom prijatia a zároveň robí takú administratívnu prácu.
2: A ty postulantky?
4: A postulantky 2 pracujú ako vychovateľky v družine. A tá tretia je moja kolegyňa, že tiež sa venuje v evangelizácii, plus ešte má na starosti nejaké aktivity na VKH-čku, to Vysokoškolské katolické hnutí tu v Brne.
2: Takže ty školské sestry, když by niekto k vám chtěl jít, tak nejlépe, aby to byla učitelka, jo?
3: Vůbec nemusí být, vítáme všechny, nemusí být vůbec učitelky, my jsme školské sestry jako hlavně z historie, že vlastně naše zakladatelky pracovaly ve školách, měly internát, věnovaly se jakoby takovým chudým dívkám, aby jim dali prostě vzdělání, které v té společnosti v tom 19. století nějak těm ženám vlastně bylo těžší to vzdělání získat. No a postupně vlastně i během komunismu nebo před komunismem jsme měli několik škol, takže sestry opravdu byly hlavně učitelky, ale během komunismu vlastně nám ty školy byly vzaty a sestry se přeučily, jako šly do sociálních služeb, dělali vlastně třeba v domovech seniorů a pak s mentálně postiženými, takže se to vlastně tak víc jako otevřelo, různá povolání a v dnešní době vlastně k nám přichází různé jakoby ženy s různými jakoby typem vzdělání a oborů a vlastně rozlišuje se, co, kdo, k čemu nějak má každá z nás vlohy, dary, k čemu nějaký pán zve. A nejčastěji teda jako pracujem s lidma, ale je to třeba v rámci pastorace, psychologie, v sociálních službách, zdravotnictví. Jsme takový jako pestrý řád v tomhle. Naším charizmatem je odpovídat na potřeby doby, takže my se snažíme rozlišovat, co nějak i v tom třeba místě, kde žijem, nebo obecně ve společnosti, kde je nějaká jako nouze, které nás jako Duch Svatý nějak zve, abychom na ně reagovali. Takže třeba tady ten projekt Dům přijetí je i takovou odpovědí na nějakou vnímanou potřebu té doby.
2: Ano, dostáváme se k tomu Domu přijetí. Můžete nějak popsat tu iniciativu?
3: Taky vznikla určitě po dlouhém rozlišování. My jsme vlastně nějak sestry toužili, abychom měli nějakou komunitu, která by byla schopná vlastně přijímat, která my jsme často jakoby zvyklé pracovat ve světě, pracujeme s lidma venku a chtěli jsme i nějaké místo, kam by lidé mohli jako primárně hlavně docházet a kde by mohli prostě zažít přijetí nějakou fungující komunitu, do které by se mohli na chvíli nějak začlenit, do našeho rytmu modlitby, nějakého společného života, takže vlastně to vzniklo tady a zveme tady ženy jakéhokoliv teda věku, které chtějí na pár dnů se nějak stáhnout z toho běžného, zažít nějaké jakoby stišení, boží přítomnost, naši přítomnost, i naše doprovázení, že většinou nabízíme to, že když je tady ta žena na tom pobytu, tak jedna z nás jí má jakoby v úzovkách víc na starosti a nějaký tím časem provádí. Máme s ní třeba nějaké rozhovory a snažíme se jí vlastně nějak doprovázet kus té cesty jít s ní a nějak společně hledat, co nějak Pán chce třeba v tom jejím životě, co chce posunout nebo čeho se dotknout.
2: Říkáte na pár dnů, takže kolik to tak zhruba je? Je to jako hodně variabilní nebo jak?
3: My jsme si dali takový jako strop týdne, takže až týden, a většinou se ty pobyty pohybují kolem třeba třech až pěti dnů, ale myslím si, že je dobré, když je to třeba jeden, dva dny, jako jsou fajn, ale když je to třeba víc dnů, tak zase to zastavení může přijít takové jako podstatnější, to setkání s Pánem hlubší, tak a ten max, ten týden.
2: Kolik tak je teda, řekněme, místa tady pro ty ženy?
3: Tak máme 4 pokojíčky takové útulné, ale většinou na tom pobytu je tady 1 až 2 lidé. Ta kapacita není jak úplně vytížená, ale aspoň se tady zachovává nějaké takové tiší, intimnější prostředí. Že? Mhm.
2: A máte tu třeba de facto skoro každý týden někoho, nebo je to nějak tak?
3: Já jsem minulý rok, vlastně my fungujeme rok, jako teda ten dům přijetí rok a čtvrté za ten minulý rok, což teda od ledna toho roku 2025, tady bylo zhruba asi 20 lidí, což vychází zhruba jednou za 14 dní někdo. No.
2: Jo, to je celkem pěkné a stane se, že by se třeba jako vraceli, že by tady právě jako přišli víckrát?
3: Ano, ano, děje se to a myslím si, že to je taková i pěkná zpětná vazba, že to přináší ty plody.
2: A dávají o tom třeba vědět i nějak jako do svého okolí, takže třeba pak jako zase někdo z jejich okolí přijde?
3: Jo, jo, přesně to se děje, tady takové sněhová koule, že se to tak nabaluje na sebe.
2: A takže ty pokojičky jsou tím pádem i třeba možné, když by vás přijeli navštívit nějací vaši příbuzní přátelé.
3: To tady Verča je na to expert, vám řekne.
4: Ano, ano, tak já ráda pozývám do Slovenska lidi, kterých mám jako přátelů, tak nech si půjdu oddychnout, lebo hoci jsme v městě, tak tato naša čtvrť je taká tichučka, tak chodí tu velké moji přátelé a příbuzní si tak oddychnout na pár dní a načerpat tak nové síly do dalších všedních dní.
2: A vy sami jezdíte nějak na dovolenou?
4: Ano, ano, máme dovolenku reholnu, takže chodíme na Slovensko vlastně, kde máme svojich príbuzných, tak chodíme tam k svojim rodičům alebo príbuzným na nějaký čas si oddychnout.
2: Jinak třeba, když tady vezmeme ten váš jako život společný, nějaké, že byste společnými silami nějak odpočívali, vyrazili do kina, na pivo.
3: To jste uhod, zrovna teď jsme v neděli byli na pivě. Do kina taky občas. Jo, jo, myslím si, že to máme jako rádi, není to nějak úplně časté, že bychom každý týden chodili spolu na pivo, je to vlastně mimořádné. Většinou se to propojí s nějakou oslavou našich třeba narozenin nebo svátků, tak uděláme něco jako takového výjimečného, takového extra. A myslím si, že je to i takový, myslím, že ten smysl je jako potkat se jako v tom společenství i nějak neformálně, vlastně spolu zažít něco hezkého a že to těm vztahům napomáhá, tak myslím, že není nic proti ničemu si jít třeba zaplavat, nebo aspoň teda v našem společenství, nebo jít do kina. Hmm.
2: A hrozí tím pádem třeba nějaké rozepře u vás?
3: Že by třeba někdo chtěl jenom pivo a někdo jenom víno, nebo...
2: Tak jsem to úplně nemyslel, tak to samozřejmě může být taky.
3: rozepře, jakoby myslíte ohledně toho, jak trávit ten společný čas?
2: Jednak třeba to, jak trávit společný čas a celkově prostě v tom životě nebo tak.
3: No tak určitě máme spoustu konfliktů mezi sebou a to je asi normální a je to asi součást všech vztahů, ale myslím si, že je krásné, že nějak máme touhu a dobrou vůli je řešit a já myslím, že to je prostě v tom společném životě bez toho se jako ten život neobejde a zároveň si myslím, že ty konflikty jsou takovým místem růstu a myslím, že každé z nás i vlastně toho nějak do toho zvát pána, že fakt to není naše dílo, tady ty vzájemné vztahy, že nějak jsme si vědomi těch vlastních křehkostí a potřebujeme do nich zvát pána, aby fakt z nás to společenství vybudoval.
2: Dobře, a je jako jenom jako ještě teda, když se by u toho volného času, že teda jsou jako, že by prostě jako nějaká sestra jako řekla, ne prostě já chci jít na pivo, a prostě přesto nejde vlak.
3: Já si myslím, že jsme asi tak celkově základně nastavení pro nějaký dialog, jakože my máme i vlastně v Řeholi jako dialogickou poslušnost, takže se nějak předpokládá taková jako otevřenost tomu, že někdo má jiný názor, já si ho vyslechnu a můžu k tomu říct svoje a taky prostě je zralost nějak někdy v nějakých případech ustoupit nebo dát z nějakých dobrých důvodů přednost tomu druhému. Tak.
2: Zmiňujete Řeholi, čtete ji nějak pravidelně, společně nebo spíš individuálně?
4: Ano, čítáme spolu raz za týždeň v rámci po večerných chválách společnou Řeholu.
2: Tím se zase už dostáváme, když slyšíme o večerních chválách, tak už je to na ten denní řád, na modlitby a takhle, jak teda vypadá ten běžný den.
4: No u nás je to tak, že máme 6:20 rané chvály a po raných chválách máme buď možnost společného rozjímania, alebo ideme na spoločnú svetú omšu. Zväčša chodíme ku sestram Klariskám, ktoré sú dosť blízko pri nás a po nich máme spoločné raňajky. No a potom už vlastne každý postulantky majú spoločné vyučovanie a potom kto je doma, lebo niekto chodí aj do práce, do obeda, tak tí, ktorí sú doma, tak sa stretneme spoločne na obede. A samozrejme potom po obede znova je práca podľa toho, kde kto pracuje, v akých zamestnaniach. A stretneme sa potom zase spoločne pri večerných chválach, ktoré sú o 17:30 a po nich nasleduje večera. Raz za týždeň máme spoločnú rekreáciu, že máme nejaký taký spoločný večer, kedy trávime rôznym spôsobom. A potom štvrtky máme adoráciu spoločnú.
2: A v kolik máte kompletář a silencium?
4: Tak my spoločné kompletárium nemáme, že máme, každé sa vlastne modlí individuálne kompletárium a silencium máme po 22. hodine.
2: Slyšeli jsme o té mši svaté a takhle, takže vy tady máte přímo kapli. V nějak míváte někdy mši svatou?
4: Mm-hmm. Ano, máme útorky a čtvrtky ráno o 6:00. Útorok nám chodí služit brat Bernard, který je františkan, a vo čtvrtok diecezný kňaz Peter Benedikt.

0: stišiť a byť s Bohom, tak vždycky môžu prísť a ozvať sa nám a radi tú kaplnku poskytneme ľuďom, ktorí to potrebujú v tom čase. Takže aj sa ozývajú. Ja mám napríklad ženské stredko, tak občas žienky sa tu chodia modliť, alebo nejakí naši príbuzní, ktorí potrebujú s nami, ktorí potrebujú sa stíšiť, takže vyhľadávajú našu kaplnku.
1: Ženské stretnutí, môžete objasniť?
0: Áno, áno. Na Slovensku je to stretko, viem, že u vás včera sa to volá, že spolčo. No tak venujem sa tak jednej takej skupinke žien, je ich vlastne 6 a stretávame sa raz za 2 týždne a čítame spoločne knihu, ktorá sa volá Emočne zrelá žena. A vždycky si prečítam jednu kapitolu a potom sa spoločne o tom zdieľame na tom stretku, že si povieme, že ktorú čo oslovilo a zároveň každá povie takú možno svoju skúsenosť osobnú, ako sa má v živote s Bohom, v živote sama so sebou. Takže je to o takom nejakom vzájomnom obohatení, načerpaní takej vzájomnej blízkosti a prítomnosti toho druhého.
1: Jak to vzniklo?
0: Vzniklo to tak, že v podstate ja som už tak dlhšie, do dobu sa venujem tak ženám, že je to také pre mňa blízka oblasť služby. A keď som prišla sem do Brna, tak tu je Brno Worship, to je spoločenstvo mladých alebo pracujúcich. A ja som vlastne to navrhla, že oni sa vám sami pýtali, že či by som nechcela vlastne niečo im poskytnúť v tom spoločenstvu. Tak som hovorila, že by som sa rada venovala ženám, no a prihlásilo sa 8 žien. To vzniklo vlastne minulý rok ešte. Tak sa prihlásili spontánne, že by to radi vyskúšali. Dala som tam nejakú anotáciu, že čo to stredko obsahuje a čo je náplňou. Tak, tak.
1: Měli jsme zmínku o tom obědě. Střídáte se nějak ve vaření?
2: Střídáme se. Po týdnu vlastně s většinou, jak je nás 7, tak jsme po dvojicích po většinou a vaříme vlastně ten týden a ten další týden pak má už další dvojice. Mhm.
1: A jsou nějaká oblíbená jídla?
2: Určitě, tak máme tady výrazné jako kuchařky, bych řekla, které opravdu vaří jako vynikající, tak třeba včera jsme měli špagety, tak to je takové oblíbené jídlo, myslím, že pro nás, pro všechny, ale já mám třeba ráda i slovenskou kuchyni, když sestry uvaří třeba halušky, tak to tady zase v Čechách na to nejsme úplně zvyklé, to jsem ráda.
1: A pak třeba otázka nějakého úklidu domu nebo praní?
2: Tak úklid máme, tak ten dům nějak rozparcelovaný, rozrajonovaný a taky máme každá prostě nějaký svůj úsek a co se týče praní, tak jak kdy někdy se tak propojíme, že zrovna aby se naplnila pračka, někdy se tak perem každá sama jak v nějakých volných chvílích. Na to nemáme nějaké úplně služby.
1: A na modlitby tam máte třeba nějaké služby na vedení modliteb?
2: Máme přesně tak, služby na vedení modlitby, ve kterých se taky střídáme, točí se to.
1: Ty postulantky se od začátku zapojí do takovýchto věcí taky?
2: Ano, ano. Nebyl to zapojení úplně takový jako nárazový hnedka do všeho, že bychom je v prvním týdnu hnedka nechali jakoby zapojit, ale měli nějaký třeba měsíc trošku rozkoukávání se a pak jsme je tak postupně jak do těch služeb uváděli. Já myslím si, že nějak tam, kde se můžou zapojit do vaření, do úklidu, do nějakých právě služeb, do zahrady, tak prostě to tak sdílí jako s námi, aby prostě měli nějaký reálný obrázek o tom, čím žijeme a jak žijeme.
1: Ano, máte tady tu zahradu, pěstujete tam nějakou zeleninu, ovoce?
2: Jo, tak my jsme tady vlastně všechny 4 teprve rok a půl a tak loni poprvé, tak jsme se tam snažili nějak... Ano, pěstovat rajčata, okurky, Verče, že měla taky nějaké experimenty s kedlubnami a salát a můj táta nám tady vysázel hrášek, no tak jo, nějaké produkty ze zahrady bio máme.
1: Jakým způsobem třeba se u vás konkrétně projevuje ta františkánská spiritualita?
2: No, to je dobrá otázka, důležitá otázka. Tak myslím, že Verča mě pak může doplnit, myslím, že je to dost jakoby široké téma, tak my františkánky nějak stojíme na 3 pilířích, je to život s Pánem v modlitbě, život ve společenství se sestrami a pak život služby, nějak podle toho vlastního nějakého pohledu.

0: dávání, obdarování. Tak to jsou takové jakoby tři pilíře práce, modlitba a společenství, které i žil svatý František. A jinak to naše jakoby zabarvení toho, jak jako nějak se snažíme kráčet za Ježíšem, je možná třeba, asi každá by to řekla trochu jinak, já třeba vnímám, nějak František to pomenovával jako minorita, být menším, tak my máme třeba takový vzor v současnosti, skoro současnosti, je třeba probíhající proces blahořečení sestry Elišky. Sestra Eliška měla takový jako životní moto, chci být skutečně malou, tak v takové jako být s lidmi, být uprostřed světa s Bohem a zároveň s lidma a být jim nějak nablízku, v takové jako pokoře, v takové nějaké prostotě, jednoduchosti, v radosti. Myslím, že ta radost je taky taková typická pro františkánství. A klidně beru doplň.
1: Pre mňa osobne byť františkánkou v tomto svete znamená, že byť blízko ľuďom, vlastne v tom, čo teraz potrebujú, možno to vypočutie, to, že keď niekto potrebuje naozaj si oddychnúť u nás alebo načerpať sily v kaplnke, tak proste vnímať vlastne tých ľudí, že František tak vlastne sa tiež tak znížil k ľuďom a bol ten, ktorý bol tiež vnímavý na toho človeka, ktorý išiel okolo neho. Takže pre mňa je toto blízke, že byť s nimi a dať im vlastne to všetko možno, čo ja mám. Čiže to jedlo niekedy, niekedy to prijatie srdca, že vypočutie a niekedy to, že si môže u nás oddychnúť a môže sa tu vyspať a podobne. Takže toto je pre mňa taká, že tak vlastné ako františkanky, že všimať si človeka.
2: Ještě mě napadá třeba otázka na to, jak vypadá řízení toho vašeho domu, toho kolektivu, jestli máte nějakou představenou, nějak si volíte.
0: Máme představenou, nás je to sestra Bernadeta, mám zástupkyni a sestru Dorotku. A vlastně buď je to volba, že si sestry vlastně té komunity zvolí, anebo je to jmenováním, že vlastně dostane to poslání jakoby ještě od té představené vyšší nebo od té rady. A vždycky je to nějaké funkční období na několik let, většinou na 3 roky tady u těch představených v domě. No a pak vlastně proběhnou nové jmenování nebo nové volby.
2: A na čem teda závisí, jestli je jmenovaná nebo zvolena?
0: No, tak podle... to je naše konstituce, kapitola 5, ta je nejvíc složitá, takže a já přesně úplně nevím, jak záleží to jako na okolnostech určitě. Když jsme třeba byli v Liberci, kde vlastně byli jsme 2 juniorky a 1 sestra po doživotních slibech, tak je logické, že tou představenou byla jmenována ta sestra po doživotních slibech. A když pak je komunita vícero sester třeba, kde jako není důvod, proč by sestry nemohly jako se do toho aktivně zapojit, tak samozřejmě oni dává se přednost tady té volbě. Takže spíš myslím si, že častější je volba a jmenování jenom tady v těch případech, kde je to nějak prostě vlastně nevyhnutelné. No.
2: Jasně, rozumím. Zmínka o konstitucích. Ty nějak čtete pravidelně si společně?
0: Myslím si, že bychom je měli číst jednou za rok a myslím si, že se to většinou děje. Myslím si, že jsme je letos nečetli, tak se ještě k tomu vrátíme. Děkujem za připomenutí.
2: Tak a jinak třeba zmiňovali jsme různě ten volný čas a takhle a třeba otázka nějakého společného vzdělávání nebo třeba nějakých exercicí?
1: Tak čo sa týka vzdelávania, tak v rámci konštitúcie máme tiež taký jeden bod, že mali by sme čítať pol hodinku, buď sväté písmo alebo nejakú literatúru duchovnú. A to už je potom na výbere toho, tej sestry konkrétnej, že si vyberie niečo, čo možno potrebuje, alebo čo teraz, čo možno niekedy potrebujeme, niekedy, čo nás oživuje a niekedy potrebujeme to, čo potrebujeme na nejaké vzdelávanie. No a okrem toho raz za rok máme povinné exercície, že, ale tiež je to vlastne na nejakom našom výbere, že my si vyberáme exercície, kde pôjdeme, že, alebo ako forma, alebo exercície sú rôzne, môžu byť individuálne, môžu byť prednáškové, takže to je tiež na tej sestre, ktorá že môže si, má možnosť si vybrať.
2: Takže to nemáte, že byste společně vyjeli jako komunita někam?
1: No, u nás to momentálně tento rok je tak, že postulantky a s Faustinou jdou společně na duchovné cvičenia a já, Dorotka, Bernadeta jdeme vlastně každá na jiné místo.
0: Možná jenom k tomu doplním, jak jste zmiňoval to vzdělání, tak to jenom, že vnímám jakoby v tom našem společenství takovou velkou otevřenost právě třeba vůči vzdělání nebo nás jako mladších v tom smyslu, že když třeba vnímáme nějaké obdarování nebo nějaký tah ještě k něčemu, třeba si něco vystudovat nebo nějakým kurzem projít, tak tady vnímám velikou podporu, tak jsem za to vděčná, že se tak společně hledá, co kde pan nějak nás chce mít a když je k tomu potřeba si něco prostě vystudovat, dostudovat, tak je velká v tom otevřenost a podpora.
2: Máte k tomu dostatečně velkou knihovnu tady.
0: No a taky svoje notebooky, na kterých jsou ty většinou ty zdroje už elektronicky, ale no tak knihovnu máme velkou, jen jí číst, že? Ale tak jo.
2: Notebooky, takže každá sestra má vlastní počítač?
0: Já si myslím, že skoro jo, no, že, nebo tak my mladší ano, protože to je nějaká nedílná součást většinou našich zaměstnáních a našich případně studií, takže myslím, že ty starší sestry počítače nemají, ale my mladší jo.
2: Říkáte starší sestry, takže kolik má let ta nejstarší sestra?
0: Jo, tak v naší provincii má nejstarší sestra 95 a jinak vlastně už tady těch stařenek bohužel už nemáme tolik, oni jsou velkým zdrojem takové moudrosti, ale jinak vlastně to naše společenství, no, tak na Slovensku těch stařenek, jak my říkáme, je ještě víc.
2: A jsou třeba rozeseté po všech těch domech, nebo se víc tak jako zhlukují dohromady?
0: Jo, tak asi vzhledem kvůli nějaké péči, tak oni jsou vlastně většina tady těch starších sester, bo teď už vlastně všechny, jsou v Praze, v našem jako mateřském domě, kde vlastně je i asi i nejvíc takové kapacity, nebo i chodí tam vlastně civilní zaměstnanci. A teď už teda minimálně, teď už se snažíme vlastně jakých těch sester méně, tak už je nějak obstarat sami. A je to taky taková forma služby dovnitř zase. A takže je máme vlastně v Praze po většinu.
2: A třeba ještě otázečka, počítače dobře máte a máte televizi, sledujete?
0: Tím počítačům, no my máme vlastně slib chudoby, že? Tak někdo by si mohl říct, jak to, že máme počítače. Tak to jsem trochu vysvětlila tím, že to potřebujeme k naší práci, ale my máme takzvanou jako funkční chudobu, že vlastně to, co nějak vlastníme, tak by mělo vlastně nějak sloužit, buď to nám, nebo tomu společenství, nebo lidem, kterým sloužíme. A zrovna teda televizi, no u nás ji nemáme, myslím, že málo které komunitě byste ji, jako v našich komunitách byste ji našel. Myslím si, že většina sester na to úplně nemá čas sledovat televizi nějak pravidelně, ale rádi si pustíme třeba společně jednou za čas nějaký film pro nějakou rekreaci, takže a teď jsme se nedávno pořídili plátno a dataprojektor hlavně pro různý akce, které tu pořádáme.
2: A pak třeba máte tady v Brně nějakou myšlenku, na co byste se chtěli víc nějak zaměřovat, kterým směrem se ubírat?
0: Tak možná mi Verča ještě doplní. My jsme tady dostali takové jako poslání tohoto jako domu, tím, jak jsme tady přišli nově, vlastně se nějak věnovat víc mladým a evangelizaci, tak to si myslím, že trvá tenhle směr a myslím si, že každá nějak hledáme v tom, jak se potkáváme různě s lidma, co třeba do čeho nového se pustit.
1: No v podstatě za mě, keď jsem sem přicházela, tak jedna věc, že jsem se těšila na ten dom prijatia, který tu vlastně máme a zároveň, keď jsem dostala potom zaměstnání na biskupskom úrade jako koordinátor evangelizačních aktivit, tak v tej práci nejako to vyvstalo aj z potrieb diecezy, že začala som sa okrem evangelizácie venovať aj spoločenstvám.
0: Ešte možná jenom, jak ste se ptal na tú nejakú jako vizi, nebo co tady v Brně, tak myslím si, že teď sme zrovna v komunitě nebo o tom nejak jakoby mluvili, že nejak nám přijde důležité, že sice děláme hodně akcí, což je taky, myslím si, že dobré, ale že nějak se zaměřovat na to individuální doprovázení, že chybí možná taková nějaká lidská blízkost, podpora v tom, co ten člověk prožívá, možná i dát zakusit nějak tu Ježíšovu blízkost, to jeho uzdravení, tak možná tady tímhle směrem, myslím si, že nás nějak i jako společenství, jako provincii pán vede.
2: Představili brněnskou komunitu Kongregace školských sester svatého Františka dvě její současné členky, sestry Faustína a Veronika. Děkuji jim za vlídné přijetí a přeji jim, aby opravdu za všech okolností byly otevřené tomu, co po nich pán chce. Od mikrofonu s dalším dílem cyklu před klášterním kostelem se loučí Ladislav Pohl.

0: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

Chtěla zachraňovat, ale přitom se sama topila a potřebovala zachránit. Kam až dohnal vnitřní tlak a trápení Lucily Nejmanovou a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech, uslyšíte v pořadu Stopy ve 10:45.

kolem poledne. Nastala tma po celé zemi. Protože se zatmělo slunce a chrámová opona

0: pátku a boje hoří jako tehdy o Velkém pátku.
1: K hudební siestě jsou dnes vybrána díla hudebního romantismu. Krátce po 12. hodině si poslechneme předehru k opeře Lohengrin od Richarda Wagnera. Na programu jsou dále variace C-dur pro klarinet Gioacchina Rossiniho, koncert A-moll pro violončelo, který složil Camille Saint-Saëns, a v závěru zazní dvě symfonie od Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Za malou chvíli v 10 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. V 10 hodin a 15 minut se můžete těšit na relaci Rádia 7, svědectví Lucie Najmanové. A v 10 hodin a 30 minut to bude vonička lidových písní, kterou pro vás připravuje Helena Bredfeldová.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Americká armáda eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu. Írán to označuje za porušení příměří. Vláda projedná znovu zavedení EET, mělo by začít platit od nového roku. Dnes a zítra kontrolují dermatologové znamenka ve stanu proti melanomu na Pražském Můstku. Hezké pondělní dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Americké námořnictvo eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Donalda Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Svoboda údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Iránská armáda v reakci uvedla, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu.
3: Operace Projekt Svoboda se podle Pentagonu zúčastní 15 000 amerických vojáků. Na akci se podílí více než stovka vojenských letadel a také plavidla amerického námořnictva. Prezident Donald Trump varoval, že na jakékoliv pokusy Teheránu operaci mařit, Washington tvrdě odpoví. V Perském zálivu zůstaly po uzavření Hormuzské úžiny stovky nákladních lodí a tankerů. Na jejich palubách je 20 000 námořníků, kteří se celé týdny nemohou dostat na pevninu a domů. Rostou obavy o jejich fyzické i psychické zdraví a docházejí jim zásoby. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Izrael po výzvě k evakuaci 4 vesnic zahájil na jihu Libanonu vzdušné údery. Informuje o tom zpravodajský server Times of Israel. Mezi Izraelem a Libanonem trvá od 16. dubna příměří. Izrael ale pokračuje v útocích na infrastrukturu na jihu země, kterou podle něj využívá šiitské militantní hnutí Hizbalah. Ten zase podniká vzdušné útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a na severní Izrael.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Soudce Jan Schott ukončil dokazování v části kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO. Její advokát Josef Bartončík chtěl v předkládání důkazů pokračovat. Navrhoval vyslechnout znovu několik svědků, třeba premiéra Andreje Babiše z ANO nebo poslance Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO. Podle předsedy senátu Jana Schotta k tomu ale nebyl důvod. Pražský městský soud je podle něj vázán rozhodnutím vrchního soudu. A ten ho v červnu 2025 zavázal uznat Naďovou vinou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Státní zástupce následně navrhnul Naďové tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Obnovený systém by měl začít platit od ledna příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má zabránit daňovým únikům a zvýšit příjmy státního rozpočtu. Bude se týkat obchodníků, restauratérů i řemeslníků.
4: Chceme, aby odpadla povinnost tisknout účtenku, aby nebylo potřeba mít neustále online připojení, aby to opravdu nikoho nestálo ani korunu. Kdo má pokladnu, využije tu svou, kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma.
1: Systém nebude povinný pro živnostníky v prvním pásmu paušální daně, kteří mají roční příjem do 1 000 000 korun. Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance nebo o další podpoře Ukrajiny.
5: Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Finský prezident Alexander Stubb, který je v zemi hlavním představitelem zahraniční politiky, má v Evropě reputaci státníka, který umí vyjednávat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Kromě zahraniční politiky spolu budou oba prezidenti nejspíš jednat i o obraně. Finsko je známé svou připraveností armády i civilního sektoru. Země má také zkušenosti se stíhačkami F-35, na jejichž dodání Česko čeká. Kromě prezidenta Petra Pavla se Alexander Stubb setká například i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V úterý se pak na Hradě zúčastní konference Evropa jako úkol. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Dermatologové začínají právě teď na pražském můstku ve stanu proti melanomu vyšetřovat riziková znaménka. Na zhoubný melanom v Česku ročně zemře podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na 450 lidí. Vyšetření přitom zabere jen pár minut, říká předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
6: Je to v podstatě vyšetřování osvětlenou lupou, ale ten rozdíl je, že dermatoskop používá ještě polarizované světlo, takže my vidíme do hloubky toho znaménka a můžeme ho důkladněji vyšetřit.
1: V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dřív než v předchozích letech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů. Třeba v roce 2022 to ale bylo skoro o 2 měsíce déle. V Krkonoších bylo o víkendu většinou jasno s teplotami na vrcholech u 16 stupňů Celsia. V tomto týdnu by se mělo znovu mírně ochladit. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D7 na příjezdu do metropole od Slaného trvá zdržení. Kolona se chvílemi natahuje až ke sjezdu na Středokluky na 5. kilometr. Příčinou je jak omezení u letiště, tak teď nově i kousek před Evropskou. Pravý pruh zabrali silničáři. Na uvedené trase strávíte bezmála půl hodiny. A ještě například dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se plní od Modřic ze 3. kilometru. Šťastnou cestu. Dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a teploty dnes 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už...
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Hlavu plnou vzpomínek a sedím na židličce z prkýnek. Slunko pálí na střechy, paprsky jako před léty.

0: Mám hlavu plnou vzpomínek a sedím na židličce z prkýnek. Jaro závod poběží, že přijde zima, nikdo nevěří. Olmouc voní po jaru a já tě balím po staru, když kávu pijeme.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme Lucie Najmanová. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
2: Moje jméno je Lucie Najmanová a ráda bych se s váma sdílela s mojí zkušeností z života víry. Na začátek bych řekla, že moje svědectví mě hluboce zasáhlo a pomohlo mi se zpětně vracet k silnému zážitku, kdy mi Bůh plně projevil svou lásku a dotkl se mě svou mocí a pomohl mi neskutečným způsobem. Můj příběh začíná zhruba před 3 až 4 lety v období koncem léta, začátkem podzimu. Trávila jsem svůj čas na naší chalupě, kterou máme nedaleko města, kde bydlím. V tom čase jsem zrovna procházela těžkým a temným obdobím, kdy jsem už ztrácela smysl života a hlasy v mé hlavě byly stejně tak silné a hlasité jako vnitřní ztráta mého zdravého já. Uvězněná ve vězení svého těla, konkrétně mysli, jsem už nevydržela tak silný vnitřní tlak všech osobních selhání, nezdravých vztahů a bezvýchodné situace. Utekla jsem z domu a se slzami v očích a rozervanou duší večer na cestu k lesu, která vedla směrem k vlakovému koleji. Byla jsem rozhodnutá, že už další tlak, propad do hlubin bez naděje nedokážu déle snést a nemá cenu se dál trápit a přežívat utrpení slepé uličky. Kam dál se svým životem, říkala jsem si, když jsem šla po cestě a blížila se k posedu, který byl na začátku lesa. Volala jsem v tu chvíli nahlas k Božímu nepříteli, od kterého jsem vnímala a tušila, že od něho pochází všechen ten chaos, nenávistné myšlenky a pocit, že jsem k ničemu a že na tom nedokážu nic změnit. Přála jsem si, aby mi dal do mysli silně emoční myšlenku na jednu osobu z mé minulosti, kterou jsem si v tu dobu myslela, že miluju. Abych získala odvahu k tomu ukončit svůj život a skočit do kolejiště. Nic z toho se ale na mé překvapení nestalo a mě docházelo v tu chvíli, že to nedává žádný smysl brát si život. Že mi to v té chvíli nepomůže. Když se hlava uklidnila a nic mě nenutilo to udělat, tak na všechny starosti jsem najednou zapomněla. Pomalu jsem se otáčela z lesa, rozhodnutá se vrátit na chatu za rodiči a s myšlenkami na to, že se to vše nějak vyřeší a bude to časem lepší. Začalo se už dost smívat a při mém návratu zpátky na cestu k domovu mě přepadlo nevysvětlitelné ochrnutí a ztráta kontroly nad vlastním tělem. Uvnitř mě nastal strašný strach, úzkost. Zažívala jsem úplné postupné selhání těla, bušení srdce, úplně jak před explozí a neschopnost pohnout se krok vpřed. Závan smrti jsem prožívala čím dál tím víc a intenzivněji.

To uklidnil. Pokoj přišel do mého srdce a já cítila, jak se vracím zpátky. Začala jsem znovu cítit své nohy a mohla po nich kráčet s klidným vědomím toho, že mě Bůh zachránil a dal mým nohám sílu dojít ke vzdálenému světélku v dálce, kde svítilo okno naší chaty. Děkovala jsem Bohu a rozdýchávala cestou svůj osobní zážitek s někým, kdo mě zachránil a komu na mě opravdu záleží. Soucitný, milosrdný Otec v nebi, který slyšel můj skoro nicotný hlas v mém nitru. Dal mi poznat svou moc a lásku a to, že může učinit nemožné a vrátit mě zpátky do života. Potvrzuje se mi potom verš z Bible, kde se píše v Židům 13. kapitole 5. až 6. verš: Nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. A to on splnil díky své věrné lásce, která jde až za naše hranice lidského chápání. Důvěra v něho se upevnila. On je záchranný člun a věřím, že každý člověk, který si prochází jakkoliv těžkou situací, rozpolceností mysli a jinými nejen psychickými problémy, dostane Boží milost a důkaz jeho lásky k nám bez ohledu na to, co jsme udělali a nebo jak daleko nebo hluboko zašli na naší cestě životem. Na závěr bych se vrátila ještě k verši z 23. žalmu Davidova, ke 4. verši, kde zní: I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

0: Proč si myslíš, že v té situaci, v tom tvým životě, to, co se rozhodla udělat, proč k tomu došlo?
1: Byla jsem vlastně už tím vším tak převálcovaná, že mě to zahnalo všechno do kouta. Nedokázala jsem moc vnímat dobrý věci kolem sebe, i to, že jsem měla podporu velikou od rodičů. Převálcovávaly mě vlastně hodně ty negativní myšlenky a tím, že jsem byla hodně na dně, tak pro mě bylo těžké koukat nahoru na tu pomoc, protože všechno, co bylo uvnitř mě, co se tam tvořilo, co tam hnilo už delší dobu, tak bylo spojené určitě s tou bolestí a s dlouhodobým trápením, s tím, že jsem neviděla cestu ven a vnímám to, že proto přišlo hodně temna, aby mě zničilo, abych už dál nemohla, abych už neviděla dál to světlo. Vedlo to k tomu, že už jsem chtěla všechno skončit, už jsem na to neměla. Myslela jsem si, že to musím zvládnout sama a už jsem to nechtěla zvládat. Nechala jsem se přemoct tou koulí dělovou, když to tak řeknu.
0: A tohle si prožila už v době, kdy jsi věřila v Boha, kdy jsi věřila v Ježíše?
1: Já jsem v něho věřila, ale ten život s ním jsem ještě, jak na něj jsem nenastoupila, na ten život s ním. Ještě jsem vlastně nebyla pokřtěná. Věděla jsem o tom, že se mnou je, že mě zachrání, ale hodně jsem žila ve světě. Hodně jsem pustila nepřítele do svého srdce. Hodně jsem žila na druhé straně a hledala jsem hodně sama sebe. Hodně jsem se přátelila s lidma, kteří byli hodně na špatné cestě. Snažila jsem je zachraňovat, ale sama jsem se topila, takže sama jsem zjistila, že potřebuji zachránit, že to sama nezvládnu, že je toho na mě všechno moc. I když pro mě tady byli lidi, kteří na mě záleželo, tak jsem nebyla sama se sebou srovnaná. Bylo to pro mě jako dost těžký období, kdy temnota byla fakt jako obrovská.
0: Co ta noc a tenhle tvůj prožitek změnil v tom tvým vztahu s Ježíšem?
1: Určitě jsem si uvědomila, že nikdo mi nemůže říct cokoliv, že by bylo pozdě. Můžu zajít jakkoliv daleko, otočit se k Bohu zády, být úplně otočená někde jinde, ale to, když si v srdci uvědomíte, že jste úplně slabý, bezmocný a dojdete na kraji všech vlastních sil, tak Bůh je tady pořád s váma a miluje vás i přesto, že jste několik let žili bez něj. Jde o to, že spoustu lidí věří, ale nemají ten osobní vztah s Bohem. Vidí hodně to, že jsou různý zákazy a nechce se jim do toho, protože se cítí

0: cítí potom jako nesvobodný. A já vnímám to, že je to pravý opak, že je to právě ta lež, kterou si hrozně držíme a myslíme si, že si to vyřešíme všechno sami, že to zvládneme. Ale potom dojdeme k tomu bodu, kdy si uvědomíme, že potřebujeme zachránce. Že vlastně nedokážeme sami se dostat něčeho, co nás takovým způsobem převálcuje. Může jít opravdu i o blízký lidi, kteří nás milují, může jít úplně o člověka jakýhokoliv, ale nikdo nám nemůže tak pomoct jako Bůh, který prostě nás dokáže vyzvednout z prachu země a dokázat nemožný.
1: O čem je ta víra v Boha a v Ježíše?
0: Ta víra je vlastně o tom vztahu, o vztahu s Bohem a o tom začít důvěřovat a nechat se vést. Je hrozně těžký kolikrát si držet otěže svýho života a nechtít dát ty opratě. Ale na druhou stranu, Bůh to s náma myslí dobře. Nejsme to my, není to okolo nás pořád, protože Bůh nás zná líp než my sami sebe a On to všechno dá do pořádku, když mu to dovolíme, když mu dáme ten prostor, protože nás miluje víc než kdokoliv na světě.
2: Doznělo vyprávění Lucie Najmanové, která si myslela, že všechno své trápení a životní problémy musí zvládnout sama. A dohnalo ji to až k okamžiku, kdy přemýšlela o ukončení svého života. Milující Bůh se jí stal záchranným člunem v její situaci a problémech. Poznala, že On ji nikdy neopustí a nikdy se jí nezřekne. Boží laskavá ruka je natažená ke každému člověku, ať je v jakémkoliv stavu a situaci, i k vám. Pokud byste chtěli o víře, o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, můžete napsat i nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Práce s dobrovolníky má svá specifika. Zkušenosti s organizováním dobrovolníků má Bětka Hanáková, která stojí za dobrovolníky na festivalu United. Pokračování rozhovoru s Vojtou Barotem na téma Jak vést dobrovolníky přinese 3D Talk v úterý 5. května v 10 hodin a 15 minut.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. 16. dubna letošního roku oslavil své 65. narozeniny doktor přírodních věd, profesí biochemik, posláním muzikant, hudební vydavatel, rozhlasový redaktor, dramaturg a publicista Jiří Plocek. Dlouholetý člen kapely Poutníci založil hudební vydavatelství Gnosis. V němž během 11 let jeho existence vyšly překrásné hudební profily řady folklorních oblastí, lidových zpěváků a muzik. V druhém pokračování hudební vzpomínky uslyšíme ukázky z dvojice alb mapujících moravské hlasy i příklady z Plockovy reflexe moravských lidových písní z repertoáru jeho kapel Teagras a Hudecká úderka. Druhé pokračování vzpomínkového folklorního okénka otevřeme ve středu od 16 hodin. Prozatím přijměte malou hudební ochutnávku. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

pátek 8. května začíná v Novém Strašecí třídenní hudební svátek. 31. ročník středočeského folklorního festivalu Truchlovická pouť. V pátek začneme v Tuchlovickém kostele koncertem novostrašeckého ženského pěveckého sboru Muzika Nostra. Do Nového Strašecí na Komenského náměstí pro vás připravujeme od 17 hodin blok sestavený žáky a učiteli Novostrašecké základní umělecké školy. Od 18 hodin bude program pokračovat vystoupeními domácího souboru Čtyřlístek, rakovnického folklorního souboru Borůvky a souboru Mladina z Plzně. Sobotní program se celý odehraje již tradičně v Tuchlovicích. Dopoledne v parku a poté v hlavním odpoledním programu od 14 hodin vystoupí v amfiteátru letního kina Notičky z Řevnic, Gaudeamus VŠE z Prahy, skupina Košulenka a Hajdaláci z Pražské Rosénky a hosté festivalu plzeňský soubor Mladina. V odpoledním programu nebude chybět Čtyřlístek, který bude zároveň i hlavním aktérem večerního programu v letním kině. V podvečer proběhne i oblíbená škola tanců, tentokrát pod taktovkou Mladiny. Těšit se můžete i na noční festivalové nocturno. V nedělním odpoledni se vystřídají soubory Rosénka, Hrozénka, Borůvky, Lísteček, zatančí děti z mateřské školy Tuchlovice i hostující Mladina. Naschledanou v Novém Strašecí či v Tuchlovicích se těší pořadatelský soubor Čtyřlístek.

0: Bylo 11 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Dnes už po 12. otevřel Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Přeji vám pěkný poslech. Odpolednem vás bude provázet Alena Rubášová.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 12.

předchozím čtení jsme zastihli poutníka v domě zbožné rodiny, u níž pobývá. Pán domu obdivoval poutníkovu sečtilost a vzdělání a chtěl se o něm více dozvědět. Svoji zvědavost ospravedlňuje příběhem, který se mu stal. V jeho chudobinci umíral jeden žebrák a před smrtí chtěl napsat závěť pro svého syna. Pán domu si všiml jeho krasopisu a zeptal se ho na jeho původ. Žebrák mu prozradil, že je kníže, který se pro své hříchy dobrovolně stal žebrákem. Pán domu pak poutníkovi ukázal,

Tak jsme s dobrým hospodářem leželi a rozmlouvali. Zeptal jsem se ho. Myslím, Báťuško, že vaše pohostinnost není bez starosti a neklidu. Vždyť mnoho našich bratří, poutníků, chodí z dlouhé chvíle nebo z lenosti k práci a na cestě vyvádějí různé kousky, jak jsem mohl vidět. Takových případů nebylo mnoho. Většinou jsme se setkávali s opravdovými poutníky, odpověděl hospodář. Ale my daleko vlídněji přijímáme a necháváme u sebe pobývat ty neukázněné. Oni, když pobudou mezi našimi dobrými žebráky, bratry Kristovými, se často polepší a odcházejí z chudobince jako tiší a mírní lidé. Nedávno tu byl takový případ. Jeden zdejší měšťan se tak zkazil, že ho úplně všichni odháněli od svých dveří holemi a nikdo mu nedal ani kousek chleba. Byl to opilec, svévolník a rváč a k tomu ještě zloděj. Vyhládlý přišel k nám, žádal chléb a vodku, kterou si tak neobyčejně oblíbil. Vlídně jsme ho přijali a řekli jsme mu: dáme ti vodky, kolik chceš, ale jen pod podmínkou, že jakmile se napiješ, hned půjdeš spát. Jestli se však jen trochu spustíš a budeš vyvádět, nejen, že tě vyženeme a nikdy tě už nepřijmeme, ale já podám zprávu ujezdnímu nebo městskému hejtmanovi, aby tě poslal do vyhnanství jako podezřelého tuláka. On s tím souhlasil a tak u nás zůstal. Týden či déle pil opravdu hodně, kolik chtěl, ale vždy podle svého slibu a z příchylnosti k vodce, aby o ně nepřišel, šel spát. Nebo odešel do zahrady, tam ležel a mlčel. Když vystřízlivěl, bratři žebráci mu domlouvali a radili mu, aby se zdržoval pití, třeba zpočátku jen po troškách. A tak postupně pil méně, až se nakonec za 3 měsíce stal člověkem zdrženlivým. Nyní někde pracuje a nejí darmo cizí chléb. Jsou to 3 dny, co mi přišel poděkovat. Jaká moudrost, vedená láskou, pomyslel jsem si.

Po té rozmluvě jsme s hospodářem hodinu nebo půl druhé hodiny zdřímli. Zbudilo nás vyzvánění na jitřní bohoslužbu. Vtali jsme a šli. Když jsme vešli do chrámu, hospodyně tu již byla i se svými dětičkami. Vyslechli jsme jitřní bohoslužbu a po ní začala božská liturgie. S hospodářem a jedním chlapcem jsme stáli u oltáře a hospodyně s malou slečnou u oltářních dveří, aby viděli pozdvihování svatých darů. Můj Bože, jak oni se modlili na kolenou a tonuli v sladkých slzách, jak se rozjasnily jejich tváře. Po skončení bohoslužby hospodář, kněz, služebníci a všichni žebráci šli spolu k obědu. Žebráků bylo u stolu ke 40. I mrzáci, s nemocí ve tváři, i děti, všichni zasedli k jednomu stolu. Jaký to byl klid a mlčení. Osměl jsem se a tiše jsem pravil hospodáři. V monastýrech při obědě čítávají životy svatých. Také byste to mohli dělat, vždyť máte menologium. Hospodář se obrátil na hospodyni a řekl. Opravdu, Mášo, mohli bychom zavést takový řád. Bude to velmi poučné. A poprvé budu číst já, potom ty, kněz a dále pořadě bratři, pokud umějí číst. Kněz při jídle začal hovořit. Rád poslouchám, ale na čtení já, ponížený služebník, nemám ani trochu čas. Když přijdeš domů, nevíš, kam dřív skočit. Toto je třeba, tamto je třeba, dětí houf, dobytka plno. Celý den ve zhonu, nemám kdy na čtení nebo učení. A co jsem se naučil v semináři, to už jsem dávno zapomněl. Když jsem to slyšel, zachvěl jsem se. Hospodyně seděla vedle mě, vzala mě za ruku a řekla mi, otec to říká ze skromnosti. Vždy se tak ponižuje, ale přitom žije nadmíru dobrým a bohulibým životem. Už 20 let je vdovcem a vychovává i vnoučata. A přitom často slouží. Při těch slovech jsem si vybavil následující výrok svatého Niketa. Podle vnitřního naladění duše poměřujeme podstatu věcí. To znamená, kdo jaký je, tak soudí i o jiných. A dále praví, že kdo dosáhl pravé modlitby a lásky, nemá rozlišování věcí. Nerozlišuje spravedlivého od hříšníka, ale všechny miluje stejně a neodsuzuje je. Jako Bůh nechává svítit slunce a sesílá déšť na poctivé i nepoctivé. Opět nastalo mlčení. Naproti mně seděl zcela slepý žebrák z Chudobince. Hospodář jej krmil, rozkrajoval mu rybu a podával lžící polévku. Když jsem se zadíval pozorněji, všiml jsem si, že ten žebrák má stále otevřená ústa a bez ustání pohybuje jazykem, jako by ševelil. Uvažoval jsem, zdali se nemodlí, a začal jsem ho pozorovat více. Po jídle se jedné stařeně udělalo zle. Silně ji rozbolalo břicho a sténala. Hospodář s paní odnesli do vlastní ložnice a položili na postel. Kněz pro případ odešel pro svátosti. Hospodář nařídil zapřáhnout do kočáru a pospíchal do města pro doktora. Ostatní se rozešli.

Cítil jsem jakoby hlad po modlitbě. Silnou potřebu důvěrné modlitby. Už druhý den jsem neměl možnost samoty a mlčení. Pocitoval jsem v srdci jakousi záplavu, která hrozila prolomit se a rozlít se do všech údů. Ale jak se mi zadržoval, propukla v srdci silná bolest, avšak jaksi příjemná, žádající mlčenlivé stišení a nasycení modlitbou. Tu jsem pochopil, proč ti, kdo dosáhli opravdové spontánní vnitřní modlitby, utíkali od lidí a ukrývali se do anonymity. Také jsem pochopil, proč ctihodný Hesychius i duchovní a prospěšnou rozmluvu, avšak neuměřenou, nazývá tlacháním. Jak praví i svatý Efrem Syrský, dobrá řeč stříbro, mlčení zlato. Po zvážení toho všeho jsem odešel do chudobince. Tam všichni po obědě odpočívali. Zalezl jsem do podkroví, stišil jsem se, odpočíval a modlil jsem se. Když žebráci vstali, vyhledal jsem slepého a zavedl ho za zahradu. V odloučenosti jsme se posadili a začali rozmlouvat. Řekni pro Boha, pro duchovní užitek, ty konáš Ježíšovu modlitbu? Konám ji bez přestání už dlouho. Co při tom pociťuješ? Jenže ve dne ani v noci nemohu být bez modlitby. Jakým způsobem ti Bůh zjevil tuto činnost? Podrobně mi to, milí bratře, vysvětli. Tedy poslyš, byl jsem zdejší řemeslník, vydělával jsem si chléb krejčovskou prací. Chodil jsem do jiných guberní po vesnicích a šil sedlákům šaty. V jedné vesnici jsem strávil dlouhý čas u mužika šitím pro jeho rodinu. Některý sváteční den jsem viděl na polici 3 knihy a ptám se, kdo u vás čte? Nikdo, odpověděl mi. Ty knihy jsou po mém strýci, on byl gramotný. Vzal jsem jednu knihu, namátkou jsem ji otevřel a četl. Pamatuji si jako nyní tato slova. Neustálá modlitba znamená vzývat jméno Boží vždy, ať kdo rozmlouvá, nebo sedí, nebo chodí, nebo pracuje, nebo jí, nebo koná něco jiného. Na každém místě a v každé době je třeba vzývat Boží jméno. Když jsem to přečetl, pomyslel jsem si, že je to pro mě celkem příhodné. Začal jsem při své práci konat modlitbu šeptem a zalíbilo se mi to. Moji spolubydlící to spozorovali a začali se mi posmívat. Jsi čaroděj, že stále šeptáš, nebo něco zaříkáváš? Abych to skryl, přestal jsem ševelit rty a začal jsem konat modlitbu pouze jazykem. Nakonec jsem modlitbě tak přivykl, že ji ve dne v noci pronáší jazyk sám a mně je to příjemné. Dlouho jsem tak chodil, pak jsem najednou zcela oslepl. V naší rodině skoro všichni trpíme oční chorobou. Náš spolek mě vzhledem k mé chudobě poslal do chudobince v našem městě Tobolsku. Nyní se tam chystám. Hospodáři mě zdrželi, protože mi chtějí dát povoz do Tobolska. Jak se jmenovala ta kniha, kterou si četl? Nebylo to Dobrotolubie? Opravdu nevím. Nedíval jsem se na titulní list. Přinesl jsem svoje Dobrotolubie, vyhledal jsem ve 4. díle u patriarchy Kalista ta slova, která mi říká z paměti, a začal jsem číst. To je ono, vykřikl slepý. Jen čti, bratře, je to velmi dobré. Když jsem došel k té straně, kde je psáno,
že je třeba modlit se srdcem, začal na mě naléhat. Co to znamená? A jak se to dělá? Řekl jsem mu, že veškeré učení o modlitbě srdcem je podrobně vyloženo v této knize, v Dobrotoljubí. Vroucně mě žádal, abych mu vše přečetl. Víš, jak to uděláme? Řekl jsem. Kdy se chceš vydat do Tobolska? Třeba hned, odpověděl. I já uvažuji, že se zítra vydám na cestu. Půjdeme spolu a já ti přečtu všechno, co se týká modlitby srdce a ukážu ti způsob, jak najít místo v srdci a vejít v něj. No ale co povoz? Zeptal se. No, na co je ti povoz? Nevíš, jak daleko je do Tobolska? Jen půl druhého sta verst. Půjdeme klidně a víš, jak dobře se jde ve dvou. Za chůze budeme moci rozmlouvat a číst o modlitbě. Tak jsme se dohodli. Večer přišel sám hospodář pozvat nás všechny na večeři. Po večeři jsme oznámili, že se vypravíme se slepým na cestu a že nepotřebujeme povoz, abychom mohli lépe číst Dobrotoljubie. K tomu nám hospodář pravil. I mně se Dobrotoljubie velmi zalíbilo. Už jsem napsal dopis a připravil si peníze, abych je zítra, jak pojedu na soud, odeslal do Petrohradu, aby mě první poštou poslali Dobrotoljubie.

Slyšeli jste 12. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, četl Libor Raclavský, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.

0: SMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: 11 hodin 30 minut, naladili jste si Proglas s Alenou Rubášovou a společně prožíváme pondělí 4. květen 2026, pondělí 5. velikonočního týdne. Církevní kalendář ukazuje na svatého Floriána, římského vojáka z Rakouska, mučedníka z počátku 4. století. Je ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války, přímluvcem v bouři, ale i při suchu a neúrodě. Je také patronem hasičů. Florianova památka se tedy stala dnem hasičů. 105 let by se dnes dožila překladatelka, básnířka a spisovatelka Hana Žantovská, někdejší viceprezidentka Českého centra PEN klubu, zemřela v roce 2004. Rovných 18 let vysílá slovenská katolická televize Lux. 41. narozeniny má dnes operní pěvec, basbaritonista Adam Plachetka. 70. slaví americký spisovatel a teolog, aktivista a řečník Brian D. McLaren, autor knihy Křesťanství 2.0. A svátek mají všichni Květoslavové. Novější české jméno vzniklo z latinského Florianus a znamená slavící květy, květinový či kvetoucí. Tak ať Květoslavové kvetou, přejeme z Proglasu. No a jaký je náš další dopolední program? Nás už čeká jenom několik písní a zpráv. Před 12. hodinou pak Myšlenka na den Hany Pinknerové. A do odpoledne vstoupíme polední modlitbou z ostravského studia Proglasu. Hudební siesta po 12. hodině bude dnes neobyčejně bohatá. Uslyšíme díla Richarda Wagnera, Joaquina Rossiniho, Camille Saint-Saense a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Přeji vám příjemný poslech.
1: Známe se dobře a známe i svý temný místa. Nosíme po kapsách věci, co nedobolí. Než jednou utečem od všech těch lidí, co nemůžem vystát. Můžeme hodiny společně mlčet o čemkoliv. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne.

všechno moc těžký. Kdyby si na chvíli musela od všeho pryč. Mám doma gauč, několik dek a hezký knížky. Uvařím čaj, uklidím byt a přidělám klíč. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne.

0: Hej horo divoká nám zpívali Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner. Emeritní plzeňský biskup a prezident diecézní charity František Radkovský je nově čestným občanem Karlových Varů. 86-letý rodák z Třešti vystudoval matematickou statistiku a teologii. Knězem se stal v roce 1970. V duchovní správě sloužil v Mariánských i ve Františkových lázních. Po pádu komunismu v roce 1990 ho papež Jan Pavel II. Jmenoval pomocným biskupem pražským a o 3 roky později ho postavil do čela nové plzeňské diecéze. Podle odůvodnění k nominaci, kterou schválili zastupitelé Karlových Varů, má František Radkovský k městu silný vztah, navštěvoval je a místní farnost Rybáře si zvolil v roce 2019 za domov. Ve Varech tradičně zahajuje tříkrálovou sbírku nebo ples dobré vůle. Ocenění převzal 1. května na slavnosti v Císařských lázních v předvečer zahájení lázeňské sezony.
1: Těch 23 let, kdy jsem pečoval o tu diecézi západních Čech, která má 2 krajská města, Plzeň a Karlovy Vary, a Karlovarský kraj je vlastně celý v té diecézi, zatímco plzeňský je to západní část. Sušice, Horažďovice, ty už k nám nepatří, za to nám teď už patří Nepomuk. No a já chci říct, že vždycky mě připadalo takové trochu nespravedlivé, že všecko se dělo víc v té Plzni než v Karlových Varech. Pochopitelně byla to plzeňská diecéze a je to plzeňská diecéze, ale říkal jsem si, že by bylo dobře, aby tady také byla ta reprezentace církve taková důslednější nebo vyšší. No a tak, když už jsem skončil jako důchodce před 10 lety, tak jsem si uvědomil, že by bylo dobře, kdybych mohl být tady. Sice jsem už důchodce, už ne biskup v plném nasazení, ale přesto být tady je přece jenom, myslím, takové znamení toho, že církev i tady má co dělat a snaží se sloužit všem potřebným. A o to se chci snažit. Děkuji.
0: Řekl emeritní biskup František Radkovský k převzetí čestného občanství Karlových Varů.

0: Poslouchali jsme píseň Hora z alba Lucidní snění Lucie Dlabolové. Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku otevřel pro veřejnost středověký hrad i s kaplí, v níž se našly dva poklady, relikviář svatého Maura a sbírka vín a koňaků z 19. století. Horní hrad ze 14. století nebyl opraven obvyklým způsobem, ale byl zakonzervován ve stavu, v jakém se dochoval. Díky tomu se stal učebnicí architektonických stylů, vysvětlila ředitelka Národního památkového ústavu Naděž Žda Goričková. Ocenila mimořádně citlivý přístup restaurátorů.
1: Tady ta obnova je významná právě tím konzervátorským přístupem, který je v českých podmínkách v takovémto rozsahu jedinečný a ukazuje právě i na vyspělost české památkové péče, která je postavená na odbornosti, odpovědnosti a také na velmi vysoké řemeslné kvalitě. Restaurátoři odvedli skvělou práci a myslím, že to, že návštěvník přijde a v podstatě nebude vnímat změny, tak je právě dobrou vizitkou pro to, jak ta práce je odvedena.
0: Pro příchozí mají v Bečově dva nové návštěvnické okruhy. Jeden patří kapli, její výzdobě a zajímavostem a druhý okruh ukáže celý středověký hrad, včetně cesty po ochozu. Kapli po více než 600 letech od jejího vzniku požehnali uplynulý čtvrtek nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a plzeňský biskup Tomáš Holub.

soustředit se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: pohleď si do očí, napoj se na zdroj své síly.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

11 hodin a téměř 57 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Myšlenku nám přečte Marta Kunčarová.

Čas od času. Čas od času se mi zdá, jestli bych nemohla pro naše manželství, pro náš vzájemný vztah něco udělat. Samozřejmě si nemyslím, že bych mohla něco vylepšit sama na sobě. Já jsem přece docela v pohodě, ale možná by se přece jen něco podniknout dalo. Někdy mě něco napadne, někdy mám dojem, že potřebuju hledat trochu hlouběji, například v Bibli. No a našla jsem. Bylo to v knize Přísloví. Po všechny dny svého života pro něj dělá jen dobro, žádné zlo. Přesně tak to tam je napsáno. Vypadá to jako nenápadná, samozřejmá věta. Takové to obecné dobro, co každý zná a nikdo proti němu nemůže nic namítat. Mne to ale složilo. Nevím přesně proč. Nejspíš mi došlo, co to přesně znamená. Jistě, že obecně přeju a chci působit svému manželovi jen dobro. Jenom se mi vždycky nepovede. Jak je to možné? Musela jsem se zamyslet. Proč mne zrovna tahle věta udeřila na solar? Co je v ní obsaženo tak výbušného? Nebyla jsem si jistá, ale zřetelně jsem věděla, co se mne to týká, že tohle zrovna nemám v pořádku a že s tím budu muset něco provést. Jen jsem nevěděla, co to má být. Cítila jsem se mizerně, protože nikdo nechce být usvědčován ze špatného postoje nebo nehezkého chování k nejbližšímu člověku, jakého na zemi má. Ale když chcete od Boha vysvětlení, které může posloužit vašemu růstu, on vám je dá. A tak mi před očima začaly vyvstávat situace a rozhovory, kdy jsem nepůsobila jako manželka, která by chtěla dobré věci pro svého muže. Žertovala jsem na jeho účet, zesměšňovala jsem ho, nebyla jsem citlivá k jeho potřebám ani k jeho citům. Horko mi vstoupilo do tváří, kdykoliv jsem si připomněla další situaci, v níž jsem se chovala špatně. Styděla jsem se. Pořád nejsem dokonalá, jsou ještě situace, kdy to nezvládnu. Ale můj celkový postoj se posunul. Chci pro něj konat jen dobro.

0: kaple televize Noé vás zveme k polední modlitbě. V den svátku svatého Floriána pamatujeme na hasiče, zvláště pak na všechny, kteří zasahují při požáru v Českém Švýcarsku. Modlitbu povede otec Leoš Ryška.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.

0: neboť nám pravdě z mrtvých vstal. Aleluja.
1: Modleme se. Bože, vzkříšením svého syna našeho Pána Ježíše Krista si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky Panny Marie dej, ať dosáhneme radosti života věčného skrze Krista našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej všem naším drahým zesnulým, Pane.
0: A světlo věčné a ním svítí.
1: Ať odpočívají ve tvém pokoji.
0: Amen.
1: Svatý Floriáne,
0: oroduj za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
0: orodujte za nás.
1: Pán s vámi,
0: i s tebou.
1: Poženej vás, všemohoucí a milující Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
0: Amen.
1: Dobro řečme Pánu.
0: Bohu díky.

krátce po 12. hodině je na Proglasu připravena k poslechu hudební siesta. Dnes ji otevřeme předehrou k opeře Lohengrin Richarda Wagnera. London Philharmonic Orchestra řídí Julian Armstrong.

Dozněla předehra k opeře Lohengrin Richarda Wagnera. London Philharmonic Orchestra dirigoval Julian Armstrong. Dále si poslechneme variace C-dur pro klarinet a malý orchestr z roku 1809 Joaquina Rossiniho. Klarinetistku Ludmilu Peterkovou doprovodí Pražská komorní filharmonie. Diriguje Jiří Bělohlávek.

Poslouchali jsme variace C-dur pro klarinet a malý orchestr Joaquina Rossiniho. Klarinetistku Ludmilu Peterkovou doprovázela Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Dále budeme poslouchat koncert pro violončelo číslo 1 a mol Camille Saint-Saënse. Violončelistku Christinu Valevskou doprovodí orchestr Národní opery Monte Carlo. Provedení řídí Eliahu Imbal.

Dozněl koncert pro violončelo číslo 1 a mol Camille Saint-Saënse. Violončelistku Christinu Valevskou doprovázel orchestr Národní opery Monte Carlo. Provedení řídil Eliahu Imbal. A ve druhé části hudební siesty na Proglasu ještě zazní symfonie pro smyčce číslo 1 C-dur a číslo 6 S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Severský komorní orchestr řídí Niklas Wort.

0: Dnešní hudební siestu na Proglasu uzavřeli symfonie pro smyčce C-dur a S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Severský komorní orchestr řídil Niklas Ward.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut popoledne.

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: 45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
1: Na Proglasu se díváme na události různými úhly pohledu.
2: Pondělní zprávy Proglasu ve 13 hodin přináší Ladislav Pol. Dobrý den. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Probíhá školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu. Televize Lux si připomíná 18 let. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Česko včera večer aktivovalo mechanismus civilní ochrany Evropské unie, potvrdila mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Ten slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí či katastrof, jež přesahují schopnosti postižené země. Proto přiletí na pomoc dva vrtulníky ze Slovenska. Ministr životního prostředí Igor Červený odmítl před jednáním vlády spekulovat o lidském zavinění požáru, který hasiči likvidují od sobotního odpoledne.
3: Prvé řadě musíme oheň hlasit, následně vyšetřit, jakým způsobem k tomu došlo a následně vyčíslit a plánovat vlastně nějakým způsobem tu nápravu. To znamená, v tento moment jsou to pro mě spekulace, dokud nebude ukončeno vyšetřování, nebudu mít jasná data, tak samozřejmě to nechci nějakým způsobem komentovat.
2: Na blahořečení Jana Boly a Václava Drboli v pavilonu Z na výstavišti v Brně zbývá přes 2000 volných míst. Více nám krátce po půl třetí sdělí v živém telefonickém vstupu Vojtěch Jurásek, koordinátor slavnosti blahořečení na brněnském biskupství. Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Trauma Healing Institutem a misijní organizací SIM pořádá ve svém pražském sídle čtyřdenní školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu. Kurs vychází z dlouhodobé zkušenosti služby na Ukrajině a je určen těm, kdo chtějí citlivě a biblicky doprovázet lidi zasažené válkou, ztrátou nebo jinou hlubokou krizí. Dnes seminář končí. Jeho obsah přiblížil Proglasu David Říman, ředitel spolupořádající neziskové misijní organizace SIM.
4: Máme lektory, kteří zastupují vlastně tu celosvětovou síť Trauma Healing Institutu. Je tam teoretická část, která je prolnutá spoustou aktivit, diskuzí a taky postupně vlastně, když se nabere ta nezbytné informace o tom vlastně, jak to probíhá, jak funguje metodika, tak třeba dneska už ten třetí den pracujeme na tom, že si zkoušíme vlastně, jak by měla vypadat ta trauma healing skupinka. Prostě trénujeme, zkoušíme, jak by to mělo vypadat pak v reálu, když vlastně ti facilitátoři nebo průvodci té skupinky, jak by měli pracovat s těmi materiály, prostě probíhá tam nácvik.
2: Účastníci obdrží certifikát Mezinárodního Trauma Healing Institutu a metodické materiály potřebné pro další službu. Při příležitosti výročí zemětřesení v severoitalském regionu Friuli se papež Lev XIV. Modlí, aby vzpomínka na událost inspirovala k hodnotám bratrství a milosrdenství. Svoji duchovní blízkost vyjádřil v telegramu adresovaném tamním obyvatelům a Ricardovi Lambovi, metropolitnímu arcibiskupovi Udine. Též ujistil o modlitbě za oběti, jak píše tiskové středisko Slovenské biskupské konference. Tragédie si vyžádala před 50 lety 1000 mrtvých a víc než 150 tisíc zanechala bez domova.
1: Posloucháte zprávy Proglasu.
2: Íránská aktivistka Narges Mohammadiová je podle agentury Reuters stále v kritickém stavu. Tato nositelka Nobelovy ceny za mír je hospitalizovaná od pátku. Zdravotní stav 53-leté bojovnice za lidská práva se v poslední době výrazně zhoršil. Dvakrát upadla do bezvědomí a prodělala vážnou srdeční příhodu, jak uvedla její nadace. Na Teherán se v sobotu obrátil norský Nobelův výbor, který vyzval k jejímu propuštění k léčbě, neboť její život je v ohrožení. 18. výročí založení si připomíná slovenská televize Lux. Za diváky, podporovatele a všechny, kteří stáli při jejím vzniku i rozvoji, děkuje při bohoslužbách. První předsedal časně ráno biskup Petr Beňo, druhou vedl předpolednem generální ředitel pater Anton Žilkovský. Program oslav pokračuje i zítra, kdy stanice odvysílá speciální vydání pořadu Kvízovka, které bude tematicky věnované právě jí a její historii.
1: Počasí.
2: Máme oblačno až polojasno, večer na západě v Čech přibude další oblačnosti až na zataženo. Přičemž v Čechách se vyskytnou ojedinělé přehánky. Teploty stoupají k 22 až 27 stupňům Celsia, v 1000 metrech na horách k 18. V Čechách vane slabý proměnlivý, na východě Moravy a Slezska čerstý jižní vítr. Tlak slabě až mírně klesá, večer vykáže se trvalý stav. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré. V noci bude oblačno až zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech se objeví ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude i polojasno. Teploty klesnou k 15 až 10 stupňům Celsia, v 1000 metrech na horách k 10. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku je polojasno a večer výjimečně přehánky. Teploměry ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. To byly nejnovější zprávy pro Glasu. Od mikrofonu se loučí Ladislav Pol a předává slovo opět kolegyni Aleně Robášové. Naslyšenou.

Tam trio. Odpolední vysílání na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a za pár sekund 10 minut. Na Proglasu jsme otevřeli odpolední proud pro 4. květen písní Já, mý ego a já, Jany P.S. Dále vám nabídnu třeba Slávka Janouška, americkou písničkářku Ashley Riley, Jana Nedvěda mladšího nebo kapelu Mňága až Ďorb. Pokračovat bude také příděl zpráv. Zhruba ve 13.30 se zaměříme na dnešní výročí a ve 14 hodin ukáže střelka hudebního kompasu Milana Tesaře na britsko-etiopskou skupinu Dub Colossus. No tak, zůstaňte s Proglasem, ať to všechno uslyšíte.

0: Moi,
1: moi et encore moi.
2: Pro všechny, kteří nevládnou francouzštinou stejně jako já, tak upřesním, že dozněla francouzská politická satira na Donalda Trumpa, a to z pozice dětí. Rovných 100 let uplynulo v sobotu 2. května ode dne, kdy se poprvé objevil na jevišti Hurvínek. Pozůstalost jeho autora Josefa Skupy vlastní od roku 1969 archiv města Plzně.
3: Skupova pozůstalost má téměř 40 běžných metrů archiválí, různých písemností, korespondence, osobních dokladů, fotografií, kreseb, ale také tedy rozměrných předmětů, jako jsou loutky a některé drobné předměty ze Skupova života, anebo které evokují z Pejbla Hurvínka, jsou to různé kosky, desková hra, talíře s vyobrazením z Pejbla Hurvínka a tak podobně. Máme loutku revolučního Kašpárka, který je skutečně ten původní originál loutky z Pejbla. A tvrdíme, že tento z Pejbla je skutečně o ním originálem, který vznikl v roce 1920.
2: Doplnila archivářka Štěpánka Flégrová. Oslavou sobotních Hurvínkových stých narozenin byla i premiéra kabaretu Hurvajs. V rodinném představení pro děti od 5 let se pražské divadlo z Pejbla a Hurvínka ohlíží za stoletím, které uplynulo od prvního Hurvínkova kroku na jevišti loutkového divadla v Plzni 2. května 1926. V kabaretu, který plní jednotlivým postavám přání, zazní z archivní nahrávky také hlas stvořitele postavy, loutkáře Josefa Skupy, a také Miloše Kiršnera, který za Hurvínka mluvil po Skupovi. Inscenace v režii Hany Mikoláškové je zkouškou odvahy, lásky a humoru. Vystupuje v ní i Hurvínkův předchůdce Kašpárek. Ředitelka divadla Denisa Kiršnerová o něm řekla.
4: Je to novinka, je tam takový jako podstatě těm klasickým dialogům, které diváci poznají, ale zároveň je to náš současný náhled a já tomu trošku říkám jako Kašpárek vrací úder, protože se nám vlastně vrací na scénu první, jeden z těch partnerů jevištních z Pejblových ještě předtím, než se mu narodil Hurvínek.
2: Hurvínka i z Pejbla mluví Martin Trecha. Na představení v sobotu 23. a v neděli 24. května nabízí divadlo z Pejbla a Hurvínka na svém webu poslední vstupenky.
5: Kašpárek, to musíte přijít, že ano, to se musíte přijít podívat na naše nové představení Kabaret Hurvájs. Tam ho uvidíte, fešáka, no?

0: Národního památkového ústavu Petr Pavelec řekl.
1: Heinrich Kudnov si ze své diplomatické mise přivezl manželku Japonku. Ona to byla skutečně evropská událost. On byl první evropský šlechtic, který prolomil všechna ta tabu. On ve svých dopisech píše, že obětuje celou svoji kariéru i pověst své rodiny, ale že legalizuje ten svůj vztah k Mitsuko. Tak v té době kolem roku 1895 se o této události psalo po celém světě. V evropských novinách, v amerických novinách, v australském tisku.
0: Okruh představuje i mobiliář ze zámku v Poběžovicích, kde rodina Kudenhove Kalergi do roku 1945 žila. Stejně tak osobní věci, japonský i jiný porcelán, šperkovnice, obrázek, který hraběnka Mitsuko malovala při terapii po mozkové mrtvici, soubor fotografií anebo bystu jejího manžela Jindřicha. Ze sbírek Náprstkova muzea ukazuje zámek Horšovský Týn třeba staroegyptský dřevěný obal mumie, vzácnost zapůjčenou jen na jednu sezónu.

13 hodin a 30 minut. Na Proglasu si teď povíme víc k dnešním výročím. Píše se 4. květen, máme pondělí 5. velikonočního týdne roku 2026. Připomínáme si památku svatého Floriána. Ten je tradičním ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války, přímluvcem v bouři, ale i při suchu a neúrodě. Je také patronem hasičů. Narodil se ve druhé polovině 3. století v Rakousku. Byl pokřtěn a vychován ve víře. Několik let sloužil v římském vojsku a stal se vedoucím kanceláře císařského místodržícího v hornorakouském Lorchu. Když císař Diokleciána rozpoutal pronásledování křesťanů, bylo jich v noriacké provincii zatčeno na 40. Florián chtěl pomoci a plánoval jejich tajné osvobození, ale byl rovněž zajat. Když odmítl obětovat bohům a zapřít svou víru v Hospodina, byl trýzněn a s mlýnským kamenem na krku svržen do řeky, psal se rok 304. Dnešní památka mučedníka se stala také dnem hasičů. Svátek mají muži a chlapci se jménem Květoslav. Novější české jméno vzniklo právě z latinského Florianus a znamená proto slavící květy, květinový či dokonce kvetoucí. A ještě několik pranostik. Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk. Nebo déšť svatého Floriána, ohňová je rána. Případně, je-li od dní svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

Na Proglasu po písni americké písničkářky Ashley Riley pokračuje dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Před 140 lety se narodil průkopník hrudní chirurgie v Čechách, profesor Jiří Diviš. Jemu se připisuje i světové prvenství v chirurgické léčbě plicních metastáz. Zemřel v roce 1959. 105. narozeniny by dnes oslavila překladatelka, básnířka a spisovatelka Hana Žantovská, někdejší viceprezidentka Českého centra PEN klubu. Zprostředkovala nám dílo takových mistrů slova, jako byli Franz Werfel a Graham Greene. Odešla v roce 2004. A před rovnými 30 lety, 4. května 1996, zemřel teprve 32letý katolický aktivista Julius Augustin Varga, dominikán, vůdčí postava disentu na Šumpersku. Mladý muž s těžkým tělesným postižením přijal křesťanství a kříž své choroby i na základě prožitků z debat u Josefa Hrdličky na Huštejnské faře. Jeho vytoužené přijetí do kazatelského řádu zajistil tehdejší provinciál Dominik Duka. Vzdor velkým bolestem a upoutání na invalidní vozík, Julek Varga s pomocí své matky Dany usilovně pracoval pro jiné. Tiskem samizdatů, šířením katolických textů a různých petic všemožně vzdoroval totalitě. Pro ně se stal jednou z nejnebezpečnějších a nejhledanějších osob v kraji. Cituji, samotná tato skutečnost vypovídá o absurditě komunistického režimu, který pronásleduje těžce nemocného člověka jen pro jeho svobodné myšlení, víru v Boha a pomoc druhým. Vystihl projekt Paměť národa.

Zhudebněnou báseň Jiřího Žáčka zpíval Slávek Janoušek. A my už jdeme k dnešním oslavencům. 41. narozeniny slaví operní pěvec, basbaritonista Adam Plachetka. A 70. oslavuje americký spisovatel a teolog, aktivista a řečník Brian D. McLaren, autor knihy Křesťanství 2.0, 10 otázek, které si potřebujeme znovu položit. V češtině vyšla v Biblionu. Podle anotace není knihou pro ty, kdo spoléhají na zaběhané jistoty, ale pro ty, kdo se nebojí poctivě hledat. Pro ty, kdo tuší, že církev zítřka bude méně kolbištěm věroučných sporů a více prostorem otevřeného dialogu. Místem, kde víra nezavírá oči před složitostí světa, ale právě tam, v jeho hloubce, hledá kudy dál. Další americký autor duchovní literatury, františkán Richard Rohr, o dnešním oslavenci napsal: čas od času se objeví lidé, kteří dokážou vidět věci s nadhledem a hlubším porozuměním. Brian McLaren patří k těmto vizionářům. Dnešek v kalendáři pro vás připravila jako vždy Kateřina Vitouchová.

Píseň Atomy zazněla v podání kapely Kapky. A už je tu pozvánka k poslechu večerních pořadů Proglasu. V Jak se vám líbí se budeme od 7:45 večer věnovat americké skupině The Klezmatics, která slaví 40 let od svého vzniku. Představíme si její nové album We Were Made for These Times a také reedici starší nahrávky Rhythm and Juice. Spoluzakladatel skupiny, trumpetista Frank London, bude hovořit o kontinuitě klezmerové tradice, o hudbě jako formě protestu i o tom, jak může umění reagovat na dnešní svět. A co znamená být slušným člověkem? Jedná se o vnější masku, která překáží autentickému setkání s druhými, o proměnlivou kulturní konvenci, která brání dialogu nad tabuizovanými tématy, nebo dokonce o slabost, která demokraty paralyzuje v politickém boji? Může jít o něco hlubšího či tvůrčího? Jak slušnost souvisí s poselstvím Evangelia a jaké to má důsledky pro působení křesťanů v současné společnosti, v níž roste jak hrubost, tak i citlivost? Těmto otázkám se bude věnovat další debata z Dominikánské 8 dnes ve 20 hodin a 15 minut.

Je tu 14. hodina, od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová a začíná odpolední hudební kompas. Real World Records, britské hudební vydavatelství, které založil Peter Gabriel, vydalo letos v březnu nové album britsko-etiopské skupiny Dub Colossus. Jmenuje se Dub Will Keep Us Together, tedy Dub nás udrží pohromadě. Přitom dub je zde hudební styl, který vznikl na Jamajce koncem 60. let jako studiová odnož reggae. Typické je pro něj zdůraznění basové linky a bicích, práce s dozvuky a dalšími studiovými efekty. Skupina Dub Colossus s prvky tohoto žánru pracuje a zasazuje je do aktuálních kontextů. Z jejího nového alba si na úvod poslechneme skladbu 24 Karat Dub Affair, což bychom mohli přeložit jako dubová záležitost 24karátové kvality.

0: Na Proglasu posloucháme ukázky z alba Dub Will Keep Us Together britsko-etiopské skupiny Dub Colossus. Typickým rysem alba je stylová otevřenost. Slyšíme na něm už zmíněný dub a reggae, stejně jako jazz, afrobeat a elektroniku. Výsledkem je pestrý, ale soudržný zvuk, který odráží dlouhodobou filozofii kapely, tedy spojovat hudební tradice napříč kontinenty. Zaznívají zde různé jazyky i různé kulturní vlivy, což podtrhuje mezinárodní charakter projektu. Album je posledním projektem producenta a hudebníka Nicka Page, který stál u zrodu Dub Colossus a který zemřel v roce 2021. Na nahrávce se podílí široký okruh dlouholetých spolupracovníků a hostů, například etiopská zpěvačka Mimi Zenebe nebo členové souboru Transglobal Underground. Album je tedy dílem komunity, kterou Nick Page dlouhodobě budoval, hudebního kolektivu, který je zároveň jedním z hlavních témat této desky. Pustíme si z ní ještě skladby And the Gods Made Dub a na závěr Ebo Dub.
1: Para calmar tu alma y sacarte de la lava, del fuego hacia el cielo sereno.
2: The gods made dub.
3: Imano makes sense to you.

God made us. Il est Dieu.

Představili jsme si album Dub Will Keep Us Together skupiny Dub Colossus. Zítra ráno vás v Hudebním kompasu budeme zvát na Ponava Fest do Brna. Představíme si řeckou zpěvačku Savinu Janatu, která na tomto festivalu vystoupí. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Poslouchali jsme slovenskou zpěvačku Lauru Cipárovou, jejíž album Znova celá vzniklo ve spolupráci s hudebníkem Radovanem Vrškou. Dále budeme poslouchat tvorbu katalánského hudebníka a skladatele Arnaua Obiolse, pocházejícího z Pyrenejí, který propojuje na svém novém albu Osej tambor tradiční hudební inspirace s experimentem, improvizací a současným zvukem. Vedle zpěvu využívá širokou paletu nástrojů, včetně bicích, perkusí, lidové píšťaly zvané flabiol, syntezátorů nebo terénních nahrávek a vytváří tak hudbu inspirovanou krajinou, tichem i drobnými detaily přírody.

V noci zkouším psát, usínám ve dne, čumák mého psa. Záhadně šedne, čím kratší je můj krok, tím víc mi to sedí, tak ještě nějaký rok a pár odpovědí. Prý jsem kozoroh,

zrcadla hned, raději bych utek, dieta je klam. Tak ty úkolů na trávení mám půlku rapoxolu. Já vím, že takový jsem, i takový můj táta byl, jo, jo. Já vím, že takový jsem,

dětství sem. Takže nakonec láska přijde sama, cvaka spadne klec a zazvoní hrana.

Máme 14 hodin a 30 minut. Společnost Na Proglasu vám stále dělá Alena Rubášová a máme pondělek 4. květen 2026. Náš program je jasný, stále pokračuje odpolední proud písní a zpráv, a to až do 16. hodiny, kdy začíná pořad Heleny Bretfeldové Čaj do páté s poctou Miloši Grubrovi. V 17 hodin 10 minut naladíte Rudl, týdeník, díky kterému nahlížíte pod pokličku našeho vysílání. Od 6 hodin večer pak povede bohoslužbu slova Jáhen Jan Špilar. Dobrý poslech.

0: Tak to byla Jana Vébrová a kapela Dunaj. Již za měsíc, přesně 6. června, budou na výstavišti v Brně blahořečení mučedníci Jan Bula a Václav Drbola. Více nám přípravy na akci popíše Vojtěch Jurásek, koordinátor slavnosti z brněnského biskupství. Dobré odpoledne a vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Slavnost blahořečení se tedy blíží. V jaké fázi jsou nyní přípravy a co je pro vás, organizátory, v tuhle chvíli klíčové?
1: Tak přípravy blahořečení bych skoro řekl, že vrcholí. V tuhle chvíli řešíme takové velmi praktické informace ohledně dopravy, stravování, samozřejmě i například televizního a rozhlasového přenosu. Máme připraven program a řešíme ještě to tak, aby jsme všechny informace dali vědět jednak účastníkům, druhak i lidem, kteří třeba svoji účast na slavnosti blahořečení zvažují. Taky máme radost, že už máme téměř naplněnou kapacitu našich dobrovolníků, zháníme ještě zhruba 10 nebo 15 lidí, ale ten zájem i ze strany těch, kteří jsou ochotní pomoct s tou akcí, je velký a to nás moc těší.
0: Kolik je aktuálně volných vstupenek?
1: V tuhle chvíli máme zhruba 2800 volných míst do pavilonu Z. Co to znamená, místa, které jsou v pavilonu, jsou zastřešená a umožní jako příjemný zážitek z celé té akce. Ten pavilon Z je jakoby druhý na druhou, ale budou tam velkoplošné obrazovky, budou tam stánky, bude tam umístěn relikviář s takovou kaplí, kde se budou moct tedy lidé nějak jako uctít ty ostatky, takže není to rozhodně tak, že by byl nějak jako odstrčený, ale i ten venkovní program plánujeme mezi těmi dvěmi pavilony, takže určitě pokud někdo z posluchačů třeba zvažuje, neví, jestli v tom Zetku to bude zajímavé, tak rozhodně doporučuji se tam vydat a přihlásit.
0: Jakým způsobem mají lidé vlastně svoji účast potvrdit a co by měli před svým příjezdem nebo příchodem na výstaviště vědět?
1: Je to velmi jednoduché. Stačí najet nebo zadat si webovou adresu www.buladrbola.cz. Tam hnedka na začátku nahoře je velkým přihlašte se zde. Dostanou se na přihlašovací formulář, tam si vyberou svoje místo, najdou si tedy pavilon Z, najdou si místo, které se jim líbí, můžou i udělat jakoby víc těch přihlášek najednou. Zadají jméno, vyberou si, jestli si chtějí koupit jídlo, oběd, vyberou, jestli chtějí přispět dobrovolné vstupné a na e-mail, který tam zadají, jim přijde QR kód, přihlašovací takový jakoby potvrzení s QR kódem, které je ideální pak mít sebou, když půjdou na to výstaviště. To znamená buď vytištěno, nebo v mobilu elektronickou formou. A když pak přijdou na výstaviště, tak se prokáží tím QR kódem. My rovnou budeme vidět, jakou mají místenku a už je tam dobrovolníci a organizátoři navedou na místa, kde mají sedět.
0: Měli bychom říct, že účast je zdarma, je to tak, že?
1: Je zdarma, zároveň jsme rádi samozřejmě za veškeré dary. Je to taky nějak i určitý symbol naší solidarity v rámci křesťanského společenství. Nechceme, aby to bylo podmíněno poplatkem, zároveň prostě ta akce stojí něco, jednak ty pronájmy, druhá ta celá organizace. Takže jsme vždy rádi, když se na tom ti, kdo tedy se rozhodli přijet, nějak můžou podílet i finančně podle svých možností.
0: A řekl byste nám ještě něco bližšího o programu, popřípadě třeba i o dětském programu, protože je určitě pamatováno i na rodiny s dětmi?
1: To vám řeknu hrozně moc rád, protože ten program bude, myslím si, že opravdu skvělý. Dopoledne bude takový kulturně duchovní program, plný nejrůznějších svědectví, bude tam katecheze, modlitba, kulturní vystoupení, hudba, nějaké divadlo, to znamená takové zhruba dvojhodinové pásmo, opravdu moc hezky zpracované. Potom bude 2,5hodinová pauza polední, kdy jednak se lidi budou moci najíst, bude tam řada stánků od katolických nakladatelství a různých jiných výrobců nějakých předmětů. Bude tam možnost dětského programu, během poledne bude i probíhat tedy dětský koncert na venkovním pódiu a od 14 hodin pak bude bezprostřední příprava na tu slavnou mši svatou, která začíná o 14:30. A po ní chystáme takový, říkáme tomu, pomalý závěr dne, kdy zájemci budou moci i osobně uctít tedy ten relikviář z ostatky obou blahořečených v tom pavilonu Z. Zároveň tam bude takový jakoby koncert, možnost ještě využít jednotlivé stánky a ty místa pro dětský program. A co se týče dětí, počítáme s tím, že ne každé dítě vydrží sedět 2 hodiny na židli a poslouchat program, takže pro ty úplně nejmenší tam budou takový sektor s koberci, aby si děti malé mohly hrát a rodiče mohli poslouchat program. Pro větší děti tam budou nějaké možnosti třeba skákacích hradů, případně v té polední pauze i možnosti sportovišť, které pro nás zajišťuje křesťanská tělovýchovná organizace Orel. Takže já pevně věřím, že to bude program pro všechny generace, že to bude program jednak pestrý, ale i duchovně hluboký. A moc bych chtěl pozvat všechny, kdo třeba nad tím ještě uvažují, aby neváhali, přihlásili se, protože to bude opravdu jako unikátní událost i takové setkání velké našeho křesťanského společenství.
0: Tak to říká na Proglasu koordinátor slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli z brněnského biskupství Vojtěch Jurásek. Děkuji za rozhovor, přeju, ať se všechno vydaří a těším se nejenom na slyšenou, ale také na viděnou na výstavišti.
1: Děkuji a vám i všem posluchačům přeji krásný den.

0: Poslouchali jsme dánskou kapelu Ai Sai. Dětský pěvecký sbor Pramínek vystoupí ve středu 6. května v Pardubicích v kostele Husova sboru. Začne koncert v 17 hodin a informuje o něm náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Dětský sbor Pramínek působí při základní škole Pardubice Polabiny 2 a svým vystoupením chce finančně vypomoct neziskové organizaci Betany Dům pomoci, na jejíž účet půjde výtěžek z dobrovolného vstupného. Betany Dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů a do svých aktivit začleňuje i mladší generace. Všichni se na vás tedy budou těšit 6. května v 17 hodin v kostele Husova sboru v Pardubicích.

0: Hrála nám brněnská skupina Pátí na světě. Na faře v Božím daru na Karlovarsku se uskuteční od 8. do 10. května setkání pro mladé s podtitulem Jak na vztahy. Účastníky bude provázet mediátor a rodinný poradce Jan Zajíček s manželkou. Za pořadatele hovoří Mária Gernerová.
1: Nápad uspořádat víkend pro mladé z našich farností vznikl po jednom našem manželském doprovázení, kde nás pan Zajíček učil správně si odpouštět. Zjistili jsme, že problémy, které mezi sebou s manželem řešíme, se řešit dají a dokonce se jim dá předcházet. Několik našich přátel prochází bolestivými rozvody. Měli jsme touhu umožnit našim dětem i dalším mladým vyvarovat se některých chyb a své nové nezatížené vztahy nastavit dobře. Účastníky přivítáme v pátek velkou svačinou a po ubytování na horské chatě se postupně budou věnovat tématům, jaké jsou překážky trvalého vztahu, co mohu udělat pro dobrý vztah, jak si správně odpouštět a jaké jsou výzvy sexuality v manželství. Nebude to žádná suchá teorie, ale budou to otázky, sdílení, diskuze a také čas pro sebe, radost a pohyb venku.
0: Akce je otevřena všem mladým od 17 let a stále se dá přihlásit. Podrobnosti najdete na webu plzeňské diecéze.
2: Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbejt bojovník.

0: a v celku za ženu mít top modelku.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Hodin s vámi je Lenka Vahalová a pondělní odpolední Plus.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaká témata probereme? Během víkendu vyvolal americký prezident Donald Trump napětí v americko-íránských vztazích. Jak reaguje Írán a jaká je situace v Hormuzském průlivu? Obchodníci, řemeslníci i podnikatelé budou od ledna znovu elektronicky evidovat tržby. EET po dvou letech vrací v novém. Jak bude systém fungovat? A na výletní lodi v Atlantiku se objevil hantavirus. Jak se projevuje a jak moc je nebezpečný pro člověka? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Mátalem.
4: Dobré odpoledne. Kriminalisté obvinili v kauze Bitcoin tři další lidi. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který státu loni Bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun věnoval. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna jsou obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
5: Jeden trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stiženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
4: Tomáš Jiříkovský byl obviněný už dřív z praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná z dotačního podvodu. Nepravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud v kauze 50-milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. K uznání obžaloby z dotačního podvodu je poškození finančních zájmů Evropské unie, ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze. Trestní senát proto nemohl dnes rozhodnout jinak, i když na věc měl jiný názor, řekl jeho předseda Jan Šot.
6: Tím, že bychom jednak nerespektovali povinnosti, které pro nás vyplývají z trestního řádu a ústavního pořádku a znova rozhodli o zproštění obžaloby jenom proto, že máme odlišný názor na hodnocení důkazů. Za situace, kdy odvolací soudci sám ty důkazy zhodnotil ve veřejném zasedání, dospěl k odlišnému závěru, že ten náš by vedl pouze k protahování řízení.
4: Obhájce Naďové Josef Bartončík podá k rozhodnutí odvolání a je připraven podávat dovolání k nejvyššímu soudu anebo ústavní stížnost. Odhaduje, že řízení potrvá ještě roky.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7% hrubého domácího produktu. Podle aliančních závazků má vydat 2% HDP a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
7: My k tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
4: Evropa se musí připravit na Severoatlantickou alianci s výrazně menším přispěním Spojených států. Po setkání na Pražském hradě se na tom shodli český prezident Petr Pavel a finská hlava státu Alexander Stubb. Ten taky vyzdvihl českou podporu Ukrajině. So I'm really glad
8: to see that this initiative continues. Alexander Stubb vyzdvihl například i českou muniční iniciativu, do které Finsko přispívá a se kterou spolupracuje i finská zbrojovka. Finský prezident také upozornil na to, že Evropa by se měla více zabývat tím, co se může od Ukrajiny naučit, pokud jde o moderní válku. Podpořil by také vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance a Evropské unie.
9: Mnohem silnější vůli se bránit samostatně, případně i bez účasti Spojených států, pokud by taková situace nastala.
8: Podle prezidenta Petra Pavla se oba politici shodli na tom, že Evropa si musí svou obranu více zabezpečovat sama. Rusko podle nich bude i nadále největší bezpečnostní výzvou. Z Pražského hradu Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty kvůli údajné špionáži, oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívaná ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí, uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Výbor francouzského parlamentu zveřejňuje zprávu o fungování veřejnoprávních médií. Na asi 400 stránkách je 80 doporučení, jak ušetřit nebo třeba změnit způsob jmenování šéfů francouzského rozhlasu a televize.
10: Výbor francouzského parlamentu vyslechl v uplynulých měsících přední osobnosti francouzské televize a rozhlasu, od novinářů, moderátorů až po vedení. Zpráva doporučuje sloučit některé televizní kanály nebo zrušit stanice pro mladé. Poslanci zároveň navrhují snížit rozpočet na zábavu a sport v televizi. Podle zprávy by tak bylo možné ušetřit v přepočtu 24 miliard korun ročně, které by pak bylo možné dál investovat do ochrany památek nebo snižování státního dluhu. Parlamentní zpráva není právně závazná. Některá doporučení by ale mohla sloužit jako podklad pro formulaci návrhu zákona a následně být projednána v parlamentu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Autobusového dopravce na červenec pro Pelhřimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit kraji Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody s dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Pelhřimovsko nastupující busem. Podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO se náklady kraje na tento měsíc prodraží dohromady o 7 milionů korun.
11: Samozřejmě to přinese vyšší náklady, ale v tuto chvíli to máme uzavřeno, takže jednací řízení bez uveřejnění toto vyřešilo a obyvatelé anebo cestující si předpokládám ničeho nevšimnou, akorát v jedné té oblasti a to v Pelhřimovsku budou už jezdit jiné autobusy.
4: Dálnice D1 z Brna do Prahy je na Vysočině za Velkým Beranovem opět průjezdná. Na kilometru 118,5 ještě překáží kamion po požáru, už se ale dá projet levým pruhem, kolona má teď asi 7 kilometrů. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Ostravy, kolony jsou od sjezdu na Rousínov z kilometru 215 až k Rohlence, zdržení 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je zastavený provoz mezi tunely Lochkov a Cholupice. U Strakonické na 10. kilometru je vážná nehoda, srazily se tam dva kamiony. Provoz na okruhu je zastavený, dá se to obět sjezdem a nájezdem na 10. kilometru u sjezdu na Strakonice. Na D7 po pojiští kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova u odbočky na Horoměřice je omezení do jednoho pruhu. Kolona od sjezdu na letiště teď asi na 15 minut. Problémy jsou v Praze v Kbelské ulici ve směru do Letňan. Před nájezdem na Cínoveckou se srazilo osobní auto s dodávkou, blokují pravý pruh a kolona je z Novopatské asi na půl hodiny. Plní se příjezdy do centra po magistrále, ve Vilznově asi 10 minut naberete od Bulhara k muzeu a podobnou dobu se zdržíte i na Nuselském mostě směrem do centra. Dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, večer se tam výjimečně přidají přehánky. A teploty zítra 24 až 28 stupňů, na západě většinou kolem 22, na horách nejčastěji kolem 20, v Krušných horách 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Tak to byl galicijský zpěvák Xabier Díaz. Chrastava na Liberecku si letos připomíná 150 let od úmrtí malíře Josefa Fíricha. Dům, kde vyrostl, je ale pro návštěvníky kvůli rekonstrukci od loňska zavřený. Obnova přijde na 5 milionů korun. 400 tisíc teď obec dostala na obnovu střechy z programu Libereckého kraje. Přestože to tak nevypadalo, stav více než 200 let starého podstávkového domu byl havarijní, popsal chrastavský starosta Michal Canov.
1: To se všechno projevuje ještě s těma povodněma. Ona byla jedna jeho rekonstrukce těsně před povodněma. To zachránilo. Kdyby nebyla, tak skončilo. To byl složený. Nicméně ten stav byl vlastně jako neutěšený, tak jsme přistoupili k té celkové rekonstrukci. Včetně ty střechy, jako jo. A takovou nejzajímavější atraktivitou bylo u té rekonstrukce to, že jednu dobu normálně jste viděla dole. Celý spodek byl jako vlastně pryč. Osobně jsem se podles.
0: Josef Fírich patří k nejvýznamnějším umělcům 19. století, přesto jeho jméno upadlo v rodných Čechách v zapomnění. Tvořil především na náboženská témata, v Chrastavě jsou jeho obrazy v kostele svatého Vavřince. Fírichův dům není v pravém slova smyslu jeho rodným domem, ten původní totiž v roce 1802, když byly Josefovi 2 roky, vyhořel. Umělcův otec ho pak postavil znova. Patrový dům se šindelovou střechou kombinuje roubenou a hrázděnou stavbu.

0: Na Proglasu dostala prostor slovenská skupina Sila. No a my s další pozvánkou zůstáváme v Brně. Autentické prohlídky Brna přibližují návštěvníkům známá i méně známá místa města. Zaměřují se na jejich příběhy a historii. Za projektem stojí Turistické informační centrum města Brna. Více ho Proglasu přiblížila Tereza Uřičářová, projektová manažerka těchto prohlídek.
1: My se nevyhýbáme žádným tématům, takže samozřejmě chceme ukázat krásnou architekturu, kterou tady v Brně máme, třeba tu první poloviny 20. století, bohatou, komplexní historii Brna, ale objevují se u nás i trasy s názvem, jako jsou kuriozity a bizarnosti, smrt a rozklad v Brně, anebo nejhnusnější místa. Ale co je nejdůležitější, to jsou naši průvodci. Ti jsou prostě skvělí, nejsou to tedy vždy profesionální průvodci, ale jsou to profesionálové v oboru, anebo milovníci daného tématu. Dám příklad, třeba prohlídku po městské části Maloměřice Obřany vede Petr, který je zubař, ale do Obřan se nastěhoval, zamiloval se do této části a má chuť lidem ukázat, kam stojí za to zajít. Nebo prohlídku po bizarnostech vedou dva redaktoři Českého rozhlasu Brno, nebo varhanické exkurze vede varhaník v Brněnské katedrále a pedagog Petr Kolář, který je naprostý profík a velký srdcař.
0: Jedna z akcí proběhne poslední květnovou neděli.
1: Budeme mít prohlídku s názvem Zvířátka a Brněští. To odkazuje na pohádku Zvířátka a Petrovští, kdy si budeme povídat o zvířatech v Brně a bude to prohlídka určená hlavně pro děti, které to mají zdarma a pro jejich rodiče. A určitě to bude zvláštní nejenom v tom, že tam budou průvodkyně dvě, ale bude tam i jeden průvodce čtyřnohy, bude to pejsek Média, hrdý absolvent kanisterapeutického výcviku.
0: Dospělé Tereza Uřičářová z Turistického informačního centra města Brna pozvala na 13. června.
1: Se odehrají zrovna dvě prohlídky. První s názvem Židovský, německý a romský Cejl, kdy si s historičkou Petrou Svobodovou projdeme Cejlem a povíme si o tom, jak tyto komunity, které se jmenovala, tvořily charakter města. A ve stejný den s vojenským historikem Tomášem Řepou se sejdeme nad tématem Brno a konflikty. Velmi to doporučuji všem, kteří mají rádi vojenskou historii. Je to neuvěřitelně nabitá prohlídka. Probereme tam, jak bylo Brno zasaženo válkami od té 30. leté až po druhou světovou válku.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni. V mých očích

0: Takové ticho byste na našich frekvencích slyšeli, kdybychom přišli o vaše dary. Proglas vysílá bez reklam. Bez vašich příspěvků se neobejdeme.
1: My dear, how good to see.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Jsme tu s vámi i v 15 hodin 31 minut. Na Proglasu jste s Alenou Rubášovou a prožíváme pondělek 4. květen 2026. Církevní kalendář ukazuje na svatého Floriána, římského vojáka z Rakouska, mučedníka z počátku 3. století. Je ochráncem od nebezpečí ohně, vody a války, přímluvcem v bouři, ale i při suchu a neúrodě, je patronem hasičů. Florianova památka se tedy stala dnem hasičů. 105 let by se dnes dožila překladatelka, básnířka a spisovatelka Hana Žantovská, někdejší viceprezidentka Českého centra PEN klubu, zemřela v roce 2004. Rovných 18 let vysílá slovenská katolická televize Lux. 41. narozeniny má operní pěvec, basbaritonista Adam Plachetka a 70. slaví americký spisovatel a teolog, aktivista a řečník Brian D. McLaren, autor knihy Křesťanství 2.0. Svátek má Květoslav, novější české jméno vzniklo z latinského Florianus a znamená slavící květy, květinový či kvetoucí. Jaký je náš další program na Proglasu? Už v 16 hodin začíná pořad Heleny Bretfeldové Čaj do páté, dnes s poctou Miloši Grubrovi. V 17 hodin 10 minut naladíte Rudl, týdeník, díky kterému nahlížíte pod pokličku našeho vysílání. A od 18 hodin pak povede bohoslužbu slova Jáhen Jan Špilar. Dobrý poslech.
3: Rád bych se pochlubil, od včerejška novou káru mám.

0: tak pro odlehčení nám hrála brněnská skupina Alfa Srnec. Děti jsou ústředním motivem letošní expozice na Dlaskově statku, národní kulturní památce v Dolánkách u Turnova. Pomocí 30 figurín tam muzejníci naznačují, jak mohl vypadat běžný život dětí na statku v 19. století. Ukazují je při hře, odpočinku a práci, ale taky klečící za trest v koutě či skákající do sena ve stodole.
1: Myslím, že v současnosti jsou děti prostě přehlcené hračkami. V minulosti měli buď to, co jim rodiče, prarodiče, kmotři přinesli z poutě, anebo samozřejmě měli hračky, které si vyrobili sami nebo jim vyrobili rodinní příslušníci. Takže to všechno tady můžete nalézt a nahoře v patře tam jsou potom i takové ty drobné hry, kdy si děti hrávali s knoflíky, s kamínky, s fazolemi a děti si dokážou hrát vlastně docela se vším.
0: Doplnila spoluautorka expozice etnoložka Michaela Havelková. Dlaskův statek patří k nejzachovalejším památkám lidové architektury na severu Čech. Nová expozice tam zůstane nejméně po celou letošní sezónu.

0: To byl Velký vůz a kapela Lautrec. Biskupské gymnázium v Brně bude 30. května hostit ženskou katolickou konferenci. Její druhý ročník nese název Odvaha v srdci ženy a má jim pomoci objevovat své poslání v církvi. Více akci přiblížila jedna z organizátorek, Magdalena Volková.
1: Tato konference je určena pro všechny odvážné ženy z katolické církvy, které chtějí prohlubovat svoji víru, zároveň se propojovat a hledat nové odvážné cesty, jak poznávat Boha v naší konkrétní životní situaci s našimi konkrétními výzvami. Mezi hlavními přednášejícími bude Katka Lachmonová, paní docentka Mireja Ryšková. Mireja Ryšková promluví o odvaze v srdci biblických žen. Katka Lachmonová se bude vracet ke kotvě, kde kotví naše odvaha, a to je v Kristu. Potom bude velmi zajímavá panelová diskuze, kde budou také velmi odvážné ženy z různých oborů a budeme se bavit o tom, jak se dívat jinak na různě na problémy, kterým v dnešní době žena čelí. Budou nás čekat sdílecí skupinky, budou potom velmi zajímavé workshopy, které budou ať už kreativní, sdílecí s zaměřením na manželský život, na schopnost se projevit, schopnost hledat nové cesty. Opravdu si přijde na své každý. Chceme to otvírat ženám napříč růzností spiritualit, takže to nebude jenom pro liberálky nebo konzervativkyně, ale bude to úplně pro všechny. Takže bychom vás moc chtěli pozvat. Přijde nám, že je důležité, aby ženy vzájemně inspirovaly, sdílely, podporovaly.
0: Sdělila organizátorka konference Odvaha v srdci ženy Magdalena Volková. Místa jsou stále volná a je možné se přihlásit.

Dej mi prosím aspoň chvíli, jen si sednu, poberu dech, pak zas spustím svoji píli, klidně to vše na mě nech. Ano, dítě, už ti vařím,

Safr mobil. Ahoj, mami. Jistě mluv, ne, zrovna nic nedělám. Hodina plyne, voda stydne. Plány své v duchu škrtám. Blikne zpráva.

0: Já tě prosím, buď tu se mnou, nezaměnitelně na Proglasu zaspívala Radúza. Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Trauma Healing Institutem a misijní organizací SIM pořádal ve svém pražském sídle 4denní školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu. Kurz vychází z dlouhodobé zkušenosti služby na Ukrajině a Proglasu ho přiblížila koordinátorka programu Jana Kudělková.
1: Tématem semináře je duchovní doprovázení lidí, kteří prožili nějaké těžké zranění vnitřní. My tomu říkáme zranění srdce a možná by se to dalo nazvat jako služba od srdce k srdci. Důležité, že je to ten duchovní aspekt provázení, že je to pro církev, jak má církev v tom stát s těmi lidmi. Proč jsme to zvolili? Protože my jezdíme na Ukrajinu, kde právě tady tu službu používají. A ta služba je specifická v tom, že to není nějaký lektor nebo školitel, který vyučuje, ale že je to vlastně ta skupina, která se společně sdílí, společně hledá, jakou kdo má zkušenost, co o tom tématu ví, co zažil. Takže se vlastně učíme jeden od druhého. Nám se to velmi líbilo na té Ukrajině, protože jsme viděli tu sílu, že když ten člověk si to sám zažije a zakusí, tak ho to proměňuje, tak jsme to chtěli vyzkoušet pro českou církev. Úplně původně ta motivace byla udělat to pro lidi, kteří jezdí na Ukrajinu a slouží tam maminkám a dětem padlých vojáků, abychom lépe porozuměli té službě a abychom byli vybavenější pro práci s našimi ukrajinskými partnery, ale zároveň jsme to nabídli studentům ETSky, kteří studují pastoraci, a potom lidem církví, kteří mají zájem do budoucna pracovat s lidmi, kteří prošli nějakým vnitřním zraněním.
0: Vysvětlila koordinátorka semináře Jana Kudělková. Dnes tedy seminář končí. Program Proglasu představil David Říman, ředitel spolupořádající neziskové misijní organizace SIM.
2: Máme lektory, kteří zastupují vlastně tu celosvětovou síť Trauma Healing Institutu. Je tam teoretická část, která je prolnutá spoustou aktivit, diskuzí a taky postupně vlastně, když se nabere ta nezbytné informace o tom vlastně, jak to probíhá, jak funguje metodika, tak pracujeme na tom, že si zkoušíme vlastně, jak by měla vypadat ta trauma healing skupinka. Prostě trénujeme, zkoušíme, jak by to mělo vypadat pak v reálu, když vlastně ti facilitátoři nebo průvodci té skupinky, jak by měli pracovat s těmi materiály, prostě probíhá tam nácvik. My máme velmi kompetentní skupinu, jednak studenti ETSky, jde vidět, že v té pastoraci už mají něco nastudováno, i když jsou velmi mladí, tak přistupují k tomu zodpovědně, jsou velice šikovní, pak tady máme lidi z církví, velice kompetentní, funguje to, diskuze probíhají. Samozřejmě otázku, kterou si klademe, jak bude vypadat budoucnost tady té služby v naší kultuře, protože vzniklo to především v zemích jako třeba Liberie, Angola, Demokratické Kongo, kde celá společnost je nějakým způsobem postižena traumatem. Teď se to rozšířuje do dalších zemí, tak jednak vlastně zkoušíme si to mezi sebou a vidíme, že v církvích potřebujeme kompetentní laiky, kteří mají nějaké úplně základy v tom, jak pomáhat lidem, kteří jsou zranění, kteří prochází nějakým traumatem. My tady zdůrazňujeme to, že netrénujeme terapeuty, psychologi, psychiatry. Je to vlastně opravdu takové nezbytné minimum, který by měl mít každý věřící člověk, který chce sloužit jinému člověku, který prochází se zraněním. Takže klademe si otázky vlastně i v průběhu toho výcviku, jak by bude vypadat budoucnost, taky nakolik je to aplikovatelné v našem prostředí. Ale ten kontext, který se tu vyučuje, řekl bych, že je takové minimum, které by snad každý člověk, který pracuje s lidma, by potřeboval.
0: Zhrnul ředitel misijní organizace SIM David Říman. Účastníci získali certifikát Mezinárodního Trauma Healing Institutu a metodické materiály potřebné pro svou další službu.

to je nic, které zbouří oceán, co ustrnul, do pohybu dává čerstvý vzduch. A co je víc, když ti koně osedlám.

0: Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Je tu další čaj do páté a bude to opět teď v několika početné řadě další kraso smutnění. Protože v neděli 26. dubna 2026, krátce před svými 68. narozeninami, náhle zemřel v Brně hudební vydavatel Miloš Gruber, velký podporovatel nezávislé hudební scény, spoluzakladatel značky Indies a majitel vydavatelství, tedy jedné ze tří nástupnických firem původních Indies, tedy Indies MG Records. Byl to šok pro jeho přátele i známé už proto, že den předtím postoval na svých sociálních sítích radostnou novinu, že už fungují zahrádky a že si konečně může zajet ven na pivo. Miloš byl neocenitelným propagátorem ne úplně tradiční hudby spolu se svými parťáky, nejprve jedním, tedy Milanem Pálešem, a posléze i dalším Jaromírem Kratochvílem, začali v roce 1990 půjčovnou hudebních nosičů v ulici Milady Horákové a ta se stala zárodkem pozdějšího vydavatelství Indies. Bude lepší, když to všechno vylíčí Miloš svými vlastními slovy. Nemá cenu, jak já vždycky říkávám, skákat na hrobě, to znamená s lítostí vzpomínat. Bude lepší připomenout si přímo jeho hlas, který v rozhovoru k výročí Indies Records vedl Miloš Gruber právě zde v Proglasu s naším hudebním redaktorem Milanem Tesařem. Takže poslouchejte Milošovu oblíbenou hudbu, nalejte si k tomu něco dobrého a vzpomínejte s námi.
1: Vlastně na začátku před těmi 30 lety tam byla ta půjčovna, že to byl začátek.
2: Začátek byla půjčovna CDček, ano, ano. A vlastně domluvat jsme to začali někdy před Vánoci roku 89. Mě takový, přišel takový nápad. Domluvali jsme to vlastně s Milanem Pálešem, já, plus jsme si řekli, že teda je potřeba do toho dát víc lidí, aby byly nějaký finance a měli jsme co půjčovat.
1: No to by mě právě zajímalo, co vlastně se dalo půjčovat v té době, jak jste získávali ty desky.
2: No i my se určil nějaký vklad finanční, nevím, jestli třeba 15 tisíc na osobu, nebo to už bych si asi vymýšlel moc. A někdo to dal teda dohromady finančně a někdo to dal, pokryl vlastně ze své sbírky konkrétními CDčky. Zhodli jsme se poměrně hodně na směřování žánru, nasměřování té půjčovny, čili chtěli jsme být taková zpočátku půjčovna zaměřená na alternativní hudbu, že by to nebylo příliš popový, příliš komerční, profláklý tituly. No a jakmile se v prosinci otevřely hranice, tak jsme jezdili nakupovat do Vídně. Takže to jsme vlastně tam jsme, odtamtud jsme čerpali CDčka a pamatuju si, že vlastně, když se půjčovna otevřela, to bylo teda toho slavného 14. února, a měli jsme 154, 156, něco takhle počet CDček. Uhum. To byl vlastně první den vlastně při otevření tady takovýto počet. Uhum. Což není, teď se to jeví jako málo, jo, ale v té době jako to bylo fajn.
1: A v té Vídni tam jste nakupovali podle jakého klíče? Měli jste nějaké svoje oblíbené věci nebo si nechali třeba poradit?
2: My jsme se shodovali třeba s tím, konkrétně s tím Milanem, jsme se znali, já nevím, už 10 let a půjčovali jsme si desky, půjčovali jsme si nahrávky a měli jsme hodně podobný vkus, takže různá ta scéna jako Nová vlna, jo, nebo prostě post-punk, to znamená kapely jako Cure, Suzy and the Banshees, Pixies, plus jsme tam dávali ještě nějaký zase, aby to nebylo tak jednostranný, tak třeba, já nevím, klasiky Pink Floyd, Genesis, Peter Gabriel a tak podobně, no. New Order, Joy Division.
1: O co byl teda zájem v té době? Spíš právě o tu klasiku nebo tady o ty alternativnější věci ze strany těch půjčujících?
2: Jasně, tak ono v podstatě ze začátku tam nechodil moc lidí, že to byl kamaráda v bytě, takže tam přišel třeba za den, já nevím, 20 lidí a byli to takové lidi z části, které jsme už znali a taky jsme se zhodovali s tom vkusu hudebním, takže převládají právě ty kapely, které se jmenoval. To je takový ty mimo střední proud.
1: Měl jsi potom pocit, že v nějakém momentě, a teď se ještě pořád bavíme o té půjčovně, že nastal nějaký skok třeba, co se týče právě toho známosti, toho, že těch lidí tam najednou začalo chodit víc. Byl tam nějaký takový zlom, nebo to šlo postupně?
2: Ono to šlo poměrně kontinuálně nahoru, ale zlomil samozřejmě v momentě, když jsme získali nebytový prostor, to bylo na ulici Mlady Horákové, a otevřeli jsme opravdu jako regulérní prostory. To bylo někdy na jaře roku 90, duben, květen, červen, nevím přesně. Že to byly, tam byla nějaký, to byl vlastně takový nějaký přízemní byt, ale ten byl používán jako sklep, takže tam byl uhlí a takže se to muselo vyčistit, upravit, nechat vyrobit nábytek. Jo, takže,
1: takže ale docela brzy teda potom.
2: Velmi brzo. Měli jsme štěstí, že jsme prostě na nějakým tom bytovým hospodářstvím, co to bylo, obcházeli, jestli nemají volný prostor, a to byla taková hurá doba, že vlastně všichni jednají s takovým nadšením, takže se to podařilo a zase přes kamaráda, kamarád byl jako architekt a nábytkář, jsme se hnali, takže takový hodně extravagantní na tu dobu interiérový vybavení se podařilo udělat. No a tam potom to byl právě ten skok, že vlastně už tam začali, už jsme provozovali tu půjčovnu denně, či u toho kamaráda v tom bytě to bylo tuším dvakrát týdně. No a přidali jste k tomu prodej, takže tam se začali prodávat u nás vydávaná LPčka a posléze i CDčka, čistý kazety a podobně. A vlastně měli jsme takový, zhodli jsme se na tom, že to, co půjde mimo nějaký to minimum, který jsme si brali pro sebe jako z těch příjmů za to půjčování, budeme znovu investovat a prostě zase opravdu jednou třeba 14 dní jsme jeli nakupovat CDčka, takže za chvíli se to rozrostlo třeba za ty 2, 3, 4 měsíce na 500 CDček. A pak nastal další významný moment, že se vrátil jeden emigrant, který žil ve Spojených státech a chtěl se přidat a s tím, že vlastně zdvojnásobí počet těch CDček jednorázově. Tak jsme se dohodli na teda nějakým způsobem, aby jsme spolu mohli fungovat a ze dne na den prostě z 500 byla 1000. A to už bylo opravdu dobrý, to už bylo hodně a to už tam chodilo třeba, já nevím, 100-200 lidí za den. Potom takovou dobu, já nevím, 2-3 roky na Svoboďáku, v prvním patře, myslím, nad knihou.
1: Aha, vidíš, tak to mě to no, už nepamatuju.
2: No. No a pak vlastně se vybudoval veliký prostory na Kozí.
1: Ano, ano.
2: Jo, ty byly vlastně dvou sklepní plus přízemní, ve sklepě byla půjčovna a v přízemí byla prodejna.

0: A mezi tím teda začala zase ta šťastnější etapa vydavatelství.
1: To začala poměrně záhy, no.
0: No, no.
1: To bylo vlastně rok po otevření té půjčovny, nebo rok po vzniku jakoby firmy, tak jsme začali uvažovat o vydání a dostal se nám do rukou nahrávka Midas Chicago Era, Steak. A moc se nám to líbilo a tak jsme si řekli, proč zkusíme to vydat, no. A už to bylo.
0: A co to v té době obnášelo vydat desku ve srovnání třeba s dneškem? Protože to je úplně jiná situace, jiné prostředí. V čem to třeba bylo v té době náročnější?
1: No, tak hlavně jsme to neuměli, že jo?
0: Jasně.
1: Takže jsme se vlastně v tom prostě, nebo neuměli, no tak. Ono zase tak úplně odlišný to nebylo, protože byla tenkrát jedna jediná listová CDček, což byla Čelákovice, no a najít si nějakého výtvarníka, kdo udělal obal, domluvit se s kapelou na nějakých podmínkách, no a pak to dostat do obchodu. Jo. Takže vlastně některé ty fáze tady tohohle toho řetězce byly tenkrát jednodušší, protože tenkrát bylo hlad po CDčkách, takže dostat nový titul do obchodu nebyl vůbec žádný problém. Že jo. Takže to šlo samo. No s kapelou to jsme s tou první a vlastně z 99% ostatních jsme jako komunikovali na takové přátelské bázi, ne jako striktně jako obchodně, což se dařilo a měli jsme z toho radost. No a co se týče obalu, tak zase jsme nechávali interpretu volnost, takže asi, když měl někoho svého jako výtvarníka, třeba konkrétně u té Iry, to byl Milan Langer, že jo? Takže to byl nehrající člen kapely, takže ten všecko připravoval. No. Jedině ten rozdíl bylo, že nebyly takový ty všude možně profesionální možnosti ten obal připravit do fáze tisku. To znamená, první alba se třeba dělali, že se dělá maketa fotografickou cestou, ne nějaký Photoshopy, ne nějaký vysoce specifikovaný grafický programy. Takže to bylo takový pionýrský hodně, jo.
0: Ty jsi říkal, že byl hlad po CDčkách. Já si pamatuju ještě tu dobu těch raných 90. let, tu půjčovnu, kdy třeba sám jsem neměl CD přehrávač a bylo to tak, že jsem si půjčoval u vás CDčka a kamarád mě to potom přehrával na kazety.
1: Já.
0: A určitě byl řad...

0: v nějakým 86. 87. Uh-huh. Takže oni byli, jo. Když to stálo šilený peníze tenkrát.
1: No,
0: jasně,
1: no.
0: To bylo několik výplat.
1: Uh-huh. Jasně, no. No, takže taky postupně, že napřed, že vydávali jste na kazetách vedle CDček.
0: První tituly, některý měli vlastně větší prodejnost v formátu kazety než CDčka, jo? Takže to tak opravdu bylo. Až posléze se to začalo převažovat. Jo?
1: Někdy kolem toho roku 2000 někdy se to, nebo před...
0: To už možná dřív.
1: To už možná dřív.
0: No, jo. Kolem toho 2000 to už jsme vydávali to i tituly, který na kazetách...
1: Tam už byly jenom CDčka, že? U
0: málo který, titulů, to jsme no. Zase... No, to, když jsme cítili, že to je titul takový jakoby hodně komerční v tom smyslu, že by si to kupovali i lidi, který nejsou vyloženě fandové hudby, ale třeba pro děti a tak dále, čili dětský tituly, nebo takový ty top v prodejnosti. Takže to jsme udělali ještě kazetu, ale postupně času jsme u toho pustili. No.
1: Ty jsi říkal v souvislosti s tou půjčovnou, že jste se zaměřovali na tu alternativnější hudbu
0: zpočátku.
1: Jak to vnímáš u toho vydavatelství? Protože tam taky, ne, jako samozřejmě nikdy jste nešli do nějakých komerčních žánrů, ale taky se to žánrově otevíralo. Když srovnám prvních několik titulů a potom, jak to bylo třeba o 10 let později, tak ten vějíř byl mnohem větší. Byly třeba i nějaké diskuze, jako kudy se vůbec vydat a
0: jasně.
1: Co ano, co ne?
0: No, byli, samozřejmě. No zpočátku to bylo tak, že vlastně ta cesta nebyla úplně otevřená k těm jakoby známějším kapelám. To znamená, my jsme začali s tou Irou plus vlastně s kapelama nebo s lidmi i kolem ní, takže ty Piráti 44, archivní Piráti, to je všechno ta hradecká scéna. Plus tady z Brna jsme asi znali, tak jsme dělali třeba Vladimíra Václavka, desku, jo, a Hír, kapelu Vyškovskou. A prvním takovým krokem do takového jakoby velkého světa těch top interpretů byli Psí vojáci. A to nám velmi pomohla Pavla Švédová, která jim dělala manažera. Takže ta vlastně nás doporučila. Měl jsem schůzku s kapelou a relativně snadno jsme se domluvili a vyšla první její diska u nás, což byla Sestra. Jo? A brzo potom následovali další, ať už to byla Skvělá brutální lirika, nebo potom to jsme velmi rádi, no, to byl to vlastně, ta iniciativa vznikla od nás, že jsme chtěli, aby na regulérním CDčku byly Žiletky. Uh-huh. Jo, to je taková stěžení jejich píseň, všichni jsme ji měli rádi, ale nebyla nikde k mání. Takže jsme přišli s nápadem, pojďte natočit jakési best of. Jo? No a tak maličko jsme museli přemlouvat, ale pak jakože jo, no a vznikl Národ psí vojáků. A vlastně ty Psí vojáci otevřeli cestu k dalším kapelám, protože tenkrát oni vycházeli, nebo měli zpřízněné kapely ještě z předrevolučních dob z alternativy, to znamená druhou velkou kapelou byli Už jsme doma. Jo, což zase byl pojem. A pak už to ráz na ráz. Pak už nás vlastně začali oslovovat kapely sami, že viděli, tady je nějaké vydavatelství, které vydává hezky desky, vypadá i vizuálně krásně, má to svou kvalitu, tak se ozvali třeba Zuby nechty. Jo, a postupně se to začalo nabalovat. A rozšířil se taky žánr tím, že vlastně ani já, ani prostě třeba ten Milan jsme nebyli vyloženě úzce specifikovaní třeba na nějakou tu alternativní scénu a měli jsme rádi folk, jo, měli jsme rádi novou vlnu, takže folk, že jo, tak milovali jsme Janotu, milovali jsme Merty, chodili jsme prostě na Honzi Buriana, Jakuba Nohy. Tyhle ty interprety postupně jsme vydávali a zase vydali jsme jednoho, ten to řekl druhýmu, oslovil nás druhý, takže to bylo takové, některý jsme oslovovali my sami, některý přišli za náma, jestli nechceme vydat. Jo, ale jediný, co jsme, nebo to, co jsme snad nikdy neopustili a na tom jsme se zhodli, že vlastně ta muzika se nám musela líbit. Museli jsme ji považovat jaksi za kvalitní. Když to slovo kvalitní třeba je jaksi trošku subjektivní dojem, ale přece nám jsme se tím zabývali, já třeba od nějakých 12 let, jo. Myslím si, že i ten Milan, jo. Takže jsme přehled od té hudby měli a věřím tomu, že jako vyloženě titul, za který bychom se styděli, jsme nevydali. No.

0: neví kdy a komu. Třeba na hodiny mezi stíny viny, snad na cestu domů. Smrtka po tabáku.
1: V té době, kdy jste ještě fungovali jako jedna značka Indies, měli jste už nějak rozdělené kompetence, to znamená třeba žánrově, nebo naopak, kdo se o co staral, jak to bylo?
2: No, ani ne. Když to vydavatelství začínalo, tak vlastně s těma interpretama jsem jednal já a smlouvy jsem s nimi dělal já, ale na tom, co vydáme, jsme se jako bavili. Jo, někdo přišel s nápadem tím, někdo s tím. Touha byla třeba vydat i Hubitovou. Uh-huh. Četu jsme měli všichni moc rádi, navíc to by měla renomé, jo, byla to osobnost, a takže jsme s ní vstoupili v jednání. Já jsem ji znal ještě z dob 80., kdy vystupovala s Pavlem Fajtem z Vdu, takže nebyl jsem pro ní úplně neznámý. A takže jsem to zkusil jsem ji. Tenkrát vlastně vystupovala s programem Bílé inferno s Vladimírem Václavkem a to se nám nesmírně líbilo. No a podařilo se, takže nakonec kývá, že to u nás vydá a to byla velká sláva. To jsme byli nesmírně rádi a vznikla vlastně ta deska, která s odstupem času nestárne a pořád ji považujeme za jednu z vůbec nejlepších, kterou jsme za celou éru vydali. Mm.
1: Potom v určitém momentě vy jste se napřed rozdělili na takové jakoby podsekce.
2: Tak.
1: To byly ty možnosti, ty už měl ano, MG, ano, že? Petr Hesel, bylo to v rámci jednotného a potom se rozdělilo.
2: Bylo to vlastně zastřešeno vlastně firmou, jedním jakoby ičem, jo, čili, ale už, protože samozřejmě člověk léty, jednak nemůžeme se zhodnout na všem. Mm. Jo, někomu se víc líbí, nebo soustředí se víc na tento styl má nejradši, někdo zase k tomu je vážnější, má rád zase něco jiného a tak dále. Takže samozřejmě, když přinesl někdo nějaký titul, tak jako se říká, jo, tak jako mě to zase tak neoslovuje, ale nejsem proti, vydejme ho, jo. A naopak, jo. A takže vlastně jsme si pak řekli, zkusme to dělat tak, že bychom si udělali vlastně takový ty tři jakoby podvydavatelství. Bylo by to všechno prostě společný peníze, ale částečně už by to bylo i vlastně ty případné zisky a případné ztráty toho daného titulu v tom daném jakoby podsegmentu, by ten člověk na tom nesl i finanční odpovědnost nějakou, nějakých procent několik nebo tak nějak. Čili tak to byl takový jakýsi první krok, jo, to je tomu, že každý už si tak jako maličko preferoval ten svůj styl práce nebo uvažoval do budoucna, co by ještě chtěl a tak dále. Jo. Takže
1: A pak nastalo teda to skutečné
2: rozdělení. Pak nastalo to skutečné a protože zase než mnohý opravdu to bylo už v posledních letech třeba, že ne přímo hádky, ale opravdu tam byly nezhody, třeba to nevydá, nebo tohle to nedělá, toto organizovat třeba nějaký veliký koncert, někdo to chtěl, někdo to nechtěl, jo, takže vlastně prostě, jak bych to řekl, že to nebylo už takový 90% zhoda, ale třeba půl na půl. Jo?
1: Jasně.
2: A tak jsme si říkali, tak to pojďme rozdělit, spolupracovat budeme dále, kamarádi jsme byli, jsme a budeme, to vzniklo úplně neskutečně, jako, nebo to rozdělení proběhlo, když to člověk si zpětně vezme, jo, kolik už tam bylo v tom katalogu titulů, tak bylo asi 330, jo? A tak to byla velká firma, velký vydavatelství. Tak to proběhlo tak jako hladce a bez nějakých prostě hádek, jo. Což jako mnoho lidí zvenčí si říká, to stát ani nemožný, jo. A vlastně i po tom rozdělení jsme spolupracovali, protože třeba ten Jaromír vedle toho těch svých titulů, které vydává, má distribuci, že jo, takže já dávám Jaromírovi do distribuce svý tituly, Milan svý tituly, jo, setkáváme se, takže jako z mého pohledu paráda, myslím, že každý z těch zbývajících dvou je s tím daným stavem věcí spokojený.
1: Vzpomeneš si třeba na nějaký titul, který si vydal už s tím, že si vlastně věděl, že třeba kolegům by se to tak moc nelíbilo, ale že tobě je to blízké?
2: Já si pamatuju, jak jsem těžce prosazoval Jirky Komorska. Jo, já jsem ho chtěl vidět, mě to hrozně upoutalo. On, myslím, že to doporučoval, nebo objevil ho pro mě Karel Prokeš, tuším, jestli si dobře pamatuju. Podobně jako Tomáše Kočka, myslím, dal tip. No a ten Konorzek vlastně mě jako mě se strašně líbí. Uh-huh. Já jsem v tom viděl i takovej, já nevím, je to odvážný srovnání, ale nějaký náznak třeba Toma Waitse, takový sírovost. Jo,
1: jo, ale já rozumím.
2: No a to ty hrozný, to jako to nemůžeš výdat, to přece nevídáme. No. Ale možná si to poslechl dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak řekl, on to fakt je dobrý, jo. A když ho viděli naživo, když nahrál jednou na zahradě, nebo tady, no, tak měli skoro největší úspěch, jo. Takže to si pamatuju, že to byl poměrně, ne boj, ale byl jsem jediný, kterého tam spál, jo.
3: Tam někde pod tím kamenem mají mravenci svoji zem, v ní žijí a pracují, svoji zem milují.

kde pod fípem leží ta naše česká zem. V ní lidé pijí a zpívají, měsíc na výplatu čekají. Nové

0: Vy jste si vlastně rozdělili všechny ty tituly i ty, které jste vydali předtím, že nějak na ty tři,
1: Ano.
0: do těch tří firem. U čeho tě třeba nejvíc mrzelo, že si o to jakoby přišel, že to už není tvůj titul nebo tvoje kapela?
1: Tak těch titulů je víc. Ono, takhle, když vznikly ty podsekce, jako by ještě v rámci jednoho indies, tak my jsme si rozdělili to, čí bude od daného momentu nové tituly, ale podle kapel. Jo? To znamená, ta, nevím, tak já jsem třeba měl Raduzu, tak od toho momentu dělení jsem si vydával Raduzu. Jo? Podobně. A vznikalo to prostě takovým, ne losem přímo, ale prostě kolečkem. Jo? A podobně při tom tvrdém rozdělení se rozdělovaly ne kapely, ale vydané tituly.
0: Jo,
1: protože ona možná z kapely to nešlo. Protože některá měla jedno, dvě alba, některá měla šest. A my jsme chtěli, aby každý měl adekvátní počet, stejný počet titulů vydaných v té době. Takže to šlo po albech, opravdu. Proto nastala situace, že prostě ten měl jednu Raduzu, ten měl jednu Raduzu a tak dále. Jo? Původně jsme si mysleli, že to pak třeba povyměňujeme, až to bude rozdělený, že já řeknu, hej Jaromír, ty máš jednu Raduzu, dej mě, já ti dám za to dva hrubý, nebo dám tři hrubý, jo, který... A tak. Ale nakonec to u něčeho to dopadlo, u něčeho ne. Takže proto vznikla ta situace, že třeba už jsme doma, je třeba u třech lidí. Jo? Já mám třeba většinu a vydávám všechny nové desky, ale třeba dvě, tři starý má třeba Jara. Jo? Takže, ale hold, na jiný systém jsme nepřišli, nebo... Ale i tak to dopadlo dobře.

Koupil jsem kostel v Sudetech, do lámu navracel slídu. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořelo srdce a maliny.

schovaný za komín, za věž a za kříž a za stromy, rudý jak šťáva z jeřabin.

0: My jsme zmínili to Bílé inferno. Zmínili jsme Psí vojáky jako takový hodně klíčový titul toho rozvoje firmy. Kdyby ty směl ještě zmínit třeba dva, tři nějaké pro tebe zásadní tituly?
1: Pro mě zásadní titul, velmi milé setkání byl třeba s Majorovými Rozdevými a Tabulkama. Jo? Ty já mám strašně rád a Gabretu, prostě to patří mezi třeba mých 15 nejoblíbenější titulů. Stejně tak Petrovi Linhartovi tituly Sudeta miluju, jo. Je krásná deska. Jo. Takže to je srdeční záležitost. Raduza. Mám radši tu její tvorbu, když hrála Sohlovi sama. Jo. To mě oslovilo víc, takže třeba pro mě je třeba Příměstůj jako z její tvorby. Jo. Navarová tam něco řeší, to taky. Taky mám rád třeba tu Skleněnou verbu s Ivanem Gutierrezem, jo? Komornější záležitost. No, takže těch titulů by se našlo hodně.
2: Tak to byl dnešní Čaj do páté. Opravdu krasosmutnění v pravém slova smyslu. A bude to tak i v souvislosti s poslední písničkou, kterou si jako jednu z Milošových oblíbených pustíme na závěr. Bude to Polero z desky Zuzany Navarové a její Koa, Skleněná verba z roku 1999. Miloš Gruber rozhodně vstoupil do historie hudby u nás, jednak jako vyhledávač talentů, velice originální osobnost a osobnost velice silná, čest jeho památce. To je z dnešního Čaj do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová, prostřednictvím rozhovoru i Milan Tesař a z hudební režie Roman Kabelka. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži. Tenistka Krejčíková doléčila zranění a v Římě nastoupí poprvé od poloviny února. Po nehodě na Radotínském mostě je neprůjezdný pražský okruh směr letiště a zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hasiči stále likvidují požár v Českém Švýcarsku. Pod kontrolu už dostali 2 ze 4 ohnisek. Na místě je teď 400 hasičů, těžká technika, policejní i armádní vrtulníky. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO od dnešního poledne pomáhají požár likvidovat taky slovenské vrtulníky.
3: Letecké hasení, které je v náročném terénu opravdu zásadní, se podařilo posílit i díky pomoci Slovenska, které nám dnes poskytlo 2 armádní vrtulníky s velkokapacitními bambivaky.
1: Zítra se do Českého Švýcarska vypraví ministr životního prostředí Igor Červený s motoristou. Připravit chce plán k řešení škod v Národním parku. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí pražského městského soudu. Nepravomocně uložená 3letá podmínka a peněžitý trest pro Nagyovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu vrchního soudu v Praze, který podle Babiše ohnul soudní proces. Mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
4: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
1: V kauze je obžalovaný i Babiš. Sněmovna ho ale začátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je taky v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Nagyová jsou nevinní. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži, oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí Beaty Meinlové-Reisingerové je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívaná ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí, uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Oprava třídy Československé armády na vnitřním silničním okruhu Hradce Králové omezuje ode dneška dopravu v centru města. Stavební práce za 14,5 milionu korun potrvají čtvrt roku a stavbaři kromě poničené silnice opraví taky přilehlé cyklopruhy, říká mluvčí hradeckých technických služeb Patrik Palátka.
5: Oprava má celkem 2 fáze. V první etapě, která začala dnes a potrvá do konce června, je ulice uzavřená pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel městské hromadné dopravy a složek záchranné služby. Druhá fáze začne v červenci, kdy ulicí neprojedou ani vozy městské hromadné dopravy.
1: Objízdná trasa vede ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova.
6: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene. A fotbalisté Manchesteru City potřebují zvítězit v dohrávce 35. kola anglické ligy, aby udrželi naději na titul. Na vedoucí Arsenal ztrácí 6 bodů oproti Londýňanům, ale mají o 2 zápasy méně. City nastoupí na stadionu Evertonu, který se otevřel teprve před touto sezonou. Mluví o tom trenér Manchesteru Pep Guardiola.
7: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těšíme, přijeli jsme sem s jediným cílem, jiný výsledek než vítězství nebereme.
6: Utkání Everton Manchester City začne ve 21 hodin.
8: Nehoda na pražském okruhu mezi tunely taky na D1 v Brně. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je stále zablokovaný mezi tunely Radotínský most. Havarovaly tam 2 kamiony. Musí se sjezdem z mostu na Strakonickou a hned zpátky nahoru. Kolo na od Jesenice z kilometru 81. Pro osobní auta je to asi na 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozor těsně před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 162. Hlásíte překážku.
9: Dodávce upadlo kolo, který leží v pravým pruhu.
8: Potom dál na D1 už v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolo na Brna za sjezdem k výstavišti z kilometru 191. Je to zhruba na čtvrt hodiny před sjezd na Vídeňskou, kde na 194. řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova do omezení u D2 se vlečou kamiony pravým pruhem od Rousínova z 216. kilometru. Osobní auta tvoří frontu z 213. k exitu 210 Holubice. Tam chvíli stála auta po nehodě, před momentem je odstavili. A silnice 34 Pardubice Ždírec na obchvatu Chrudimi pohromadné nehodě uzavřená, jezdí se přes město, to je ucpané. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

Milé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi vyšel.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece slidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy, viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí, viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve dvě.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu.

0: Dobrý den, dobrý jarní, krásný den. Od pořadu Rudelvásmic dnes zdraví Martin Holík.
1: A Milan Tesař.
0: Tak Jaroslav Vojtěch má dneska dovoleno, spoustu lidí toho teď využilo, jak jsou ty zkrácené týdny, aby si trochu odpočinuli, tak jsme tady dneska my s Milanem. Máme tady tedy, Milane, jako obvykle narozeniny. Teď tady máme tři kamarády Proglasu, kteří mají půlkulaté či kulaté narozeniny v měsíci květnu.
1: Jsou to Helena Pěničková z Jestřebí u Zábřehu, Jiří Pálenský z Moravských Budějovic a Ladislav Štrejbar z Třeště.
0: Tak všecko dobré vám přejeme. No a pokračujeme seznamem dárců, kterým je 70 let a více, mají také v květnu narozeniny a darovali nám loni vyšší finanční obnos.
1: Tak to jsou Vlastimila Minaříková z Prostějova, Vlastimil Jíru z Újezda nad Lesy,
0: Ludmila Šimíčková z Vražného, Alena Stejskalová z Prahy,
1: Marie Hrosková z Brna a Zdenka Jakubcová z Telče. Všem blahopřejeme a děkujeme za podporu. No a to byli ti z vás, kteří nás tedy už podporují nějakou dobu, ale máme tu nové členy našeho klubu, ty, kteří se k nám přihlásili a věříme, že nám budou věrnými posluchači a podporovateli. Takže vítáme koho?
0: Radka Němce z Palkovic, Eriku Novotnou z Brna, z Veveří.
1: Dále je to Antonín Beneš z Chrudimi, Lenka Kolmačková z Kojetína,
0: Richard Müller z Prostějova, Liliana Malá z Brna,
1: Petr Žula z Dobročkovic a Jan Pajkrt ze Sadské.
0: Tak, děkujeme. Ono je to stále těch 31 let stejné, že máme své podporovatele. Proglas má své podporovatele a je to proto naše společné dílo. A ono, jestli je dneska někdo zapsán tak, že o něm víme, můžeme mu vydávat daňové potvrzení a dále spolupracovat, tak je to výborné. Pokud nejste členy klubu, ale přispíváte pravidelně, tak jsme vlastně také rádi. No a ty jednorázové náhodné dary, tak ty výborně také pomáhají, ale nemůžeme s vámi potom komunikovat, že třeba je teďka hodně potřeba, anebo jak to s námi je. Takže moc si toho vážíme, děkujeme.
1: Tak ono těch cest, jak se vámi komunikovat, je samozřejmě víc. Jedna je takhle přes vysílání, druhá je právě třeba našimi zpravodaji, dalšími tiskovinami, které rozesíláme vám, na které ten kontakt máme, takže proto je to teď užitečné.
0: Teď připravujeme už další zpravodaj, takový ten jednodušší a vlastně už drtivou většinu potom toho zpravodaje posíláme elektronicky a je vás čím dále tím méně, kteří byste to potřebovali v papírové formě, to je také kvůli drahému poštovnému pro nás příjemné, ale přece jenom někdo dá přednost tomu, že si to dá na stolek před televizor a může si v tom číst, když to otevírací PDF-ko už dneska není tak úplně zajímavé, takže je to takové trošku rozcestí, že rádi ušetříme, ale zase jsme rádi, když se ví větší podrobnosti o životě Proglasu.
1: Na druhou stranu, pokud nearchivujete ty papírové zpravodaje, chcete si připomenout, co bylo před lety, tak na našem webu najdete všechny zpravodaje, všechna čísla vlnění právě v těch PDF souborech a můžete si je pročítat.
0: Je to myslím v kontakte a info a tam je potom dál se ponořit
1: tak.
0: A dá se to tam krásně načíst. Tak chceme hodně popřát zdraví a božího požehnání otci biskupu Vlastimilu Kročilovi z Českých Budějovic. Ten bude mít v neděli 10. května 65 roku. Tak, hodně sil přejeme. Potom tady máme takovou krátkou zprávu. Vysílač Valašské Klobouky, to je 104,2, se nám stále nepodařilo obnovit. Ony byly tady ty volné dny a není snadné sehnat v nich elektrikáře, který může na to sahat. A pracujeme na tom, abychom takového získali. Případně tam vyjedeme sami, ale není jisté, jak se to a kdy se to podaří. No, takže Valašsko-Kloboučským doporučujeme zkoušet zkoušet právě ta internetová rádia. Dneska, když si je někdo dej koupit, tak už má vlastně zaděláno na budoucnost, že je tam jak to FM, tak ten DAB+, a tento internetové rádio vypadá jako obyčejné rádio a už je navždy vystaráno. Určitě se jednou stane to, že tento vysílač krásný, 104,2 na Královci nad Valašskými Kloboukami, vypneme také. No a zatím se budeme snažit to takhle udržovat.
1: Tak když jsme mluvili o různých narozeninách, výročích, tak možná bychom mohli přidat narozeniny naší sesterské televize Noé, která teď má kulatiny. Že?
0: Tak a to je takové výročí docela krásné, veliké a budou oslavy jak v sobotu, 9. Tak v neděli 10. a potom o týden později zase v sobotu v Praze, v Hostivice Břve. My budeme, Milané, co přenášet?
1: Budeme přenášet jednu z těch narozeninových mší svatých, sice tu sobotní, 9. května v poledne, takže v sobotu přenos mše svaté k 20. narozeninám televize Noé.
0: Tam bude, myslím, otec biskup Jan Grovner předsedat a bude to, myslím, u svatého Václava, přímo proti vchodu do Telepáče v úplném středu Ostravy. A to bude pro širokou veřejnost. Potom v tu neděli to bude, myslím, v 9.30, ale to přenášet nebudeme. A to bude hlavně pro rodiny pracovníků a jejich příslušníky. Takové niternější, to má, myslím, zatím otec Leoš. No a potom v těch Břivích, tam to bude o týden později, tam nevíme přesně, jak to bude, ale zase bychom se chtěli tam někdo z nás podívat, už jsme tam dlouho nebyli. Takže všechna čest, klobouk dolů za těch dlouhých 20 let, to se nezdá. Ale je to teda kus dobré práce a můžeme být náležitě hrdí, my křesťané, že se dokážeme udržovat pro sebe i pro druhé televizi dobrých zpráv.
1: Kdo by si chtěl o televizi Noé přečíst nějaké informace, vzpomínky, tak v aktuálním čísle katolického týdeníku je dvoustrana věnovaná televizi Noé.
0: Krásně. Tak, no a potom z velkých věcí, které se čekají pro celou naši republiku, bude se odehrávat v Brně a bude toto blahořečení pateru Jana Bulie Václava Drboli, to bude 6. a 7. června, to je sobota a neděle. Tam budeme, Milane, co přenášet?
1: Tak my budeme přítomni toho 6. června na výstavišti, samozřejmě budeme přenášet tu hlavní bohoslužbu, ale budou tam i různé zpravodajské vstupy, rozhovory z toho dne, takže tam asi během celého dne vám budeme přinášet nějaké informace. A potom tedy v neděli, a to bude z Lukova.
0: Myslím, že z Lukova.
1: Z Lukova, ano.
0: Ano, takže tam tu sobotní to bude mít otec biskup Pavel tak. A tu nedělní bude mít otec Vojtěch.
1: Přesně tak.
0: Jo, a to jsou ta působiště vlastně našich svědců, mučedníků a mají to na různých místech různě vybavené, ale bude toho mnoho a mnoho.
1: Samozřejmě předtím ještě přineseme i potom ještě další pořady, rozhovory s odborníky a tematické, například o animovaném filmu, který vzniká na toto téma, historické ohlédnutí, ve čtení na pokračování se objeví toto téma, takže bude to napříč různými pořady.
0: No a nebude, pane šéfredaktore, nějaká repríza potom vybraných věcí z toho, protože já si představuji, že vlastně úplně všichni, kdo mohou, tak budou na výstavišti.
1: Jasně, tak jako budou, nebudou, no tak ono to výstaviště samozřejmě, nebo ty prostory mají nějakou kapacitu, takže já připomínám, že kdo chce být osobně přítomen, tak účast je sice zdarma, ale je nutná registrace a samozřejmě ty materiály, některé mají potom ty pořady úplně svoje pravidelné reprízy a v jiných případech jde potom o natočené materiály, které se využívají v dalších pořadech, a takže to ještě samozřejmě budeme řešit, ale určitě nějakým způsobem. Nebude to tak, že by 6. 7. všechno skončilo a pak už by se nic ve vysílání neobjevovalo.
0: Tak a všechno potřebné se dozvíte na webu buladrbola.cz. Je to tam opravdu bohatě vypravené. Tak, no a dalším velkým podujetím, které zároveň letos budí jisté vášně, zatímco ono se to koná už tolik let, tak teprve teď je ta pozornost nějak upřena lidmi, kteří hold nemají takovou tu výbavu pro schopnost odpouštět a přátelit se a říct, tak pojďme, jsme už všichni potomci lidí, kteří prožili svoji těžkou minulost a pojďme stavět na soužití současném, jak ekonomickém, tak kulturním. No jedná se o festival Meeting Brno, který má mnoho desítek akcí a taková paralelní vlastně akce s tím spojená vlastně nepřímo, jo, protože ta Meeting Brno dává zázemí jakési organizační a faktické, ale je to konání samostatné do německého sjezdu Landsmannschaftu, to znamená potomci těch, kteří kdysi obývali naši zemi a to mnohem prospěchu, protože to jsou stovky let a stovky let soužití. Myslím, že v nás je 30% DNA společné, takže i to je jakési znamení. A potom se stalo, ano, v roce 38-39, že mnoho z nich se nechalo ošálit a nedělali dobré věci a potom se vlastně po válce se to jaksi odplácelo a to už jsou věci historické a myslím, že byly už dost dobře rozebrané, ale dneska je taková ta krásná příležitost opět třeba tím pochodem smrti, to je z Brna do Pohořelic a my už to teď leta chodíme opačně, Pohořelice, Brno, si připomenout, že už žádné takové hrůzy nechceme nikdy dopustit a i k tomu je to setkání, protože hlavní motto meetingu Brno je všechno začíná setkáním. Vy jste už slyšeli jeden pořad Davida Macka a Veroniky Smyslové. Připravíme ještě jeden, než se to všechno bude konat, kde vám oni také vysvětlí některé důvody svých činů a konání a plánů. Teďka vyjde v Respektu mimořádně dobrý rozhovor právě s Davidem Mackem, myslím, tak to stojí potom za přečtení, za zakoupení toho článku.
1: Tak ono se to objevuje i různě na internetových platformách, samozřejmě jak v dobrém ty informace, tak bohužel tedy vidíme, jak lidé čtí nenávist na pořadatele a je to vlastně šílené, že v dnešní době takhle uměle vlastně vytvářena nenávist koluje.
0: No a není těch lidí moc, ale ta hlasitost je vysoká a my tomu nechceme podlehnout a to ani na žádnou stranu. Ani si nechceme myslet, že je tady velké množství lidí, kteří podléhají tady těm věcem a ani nechceme říkat, že je to úplně vážná věc. Jo? Když si představím, že na této planetě asi není žádná dvojice států sousedících, ve které kde by se v historii

0: právě takzvaná srdečná dohoda mezi Velkou Británií a Francií v roce tuším 1907, kdy opravdu po staletích nepřátelství se tyto dvě země dohodly, že budou přáteli a od té doby to vlastně platí. A potom samozřejmě to spolupráce Německa a Francie v rámci nejprve tedy Evropského společenství uhlí a oceli, Evropských ano. společenství Evropské unie a taky po staletích válek, anexí území, takže myslím, že to jsou krásné příklady.
1: Mm-hmm. A myslím, jedno z takových nejúžasnějších po těch desítkách let apartheidu, Jihoafrická republika, že? Tam Nelson Mandela a Frederick de Klerk, že? A nikdy není hotovo, ale řekněme, že tam ty procesy toho odpuštění, omluvy byly úplně příkladné. A to je nějakých 35 let? To není dávno. A. Tak. Takže jsme řekli o blahořečení, řekli jsme o 20 letech Noé. Teďka pojďme ještě k pouti na svatý Hostýn.
0: To bude 16. května, pouť médií. Je to opět tak jako loni setkání sdělovacích prostředků v rukách křesťanů. Mimo jiné tedy teď s arcibiskupem Stanislavem Přibylem, že loni ještě biskupem.
1: A je také pověřen tedy
0: péčí o média. Tak, takže tam bychom měli být přítomní, měli bychom se účastnit i panelové diskuze o našich médiích, takže kdo se chystáte příští sobotu 16. května na svatý Hostýn, tak se můžeme třeba pozdravit.
1: Tak, no a potom ještě zmíníme to, co se teď už četlo v kostelích, že příští týden, je to tak, Milane?
0: Vlastně už teď, neděli,
1: vlastně už ne? teď.
0: 10.
1: Tak, tak, ano, tuto neděli 10. bude sbírka na katolická média, je tam napsáno, a je to vlastně sbírka, která je teď přenesena z listopadu, kdy se to v posledních letech konalo s tím, že ty prostředky potom byly rozděleny žadatelům tak, že je dostali zhruba v dubnu. No a teď je to vlastně blíž tomu světovému dni modlitev za sdělovací prostředky, což je ovšem 7. neděle velikonoční, takže to bude až 17. Nicméně ta sbírka je tedy 10. A ty prostředky se potom zhromáždí a zase se budou rozdělovat až v tom plenárním zasedání v lednu a potom, než se to vyúřaduje, tak bude zase nějaký ten březen, duben. Takže jednak komu se vám zdá, že to je nějak často, tak není to často, je to vlastně jenom posun, ale vždycky to bude jenom jednou ročně. V tom minulém sbírání se vyzbíralo 11 milionů korun a z toho Proglas dostal 1 milion, televize dostala 8 milionů a ty dva zbývající byly rozděleny asi mezi 10 nebo 12 subjektů, ať je to Nové Město, ať je to Tarzicius, IN, dětské časopisy a tak dále. Takže děkujeme moc krát vám za štědrost, my bychom si možná přáli, aby to bylo jiným poměrem, ale musíme být vděční za každou tuto korunu. Takže to bude sbírka teď neděle. No a teď ještě ty bys, Milane, pozval, prosím tě, na koncerty, které se nám už rozběhly. My jsme totiž zase maličko sice, krůček po krůčku, ale pokročili ve akustickém vybavení našeho koncertního studia.
0: Tak tentokrát tedy zveme na středu a čtvrtek. Ve středu 6. května by u nás měla hrát živě skupina Oliver Kucharovič Kvartet, což je jazzové kvarteto, takže bude to zase úplně jiný žánr, než to, co zatím jste mohli slyšet z našeho studia. A kdybyste se chtěli přijít podívat, tak ideálně chvilku před 7. tady u nás Pelikova 20 v Brně.
1: Už je to daleko jednodušší, než to bylo na Olomoucké. A to ještě nehovořím, že na Barvičově to bylo tak malinké, že tam vlastně těch hostů nikdy nemohlo být mnoho.
0: Tak, takže to je 6. A potom 7. května, o den později V-Band, což je bluesová kapela, takže zase ještě jiný žánr. A je to tedy kapela, která na Olomoucké hrála už dvakrát a rádi si vyzkouší i právě nové studio, třeba potom popíšou, jak na ně působilo, jaké změny podle nich tedy

0: To vykazuje, takže středa 6., čtvrtek 7., živě od 19.15. A pokud byste chtěli přijít se podívat, tak určitě chvilku před 7. a budete do studia vpuštěni. A možná ještě pozvu na další týden, 14. května. To u nás bude hrát kapela Něco si přeji, což je skupina našeho moderátora Jošky Javorka. Ten si toho moc považuje, že taky bude moci studio vyzkoušet nejenom jako moderátor, ale i z té druhé strany.
1: Tak a ty bys ještě určitě rád, Milane, pozval na pořad, který mě bude zajímat, protože osoba, s kterou zhovořil, je celoživotně jako velmi zajímavá, multižánrová, multizáběrová.
0: Tak je to Michal Horáček, samozřejmě známe jej desítky let jako skvělého textaře. Začínal, že s texty pro Hanu Hegerovou, Levandulová, že tady ty velké hity v 80. letech, pak to byla ta společná alba s Petrem Hapkou, na kterých účinkovali Michael Kocáb, Richard Miller, Hana Zagorová, mnozí další, Jana Kirchner. Potom to byly takové ty scénické projekty typu muzikálu Kudikám, Český kalendář, obrovský projekt s mnoha autory, mnoha skladateli, mnoha zpěváky a vlastně na takový obrovský projekt má Michal Horáček nakročeno i s novinkou. Ta se jmenuje...
1: A to je ten důvod, proč on přijel?
0: Tak a bylo to právě, to bylo zajímavé v tom, že ono je to něco, co teprve vzniká. Jmenuje se to Pozemský prach a boží dech. V tuto chvíli nebo v příštích dnech vyjde kniha. Bude to sbírka básní na biblická témata, takže takový starý i nový zákon v kostce od stvoření až skoro po současnost ve verších. A zajímavé je to, že zároveň pomalu postupně vznikají i hudební zpracování těch básní, takže Michal Horáček, s kterým jsem tedy natáčel minulý týden ten pořad, tak přinesl první dvě ukázky, jednu v podání Ivo Viktorína z AG Fleku a druhou jako operní árii. Takže dvě úplně odlišné verze těchto svých biblických textů a jinak ten rozhovor je tady o těch verších, o knize, o vztahu Michala Horáčka k Biblii. On je vystudovaný kulturní antropolog, což tam taky připomíná, takže se na to dívá i z tohoto pohledu. Já můžu říct, že tam třeba zmiňujeme i seriál Chosen a další věci, třeba jako možné ne ani inspirační zdroje, ale jako právě ty možnosti, jak se třeba na postavy v Bibli dívat. Tam je totiž taková zajímavá věc, že on ty verše pojal většinou v první osobě, takže on je pojal jakože ve smyslu, že mluví třeba evangelista Matouš. On mě povolal. Nebo ti vojáci, kteří hráli, ten losovali o ty Ježíšovy šaty. Takže my se tam bavíme o biblických padouších taky. Jo. A zajímavý je třeba monolog Holubice, kterou vypustil Noé. A podobně. Takže z těchto různých perspektiv jsou ty básně a já myslím, že to bude stát za přečtení a samozřejmě i za poslech. Takže budeme to vysílat ve středu 13. května v 9 hodin v rámci pořadu Na stole je téma.
1: Tak na to se hodně těším. Já myslím, že zakončíme klasicky, standardně a totiž prosbou o dary pro provoz Proglasu. Je to tak, že měsíc duben jsme uzavřeli v jakémsi průměru, ale to znamená, že třeba před 4, 5, 6 lety jsme obdrželi podobnou částku, no a když se člověk podívá na inflační koeficienty a cenu energií a tak, tak to vlastně nemůže stačit, takže ono to nestačí. My teda ten provoz udržujeme, ale nemáme stále tím pádem uzavřeno věc stěhování a nemáme uzavřeno věc dalšího vývoje a rozvoje, tak jak jsem třeba mluvil o tom koncertním studiu, tak ona, i když je to levná věc, ale vynásobí se tou plochou, tak jsou to prostě 10 000. Takže moc děkujeme za vaši štědrost. Těšíme se na vaše dary, na vaše příspěvky a to nejenom tedy od nových vítaných 8 nových členů klubu Přátel. My jsme takový nepsaný klub vlastně. Ono se nemusí člověk ani tak moc registrovat, jakože řekne, hele, jste nějak důležití a já třeba nemám moc času vás poslouchat, ale třeba moje máma nebo moje babička ano, nebo moje děti mohou soutěžit, takže budeme rádi a moc prosíme a děkujeme. Tak, to je z dnešního rodlu všechno. Přejeme vám dobré jarní dny. Už opravdu je to radost podívat se do přírody a teď v těch zkrácených týdnech pracovních to ještě víc k využití.
0: Tak od mikrofonu se loučí Milan Tesař
1: a Martin Holík.

vidět úsměv, jak už minulým století a dávný písně, co nás zbližovaly, zas vybízejí.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Mala bělé tělo, pod očami čerpět. A byla vlastně prvá, čo zrodila ma pre tento svět. Padala omietka,

tu jen chvíli, končí noc. Hřích a barman číše doplní. A nechtěla nic, však vzala všechnu moc.

větřím. Ruce jako křídla labutí. Odešla, já nevím, nevím s kým.

Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

0: čas od času. Čas od času se mi zdá, jestli bych nemohla pro naše manželství, pro náš vzájemný vztah něco udělat. Samozřejmě si nemyslím, že bych mohla něco vylepšit sama na sobě. Já jsem přece docela v pohodě, ale možná by se přece jen něco podniknout dalo. Někdy mě něco napadne, někdy mám dojem, že potřebuju hledat trochu hlouběji, například v Bibli. No a našla jsem. Bylo to v knize Přísloví. Po všechny dny svého života pro něj dělá jen dobro, žádné zlo. Přesně tak to tam je napsáno. Vypadá to jako nenápadná, samozřejmá věta. Takové to obecné dobro, co každý zná a nikdo proti němu nemůže nic namítat. Mne to ale složilo. Nevím přesně proč, nejspíš mi došlo, co to přesně znamená. Jistě, že obecně přeju a chci působit svému manželovi jen dobro. Jenom se mi vždycky nepovede. Jak je to možné? Musela jsem se zamyslet. Proč mne zrovna tahle věta udeřila na solar? Co je v ní obsaženo tak výbušného? Nebyla jsem si jistá, ale zřetelně jsem věděla, co se mne to týká, že tohle zrovna nemám v pořádku a že s tím budu muset něco provést. Jen jsem nevěděla, co to má být. Cítila jsem se mizerně, protože nikdo nechce být usvědčován ze špatného postoje nebo nehezkého chování k nejbližšímu člověku, jakého na zemi má. Ale když chcete od Boha vysvětlení, které může posloužit vašemu růstu, on vám je dá. A tak mi před očima začaly vyvstávat situace a rozhovory, kdy jsem nepůsobila jako manželka, která by chtěla dobré věci pro svého muže. Žertovala jsem na jeho účet, zesměšňovala jsem ho, nebyla jsem citlivá k jeho potřebám ani k jeho citům. Horko mi vstoupilo do tváří, kdykoliv jsem si připomněla další situaci, níž jsem se chovala špatně. Styděla jsem se. Pořád nejsem dokonalá, jsou ještě situace, kdy to nezvládnu. Ale můj celkový postoj se posunul. Chci pro něj konat jen dobro.
1: Bylo 18 hodin a začíná modlitba z oficíny Jáhna Jana Špilara.
2: Christus resurrexit, Christus resurrexit, alleluia. Christus resurrexit, Christus resurrexit, alleluia. Christus resurrexit, Christus resurrexit, alleluia. Christus resurrexit, Christus resurrexit, aleluja. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, všichni, kdo nás slyšíte pravidelně anebo jste nás zachytili náhodou, vítejte při modlitbě z oficíny Střihorukého Edvarda z Brna. Zamýšlíme se nad biblickými texty na daný den a modlíme se, aby Pán nám otevřel srdce a abychom dokázali jeho slovo zachovávat a milovat ho tak, jako on miluje nás. Aby se nám to lépe podařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Prosíme tě, Bože, ať tvá církev stále pociťuje ochranu tvé pravice, ať je pro zmrtvých vstání tvého jednorozeného syna chráněna ode všeho zlého a dosáhne darů věčných, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Když Pavel a Barnabáš spozorovali, že se v Ikoniu pohané a židé se svými předními muži už strojí k tomu, aby je stírali a kamenovali, utekli do likaonských měst Listry a Derbe a do jejich okolí a tam hlásali radostnou zvěst. V Listře žil jeden muž, nemocný na nohy. Mohl jen sedět, protože byl od narození chromý a nikdy nechodil. Ten slyšel Pavla kázat. Pavel se na něj zahleděl a viděl u něho víru, že může být uzdraven. Proto zvolal silným hlasem: postav se zpříma na nohy. A chromý vyskočil a chodil. Když zástup lidí uviděl, co Pavel udělal, začal likaonsky křičet: sestoupili k nám bohové v lidské podobě a Barnabášovi říkali Zeus, Pavlovi Hermes, protože hlavně on mluvil. Kněz od Diova chrámu z předměstí dal k bráně přivést ověnčené bíky a chtěl s lidmi obětovat. Jakmile o tom apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli si šaty, vběhli mezi zástup a volali: lidi, co to děláte? I my jsme přece jenom slabí lidé jako vy. My vám jen neseme radostnou zvěst, že se máte odvrátit od těchto nicotných model k Bohu živému. On učinil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. V minulosti sice nechával všechny národy, aby si žili po svém, třeba že se nepoznán projevoval tím, jak prokazoval dobro, z nebe vám dával déšť a úrodné časy, jídla do syta a plno radosti do srdce. Jen stěží zadrželi těmito slovy ten zástup lidí, aby jim neobětoval. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Nikoli nám, Hospodine.

Hospodi není koli nám, ale svému jménu zjednej slávu, pro své milosrdenství, pro svou věrnost. Proč mají pohané říkat, kde pak je ten jejich Bůh? Nikoli nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Nikoli nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Požehnání jste od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Nebesa jsou nebem pro Hospodina, avšak zemi dal lidským dětem. Nikoli nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Aleluja. Duch svatý vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učeníkům, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Zeptal se ho Juda, ne ten Iškariotský. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a světu ne? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale je mého otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás, ale přímluvce, Duch svatý, kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak, milé sestry, milí bratři, podívejme se na to, co jsme právě slyšeli. První čtení nás uvádí do dramatické situace, kdy Pavel a Barnabáš utíkají před pronásledováním, protože mluvili pravdu a kdo káže pravdu, málo kdy odchází ze života přirozenou smrtí, to už říkal Konfucius. Tak prchají a dostanou se do jiné části, kde vlastně je zase se stane to, že udělají zázrak, Pavel tedy na přímluvu Pavla a lidé si myslí, že jsou to bohové a tak jim chtějí obětovat nazdobené květinami, nazdobené bíky, ale naštěstí se to podaří těm dvěma apoštolům jim to rozmluvit. Co je tady zajímavého, opravdu pro nás důležitého, protože často si říkáme, že prosíme a Bůh nekoná. A tady Pavel má tady jeden z mnoha klíčů samozřejmě, který rozklíčovává přijetí Božího zázraku nebo Božího zásahu do našeho života. Je tady jeden muž, který je nemocný na nohy, mohl jen sedět, protože byl od narození chromý a nikdy nechodil. Ten slyšel Pavla kázat a Pavel se na něj zahleděl a viděl u něho víru, že nemůže být a viděl u něho víru, že může být uzdraven. Pavel viděl na tom nemocném člověku víru, že může být uzdraven. Takže je to o víře, je to o tom, jestli opravdu věříme, že se to může stát. Není to jenom tak, že si říkáme, no, máme konat Boží vůli, tak ať je to podle Boží vůle. Kdyby to náhodou bylo jinak, než je to moje vůle, tak aby to nebylo nějak pokažený. Jo? Ale ten člověk chtěl uzdravit nohy, protože nechodil. Věřil, že může být uzdraven skrze Ježíše Krista. Takže když věříme, že se něco může stát a nejsme si zcela
třeba jistí tím, jestli to je nebo není Boží vůle. Prostě necháváme to volně na Bohu. My můžeme říct obecně v každém Otčenáši, a Pane, ať se stane v mém životě tvá vůle, ano. A pak ale máme věřit Ježíšovi, že to může udělat, že to je v jeho schopnostech a že my můžeme být uzdraveni, nebo se může stát, že se vyřeší naše těžkosti, které jsou opravdu třeba velké a pro nás z lidského pohledu jako nezrealizovatelné, že nejsme schopni s tím pohnout sami. Ale Bůh to může udělat. Samozřejmě za našeho přispění máme konat, že jo, člověče, přičiň se a Pán Bůh ti požehná. Nemáme sedět a čekat, že se to stane samo. Ale máme tomu jít naproti svou vírou. Máme věřit, že Ježíš může v našem životě učinit i věci, které jsou mimo přírodní zákony, mimo. Jenomže v našem životě se děje spousta věcí, které považujeme za normální, běžné a naprosto samozřejmé, ale z pohledu někoho jiného to může být naprostý zázrak. Takže možná, že jsme neskromní a jenom nevidíme, v čem všude Bůh v našem životě zasahuje. V žalmu jsme zpívali, ať nikoli nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Je to o tom, abychom se vyvarovali lpění na něčem, co bychom jaksi předstrčili před Boha a klaněli se tomu, anebo měli to za důležitější, než je Bůh. Děláme to běžně, protože na Boha nemyslíme pořád celý den, že jo? Takže kdykoliv se řídíme i třeba svými zdravými instinkty a tak, tak vlastně bychom měli vždycky si promyslet v zásadních věcech 100% a v běžných věcech jenom tak pomrknout a říct, Pane, ať je to podle tebe, věřím, že ty seš se mnou a že všechno bude dobré. Samozřejmě v dobré to může být, když budeme hodní, laskaví, odpouštějící, když přijmeme tu výzvu k tomu, abychom byli milosrdní, jako je milosrdný náš Otec, a kdy budeme věřit, že je to všechno možné. Jo? Takže je to docela složitý, je tam ta víra, naděje, láska, ty cnosti, takzvané kardinální, když nemají červené čepičky, je to prostě o tom, že nás to má vést k tomu, abychom věřili, abychom měli naději a abychom byli milosrdní, abychom milovali, milovali sebe, milovali druhé a milovali Boha. Samozřejmě v tom, že Bůh je na prvním místě, ale mělo by to být vyvážené, ta láska, to, co věnujeme pozornost sobě a druhým lidem. A Boha bychom měli vždycky postrčit trošku výš. Pokud něco jiného dáme místo Boha, pak se nám to úplně nedaří, vymyká se nám to z ruky, nejdřív tak nenápadně, jenom to vypadá, jako že se vlastně nic neděje, že to vlastně projde a pak najednou zjistíme, že jsme nějak moc daleko od břehu a musíme dlouho plavat, tak ať se nám to děje méně a méně, když budeme vědomí si toho, že Bůh nás miluje a že my máme také milovat. V předzpěvu Aleluja jsme slyšeli, že Duch Svatý nás naučí všemu a připomene nám všechno, co nám Ježíš řekl. On to nakonec opakuje na konci Evangelia, ale tady je důležité, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. To je velký slib. Ježíš nám tady slibuje, že když si přečteme Evangelium, přečteme si jeho blahoslavenství, jeho doporučení, to, co vlastně radil, aby lidé dělali, a my, jeho učedníci, křesťané, jsme všichni jeho učedníci, ženy, muži, děti, každý pokřtěný je jeho učedník a má vlastně podle toho žít, podle těch zásad. Takže kdo má ty přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Je to vlastně tak, že ten, kdo to dělá, tak zároveň ho miluje, i když se to nenazývá zrovna ten úkon láskou, když vlastně odmítneme něco špatného, protože víme, že to nemáme chtít, nebo že se to nemá dít, tak je to láska, a přitom to jako láska nevypadá. Takže prostě je to to, co když žijeme podle Božího, podle Božích zásad, podle Božích přání, podle Božích rad, protože ta přikázání, to je takový nešťastný pojem, je to vlastně doporučení, jak žít plný život. A pokud podle těch doporučení žijeme, tak vlastně jakby zlehka, mnohem lehčeji se pereme s těmi nedokonalostmi a hříchy, jak chcete nazývat, prostě s tím, když se nám to prostě nedaří.
A Juda se ho ptá, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a ne světu? A Ježíš mu na to neodpovídá. Ježíš mu říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova a přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal, to jsem vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce Duch Svatý, kterého otec pošle k mé jménu, ten vás naučí všemu a přimobene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Tak. Takže proč se nedává Ježíš poznat celému světu a vysvětluje tady Judovi vlastně pořád zdola znova ten princip? Protože když pochopíme tenhle ten princip, tak pochopíme, proč se Ježíš nedal poznat celému světu. Za prvé nebyly sociální sítě, za druhé Ježíš přišel k národu izraelskému, byl poslán výhradně, výlučně k Židům, k vyvolenému národu. A to ostatní máme dělat my. Poslal nás všechny, poslal Pavla, poslal všechny apoštoly, aby šli a hlásali. Aby hlásali tu radostnou zprávu o tom, že vstal z mrtvých a že na sebe vzal všechny hříchy, nechal se ukřižovat, vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a seslal Ducha Svatého, který nás všechno naučí. Vlastně tady říká to, co se stane, když člověk uvěří. Takže nechme se Bohem natchnout, uvěřme v něho a všechny otázky, které máme, proč, tak najednou se jaksi rozplývají, protože to není tak důležité, víte. Skrze nás může být Ježíš hlásán celému světu, ale nesmíme sedět na zadku a musíme prostě se zvednout a jít. A nemusíte nic říkat, stačí mít lidi rád, být laskavej, ochotnej, střícnej a aby lidé mohli oni se ptát, jak to, že jsi tak šťastný, co se stalo v tvém životě, že ti to tak všechno jde, že jsi tak spokojený, nic ti nechybí, protože když máte Boha na prvním místě, tak nám pak nic nechybí. Takže se nechme Bohem uchvátit, tak jak to Ježíš se snažil vysvětlit svým učedníkům, kteří mu kladli otázky, které by jsme dneska z našeho pohledu řekneme, proč se ono to ptá, proto takový by to nevěděl, ne? To je přece úplně jasný. No, protože byl normálně zvědavý jako my a nevěděl to, co víme my. Nevěděl to, že Ježíš zemře, vstane z mrtvých, sešle Ducha Svatého, že se to všechno stane. Tohle je předtím, takže vlastně je to v procesu. Když to my už ten proces máme ukončený, tohle všechno víme, máme tu výhodu a přesto se pořád ptáme na takové různé dotazy, které třeba nejsou úplně podstatné, jsou třeba pro nás důležité, ale vlastně nejsou z toho světového evangelizačního pohledu důležité. Důležité je, abychom vlastně šířili to, co Ježíš šířil on. Když tady byl, tak co říkal? Říkal, ať dělají něco špatně, ať kradou, ať lžou, ať se pomlouvají, ať se nenávidí, ať se pořád válčej, ať pořád něco vymýšlejí proti sobě, ať posunují hranice, aby měli víc. Jo? To říkal? Neříkal. Říkal, že se máme milovat. Říkal, že máme mít ohledy k tomu, co ten druhý, i kde jsou jeho hranice. Máme vlastně ty hranice toho druhého člověka, jsou vlastně konečnou hranicí naší. My nemáme překračovat ty hranice. Natož samozřejmě Putin a Trump a všichni ostatní, kteří to ledabile dělají. A nebo ti, kteří to dělají třeba i v naší politice, nejsou to třeba záležitost hranic jako územních, ale jsou to hranice slušného chování, hranice úcty vůči druhým lidem, laskavosti. A víte, takového tahu na branku, jo? Já myslím, že prostě Ježíš dělal všechno pro to, aby jsme se my lidi měli dobře. Ukázal to, že to jde a všechno, co říkal a dělal, tak dělal proto, aby se lidstvo mělo líp. Jo? Třeba ne úplně v tom ekonomickém smyslu, ale hlavně v tom vnitřním, duchovním, duševním, psychickém smyslu, abychom byli šťastní lidi. A tohle to můžeme dělat, můžeme to tak dělat jako on, aby to ostatní viděli a nadchli se, aby jsme se stali vzory pro ty, kteří tápají a ještě si nejsou jistí, jak to vlastně má být. A pak samozřejmě snadno sednou nálep někomu, kdo jim slibuje nemožné
a myslí si, že pak nebudou šťastní. No. Většina lidí pak zjistí, že to tak není, ale už je třeba pozdě a velice těžce se potom dopracovávají po mnoha letech k tomu poznání, které je tak vlastně jednoduché, ale tak těžko se, jak si řeší, děje, protože to bolí, víte, rozhodnout se a udělat něco dobrýho, to je vždycky bolest, to nikdy není zadarmo. Dobrý skutek, jak se i říká, musí být vždycky potrestán, ale tak jsem to nemyslel, hlavně myslím, že prostě musí člověk překonat svou lenost, svůj ostych, svůj nějaký takový ty hranice, které máme vůči ostatním, protože se bojíme, že to nějak pokazíme, tak se nebojíme. Nebojíme se to kazit, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. No, no, nebo tak, kdo nic neskazí, nic nedělá. Tak, opačně. Tak jo, pane, děkuji ti za to, že jsme tě mohli poznat, že jsme mohli být pokřtěni a stát se tvými učedníky a že si nás poslal, abychom svým životem hlásali radostnou zprávu o tvém vítězství, abychom dokázali být svědky naděje a lásky mezi lidmi, tak jako si to dělal ty. Amen.

Nebeský Otče, předkládáme ti prosby, prosíme tě za mír v celém světě, za mír na Ukrajině, v Gaze, v Iránu, všude tam, kde se bojuje, na africkém kontinentu, v Americe, jižní i severní, tam, kde probíhají války, nejenom na bojištích, ale i v srdcích lidí. Dej všem, kdo to mohou ovlivnit, odvahu k tomu rozhodnutí ukončit boj a začít budovat mír.

Pane, ty jsi nám řekl, kdo má tvé přikázání a zachovává je, ten tě miluje a ty budeš ho milovat a milovat ho bude i otec. A tak tě prosíme, abychom dokázali mít tvá přikázání, zachovávat je, abychom dokázali žít v lásce. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Duchu svatý, přijď a na

Dokázali si vážit života, nemrhali příležitostmi, ale dokázali se rozhodnout pro to, co v jejich životě je důležité a co odhalili jako dar, který mají sloužit ostatním. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě, Pane, za všechny babičky a dědečky, za všechny, kteří trpí, ať už jsou s někým spolu, nebo jsou sami a trpí samotou, nemocemi a nedostatkem péče ostatních, tak prosím tě, aby vydrželi, aby měli trpělivost a my ostatní, kteří můžeme ještě pomoct, dej nám odvahu a nápad a sílu k tomu, abychom jim mohli posloužit a dát jim pocítit, že jsou ve společenství.

Nebeská Matko, prosím tě o přímluvu, prosím tě, abychom dokázali po tvém vzoru všechno uchovávat ve svém srdci a čekat, mít trpělivost, až se to rozlouskne, nebýt netrpělivý. Dej nám, Pane, sílu a trpělivost, jakou měla Maria. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě, Pane, zvlášť teď za nemocné, za všechny, kteří trpí bolestmi, utrpení, mají vážné choroby, nádory, mají těžkosti nevysvětlitelných nemocí, na které nejsou ještě léky. Prosím tě o také o trpělivost, ale hlavně o naději, že ty všechno zlé můžeš v dobré proměnit, že je můžeš uzdravit. A dej nám i jim víru, že je to možné. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě za všechny, kteří jsou sami, kteří tím trpí, jsou smutní. A i když se snaží to překonávat stále, je to sráží na zem. Dej jim, Pane, věčnou naději, že tvá láska je ponese a nese v každé vteřině jejich života. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě, Pane, za maminky, které čekají miminka, dej jim požehnání, trpělivost, zdraví, všechno, co potřebují k tomu, aby dobře porodili a aby se mohli starat o ty zázraky nového života, který si způsobuješ, a oni za pomoci jsou spolutvůrci, rodiče, tak ať to pochopí a dokážou si to vážit a dokážou to žít, že jsou spolutvůrci s tebou nového života. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. A poprosme Panu Marii o pomoc. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil sám Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ.

na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje. A vy, kdo jste doma sami a nemáte s kým si pozdravit, přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas.

Modleme se. Kristovým vzkříšením si nám, Bože, otevřel cestu ke spáse a Božím slovem nás posiluješ, abychom došli do plnosti věčného života. Dej, ať v nás tento velikonoční odkaz stále přináší své ovoce, prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a naslouchejte rádiu Proglas ve jménu Páně.

Je 7:30 a já bych vás ráda pozvala na několik pořadů, které nás budou čekat dnešní večer. V pořadu Jak se vám líbí se budeme o 7:45 večer věnovat americké skupině The Klezmatics, která slaví 40 let od svého vzniku. Představíme si její nové album We Were Made for These Times a také reedici starší nahrávky Rhythm and Choose. Spoluzakladatel skupiny trumpetista Frank Radden bude hovořit o kontinuitě klezmerové tradice, o hudbě jako formě protestu i o tom, jak může umění reagovat na dnešní svět. Další pořad, kterým vás bude čekat, bude ve 20:15 debaty z Dominikánské 8. Co znamená být slušným člověkem? Jedná se o vnější masku, která překáží autentickému setkání s druhými proměnlivou kulturní konvencí nebo brání dialogu nad tabuizovanými tématy nebo dokonce slabost, která demokratii paralyzuje v politickém boji. Může jít o něco hlubšího a tvůrčího? Jak slušnost souvisí s poselstvím evangelia a jaké to má důsledky pro působení křesťanů v současné společnosti, v níž roste hrubost i citlivost? Těmto otázkám se budeme věnovat právě pořadu debaty z Dominikánské 8, připomínám ještě jednou ve 20:15. Přejeme příjemný poslech Radia Proglas.

0: To byla písnička Metronom a zpívala nám Hana Šebestová. My pojďme na jednu zprávu. Muzejníci v Havlíčkově Brodě koncem minulého týdne podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hlinou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a pomocí dmychadla do ní vnášeli vzduch, aby se rozpálila na víc než 1100 stupňů Celsia. Teprve pak vsypávali podrcenou rudu s dřevěným uhlím. Přestože proti loňsku pozměnili recepturu, ani tentokrát několika hodinový experiment k získání železa nevedl. Chtějí ho zopakovat. Blíže za galerii a muzeum Havlíčkův Brod Věra Fejtová.
1: Řešili s kolegama, jestli ta ruda vůbec stavit jde, ale vzhledem k tomu, že vlastně ji máme z lokality, kde ta těžba probíhala už ve středověku, tak a vytěžili tam toho opravdu hodně, tak to nějak musí jít. Jo? Oni to museli tady v těch pecích nějak zvládnout. My vždycky říkáme, jako tavba se nepovedla, ale experiment se povedl, takže budeme zkoušet dál, zase jsme o něco chytřejší, takže ještě to pořád nevzdáváme a v létě bude další pokus.
0: Doplňuje, že muzejníci použili železnou rudu z nedalekého Ranska. Znovu se o tavbu pokusí koncem srpna a kdy se bude v areálu experimentální archeologie ve Vlkovsku také tradičně tavit sklo.

Je 7 hodin večer a já vás, milé děti, vítám u večerního zíváčku. Dnes si pustíme další pohádku, tak vám přeju příjemný poslech.

Už jsme v abecedních pohádkách doputovali až k písmenku J. Schovává se za ním jen takový jakýsi jelimánek, který umí troubit na celý les. Pojďme si to poslechnout.

0: Jelen Jelimánek býval odjakživa trochu pohodlný. Rád se dobře najedl, dlouho spal, vyhýbal se práci a chodil po lese jako pán. Nekoukal vpravo ani vlevo, procházel se a dělal, jako by se ho hemžení ostatních zvířátek vůbec netýkalo. A přitom to právě teď všude kolem jenom vře.
1: Slyšeli jste?
2: Zítra za svítání si zvolíme nového krále. Bude to ten, kdo první na královské pasece pozdraví jitro.
0: Slyšel ze všech stran štěbetání, mručení i pískání. Tahle novinka ševelila v korunách stromů, mezi keři i podzemí. Všichni přestávali schánět něco na zub, postávali v loučcích a rokovali. Jelen se ani nezastavil. Dostal chuť na kus jetele a odkráčel klidně k poli na kraj lesa. Na myši a hraboše tam obvykle číhá jezevec. Jenže dnes jen tak zevluje a povídá si se dvěma zajíci. Jelen prošel kolem a pustil se do pastvy, jako by nic. Zajíci odběhli a jezevec si všiml jelena a hned se k němu hrne probírat novinky. Sotva ho jelen zahlídl, obrátil se k němu zády. To tak bude se unavovat řečmi s jezevcem, když je tu plno sladkého jetele. Jezevec se trochu zarazil.
3: Jelene, tebe to ani nezajímá. Copak ty nechceš být králem lesa?
4: Nevím, snad ano.
0: Ledabyle kývl hlavou jelen Jelimánek, jakože ho ty zvěsti nezajímají. Ale jezevec si vede svou.
5: Určitě bys mohl být králem ty. Jsi hodně veliký, silný a rychlý. Ráno jako první vybíháš na kraj lesa a zdravíš jitro. Vlastně máš vyhráno. A když budeš král, ostatní tě budou poslouchat a ukážou ti ta nejlepší místa k pasení. A víš co? Myslím, že budeš potřebovat rádce a pomocníka. A to bych mohl být já. Až budeš tím vladařem, vzpomeň si, kdo ti pomůže.
0: Jelen si jen lhostejně odfrknul a nenechal se vyrušovat v jídle. Ale jezevcovi rady mu začaly vrtat hlavou. Co když se skutečně nejlíp hodí za krále? Jeho parohy jsou ta nejkrásnější koruna, jakou by kdo mohl nosit. Silný je také dost. Možná by tu soutěž mohl vyhrát. A tak si umínil, že tentokrát bude na královské pasece ještě dřív než jindy. Jelen totiž nakonec nebyl až takový jelimánek, jak vypadal. Jenže zvířátek, která si ráno přivstala, tu bylo hodně. Jezevec sám strávil na kraji paseky celou noc, oka nezamhouřil a celou dobu si pozdravení jitra trénoval.
3: Dobré, jitro.
0: Opakoval si stále dokola a snažil se u toho usmívat. A stejně jako ostatní, co sem přišli, zkoušel se i jezevec při pozdravu hluboce uklonit. A pak přišla ta chvíle. V raním oparu se ukázaly první sluneční paprsky, najednou všechna zvířata hlasitě zdravila jitro a hluboce se klaněla. Pak přikráčel důstojně jelen Jelimánek, ale hlavu nesklonil. Naopak ji zvedl nahoru a hlasitě zatroubil, jak už to jeleni umějí. Zatroubil tak mohutně a silně, že v tu ránu stichl celý les a všechny ostatní přešly královské choutky. A tak, jinak to ani nešlo, se jelen Jelimánek stal králem lesa. Jméno si změnil z Jelimánka na krále Jelima a častěji skláněl pyšnou hlavu. Učil se víc dívat a poslouchat ostatní obyvatele lesa. Proto dobře kraluje až dodnes.

Adriana, Aneška a Romana vám čtou z pohádkové abecedy Gabriely Kopcové. Zítra už přijde na řadu písmenko K s línou kukačkou. A nyní se pomodleme na dobrou noc. Můj Bože, chci tě prosit za odpuštění všeho špatného, toho, co se mi dnes nepovedlo a co by mohlo být lepší. Chci se snažit, aby to zítra bylo jiné, abych měl sílu a chuť začít jinak, znovu. Amen. A já už se s vámi, milé děti, pomalu rozloučím. Na cestu do Hajan vám pošlu dvě písničky. Jedna se jmenuje Ou od skupiny Pískomil se vrací a druhá bude od Petra Zkoumala Otázky. Tak já doufám, že vy už žádné otázky nemáte a chystáte se do Hajan. Přeju vám dobrou noc.

z nebe káně písklo na zajíce, nad domem kousek od vesnice. Za sadem broskví kvetla kukuřice a den spal stíny pod čepice. A my tam stáli touhy plné plíce, neměli jsme nic a stejně měli více. A stejně měli více. Dvě židle stůl, kytka a plamen svíce, s požehnáním jen od měsíce.

0: Začíná pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. V roce 1986 vznikla v New Yorku skupina The Klezmatics, jeden z nejvlivnějších souborů moderní klezmerové hudby. Kapela, která dokázala propojit židovskou tradici s prvky jazzu, rocku i world music a přiblížit ji současnému publiku po celém světě. V roce 2026 skupina The Klezmatics slaví 40 let, a to mimo jiné vydáním nového alba We Were Made for These Times. Vyšlo 1. května a já vám je dnes představím v pořadu Jak se vám líbí. Kromě toho si budeme pouštět skladby také z alba Rhythm and Juice z roku 1991, které nedávno vyšlo v reedici, a nabídnu vám rozhovor se spoluzakladatelem The Klezmatics, trumpetistou a skladatelem Frankem Londonem. Rozhovor vznikl na světovém hudebním veletrhu Vomex v říjnu 2025, ale s uveřejněním jsem záměrně čekal právě na vydání nového alba. A teď už má tedy poprvé slovo Frank.
1: It's really interesting to be speaking with you here at Vomex.
2: Je opravdu zajímavé mluvit s vámi tady na Vomexu, protože Klezmatics sice existují už 40 let, ale náš první koncert v Evropě byl před 38 lety, v roce 1988. Organizovala jej společnost Piranha Music. Šlo o festival Heimat Klänge, který patřil k prvním festivalům World Music. Pozval nás Ben Mendelsohn a organizoval jej Christoph Borkowski, takže pro nás to není jen 40. výročí, ale mám pocit, že být tady na Vomexu znamená uzavřít určitý kruh a vrátit se k lidem, kteří stáli u samotných základů hnutí World Music. A měli jsme jako Klezmatics obrovské štěstí, že jsme byli první jidiš kapelou na této scéně World Music.
1: In this world music scene.

0: Skladba Bulgar a la Klezmatics pocházela z alba Rhythm and Juice z roku 1991. V roce 2008 vyšlo výběrové album Klezmer Revolution ze série hudebních průvodců The Rough Guides. Začínalo velmi silnou skladbou skupiny The Klezmatics I Ain't Afraid. Vnímal jsem to tehdy tak, že spojením prvků různých žánrů přivodili The Klezmatics v klezmerové hudbě opravdovou revoluci. Byl jsem tedy rád, že jsem se mohl Franka Landna zeptat, jestli se považují za klezmerové revolucionáře.
1: I do not. I really see us...
2: To si nemyslím. Vidím to tak, že jsme součástí něčeho, čemu se v jidiš říká zlatý řetěz. Když si představíte jednotlivá oka řetězu, která jsou propojená, a ten řetěz je zlatý, protože je krásný a ukazuje svou hodnotu, pak my jsme jedním z těch článků v kontinuitě jidiš kultury. To znamená, že naší rolí je být vždy propojeni s minulostí a zároveň přinášet věci ze současnosti do budoucnosti, aby další generace mohla tvořit další

0: přetržená. Nechci říct úplně přerušená, ale skoro. Takže důvod, proč nás vy a další lidé vnímali jako revolucionáře, nebyl v tom, že bychom chtěli dělat revoluci, ale v tom, že jsme nebyli nostalgičtí. Nechtěli jsme jen opakovat staré věci. Učíme se z nich, jsme s nimi propojeni, ale chápeme je jako součást kontinuity. Takže ano, je to skvělé a vlastně se nikdy neohlížíme zpět. Tedy my se ohlížíme zpět, abychom se napojili. Právě teď nahráváme nové album. Je opravdu dobré a zajímavé. Když se podíváte na repertoár, jsou tam staré písně, nové písně, staré texty v nových aranžích, různé kombinace. Všechno je to vždy součástí té kontinuity.
1: Z nového alba We Were Made for These Times si jako první ukázku poslechneme skladbu Lašinke Vajsinke.

0: Pojďme dál přemýšlet o postavení skupiny The Klezmatics na současné hudební scéně. Není to tedy vědomá revoluce, ale není to ani revival původní lidové klezmerové hudby.
1: Víte, nerad vám odporuji, protože si vaší práce vážím. Ale samozřejmě jsme revival, protože jsme začínali stejně jako všechny ostatní moderní klezmerové kapely, napodobováním starých nahrávek. Tak jsme začali. Poslouchali jsme například jednu skupinu vedenou Davem Tarasem ze 30. let a jejich nahrávky jsme kopírovali.

0: kopírovali. A vlastně to děláme pořád. Naším cílem ale není jen kopírovat a znít jako to, co už bylo. Zároveň to ale ani neodmítáme. Snažíme se najít jakousi střední cestu. Opravdu chceme být a jsme součástí tradice.
1: Pojďme se ještě jednou podívat na album Rhythm and Juice z roku 1991. Jak je Frank London po 35 letech vnímá a jak vnímá to, že o album je znovu zájem?
2: It's very funny. I have to say I laugh because again of our generation.
0: Je to vlastně docela legrační. Musím říct, že se tomu směju, protože patříme ke generaci, která vyrůstala na LP deskách, na vinilech. A teď vidíme, jak se vinyl znovu těší velké oblibě. Takže na jednu stranu je to trochu módní záležitost vydat něco na vinilu, ale zároveň je to zajímavé. Rhythm and Juice jsou velmi mladí klezmatics. Myslím, že je to z roku 1990 nebo 1991. Takže jsme spolu byli teprve 4 roky. Bylo to na začátku našeho hledání toho, čím se staneme. Mám pocit, že jsme ještě nebyli tím, čím jsme dnes, ale už tam byla semínka. Je vidět, jak se snažíme v té hudbě a kultuře něco najít, jak experimentujeme, jak spolupracujeme s Mahmoudem Fadlem, skvělým nubijským perkusistou, jak zkoušíme různé aranže a hledáme vlastní cestu. Takže jsem z toho tak trochu pobavený. To je hezké anglické slovo, bemused. Je to dokument určitého okamžiku, kdy jsme se hodně dívali ven. A zase, nechci to fetišizovat, ale vzniklo to přesně v době pádu železné opony. A vlastně to byl začátek. Klezmatics byli jednou z prvních kapel, které vyrazily na východ do všech těchto zemí. Do Prahy jsme přijeli někdy v roce 1991 nebo 1992, zhruba ve stejné době. Takže je v tom hodně, opravdu hodně energie. A dnes, v době, která je ve Spojených státech i ve světě velmi složitá, musíme tu energii hledat jinak. Musíme ji v sobě znovu vyvolat. Tehdy byla energie všude kolem nás. Dnes ji musíme vytvářet sami.
2: I think the energy was everywhere. Now we have to provide the energy.

0: Tolik tedy ukázka ze znovu vydaného 35 let starého alba Rhythm and Juice. Naším hostem je Frank London ze skupiny The Klezmatics a my teď budeme hovořit o novém albu We Were Made for These Times. Rozhovor jsme vedli několik měsíců před jeho vydáním a nyní už je deska na světě. Poslechněte si, co mi o ní loni na Vomexu Frank London řekl.
1: I'm really excited. I'm really excited, Milan.
2: Jsem z toho opravdu nadšený. Opravdu, Milane. Název alba je anglicky We Were Made for These Times. Byli jsme stvořeni pro tyto časy. Je to zároveň název jedné z písní, která není klezmerová. Původně ani jidiš. I když jsme do ní teď něco v jidiš přidali. A není to ani jedna z našich původních skladeb. Celé album stojí na dvou pilířích. Za prvé, veškerá hudba je protestní, je to aktivistická hudba. V naší zemi totiž čelíme opravdu velmi špatné situaci. Je to, jako bychom cítili přicházet vítr fašismu, což jsme nikdy nečekali. A musíme se semknout a najít sílu. O tom je celá deska. Na druhou stranu spolupracujeme s celou řadou velmi různorodých a někdy i nečekaných umělců. Ta píseň We Were Made for These Times je vlastně aktivistická hymna a nahráli jsme ji s 30členým gospelovým sborem, konkrétně s Lavender Light Choir, což je vůbec první gay a lesbický gospelový sbor. Spolupracovali jsme s nimi na dvou skladbách. Dále jsme pracovali s kolumbijskou ženskou skupinou Bubenic a zpěvaček La Manga, opět na dvou skladbách. Spolupracovali jsme také se skvělou zpěvačkou Janice Siegel ze skupiny The Manhattan Transfer, která zpívá v jedné písni. Dále jsme pracovali s úžasným kytaristou, krymsko-tatarskou legendou Enverem Izmailovem, kterého možná znáte. Je skvělý. Natočili jsme spolu tři skladby, protože mezi klezmerem a tatarskou hudbou existuje hluboké propojení, které jsem zkoumal i s dalšími badateli. On byl zrovna v USA a tak jsme toho využili. A ještě, spolupracovali jsme se dvěma z nejvýznamnějších současných jazzových hudebníků z oblasti free jazzu, Williamem Parkerem a Jamesem Brandnem Lewisem, což už je tak trochu mimo svět world music, spíš směrem k jazzu. Koho jsem ještě zapomněl? Ano, Sofia Rey, skvělá argentinská zpěvačka. A celé album je vlastně trojjazyčné. Anglicky, jidiš a španělsky. Má tedy silné politické poselství, ale hudebně je velmi pestré a propojuje různé světy i všechny tyto hosty. Je to opravdu velmi vzrušující projekt.
1: Very exciting.

0: Poslouchali jsme titulní píseň nového alba skupiny The Klezmatics We Were Made for These Times. Na veletrhu Vomex jsem vedl řadu rozhovorů a bylo zajímavé, kolik hudebníků mluvilo nejen o hudbě, ale i o problémech současného světa, o válkách, diskriminaci nebo třeba ekologii. Většiny z nich a také Franka Landna z The Klezmatics jsem se zeptal, jestli v tomto rozjitřeném světě může hudba něco změnit.
1: You're asking the right questions. I'm not sure.
2: Ptáte se správně. Nejsem si jistý. V dobrý den bych možná řekl ano. Ve špatný den možná ne. Ale v jakýkoliv den se vracím ke dvěma svým hrdinům. Hans Eisler byl velký skladatel, který byl prvním spolupracovníkem Bertolda Brechta ještě před Kurtem Weillem. A Susan Sontag byla skvělá americká filozofka a spisovatelka. Pocházeli z velmi odlišných světů, ale oba říkali věci, které mě inspirují a vedou. Eisler ve svých textech a knihách, teď si nevzpomenu na název jeho autobiografie, kterou mám doma, psal, že povinností skladatele a hudebníka je stát v první linii protestů a poskytovat protestujícím písně. A Susan Sontag říkala, že umění, hudba, literatura má povzbuzovat ty, kdo odvádějí tu skutečnou práci, dodávat jim odvahu, útěchu a vůbec všechno, co jim můžeme dát skrze hudbu a ducha. Takže nevím, jestli naše hudba něco změní, ale jsem rád, když říkáte, že jste mluvil s 5 umělci a 4 z nich dělají totéž, protože právě tohle můžeme jako umělci dělat. Politici, protestující a lidé, kteří aktivně pracují na změně, dělají těžkou práci, opravdu těžkou. A pokud jim můžeme svou hudbou a uměním dodat sílu, aby v té práci pokračovali, pak jsme možná součástí toho procesu.
1: To continue their work, then maybe we're part of the process.

0: To byla skladba Plain Wreck at Los Gatos s podtitulem Deportee. Jako host v ní zpívala argentinská zpěvačka Sofia Rey, se kterou jsem se mimochodem také setkal na Vomexu, ale už v roce 2021. Dostáváme se k poslednímu tématu, které jsme s Frankem Landnem z The Klezmatics stihli probrat, a to jsou texty písní, respektive co dělat pro to, aby posluchači na koncertech textům rozuměli, aby vedle barevné, mnohdy taneční hudby přijali i poselství, které se v písních skrývá.
1: Mluvíme o tom. Říkáme, tohle je píseň o tom a o tom. Zvlášť proto, že je to v jidiš a víme, že většina lidí tomu jazyku nerozumí. Tak to překládáme. I proto teď děláme víc dvojjazyčných a trojjazyčných písní, aby se sdělení dostalo k lidem v různých jazycích. A když na to lidé tančí, tak si vzpomenu na Emu Goldmanovou, která řekla, když se na to nedá tančit, není to moje revoluce. To se mi líbí. Jinak se snažíme být konkrétní. Píšeme o tom, uvádíme to v bukletech, děláme videa a mluvíme o tom. A zase je to všechno součást tradice, o které jsme mluvili. Hudba i texty spolu souvisejí. Jednu píseň, kterou jsme nahráli, napsal Woody Guthrie. Jeho písním jsme se věnovali hodně. Ta skladba se jmenuje Deportee a napsal ji před 50 nebo 60 lety o tehdejším problému deportací mexických dělníků. A dnes je to stejné téma. Jinou píseň, jejíž historie mě fascinuje, zpíváme v jidiš a jmenuje se Undu a Kerst. A ty dělníku. Je to dělnická hymna, kterou známe v jidiš z pera socialistického anarchistického autora 20. století Chaima Žitlovského, který ji přeložil. Ve skutečnosti ale nevznikla u něj. Pochází z německé studentské revoluce v 50. letech 19. století, kdy se usilovalo o vytvoření demokratického svazu ještě před vznikem samotného Německa. Byl to tedy původně aktivistický text. Dnes tak zpíváme slova stará asi 175 let, která prošla třemi nebo čtyřmi jazyky a přitom ten impuls zůstává stejný. Můžete říct, že je to deprimující, že zpíváme pořád stejné písně, nebo naopak inspirující, protože ten zápas musí pokračovat. Ta píseň je typickou dělnickou protestní skladbou. Mluví o lidech, kteří obdělávají půdu a produkují jídlo a ptá se. Děláte všechnu tu práci, ale co máte na konci dne na stole pro svou rodinu? Pracujete v továrnách, vyrábíte oblečení. Dnes myslíme na výrobu v Asii, v Číně, ale i v USA za minimální mzdy. Pracujete celý den, ale co si vaše rodina obléká o svátcích? Je to starý příběh. A proto musíme pokračovat. Nemůžeme se vzdát. Opravdu se nemůžeme vzdát.
0: To říká Frank London z newyorské skupiny The Klezmatics. Ukázky pocházely jednak z 35 let starého alba Rhythm and Juice, které nedávno vyšlo v reedici, a dále z úplně nového We Were Made for These Times. Z něj bude i závěrečná ukázka před chvílí zmíněná píseň Undu a Kerst a ty dělníku. Rozhovor s Frankem Landnem natočil a pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Josef Javůrek. Zvuk a střih měl na starosti Šimon Vítek. Děkuji také kanadskému producentovi Danielu Rosenbergovi, mimo jiné autorovi zmíněné kompilace Klezmer Revolution, který na Vomexu rozhovor zprostředkoval.

0: Blíží se 8. hodina večerní a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek je trestně stíhaný v kauze Bitcoin. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasiči lokalizovali rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku v okolí Rynartic na Děčínsku. Oheň dostali pod kontrolu po 53 hodinách. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
3: Já jsem teď na letišti v Chřibské na Děčínsku, kde celý den čerpalo vodu ze 3 velkokapacitních nádrží 8 vrtulníků. Teď už ale nelétají, několik z nich tu ale ještě zůstane a podpoří hasičské jednotky ze vzduchu. Lokalizaci požáru vyhlásili hasiči v 18 hodin 25 minut a velitel zásahu Martin Legner poslal už dnes domů jednotky z Plzeňského a Středočeského kraje a zítra odjedou i ti z Pardubického a Královéhradeckého. Velitel zásahu odhaduje, že tu budou hasiči působit ještě do konce tohoto týdne. Pak předají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Detektivové obvinili v bitcoinové kauze 3 další lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun státu loni daroval programátor Tomáš Jiříkovský. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO v České televizi řekl, že kauzu považuje za nešťastnou.
4: Já to nemám za potvrzené, zatím jsou to spekulace médií, pokud tomu tak je, tak je to bohužel důsledek zřejmě jejich jednání, ale jedna věc je, jak samozřejmě rozhodnou orgány činné v trestním řízení, nakonec jak rozhodne soud, ale docela jsem se divil, že někdo se zkušeností Pavla Blažka vůbec se k něčemu takovému propůjčil.
2: 6 lidí zahynulo při ruském raketovém útoku na městečko Merefa nedaleko Charkova. Balistická střela Iskander dopadla do obytné čtvrti, zničila obchod, desítky aut a zranila na 30 lidí. Ukrajinská armáda podle vojenských úřadů vyslala na Rusko zhruba 200 dronů, a to především do okolí Moskvy, kde se připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války.
5: Na vojenskou přehlídku v Moskvě se začínají zaměřovat i ukrajinská média. Všímají si toho, že armáda rozestavuje kolem Rudého náměstí velké množství techniky protivzdušné obrany a že se na věžích kolem Kremlu, v domech a na příjezdových cestách objevují ozbrojení vojáci. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky oznámil, že Moskva musí počítat s tím, že na přehlídku 9. května mohou přiletět ukrajinské drony. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Dělníci opravují libenského kolonádu v Poděbradech. Z kopule vyndají téměř 1300 skleněných čoček a upraví jejich lůžka. Kvůli špatnému těsnění dovnitř stavby zatékalo. Město za práce zaplatí 3,5 milionu korun. Hotovo bude zřejmě na konci září, říká mluvčí města Klára Zubíková.
6: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen, ale to možné zkrácení, protože nějaká rezerva tam víme, že je odvislý od toho samotného stavu, až když se odkryjou ty čočky.
7: Hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL.
8: I need some time off for sure and something would have to drastically change for me to go, I think.
9: David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů. A pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
7: K národnímu týmu se naopak připojí útočník německého Mannheimu Christian Reichl. Trenéři ho povolali jako náhradu pro švédské hry, které jsou posledním turnajem před světovým šampionátem.
10: Kolona na D1 za Velkým Meziříčím i na D2 před Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále pouze levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím kolem kilometru 141 a je to nadlouho. Osobním autem se ale jede rychleji levým pruhem, zastavují až kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na D1 před Brnem počítejte se silným provozem kamionů ve směru na Prahu. Stojí v pravém pruhu od kilometru 210. Pro osobní auta je situace před omezením příznivější. Na D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a je to asi na půl hodiny. Silnice 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou je obousměrně uzavřená na obchvatu Chrudimi po tragické nehodě 4 aut. Objížďka vede přes Chrudim a je relativně plynulé průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Cítím se lehký, protože ty taky. Vítr nás odvane, jsme jedním bodem, už se nic nestane.

červený košile, za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšile, jenže přestale jezdit vlaky. Od chvíle, co zmizela ve dveřích, sedím sám ve výpravní hale, pořád ještě neschopnej uvěřit,

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Jarní čas s Proglasem. Čas, kdy jsme s vámi.
1: Co znamená být slušným člověkem? Jedná se o vnější masku, která překáží autentickému setkání s druhými, proměnlivou kulturní konvenci, která brání dialogu nad tabuizovanými tématy, nebo dokonce slabost, která demokraty paralyzuje v politickém boji. Může jít o něco hlubšího a tvůrčího? Jak slušnost souvisí s poselstvím evangelia a jaké to má důsledky pro působení křesťanů v současné společnosti, v níž roste hrubost i citlivost? Poslechněte si sestřih z debaty K čemu slušnost, která proběhla 23. dubna v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují česká novinářka, rozhlasová moderátorka a reportérka Lenka Kabrhelová, slovenský novinář Štefan Hríb a filozof působící jako vedoucí katedry filozofie na Teologické fakultě Trnavské univerzity Lukáš Jeník. Moderuje Alena Šajnostová. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
2: Pro mě je to nějaká hodnota, která tu existuje, alespoň tak, jak to vnímám já, k tomu, abychom tu spolu vlastně vůbec dokázali žít, abychom dokázali sdílet veřejný prostor. Ve chvíli, kdy mizí slušnost, myslím, že mizí i nějaké pojivo, které možná může vznikat mezi námi a jako pro mě je ten prostor vlastně potom nežitelný.
3: U nás na Slovensku, keď zastrelili novinára Jana Kuciaka a jeho snoubenicu, tak vzniklo také velké hnutie, které si dalo názov, že Zaslušné Slovensko. A to robili mladí ľudia. Naozaj mladí, že od 18 po 23 rokov stredo- a vysokoškoláci boli v tom prípravnom výbore, ktorí to založili a zaplnili slovenské námestia, že v Bratislave bolo 80 000 ľudí vtedy. A ja som tomu veľmi fandil. A aj ľudia novembra, tí ľudia, ktorí stáli na tribúnach v novembri 89, hovorili, že to veľmi dobre zvolili, ten názov, že Zaslušné Slovensko, lebo to je vlastne november 89, že buďme voči sebe navzájom ohľaduplní, empatickí, láskaví, slušní. Čiže ja si myslím, že to stále platí. Neverím, že svet je taký, že teraz sa mení to, že nemusíme byť navzájom k sebe milí. Áno, že mení sa svetový poriadok, mení sa to, že nebude už len dominovať Amerika a Európa v závese a bude to nejako inak. Mení sa správanie amerického prezidenta, čo je šialené, ale nemení sa podľa mňa podstata nášho života a medziľudských vzťahov a vôbec existencie našej, že máme voči druhému byť empatický. To si neviem predstaviť, že by sa toto malo zmeniť politickými alebo inými prostriedkami alebo dobou alebo niečím takým. To podľa mňa je, skoro by som povedal, že večná hodnota. Slušný, to, troška to tak evokuje, že nepije, nefajčí, dobre sa správa. To je slušný človek, ale to podľa mňa nie je podstata toho. To je pojem, ktorý vyžaduje niekoho iného, že nedá sa byť slušný sám. Je to v nejakých vzťahoch slušnosť. Na tejto pôde asi môžem povedať, že ak máme všetci v sebe kus večnosti, ak máme všetci v sebe kus, niekto povie Ducha Svätého a iný povie Stvoriteľa a iný povie štedrej existencie, každý človek, tak ak viem, že každý človek má niečo z večnosti v sebe, tak už len z úcty k tej večnosti alebo z pokory voči tej večnosti alebo z náklonnosti voči tej večnosti mám, je úplne, že imperatív, alebo že sa mi to zdá úplne prirodzené, že musím v druhom človeku vidieť niečo iné, než len nejakého buď nepriateľa, politického súpera, neviem, konkurenta. Tak podľa mňa tento základ, že v každom človeku je niečo natoľko cenné, čo prevyšuje toho človeka samotného, tak tento základ vytvára navždy na celú ľudskú históriu povinnosť je škaredé slovo, predpoklad minimálne preto, aby som v tom človeku to niečo videl a aby som sa voči nemu správal v úvozovkách slušne. Ale opakujem, pre mňa slušné slovo je také malé príliš na to.
4: Keď vznikla tá téma slušnosti vo filozofii v 16. storočí ako špecifická sociálna cnosť, tak v rámci svojich esejí Michel de Montaigne jasne popisuje, že čo je ako keby obsahom toho, čo má robiť slušný človek. A to má ešte pod druhú myšlenku pod tým. Dodržiavanie sľubov, dôvera, súcit, sebareflexia, empatia a tak ďalej a tak ďalej. Teda všetko to, čo poznáme dnes ako súčasť proste nejakého slušného správania, nie na úrovni nejakej formy, ktorá môže byť premenlivá s prihľadnutím na čas, na kultúru a na región, ale s prihľadnutím na nejakú, a v tomto je Michel de Montaigne optimista, a v tom zmysle slova, že on predpokladá, že človeku je vlastné byť dobrý. Je proste antropologický optimista, ktorý očakáva, že nikto nechce byť bitý, nikto nechce ako keby škodiť. To znamená, že tu existuje tu nejaká súcitnosť, existujú tu nejaké prirodzené ľudské vlohy a po rozpade nejakého svetového poriadku v 16. storočí, po rozpade toho, čo sa nazývalo spoločné dobro a zrazu si uzurpujú nejaké náboženské odkazy jedni, druhí v mene toho alebo onoho prúdu sa navzájom vyvražďujú. Tak on nachádza, že hľadá ako keby nový zdroj toho, na čom to položiť. A pokladá to na niečom, čo je že úplne moderné, a to je proste práve ten rešpekt k druhému ako druhému, na nejakej rovnosti. A tá druhá myšlienka, ktorá s tým súvisí, Michel de Montaigne bol neuveriteľne praktický filozof. A jednoznačne popisuje, že ten líder, ktorý to má ako keby vniesť do spoločnosti, je šľachta. Aristokracia, ktorá sa vzdáva toho svojho násilia, ktoré môže vy... Proste ten systém pána a otroka, je to práve šľachta, ktorá má zušľachťovať. Hej? V konečnom dôsledku slovo arete, cnosť, a aristokracia spolu ako koren súvisia.
2: Setkala som sa v poslední době s několika případy přímo ako v tom mém malém prostoru opravdu ako hrubosti a toho, že ti lidé strácejí vlastne tú ochotu být ličtí a být empatičtí, ale mě to vlastně vyvolává spoustu otázek. I to, co jste říkal vy, když odhlédnu od toho denodenního a zvednu se do těch jako vyšších sfér a do toho, co říkají právě ti politici, co říká Donald Trump jako osoba, která vede nejsilnější stát světa, jako říkají další politici, včetně třeba českého premiéra, ale různých dalších osob české politické scéně. Zrovna včera jsem nalistovala článek, jak se vyjadřoval zvláštní zmocněnec pan Turek a používá slova jako parazité a tak dále. A to už mířím k tomu, na co se ptáte vy. Ale no, to jsou všechno věci, které podle mě ale nejsou bez efektu. Já se vlastně hrozně obávám toho, že tohle, když lidé slyší běžní, že to v nich prostě může podrývat jako tu jejich možná nedefinovanou ochotu být ličtí a mít empatii. Možná, že to zůstává v těch nejbližších jako okruzích, ale já třeba vidím, jak strašně lidi zhrubli na sociálních sítích, jak je hrozně snadné osočovat, jak je hrozně snadné být vlastně nenávistný, a mě to vlastně zbuzuje jako velký asi úzkost nebo strach i, jako kam to vlastně až může dovést. Myslím si, že novináři v tu chvíli mají rozhodně jako zásadní, nebo aspoň tak to vnímám já, která jsem celoživotně jako většinu kariéry strávila ve veřejnoprávních médiích, v Českém rozhlase, na začátku kariéry ještě v britské BBC, takže jsem tím dost jako vytrénovaná, že musíme být prostě precizní, přesní v tom, jak se vyjadřujeme, vlastně to ctíme všichni my i v tom soukromém médiu, a vlastně jako nepodléhat tomu, že se třeba i ten slovník posunuje. A to nedělají asi úplně všichni. Myslím si, že to bylo vidět i na tom, jako, jak se mluví o konfliktech, jakým způsobem se informuje jako o konfliktech, které probíhají Izrael, Palestina, jakým způsobem se mluví o konfliktu třeba v Iránu a tak dál a tak dál. Takže tam za mě je vlastně jako obrovská jako důležitá role médií konfrontovat ty politiky na prvním místě ve chvíli, kdy začnou používat třeba slovník, který dehumanizuje oponenta, a nebýt v tu chvíli slušný a nenechat si to tedy líbit. Vlastně se zastat, ale i té třeba jako mlčící většiny, která v tu chvíli nemluví, že ona tam není v tu chvíli.
3: Já jsem skoro polku života vyrastal v komunismu, kde to bylo tak, že nie že sa zle správali, ale kto mal iný názor, tak išiel do väzenia, kňazov ničili, rády, zatvárali.

0: No a to je to, čo ja nenazývam optimizmus, ale realizmus, že ja si myslím, že napriek tomu, že tu Trump na nás takto pôsobí a Babiš a Fico a všetci, tak že v každom človeku, aj v týchto menovaných, je potreba hlbokých vzťahov. Iná otázka je, či ich dostanú. A teraz by sme si mohli pozrieť, keby sa to dalo, že detstvo Donalda Trumpa. A myslím si, že to, ako sa správajú títo menovaní, je dané nejakým nedostatkom v nich. Nedostatkom, nie ich nedostatkom, niečo nedostali. Ale tá potreba tam je, a preto ja som v tom optimista, v úvodzovkách, že tá sa nedá vymazať. Ani najhrubšími diktátormi sa nedá vymazať a skôr alebo neskôr vyjde na povrch.
1: Bylo to v roce 2016 ve Spojených státech, když poprvé kandidoval Donald Trump a já jsem tehdy ty volby sledovala jako novinářka, jezdila jsem po těch všech volebních akcích a Hillary Clintonová, jestli si vzpomenete, tehdy demokratická protikandidátka, ona vlastně byla dost neúplně odzbrojená, ale vlastně všichni byli v šoku, že kdo to tam je, kde se ocitl ten Donald Trump, který najednou byl oficiálním kandidátem republikánské strany, republikánská strana se z toho nemohla zpamatovat. A ona zvolila potom takový slogan, kdy říkala na ty všechny invektivy, kterých bylo mraky prostě ze strany Donalda Trumpa. Ona měla takovou, jako, takovou hlášku, že použiju to slovo, when they go low, we go high. Ve smyslu, když se oni snižují na nějakou úroveň, my ne. My prostě jako my na to nereagujeme a zůstáváme na té naší úrovni. A to myslím, že bylo, jakoby, jestli si dobře jako zařazuju to, co jste vy říkal, jako to odkazovalo prostě k tomu, že my se nebudeme snižovat na tuhletu úroveň těmihle jako metodami s vámi jako v tomhle souboru věcí, v kterých operujete, jednat nebudem. No jenom, že ono se to potom vlastně vrátilo ve zlém, protože ono to jako znepřátelilo a ještě víc to oddálilo tu část lidí, kteří možná by třeba Donalda Trumpa nevolili, nebo ho třeba chtěli volit kvůli něčemu jinému, byli nespokojeni s tím, co dělala demokratická strana a připadali se jako, že na ně útočí jako nějakým morálním vysokým standardem, že se prostě povyšuje na ty lidi, kteří si myslí něco jiného. A tam se vlastně ukázalo, že jako ta část toho politického spektra, ale nejenom jako i ti obyčejní voliči, kteří prostě odmítali tu hrubost, odmítali to jako ten nerespekt, odmítali to ponižování jako politických oponentů a protivníků, tak prostě jako nevěděli, jakým způsobem jednat. A já jako by myslím, že trošku jako ta nejasnost panuje dodnes, jako úplně rozumím tomu, co říkáte, nemůžeme jednat v rukavičkách, ale vlastně je tedy otázka, kde je ta míra toho, jakým způsobem je možné jednat, aniž bychom se na tu jejich nebo na tu úroveň jako té hrubosti snižovali. Já si myslím, že zatím je strašně často nějaká frustrace a že zatím je strach. Že je to prostě to, jak jsem já tady ventilovala nějakou třeba svoji úzkost. Já si myslím, že ona se potkává s tou jako úzkostí, která je na té druhé straně, jako u lidí, které vlastně neznám, vůči kterým potom mám bariéru, protože si jako nerozumíme, neznáme se. A myslím, že jako pro mě, a teď trošku možná uteču z té odpovědi, myslím si, že prostě jako v tu chvíli ti lidé možná popřávají, jako ve chvíli, kdy jsem tak frustrovaný, tak nešťastný a na druhé straně je někdo, a teď si jako trošku obrazně vypučím tu Hillary Clinton, která mi říká, že mám být hodná, jako by klidná, já nevím jaká, já tomu vůbec nerozumím, nezdílím jako její třeba finanční zázemí, jako její kontakty, vzdělání a tak dále, tak prostě mě možná osloví ta druhá strana, jakože ten vztek prostě potom převládne. Nevím, to je moje nějaké laické vysvětlení. Já jsem si k tomu vlastně poznamenala, k tomu, co jste tady předtím říkali, k tomu, jak z toho ven, já tu odpověď pochopitelně nemám, ale trochu mě tady naskočilo jako ven z toho skrz ten offline život. Já jako v médiích, to je to, co říkal pan Hlíb, je to jako leckdy velmi temné prostředí v médiích, obzvlášť právě tím, že se často už pohybuje jenom na sociálních sítích. My dostáváme taky pozitivní reakce, za všechny děkujeme strašně moc, ale ono jich je dost málo, prostě dostáváte ty naprosto negativní, takže je těžké jako nepropadnout nějaké panice a pro mě jako cesta z toho ven je skrz ten offline život, prostě jako budovat třeba i malé komunity, jako budovat malé komunity lidí, kteří se znají a to neznamená jenom se obklopovat lidmi, kteří jsou stejní jako jsem já.
0: Ja si myslím, že oni hľadajú šťastie rovnako ako tí druhí. Iba zlou cestou. Však to je definícia tak zase takého slova, že hriech. To je také slovo, ktoré už má úplne iné konotácie. Ale dobre, že pokiaľ viem, tak definícia

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do reda.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. května. V Bohu můžeme být konečně sami sebou, řekl papež Lev XIV. V promluvě před modlitbou Regina Caeli na pátou neděli velikonoční. V apelech pak svěřil modlitbám věřících své úmysly za jednotu církve a pokoj ve světě a připomněl zjevné i skryté porušování svobody tisku a novináře, kteří svou práci zaplatili životem. Ve druhé části pořadu se vrátíme k homílii papeže Lva při sobotních biskupských svěceních v Lateránské bazilice. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Nel tempo pasquale, come la chiesa nascente.
0: V době velikonoční se podobně jako rodící se církev vracíme k Ježíšovým slovům, která odhalují plnost svého významu ve světle jeho utrpení, smrti a vzkříšení. To, co dříve učedníkům unikalo, anebo v nich vzbuzovalo neklid, se nyní vrací do paměti, rozněcuje srdce a dává naději. Evangelium, které čteme tuto neděli, nás uvádí do rozhovoru mistra s učedníky při poslední večeři. Zejména slyšíme slib, který nás již nyní zahrnuje do tajemství jeho vzkříšení. Ježíš říká, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Apoštolové tak objevují, že v Bohu je místo pro každého. Dva z nich to již zažili při prvním setkání s Ježíšem u řeky Jordánu, když si on všiml, že jdou za ním a pozval je, aby se toho odpoledne zastavili v jeho domě. I nyní, tváří v tvář smrti, Ježíš mluví o domě, tentokrát o domě velmi velikém. Je to dům jeho otce a našeho otce, v němž je místo pro všechny. Syn charakterizuje sám sebe jako služebníka, který připravuje pokoje, aby každý bratr a každá sestra, kteří tam přijdou, našli připravené své obydlí a cítili se jako odjakživa očekáváni a konečně nalezeni.
1: Carissimi.
0: Nejdražší. Ve starém světě, kterým stále putujeme, přitahují pozornost exkluzivní místa, zážitky dostupné jen pro hrstku vyvolených, nebo privilegium vstoupit tam, kam nikdo jiný přístup nemá. Naproti tomu v novém světě, kam nás vede vzkříšený, je to, co má největší hodnotu, dostupné všem. To však neznamená, že by tím ztratilo na přitažlivosti. Naopak, to, co je otevřené všem, nyní přináší radost. Vděčnost nahrazuje soupeření, pohostinnost odstraňuje vyloučení, hojnost již sebou nenese nerovnosti. Především nikdo není zaměněn za nikoho jiného, nikdo není ztracen. Smrt hrozí vymazáním jména a paměti, ale v Bohu je každý konečně sám sebou. Ve skutečnosti právě toto je to místo, které celý život hledáme, často připraveni udělat cokoliv, jen abychom získali trochu pozornosti a uznání. Mějte víru, říká nám Ježíš, to je ono tajemství. Věříte v Boha, věřte i ve mne. Právě tato víra osvobozuje naše srdce od úzkostné touhy po majetku a vlastnění, od iluze honby za prestižním místem, abychom něco znamenali. Každý již má nekonečnou hodnotu v tajemství Boha, který je pravou skutečností. Když se navzájem milujeme tak, jak nás miloval Ježíš, předáváme si toto vědomí. To je nové přikázání. Tímto způsobem předjímejme nebe na zemi, ukazujme všem, že bratrství a pokoj jsou naším osudem. V lásce totiž každý uprostřed zástupu bratří objevuje, že je jedinečný a neopakovatelný. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Církve, aby každé křesťanské společenství bylo domovem otevřeným pro všechny a vnímavým ke každému. V rámci apelů po modlitbě Regina Coeli připomněl papež Lev, že právě započatý květen církev prožívá jako mariánský měsíc a svěřil modlitbám věřících své úmysly za jednotu církve a pokoj ve světě. Drazí bratři a sestry, začal měsíc květen. V celé církvi znovu zaznívá radost toho, že se setkáváme v Mariině jménu, ve jménu naší matky, zejména při společné modlitbě růžence. Opět prožíváme atmosféru dnů mezi Ježíšovým nanebevstoupením a letnicemi, kdy se učedníci scházeli ve večeřadle, aby prosili o Ducha Svatého. Nejsvětější Panna byla uprostřed nich a její srdce uchovávalo oheň, který oživoval modlitbu všech. Svěřuji vám své úmysly, zejména za jednotu církve a pokoj ve světě. Svatý otec připomněl také Světový den svobody tisku, který probíhá pod patronátem UNESCO. Jak řekl, toto právo je bohužel často porušováno, někdy zjevně, jindy skrytě. Připomeňme si mnoho novinářů a reportérů, kteří se stali oběťmi válek a násilí. Na svatopetrské náměstí přišli tentokrát také členové sdružení Méter, které se, jak papež připomněl, již 30 let zasazuje o ochranu dětí před zneužíváním, zapojuje církevní i občanskou komunitu a vychovává k tomu, abychom byli na blízku obětem a zabývali se prevencí. Děkuji vám za vaši službu, dodal Lev 14. Při slavnostní liturgii v Bazilice svatého Jana na Lateránu, která je katedrálním chrámem římské diecéze, vysvětil papež Lev 14. v sobotu 2. května v podvečer 4 pomocné biskupy, kteří budou zastupovat římského biskupa v různých částech jeho rozlehlé diecéze. Všichni byli vybráni z římského kléru, Stefano Sparapani pro severní část Říma, Alessandro Zenobbi pro západní část Říma, Andrea Carlevale pro jižní část města a Marco Valenti pro římské centrum. Přinášíme podstatnou část homilie svatého otce. Římská církev má jedinečné povolání k univerzálnosti a lásce díky svému zvláštnímu spojení s Kristem, vzkříšeným a živým, který je základem duchovní stavby, vystavěné z živých kamenů. Jimiž je svatý boží lid. Přiblížit se Kristu znamená přiblížit se jeden druhému a společně růst v jednotě. V tom spočívá tajemství, které nás zahrnuje a proměňuje toto město zevnitř. Naše diecézní společenství se dnes schází, aby vzývalo Ducha Svatého, neboť on pomazává nové biskupy, aby byli plně zasvěceni službě Kristovu evangeliu. On je ten zavržený kámen, který Bohem vyvolený se stal úhelným kamenem. Prvním křesťanům musela tato metafora, tolik povědomá díky žalmům, připadat obzvláště výmluvná. Mesiáš Ježíš byl zavržen nejen proto, že nebyl uznán jako boží syn, ale především proto, že na sebe vzal podobu lidského stvoření, považovanou za nehodnou Boha. Ve věrnosti této cestě milosrdné lásky vycházel, aby hledal zavržené ovce, usedal s nimi ke stolu, odzbrojoval ruce a srdce těch, kteří je chtěli kamenovat. Tak to, jak praví evangelium hlásané v dnešní liturgii, syn ukázal tvář otce. V něm se naplňují jeho skutky. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl otce. jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Pro církev, která žije v Římě, je kámen zavržený srdcem mesiášského poselství přicházejícího k těm, které společnost zavrhla a dále zavrhuje. Je srdcem našeho poselství, našeho poslání. Viděli jsme svatého, jenž se dotýká nečistých, spravedlivého, jenž odpouští hříšníkům, život, jenž uzdravuje nemocné, mistra, jenž myje špinavé a zemdlelé nohy svých učedníků. V tomto městě, hlavním městě Velkého impéria, se kámen, který byl zavržen, stal praporem nové naděje. Naděje na Boží království, jak je předjímají blahoslavenství a jak je vyspívalo magnifikat. V Kristu se logika nadvlády obrací. Mění se logika těch, kdo sledují nesmyslnou ambici určovat architekturu země, a ti, kteří byli zavrženi, znovu nacházejí svou důstojnost a cítí, že jsou vyvoleni pro Boží království. Sorelle, fratelli, carissimi. Ecco perché. Nejdražší sestry a bratři, dodnes vidíme, proč se kameny, které lidé zavrhli, stávají těmi, které si Bůh vyvolil. Když se svým životem a slovem stavíme proti plánům, které drtí slabé, nerespektují důstojnost každého člověka, využívají konflikty, aby si zvolili ty nejsilnější a přehlíželi ty, kdo zůstávají pozadu, kdo na to nemají, a považují ty, kdo podléhají, za odpad dějin. Ježíš kráčel mezi námi jako neozbrojený a odzbrojující prorok. A ani když byl zavržen, svůj styl nezměnil. A nyní se obracím na vás, nejdražší bratři, kteří od dnešního dne budete pomocnými biskupy této místní církve, nad níž mi jako dar byla svěřena péče. Na vás, kteří mi spolu s kardinálem vikářem budete napomáhat, abych byl odrazem dobrého pastýře pro římský lid a v lásce předsedal celému svatému Božímu lidu, rozptýlenému po celém světě. Nechte v sobě působit ducha proroctví. Neusazujte se v privilegiích, která vám vaše postavení může nabídnout. Nesledujte světskou logiku předních míst. Buďte svědky Krista, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Budete proroky ve své službě, pokud budete muži pokoje a jednoty, spojujícími provázky milosti a milosrdenství rozlehlé a lidnaté prostory této diecéze, pokud budete uvádět do souladu různorodost, přijímat, naslouchat a odpouštět. Non fatevi cercare, fatevi trovare. Nenechte se hledat, nechte se najít. A postarejte se o to, aby se kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, lajičky a lajici, zapojení do apoštolátu, nikdy necítili osamělí. Pomáhejte jim oživovat naději v různosti jejich služeb a cítit se součástí téhož poslání. Naučte se vždy a neúnavně motivovat lidi a společenství a ve vší prostotě jim připomínat krásu evangelia. Kéž chudí města Říma, poutníci a návštěvníci, kteří sem přicházejí ze všech koutů světa, naleznou v obyvatelích tohoto města, v jeho institucích a v jeho pastýřích právě tu mateřskou lásku, která je pravou tváří církve. Ať nás Salus Populi Romani, matka, jíž důvěřujete, neustále vede a chrání na vaší cestě. To byla slova papeže Leva XIV. Z homilie při biskupských svěceních v Lateránské bazilice v sobotu 2. května. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: V tuto chvíli vás zveme k modlitbě večerních chval. Dnes se s vámi modlí Zdislava a
1: Jiří.
0: Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky z breviáře. Vy, kteří používáte původní vydání, hymnus velikonoční naleznete na straně 517. 517. Antifony a žalmy prvního týdne žaltáře na straně 838. 838. Ostatní texty pak na straně 593. 593. Vy z vás, kteří používáte novější vydání, hymnus naleznete na straně 581. 581. Antifony a žalmy prvního týdne žaltáře na straně 940. 940. Ostatní texty ze dne potom na straně 667. Strana 667.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něm doufajících.
1: Kriste, králi slavný, v božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, vstal si třetí den.
0: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili tam, kde přebýváš.
1: Za nás přimlouváš se pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť si naším smírcem, také přímluvcem.
0: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme, žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti.
1: Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Aleluja.
0: U Hospodina hledám útočiště, jak mi můžete říkat. Uleď nahory jako pták.
1: Neboť hle, hříšníci napínají luk, svůj šíp kladou na tětivu, aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce.
0: Když se totiž základy řítí, co může spravedlivý dělat?
1: Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě. Na nebesích má Hospodin svůj trůn.
0: Jeho oči pozorují, smrtelníky zkoumá jeho zrak.
1: Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka. Miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.
0: Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry. Žhoucí vítr bude úděl jejich číše.
1: Vždyť Hospodin je spravedlivý, má rád spravedlivé skutky, zbožní uzří jeho tvář.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Aleluja.
1: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, kdo přebývat na tvé svaté hoře. Aleluja.
0: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, kdo přebývat na tvé svaté hoře.
1: Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, upřímně smýšlí ve svém srdci, svým jazykem nepomlouvá.
0: Nečiní příkoří svému bližnímu, netupí svého souseda.
1: Nešlechetným člověkem pohrdá, ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
0: Nemění přísahu, i když je mu na škodu, nelichvaří svými penězi a nebere úplatky proti nevinnému.
1: Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, kdo přebývat na tvé svaté hoře. Aleluja.
1: Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Aleluja.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Aleluja.

0: Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby podával dary a oběti. Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
0: Viděli ho a radovali se.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja. Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. Aleluja. Působením Ducha Svatého se stal Syn Boží člověkem a po svém vzkříšení nám dává skrze Ducha Svatého nový život. Volejme proto s radostí. Pane, všechno obnovuj a oživuj.
1: Kriste, spasiteli světa a králi nového stvoření, obracej naši mysl k sobě.
0: Abychom hledali nebeské království, kde sedíš po pravici Otcově.
1: Pane, ty nepřestáváš žít ve své církvi.
0: Veď ji skrze Ducha Svatého k plnému poznání pravdy.
1: Prokaž své milosrdenství nemocným, strádajícím a umírajícím.
0: Ať všechny posiluje a chrání tvá láska.
1: Kriste, světlo nehasnoucí, na sklonku dnešního dne se k tobě s důvěrou obracíme.
0: A prosíme tě, ať světlo tvého vzkříšení svítí i na naše zemřelé. Pane, všechno obnovuj a oživuj. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty vedeš úsilí věřících společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

Na Proglasu právě začíná koncert duchovní hudby. Zazní čtyři vážné zpěvy na biblické texty Johannese Brámse. Bariton zaspívá Petr Matušek, na varhany ho doprovodí Vladimír Roubal.

Vyslechli jsme 4 vážné zpěvy na biblické texty Johannese Brahmse. Baritón zaspíval Petr Matušek a na varhany jej doprovodil Vladimír Roubal. Dále uslyšíme duchovní písně opusu 20 Viktora Ullmana. Zpěvu se ujme Irena Troupová, za klavír usedne Jan Dušek.

Zněly poslední tóny duchovních písní opusu 20 Viktora Ullmana. Zaspívala Irena Troupová. Klavírového partu se ujal Jan Dušek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi.
1: Dnes už po 12. otevřel Libor Radslavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr. Vítám vás. Přeji vám příjemný poslech.

Na vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 12.

předchozím čtení jsme zastihli poutníka v domě zbožné rodiny, u níž pobývá. Pán domu obdivoval poutníkovu sečtilost a vzdělání a chtěl se o něm více dozvědět. Svoji zvědavost ospravedlňuje příběhem, který se mu stal. V jeho chudobinci umíral jeden žebrák a před smrtí chtěl napsat závěť pro svého syna. Pán domu si všiml jeho krasopisu a zeptal se ho na jeho původ. Žebrák mu prozradil, že je kníže, který se pro své hříchy dobrovolně stal žebrákem. Pán domu pak poutníkovi ukázal,

Tak jsme s dobrým hospodářem leželi a rozmlouvali. Zeptal jsem se ho. Myslím, Báťuško, že vaše pohostinnost není bez starostí a neklidu. Vždyť mnoho našich bratří, poutníků, chodí z dlouhé chvíle nebo z lenosti k práci a na cestě vyvádějí různé kousky, jak jsem mohl vidět. Takových případů nebylo mnoho. Většinou jsme se setkávali s opravdovými poutníky, odpověděl hospodář. Ale my daleko vlídněji přijímáme a necháváme u sebe pobývat ty neukázněné. Oni, když pobudou mezi našimi dobrými žebráky, bratry Kristovými, se často polepší a odcházejí z chudobince jako tiší a mírní lidé. Nedávno tu byl takový případ. Jeden zdejší měšťan se tak zkazil, že ho úplně všichni odháněli od svých dveří holemi a nikdo mu nedal ani kousek chleba. Byl to opilec, svévolník a rváč. A k tomu ještě zloděj. Vyhládlý přišel k nám. Žádal chléb a vodku, kterou si tak neobyčejně oblíbil. Vlídně jsme ho přijali a řekli jsme mu: dáme ti vodky, kolik chceš, ale jen pod podmínkou, že jakmile se napiješ, hned půjdeš spát. Jestli se však jen trochu spustíš a budeš vyvádět, nejen, že tě vyženeme a nikdy tě už nepřijmeme, ale já podám zprávu ujezdnímu nebo městskému hejtmanovi, aby tě poslal do vyhnanství jako podezřelého tuláka. On s tím souhlasil a tak u nás zůstal. Týden či déle pil opravdu hodně, kolik chtěl, ale vždy podle svého slibu a z příchylnosti k vodce, aby o ně nepřišel, šel spát. Nebo odešel do zahrady, tam ležel a mlčel. Když vystřízlivěl, bratři žebráci mu domlouvali a radili mu, aby se zdržoval pití, třeba zpočátku jen po troškách. A tak postupně pil méně, až se nakonec za 3 měsíce stal člověkem zdrženlivým. Nyní někde pracuje a nejí darmo cizí chléb. Jsou to 3 dny, co mi přišel poděkovat. Jaká moudrost, vedená láskou, pomyslel jsem si.

Po té rozmluvě jsme s hospodářem hodinu nebo půl druhé hodiny zdřímli. Zbudilo nás vyzvánění na jitřní bohoslužbu. Vtali jsme a šli. Když jsme vešli do chrámu, hospodyně tu již byla i se svými dětičkami. Vyslechli jsme jitřní bohoslužbu a po ní začala božská liturgie. S hospodářem a jedním chlapcem jsme stáli u oltáře a hospodyně s malou slečnou u oltářních dveří, aby viděli pozdvihování svatých darů. Můj Bože, jak oni se modlili na kolenou a tonuli v sladkých slzách, jak se rozjasnily jejich tváře. Po skončení bohoslužby hospodář, kněz, služebníci a všichni žebráci šli spolu k obědu. Žebráků bylo u stolu ke 40. I mrzáci, s nemocí ve tváři, i děti, všichni zasedli k jednomu stolu. Jaký to byl klid a mlčení. Osmíl jsem se a tiše jsem pravil hospodáři. V monastýrech při obědě čítávají životy svatých. Také byste to mohli dělat, když máte menologium. Hospodář se obrátil na hospodyni a řekl: opravdu, Mášo, mohli bychom zavést takový řád. Bude to velmi poučné. A poprvé budu číst já, potom ty, kněz a dále pořadě bratři, pokud umějí číst. Kněz při jídle začal hovořit. Rád poslouchám, ale na čtení já, ponížený služebník, nemám ani trochu čas. Když přijdeš domů, nevíš, kam dřív skočit. Toto je třeba, tamto je třeba, dětí houf, dobytka plno. Celý den ve zhonu, nemám kdy na čtení nebo učení. A co jsem se naučil v semináři, to už jsem dávno zapomněl. Když jsem to slyšel, zachvěl jsem se. Hospodyně seděla vedle mě, vzala mě za ruku a řekla mi: otec to říká ze skromnosti. Vždy se tak ponižuje, ale přitom žije nadmíru dobrým a bohulibým životem. Už 20 let je vdovcem a vychovává i vnoučata. A přitom často slouží. Při těch slovech jsem si vybavil následující výrok svatého Niketa. Podle vnitřního naladění duše poměřujeme podstatu věcí. To znamená, kdo jaký je, tak soudí i o jiných. A dále praví, že kdo dosáhl pravé modlitby a lásky, nemá rozlišování věcí. Nerozlišuje spravedlivého od hříšníka, ale všechny miluje stejně a neodsuzuje je. Jako Bůh nechává svítit slunce a sesílá déšť na poctivé i nepoctivé. Opět nastalo mlčení. Naproti mně seděl zcela slepý žebrák z Chudobince. Hospodář jej krmil, rozkrajoval mu rybu a podával lžící polévku. Když jsem se zadíval pozorněji, všiml jsem si, že ten žebrák má stále otevřená ústa a bez ustání pohybuje jazykem, jako by ševelil. Uvažoval jsem, zdali se nemodlí, a začal jsem ho pozorovat více. Po jídle se jedné stařeně udělalo zle. Silně ji rozbolalo břicho a sténala. Hospodář s paní odnesli do vlastní ložnice a položili na postel. Kněz pro případ odešel pro svátosti. Hospodář nařídil zapřáhnou do kočáru a pospíchal do města pro doktora. Ostatní se rozešli.

Pociťoval jsem jakoby hlad po modlitbě. Silnou potřebu důvěrné modlitby. Už druhý den jsem neměl možnost samoty a mlčení. Pociťoval jsem v srdci jakousi záplavu, která hrozila prolomit se a rozlít se do všech údů. Ale jak jsem ji zadržoval, propukla v srdci silná bolest, avšak jaksi příjemná, žádající mlčenlivé stišení a nasycení modlitbou. Tu jsem pochopil, proč ti, kdo dosáhli opravdové spontánní vnitřní modlitby, utíkali od lidí a ukrývali se do anonymity. Také jsem pochopil, proč ctihodný Hesychius i duchovní a prospěšnou rozmluvu, avšak neuměřenou, nazývá tlacháním. Jak praví i svatý Efrem Syrský, dobrá řeč stříbro, mlčení zlato. Po zvážení toho všeho jsem odešel do chudobince. Tam všichni po obědě odpočívali. Zalezl jsem do podkroví, stišil jsem se, odpočíval a modlil jsem se. Když žebráci vstali, vyhledal jsem slepého a zavedl ho za zahradu. V odloučenosti jsme se posadili a začali rozmlouvat. Řekni pro Boha, pro duchovní užitek, ty konáš Ježíšovu modlitbu? Konám ji bez přestání už dlouho. Co přitom pociťuješ? Jenže ve dne ani v noci nemohu být bez modlitby. Jakým způsobem ti Bůh zjevil tuto činnost? Podrobně mi to, milí bratře, vysvětli. Tedy poslyš, byl jsem zdejší řemeslník, vydělával jsem si chléb krejčovskou prací. Chodil jsem do jiných guberní po vesnicích a šil sedlákům šaty. V jedné vesnici jsem strávil dlouhý čas u mužika šitím pro jeho rodinu. Některý sváteční den jsem viděl na polici tři knihy a ptám se, kdo u vás čte? Nikdo, odpověděl mi. Ty knihy jsou po mém strýci, on byl gramotný. Vzal jsem jednu knihu, namátkou jsem ji otevřel a četl. Pamatuji si jako nyní tato slova. Neustálá modlitba znamená vzývat jméno Boží vždy, ať kdo rozmlouvá, nebo sedí, nebo chodí, nebo pracuje, nebo jí, nebo koná něco jiného. Na každém místě a v každé době je třeba vzývat Boží jméno. Když jsem to přečetl, pomyslel jsem si, že je to pro mě celkem příhodné. Začal jsem při své práci konat modlitbu šeptem a zalíbilo se mi to. Moji spolubydlící to spozorovali a začali se mi posmívat. Jsi čaroděj, že stále šeptáš, nebo něco zaříkáváš? Abych to skryl, přestal jsem ševelit rty a začal jsem konat modlitbu pouze jazykem. Nakonec jsem modlitbě tak přivykl, že ji ve dne v noci pronáší jazyk sám a mně je to příjemné. Dlouho jsem tak chodil, pak jsem najednou zcela oslepl. V naší rodině skoro všichni trpíme oční chorobou. Náš spolek mě vzhledem k mé chudobě poslal do chudobince v našem městě Tobolsku. Nyní se tam chystám. Hospodáři mě zdrželi, protože mi chtějí dát povoz do Tobolska. Jak se jmenovala ta kniha, kterou si četl? Nebylo to Dobrotolubie? Opravdu nevím. Nedíval jsem se na titulní list. Přinesl jsem svoje Dobrotolubie, vyhledal jsem ve čtvrtém díle u patriarchy Kalista ta slova, která mi říká z paměti, a začal jsem číst. To je ono, vykřikl slepý. Jen čti, bratře, je to velmi dobré. Když jsem došel k té straně, kde je psáno,
že je třeba modlit se srdcem, začal na mě naléhat. Co to znamená? A jak se to dělá? Řekl jsem mu, že veškeré učení o modlitbě srdcem je podrobně vyloženo v této knize, v Dobrotolubí. Vroucně mě žádal, abych mu vše přečetl. Víš, jak to uděláme? Řekl jsem. Kdy se chceš vydat do Tobolska? Třeba hned, odpověděl. I já uvažuji, že se zítra vydám na cestu. Půjdeme spolu a já ti přečtu všechno, co se týká modlitby srdce. A ukážu ti způsob, jak najít místo v srdci a vyjít v něj. No ale co povoz? Zeptal se. No, na co je ti povoz? Nevíš, jak daleko je do Tobolska? Jen půl druhého sta verst. Půjdeme klidně a víš, jak dobře se jde ve dvou. Za chůze budeme moci rozmlouvat a číst o modlitbě. Tak jsme se dohodli. Večer přišel sám hospodář pozvat nás všechny na večeři. Po večeři jsme oznámili, že se vypravíme se slepým na cestu a že nepotřebujeme povoz, abychom mohli lépe číst Dobrotolubie. K tomu nám hospodář pravil. I mně se Dobrotolubie velmi zalíbilo. Už jsem napsal dopis a připravil si peníze, abych je zítra, jak pojedu na soud, odeslal do Petrohradu, aby mě první poštou poslali Dobrotolubie.

0: Slyšeli jste 12. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Četl Libor Raclavský. Knihu vydalo nakladatelství Refugium, zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Když se řekne Bohumín, vybaví se nám především město na severovýchodě Moravy, významný železniční uzel, hraniční přechod do Polska, snad také železárny a drátovny. Ovšem Bohumín je také významnou římskokatolickou farností a ne jedinou, poněvadž se dělí na Bohumín starý a nový. Já jsem dnes navštívil farnost v Novém Bohumíně a u mikrofonu vítám faráře patera Martina Šmída. Chvála Kristu.
1: Na věky amen, zdravím všechny posluchače.
0: Oče Martin.

0: Ne, vy nejste u proglasového mikrofonu poprvé. Už máme spolu lecos natočeno. Naposledy se domnívám, že jsme točili pořad na faře v Hlučíně teda. Ale to vy jste od té doby určitě vystřídal ještě několik farností. Které to byly?
1: Tak myslím, že to nebylo naposledy v Hlučíně. Myslím, že jsme se potkali i v Karviné, mám takový dojem. A tam vlastně jsem byl předtím, než jsem přišel sem do Nového Bohumína. To byl vlastně roky 2021 až 2024. Předtím jsem byl 3 roky v Polsku na takové zajímavé zkušenosti pastoreční, protože jsem nebyl v klasické farnosti, ale v takovém duchovním centru, kde mě vlastně pozvalo a pan biskup dal souhlas, tak jsem mohl vycestovat z hnutí Focolare. A předtím jsem byl teda 8 roků v Hlučíně do roku 2018. Takže teď jsem 2. rok v Bohumíně.
0: Vy máte bohaté pastorační zkušenosti. Kolik roků už uplynulo od vašeho kněžského svěcení? Bude nějaké výročí?
1: Tak výročí vždycky nějaké je, ale nejsou to taková významná. Jsem byl svěcený v roce 98 biskupem Františkem, takže za 2 roky asi to bude 30. jubileum kněžského svěcení. No, tak Bohu díky za ty roky, protože jsem si čím dál tím víc vědom toho daru, který nám Pán Bůh dává skrze svátost kněžství.
0: Předchozí vaše farnost tedy byla Karviná. Jak byste to zhodnotil? Život v Karviné, na karvinské faře a život na bohumínské, předpokládám, je tady trochu větší klid?
1: Určitě ano. V Karviné je to, samozřejmě to je okresní město, 50 tisíc obyvatel, vlastně jedna farnost, tak jsme tam byli 2 kněží a tak těch aktivit tam bylo velmi mnoho, byly tam také velké opravy a také jsem byl děkanem. Teď vlastně jsem opravdu na takovém klidném místě, na faře jsme v Karviné byli vlastně s kaplanem, pak tam byla sekretářka, technik, kuchařka, takže jsme byli takový tým minimálně 5 lidí každý den. No a tady jsem vlastně úplně sám. Ale je to zase něco jiného. Už jsem měl taky zkušenost, kde jsem byl na faře sám, takže není to pro mě nové. Nicméně samozřejmě po těch pár letech, kdy jsem takhle žil ve společenství, ať už v té komunitě v Polsku, nebo v té Karviné, nebo i v tom Hlučíně, tak samozřejmě je to zase takové obnovení. A člověk jak kdyby prostě si hledá nějakou tu činnost, že není tady tolik těch aktivit, to znamená, že ten můj čas ve farnosti není naplněn tak, jak byl třeba v té Karviné, ale určitě je co dělat. Samozřejmě člověk, třeba musím říct si s takovou velkou pokorou, že člověk našel trošku i větší, takový intenzivnější vztah k Pánu Bohu, že mám často čas chodit do kostela, v klidu se pomodlit. To jsem třeba v Karviné neměl tak moc času na to. No.
0: Já bych přece jenom upřesnil, že ve farnosti nejste sám. Protože máte tady trvalého jáhna a ne tak ledajakého.
1: Je to pravda, je tady jáhen Aleš Ligocký, který je zároveň sekretářem otce biskupa, tak na jedné straně je tady veden a sem tam pomůže, ale většinu času tráví právě ve své pracovní pozici a často jezdí i o víkendech s otcem biskupem na různá běžmování nebo biskupské funkce, takže ho často tady nemám, ale jako velmi rád ho navštívím třeba a bavíme se o pastorační situaci tady, takže v tomto smyslu určitě je platným spolupracovníkem a jsem moc rád, že tady je, protože já mám taky na starosti v diecezi trvalé jáhny a vnímám právě tu jejich úlohu v tom, že mohou být takovým mostem mezi farářem a tím farním společenstvím a právě já jsem to teďka tady využil naplno, protože jsem přišel, samozřejmě prostředí jsem neznal a ten Aleš mě trošku uvádí do toho a poradí mi třeba, jak zareagovat na tu či onu věc nebo tady si dát pozor, protože zase je tady v historii nějaký problém nebo něco, takže je to pro mě velká výhoda, že mám spolupracovníka tohoto typu a jsem za to moc rád, takže určitě to jsem zapomněl, že nejsem úplně sám, no to je fakt.
0: Já jsem se na webových stránkách dočetl, že Bohumín pochází někdy ze 13. století, ale není to ten Bohumín, který je nový, ale je to ten Bohumín starý s kostelem Panny Marie. Jak vznikl nový Bohumín a vůbec proč?
1: No, je to, já jsem taky pod tom pídil, protože samozřejmě nejdříve jsem si říkal dvě městské části, ale potom jsem se dozvěděl takovou zajímavou historii, že vlastně Starý Bohumín byl původně ta obec někdy z toho 13. století, kde skutečně existuje poutní kostel Panny Marie, který asi lidi většinově znají. No a potom, jak šel čas, přišla technická revoluce, tak vlastně chtěli postavit dráhu, jelikož ti starobohumíňáci nechtěli mít v obci, krásné městečko starobile, nechtěli mít prostě dráhu a nově vystavět zásah velký stavební, tak postavili vlastně tu dráhu kousek dál. No a kolem té dráhy, kolem nádraží vznikla obec, který se vlastně nazývá Nový Bohumín. A to je záležitost skutečně nějakého 19., 18., 19. století. A prakticky i ten náš kostel, který byl postaven záhy, tak je, myslím si, že z roku nějak 1890 něco, takže je to opravdu nový kostel, je cihlově vlastně z cihel, není to klasicky jako omítnutý, takže taková stavba, kterou je možné vidět tady ve Slezsku, na polské straně, na české straně. A je to typická architektura, proto vlastně Slezsko tady, ať už na polské nebo na české straně. Je to vlastně taková novogotická stavba, která je taky velmi pěkná, má své kouzlo a jak jsem teďka v poslední době zjišťuju, tak mnozí lidé třeba ho objevují a chtějí tady mít svatbu, protože se jim vyloženě líbí vevnitř ta stavba. Takže to je k tomu, k té historii. Je to opravdu taková zvláštnost, no ale je to, taky to přináší samozřejmě i pro tu pastoraci určité výzvy, jelikož samozřejmě to obyvatelstvo, jsou to vlastně dělníci v tom průmyslu, takže tady byly ty železární drátovny, které už se dneska teda jako celek neexistují. Zůstaly tady nějaké firmy, které vlastně potom vznikly a pochopitelně je tady mnoho taky lidí přistěhovaných. Je tady trošku mícháno i s tím polským obyvatelstvem, i když ne tolik jako na Karvinsku, jo, ale je tady znát tady tahleta prostě historie i v tom, v těch výzvách pastoračních. No.
0: Otče Martine, kostel v Novém Bohumíně je zasvěcen Božskému srdci Páně, nemýlím-li se, a velice mě zaujalo, že ve věži jsou čtyři zvony. No, ne každý kostel se může pochlubit čtyřmi zvony. Ty jsou původní tady z toho roku 1890 a něco?
1: Já se přiznám, že jsem z té historie moc nevím. Čtyři zvony tam jsou, protože zrovna teď před chvílí jsem se vrátil z té věže, jelikož nám zhruba před nějakým měsícem urvalo se srdce jednoho z toho zvonu, tak jsme tam měli firmu, která vlastně to bude rekonstruovat a tak jsem se tam byl vlastně i poprvé podívat na ty zvony a musím říct, že jsou skutečně, i ten vlastně z té firmy říká, že jsou moc pěkné ty zvony, jsou vlastně ze zvonoviny. Myslím si, že říkal, že pochází někde z nějaké brněnské firmy, která to tam odlívala. Zvonívají vždycky, samozřejmě odbíjejí hodiny tady, no a když fungovalo to srdce, tak ještě zvonívali ráno, v poledne a večer vlastně, tak nějaké více. Takže a dneska jsme se bavili o nějakých možnostech, jak by se to dalo ještě třeba zlepšit nebo vylepšit prostě. A pochopitelně, že taky jsem se setkal i s různými reakcemi lidí tady, kteří bydlí okolo, že taky ne vždycky jsou z toho nadšení, ale myslím, že za mého předchůdce se podařil najít nějaký modus vivendi, jak to prostě, aby to nějak zvonilo, ale aby to zase moc nerušilo. Takže jsme i společně tady potom našli s těmi sousedy nějakou cestu, jo, aby to nebylo nějaké moc obtěžující. Samozřejmě není to řešení vypnout ty zvony úplně, aby nezvonili vůbec, ale i oni chápou a našli jsme to, tu cestu. No. Ale je pravda, že ne všechny kostely mají čtyři zvony, no, to je pravda. A tak jako zase ten kostel není tak velký, ale nicméně ty zvony tady jsou, což je taky velký dar. No.
0: Říkal jste, že interiér kostela se líbí mnoha lidem, že chtějí tady mít svatbu. My se do toho kostela půjdeme v průběhu natáčení ještě podívat, ale přece něco o farnosti, o farnicích, kolik mši svatých, jak je zájem tady, jak žije farnost?
1: Farnost, samozřejmě nejsme nějaká velká farnost, jo, tady chodí do kostela v neděli zhruba asi 160 lidí, máme farní kostel Božského srdce tedy, ten je tady kousek od fary, pak máme ještě filiální kostel, tedy je Panny Marie Bolestné ve Skřečoni, to je další městská část Bohumína, směrem na Karvinou, taková obec spíš, no a pak je ještě filiální kaple Panny Marie, jména Panny Marie v Šunichlu, to je směrem tam řece Odře, no a Pak je tady samozřejmě ještě farnost Starý Bohumín, která má zase své taky filiální kostely a kaple, takže těch objektů církevních tady v Bohumíně není málo, ale samozřejmě ta návštěvnost je taková, jaká je. Samozřejmě své udělal covid, tak jako asi všude, ale pochopitelně, že i tady to obyvatelstvo nějak, že by bylo tradičně věřící, to se říct nedá. Jo, je tady hodně lidí, kteří se přistěhovali, to dál, samozřejmě ta historická situace, to souvisí s tím, že samozřejmě, když lidé přijdou někde odnikud, často si třeba víru nedonesou, nebo ta víra u nich zanikne víceméně, takže nechodí takých tolik do kostela. Je tady hodně Slováků. Co se týká takových těch pastoračních aktivit, tak to je dané tím, že prostě ten počty jsou takové, jaké jsou, tak třeba tady nemáme mládež. Máme tady asi dvě mladé děvčata, které jsou tak nějak ve věku třeba vysokoškolaček, ale pak tady roste taková generace dětí, které už pomaličku dospívají, mají tak 13-14 roků, takže věřím, že třeba nějaké do budoucna společenství, nějaká parta se poskládá. No ale jsou tady rodinky, které celkem mají malé děti, a což je pěkné, což je takové živé i během bohoslužeb. No a pak je tady schola, která má zajímavou tradici, protože už trvá 50 let a některé členky tam skutečně 50 let zpívají, jako jo, že to máme. A to je schola, oni to kdysi to byl sbor a teďka vlastně se to sloučilo, že to byla schola, sbor dohromady a teď je to vlastně schola, ale jsou to vlastně věkem ve všech generacích. Jo. Máme tam teda většinou samozřejmě ženy, dívky, ale jsou tam i nějací muži. No a zpívají při bohoslužbách, mají sem tam i nějaký koncert a jsou i známí tady ve městě Bohumíně, to znamená, že když koncert je, tak je kostel úplně plný. To je opravdu vidět a lidé přicházejí z okolí. A myslím si, že to je bohu díky taky pod vedením současné vedoucí Dominiky Nogové, která je taky učitelkou hudby na Hlučínské základní umělecké škole. Takže to je taky jedna z takových aktivit. Pak se tady schází skupinka Nad písmem svatým, to ještě vlastně za dob, když byla synoda, tak oni se scházeli jako synodní skupinka a vlastně přetrvali do dneška. Pak je tady vlastně společenství mladých rodin, které bohu díky jsem pozval ty mladé rodiny, oni přijali to mé pozvání, takže se tady scházíme nad různými tématy toho, co je ve škole, co je připravováno z biskupství ve škole Ježíšově. A myslím si, že tak jako pěkně získáváme takové vztahy mezi sebou a postupně se rodí nějak ta komunita farnosti. A i když si myslím, že ti farníci jsou takový aktivní, i když tady není moc, ale vidím, že mají touhu něco dělat. Jo? Když jsem tady přišel, tak vlastně oni říkali, pane faráři, co vám máme udělat? Tak, jo? Tak hned přišli s touhletou nabídkou, tak já jsem byl velmi překvapen mile a jsem moc vděčný, že tady opravdu takhle pomáhají. Takže tolik té pastoraci. Samozřejmě by se dalo hovořit ještě o mnoha dalších věcech. No ale třeba ještě mi tak napadá, by možná bylo zajímavé, že my tady máme taky v Bohumíně je více církví, nejsou tady jenom katolíci, ale jsou tady společenství třeba Slezské církve evangelické a habsburského vyznání, pak je tady apoštolská církev, jsou tady adventisté, je tady jedna jáhenka, je husitka. Ale s těmito církvemi, já když jsem přišel, tak jelikož já mám k tomu ekumenickému dialogu díky tomu hnutí Focolare blízko, tak jsem tak nějak je oslovil, pozval je, jinak se představit, že jsem tady nový farář katolický. A tak nějak přirozeně z toho vznikla takové společenství, že se každý měsíc scházíme a prostě ti faráři a snažíme se třeba nějak si říct, čím žijeme, něco samozřejmě spolu sníme a teď jsme třeba pořádali společně křížovou cestu na Velký pátek, křížovou cestu smíření podle toho, jak náš biskup nás vedl vlastně během té postní doby. A myslím si, že oni to velice pěkně a taky krásně přijali a rádi se toho zúčastnili a i pomohli s přípravou, tak si myslím, že tady se rodí taková pěkná spolupráce i na tom poli ekumenického dialogu a myslím si, že je důležité v dnešní době vydávat společné svědectví jako křesťané, nejenom jako prostě, že sami si hrajeme na vlastním písečku a máme své bohoslužby, ale že vytváříme i ty vztahy už i teda nejenom mezi těmi faráři, ale už i s těmi věřícími jiných církví, a což je myslím důležité asi. No. Samozřejmě, že jsme si vědomi každý své identity, to nikomu nebereme, ale na druhou stranu vidíme, že ta nutnost spolupráce opravdu v dnešní době je aktuální. No.
0: Tak my se teď s otcem Martinem Šmídem půjdeme do novobohumínského kostela podívat.

0: vcházíme do kostela Božského srdce Páně v Novém Bohumíně, tak jsme vstoupili zadním vchodem do hlavní lodi, poklekáme před svatostánkem. Musím se přiznat, že už jsem tady jednou byl, ale to bylo v době, kdy ještě do Bohumína jezdila tramvaj z Ostravy.
1: To už asi
0: bylo to asi tak před 60 lety. Kostel opravdu nádherný. Oče Martine, alespoň trošku posluchačům, hlavní oltář.
1: Je to vlastně novogotický oltář, takový, nevím, jestli někdo byl v kostele v Rutgeřovicích, tak vlastně je to velmi podobný i ten vnitřní styl, protože vevnitř máme temně červené cihlové sloupy, vlastně a žebrový v klembě, jinak stěny jsou v takovém světlém okru, dalo by se říct, nebo béžové trošku. Ten hlavní oltář je tedy vyřezávaný ze dřeva, jsou tam sochy. Je zajímavé, že v tom presbytáři za oltářem jsou na zdi namalované sochy svědců, nejenom českých, národních, ale i polských. Jo? To můžeme jít trošku blíž, možná k hlavním oltáři. A právě když lidé přicházejí, tak se dost často ptají, co to jsou za svědci. Tak máme tady třeba svatého Jacka, svatého Ondřeje Bobolu, jo, ale je tam i Aneška, Ludmila, takže jsou to prostě opravdu typicky čeští a samozřejmě i polští svědci. Je tady samozřejmě taky po mém předchůdci taková výrazná socha Jana Pavla II. To tady otec Jacek Domaňský, který tady byl před několika lety farářem, tak myslím, že on to tady pořizoval a pochopitelně je to tady i hned 3 kilometry máme do Polska, takže ten polský vliv tady je velmi známý. Samozřejmě nechybí v kostele ani obraz Božího milosrdenství, to je vpravo od hlavního oltáře v kapli boční lodi, nebo boční kapli Panny Marie. Na druhé straně máme zase boční kapli, kde je svatý Josef, který v současnosti ještě vlastně prázdný boží hrob, že tak to tady věřící mají ve zvyku. A jinak tady je taky krásně vyřezávaná křížová cesta, takzvaný basreliefním způsobem, že to vlastně nevystupuje do popředí, ale do pozadí ten plasticita toho obrazu. A je to opravdu taky krásně barevně nazdobené, zlatem zdobené, takže jsou to krásné věci. No, říkám, lidé opravdu ten kostel, když přijdou, tak se jim velmi líbí. Jako no, sice není úplně, jak říká, čerstvě vymalovaný, ale jako pořád ještě to tady vypadá dobře. No, tak.
0: No, co mě těší, tady po levé straně socha svatého Antonína Paduánského.
1: Tak je to tak, no, svatého Antonína Paduánského. Teda máme ještě kazatelnu, taky dřevěnou. Přístup je teda z presbytáře, ale nevyužíváme ji. Na kázání je tady krásný, celkem zdařivý ten, jak se říká, mobiliář, to znamená oltář současný, také se říká někdy obětní stůl. Sedes a ambon jsou ve stejném stylu vyrobené ze dřeva. A to tady, myslím, taky místní vzpomínali, že to tady někdo vyrobil. Ale celkem se to podařilo a zapadá to do toho interiéru celkem zdařile, že to nějak neruší. Jo, je to taky v tom lomené oblouky, to znamená, pasuje to do toho gotického, neogotického stylu. No. Jinak opravdu já tady chodím rád modlit, nějak mi to přirostlo v srdci a musím říct, že to zasvěcení Božskému srdci je tak velmi mě blízké, protože já si vzpomínám jako kluk v Krnově, já pocházím z Krnova, tak tam ještě byl za mého mládí a dětství pátr Ludvík Kus, který nás vždycky brával jako ministranty, jako oltáři, když jsme se modlili litanie k Božskému srdci a mě vždycky oslovovalo, jak on se to modlí. Jo? A tak jsem říkal, že chtěl bych taky někdy mít takovou úctu k tomu Božskému srdci a jednou se mi podařilo navštívit i parlemoniál, odkud to vlastně tahle ty zjevení pocházejí a jsou to opravdu krásné věci, takže jsem moc rád tady v tom kostele Božského srdce Páně. No.
0: Mně se tady líbí také.
1: Jo.
0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti Nový Bohumín, pátra Martina Šmída. Zmiňovali jsme se už o kostele Panny Marie ve Starém Bohumíně. Někde jsem se dočetl, že s původním Bohumínem, dnes tedy Starým Bohumínem, byl úzce spjat klášter benediktínů. Ještě tam jsou benediktíni dodnes?
1: Benediktini už tady nejsou hodně dlouho. V současnosti ve Starém Bohumíně je komunita františkánů. Jsou to bratři dva kněží, kteří teda patří do polské provincie, vlastně ještě jsou stejně v Jablunkově. Je tam otec Kalixt Mrika, který je vlastně už tady 25 let a zná tady Bohumín jak své boty prakticky. Pravděpodobně tady zůstane až do konce té komunity. Pak je tam s ním ještě další spolubratr Eligius a oni tam vlastně mají na starosti jednak ten poutní kostel Panny Marie, pak je tam vlastně ještě filiální kostel ve Vrbici, potom je tam kaple v Kopitově a myslím si, že ještě Pudlov. Ale to si úplně přesně nejsem jistý. Nicméně je to taková zajímavost a takový si říkám trošku luxus pro bohumínské věřící, že tady na zhruba, protože oni mají stejné počty jako my, že asi tak nějaký těch 150, my máme 160 v neděli, takže pro 300 věřících jsme tady tři kněží na Bohumínce nebo v Bohumíně, což si myslím, že asi dlouho nevydrží v současném počtu. Pravděpodobně tam jsem slyšel, že vedle té fary, vlastně to je jedna budova dneska, taková velká, tak vlastně druhá část té fary, že kdysi byl založen exekuční dům, slyšel jsem, že to vlastně kdysi tak nějak spachtoval Patr Kliš, teďka myslím, že Kliš, Patr Kliš, který je rodák a bylo to taková jeho srdeční záležitost a to mi říkali právě sestry, které také jsou ve Starém Bohumíně, je to vlastně provincie, sídlo provincie, sester služebníček, myslím, že Panny Marie, které jsou ještě i v Lugeřovicích a mají tam mateřskou školku a tak vlastně tam těch sester dneska už je asi pět, ale oni mi říkali, že právě jako začínali, tak v 90. letech tamto centrum pomáhali rozjíždět, ale postupně to tak nějak vymizelo a dneska v tom domě v budově fary vlastně v druhé části je domov svatého Františka. Je to pro seniory s pečovatelskou službou, vlastně vlastní to Charita Bohumín, která je tady velmi taky rozšířená a spolupracujeme moc pěkně. A je to takové prostě taky apoštolát určitý, protože samozřejmě dneska staří lidé, to je věc, která je velmi rozšířená respektive a tady ty domy, to je všude potřeba. Takže oni tam vlastně už vybudovali, přebudovali to a ten domov tam takhle nějak funguje a lidé jsou tam prostě a starají se tam. Taky jedna ze sester tam pracuje a jinak tam samozřejmě jsou sestry. No. Takže to je toho, co se týká toho Starého Bohumína. Taky spolupracujeme s otcem Kalixtem. Já když jsem přišel, tak jsme se taky bavili, jak ty bohoslužby tady tak udělat, aby jsme se případně nekryli, protože nemá smysl, aby bylo v jednom městě ve stejnou dobu byly mše svaté. Tak jsme se tak domluvili, což myslím, že je velice důležité taky nějak to pastoračně vidět. On za to byl taky moc vděčný a pomáháme si, když třeba já někam odjíždím nebo oni, takže taky si zastupujeme. A myslím, že ty vztahy jsou dobré a lidi to taky vnímají. No, takže to taky je důležité asi, aby jsme my kněží drželi pohromadě.
2: Tak oče Martine, já bych vám chtěl moc poděkovat za představení farnosti Božského srdce Páně v Novém Bohumíně i všech okolních kostelů. A něco na závěr, povzbuďte, jak věřící, tak i spolubratry v okolí. Bohumín žije, může to žít také jinde.
1: Tak, snažíme se samozřejmě, situace je taková, jaká je. Ale já jsem právě teďka, zrovna před pár dny jsem se vrátil z Říma, byl jsem tam na takové, dalo by se říct, generální kapitule kněží z hnutí Focolare a my jsme měli takovou konferenci nebo jednání, kdy jsme volili nového představeného, zamýšleli jsme se programově, na co se zaměřit v dalších 5 letech a přivezl jsem si zajímavý takový postřeh nebo respektive zážitek, protože já jsem cítil, jak tam opravdu vane Duch Svatý a uvědomil jsem si, protože de facto dostali jsme takové pozvání k takovému vnitřnímu obrácení se jako celé to hnutí a dokonce papež říkal, mějte odvahu zanechat něco, co už nefunguje nebo co už kdysi bylo dobré, ale dneska není a dívat se po nových cestách. A já jsem opravdu dostal takový impuls, prostě, že i to se týká i našeho života, jo? Že my někdy jsme byli zvyklí nějaké věci dělat léta a současná doba je velmi jiná a asi je důležité mít odvahu někdy zanechat takové ty věci, co vždycky fungovaly a dneska už třeba úplně ne, ale mít odvahu opravdu třeba i vykročit z těch kostelů a snažit se nějak jako žít i pro obyvatele ve městě, protože taky jako, že co vlastně my křesťané přinášíme tomu světu, jo? Někdy máme takovou tendenci žít sami pro sebe, zabývat se sami sebou Ale tohle to asi není úplně cesta do nové doby, jako jo, že asi potřeba možná se ptát, jakým jsme svědectvím pro tento svět a co tomu světu přinášíme. A taky hledat třeba nové cesty, jak dneska žít jako farnost, jo, i tím, že třeba nebudeme se zaměřovat jenom na svůj vlastní život, na to, abychom se zdokonovali ve svatosti, ale třeba i nabízeli tu naději, kterou máme, nebo i víru prostě ostatním. Že? Takže to je pro mě takový jako teďka nová výzva v mém vnitřním životě a cítím, že je to asi důležité a cítím, že i ze strany otce biskupa, že nás takhle zve a tahá prostě tady k tomuto směru, že vlastně je to velice důležité, aby jsme hledali nové cesty v současnosti a vnímali, že musíme prostě se proměnit jako církev asi, že ne samozřejmě zachovat si identitu, to je velmi důležité, ale navenek prostě žít trošku jinak, než jsme byli zvyklí.
2: Pán Bůh vám žehnej a zase někdy u mikrofonu nashledanou.
1: Děkuji, posluchače zdravím a přeji také krásné dny a hodně naděje.
0: Na Proglasu jste poslouchali rozhovor s paterem Martinem Šmídem, duchovním správcem farnosti Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

tě. Prý seš pořád na cestách, každý den někde jen.

na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Dnešní díl má název Různé označení stupňů duchovního vývoje. Vývoj v milosti Boží je neviditelný a přece se poznává a odhaduje podle vnějších znaků. Projevuje se v jednání člověka, v jeho úsilí, v touhách. Proto je možné popsat jisté stupně duchovního vývoje. Protože jde o rozdělení libovolné, může být stupňů více nebo méně. Známá kniha svatého Jana Klimaka, Žebř do nebe, Skála paradízí, popisuje vzestup dokonalosti ve 30 kapitolách. Origenes mluví o 42 zastaveních na cestě do nebeského Jeruzaléma. Nejsnazší a nejpřirozenější je rozdělení na 3 stupně dokonalosti. Každá věc, jak poznamenává svatý Tomáš Akvinský, má totiž začátek, prostředek a konec. I v duchovním životě jsou tedy začátečníci, pokročilí a dokonalí. Řečtí autoři někdy mluví o těch, kteří se bojí, kteří doufají a kteří milují. Začátečníky totiž vede k dobrému ponejvíce strach z božích trestů, pokročilejší doufají v odměnu, dokonalí pak žijí převážně v lásce boží. Život se dá přirovnat k cestě. Toho obrazu se přidržel Origenes a rozvinul v podobenství myšlenku biblickou. Život křesťana začíná tím, že vyjde z Egypta, to je z otroctví hříchu, přejde rudým mořem, to je křestní očistou. Konec je vstup do zaslíbené země. Mezitím se však Židé mnohokrát zastavili. Symbolicky vykládá Origenes hebrejská jména a vypočítal 42 zastavení na cestě k dokonalosti. Je to rozdělení poněkud umělé, ale popis, jak ho autor podává, vyjadřuje jemnou životní zkušenost. Daleko snazší je přirovnat duchovní růst k životu tělesnému. Proto mluví často asketičtí autoři o lidech, kteří jsou v duchovním životě ještě děti, nedospělí, o mužích a nakonec o starcích. Slovo starec znamená ve staré křesťanské literatuře člověka tak duchovně vyspělého, že může být duchovní vůdcem jiných. Tento význam má i ruské slovo starec. Stupně výstupu, stadia cesty se stanoví především podle toho, jaký cíl máme před očima. Východní otcové měli na mysli především pravé poznávání Boha, kontemplaci, která se řecky jmenuje teoria. Očišťování od hříchů, nedokonalostí, život v ctnostech nazývali prostě praxis, činnost. Říkají tedy často, že se duchovní život dělí na 2 části – praxis a teoria. První stupeň vede ke druhému. Na západě se ujalo jiné rozdělení. Často se mluví o cestě očistné, osvětné a spojivé. Na cestě k Bohu je potřeba se nejdřív očistit od všeho, co dokonalosti překáží. Potom se začíná růst v poznání pravdy. Nakonec pak duše touží jen po spojení s Bohem. Názvy stupňů ukazují, že jde o různé stránky duchovního života, v nichž jedna nebo druhá převládá. Neznamená to tedy, že by se nemusel už očišťovat, kdo usiluje o spojení s Bohem. Stupně se stále prolínají. Těžko je proto říci, na kterém kdo je. Kazatelé vybízejí k neustálému pokroku, k opravdovému obrácení, k pilné práci ve zdokonalení. Přece však rozumní duchovní vůdci vědí, že je škodlivý i nerozumný spěch, že se zanedbá mnoho dobrého, když se nerozvážně chce jen to lepší. Svatý Jan Klimak říká posměšně, chce-li se někdo svou vlastní vůlí vznášet do nebe, stáhněte ho za nohu, protože by brzo spadl a potloukl se. Lepší je proto pokračovat zvolna, zdokonalovat se v malých věcech, ale vytrvale a stále, tak jak nenápadně roste každý život. Ten se cvičí v jedné ctnosti, ten zas v jiné, někdo ve všech. Píše svatý Řehoř Nazianský. Ale jedno musíme mít společné všichni. Stálý růst.
2: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny života. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
3: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
2: Světlo k osvícení pohanům a k oslavě tvého izraelského lidu.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas, pořad Jak se vám líbí a u toho vás vítá Martin Kišperský a mými dnešními hosty budou pánové z kapely Corbin Dallas. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Pojďme si říct, která část kapely, pro posluchači, který vás nevidí jako já, která část kapely dnes si udělala čas. Vy jste totiž se vlastně stali s tria kvartetem, takže dnes si budu povídat s polovinou kapely. Tak kdo bude dneska napřímu?
1: Juraj Benetín, zpěvák a gitarista.
2: A Lukáš. A Lukáš Fila, basgitarista a textár.
1: Áno, my jsme vlastně aj také hlavné, by som povedal, songwritingové duo, takže máš všetky informácie, keď ťa budú zaujímať ohľadom vzniku pesniček, tak takmer všetky by sme mali mať tu so sebou.
0: Dobre, to se hodí. Ještě dodám to, že budeme dneska mluvit především o albu Čomu uveríš, které se natáčelo. Vlastně začalo se někdy možná před rokem, jsem četl, že ta doba byla celkem dlouhá, kdy to zrálo a vyšlo teď na začátku roku a taky to, že se blíží jarní turné, to bude zmíněno. Nicméně první otázka na rozstřel. Váhali jste ohledně názvu desky, nebo bylo těch názvů víc, anebo Čomu uveríš, byla úplně jasná volba? Je to vždycky hrozně trápí, vybrat název desky, to je jako peklo.
2: Je to přesně tak, ale keďže už víš, že do toho pekla vstupuješ, tak je to o něco lehčí, lebo teda už to tam trošku poznáš v tom pekle a zároveň tušíš, že nějaký východ najdeš, či už bude teda to ten vhodný, alebo nie, tak nějak raz sa to skončí, takže keďže už jsme do tohto pekla pomenovania albumu išli 10-krát, tak už jsme išli tam pripravení, ale teda bol to proces, väčšinou to u nás prebieha tak, že vlastne je to kolektívne nevymýšľanie, že vlastne sme na nejakom jednom mieste, či už v dodávke, na ceste, na koncert alebo niekde inde a tam začne ako keby ten prúd nápadov a myšlenok padať a potom o pár hodín neskôr v ideálnom prípade máme výsledok alebo máme nejaký výsledok, ktorému sa potom na budúce zase vraciame a pokračuje tento proces. A tak to bolo aj teraz.
1: A jeden ti prezradím z tých názvov, ktoré sme zvažovali a bol dobrý, ale možno ten prvý dojem asi ešte mi chýbal hodok v tej dodávke, že nechytil som sa na to, možno som bol hladný a teraz a potom som veľakrát rozmýšľal, že to bolo veľmi dobré. Lukáš prišiel s nápadom, že by sa to malo volať Corbin Dallas hľadá zmysel života. A vraciam sa k tomu v mysli dosť často, tak minimálne si to odkladajme ako námet pre ďalší.
2: Áno, možná podtitul, neoficiálny podtitul.
0: Možná pro vaši kapelní monografii později to může být použito. No ono taky ještě rozdíl mezi tím, když se tam dá otazník nebo ne, když je to Čomu uveríš, anebo Čomu uveríš. Vy ho tam nemáte.
2: Tunak ho nemáme, lebo teda via kritika navyše, míňame farbu na albume. Je to tak, ako keby, keďže už máme pesničku na albume, ktorá sa volá Daj si pozor, čomu uveríš, ktorá by sa zase mohla končiť výkričníkom, ale tiež sa nekončí výkričníkom, ale končí sa iba tak, tak už aj ten koniec albumu, aj tam sme si povedali, že to by sa zase mohlo končiť tým otáznikom, ale tiež to nechajme tak. Ale je legitimné, keď si tam niekto pripíše otáznik.
0: Prima, tak to jsme si pro všechny zvědavce tady udělali obsáhlý úvod k názvu desky a pustíme si z ní první ukázku.

0: Tak já si osvěžil paměť na internetu a zjistil jsem, že Corbin Dallas hrají od roku 2010, tedy 16 let, což je na kapelu vlastně slušná doba. Kolikátý album je Čemu uveríš? Máte to spočítaný?
1: Ano, ano, je to 10. album, ale tak ako neoslavujeme výročia vzniku kapely veľmi zásadne, tak ani to, že je to 10. album, pre nás asi neznamená nič výnimočné v takomto klasickom ako v zmysle výročia a neviem čo. To nie je úplne náš štýl, takže je to proste ďalší album a teda 10. Veľmi nás to baví. Mm-hmm. Za tých 15 rokov mať 10 albumov nie je štandardné podľa mňa ani na Slovensku, ani v Čechách a možno, že ani všeobecne. A my sme vlastne z troch štvrtín neprofesionálna skupina, že nie sme profesionálni hudobníci, máme iné zamestnania, ale napriek tomu hneď po vydaní každého jedného albumu už rozmýšľame nad tým druhým, lebo je to niečo, čo chceme robiť a nedá nám to spať.
0: A je to tedy tak, že vlastně alba jako taková jsou formát, který vám připadá jako formát, co je pro vás stěžení, protože ta doba se různě jako kýve. Za těch třeba 16 let se podle mě hodně otočilo kormidlo směrem k tomu, že lidi dělají dneska singly, hodně energie věnují tomu, že udělají videoklip. Nemá každý potřebu to zahrnout do toho špalíku písní s nějakou dramaturgií. Tak pro vás to takhle je zjevně asi to, co stále je pro vás to hlavní, pokud to správně chápu.
1: No my jsme vyrastali v době, kdy se čakalo na to, že kapela bude mať prelomový album, hej, tak stále teda čakáme, já nevím, či už a v našem věku už nevím, či se dokážeme mať prelomový singel, no to můžeme taky one hit wonder, že jo, ale poriadna kapela potřebuje prelomový album, tak znáte, to možno jo.
0: No to zajímá, kam se chcete prolomit, jako jo.
1: Na tým se takto nikdy nezamysleli, sakra.
2: My sa postupně poprelámáme až ku comebacku, podle mě.
0: A to by musela být nějaká pauza. Měli jste vlastně někdy nějakou pauzu v těch 16 let?
1: Ano, v mesiacoch, nie v rokoch trvali pauzy, takže...
2: Ale boli to pekelne dlhé mesiace.
0: Máte pravidelný režim jako kapela. Tady bylo zmíněno teda, že máte svoje zaměstnání, kromě hraní. Jste schopni třeba se, já nevím, potkávat každou středu, nebo nevím, jak to vlastně funguje u vás?
1: Možno, že ještě výraznějším jako keby tým prvkom pre nás ako ten album samotný, každý ďalší, tak je vlastne to, že ich je 10, znamená aj to, že oni sú vlastne celé ako keby jedna tvorba. Hej? Čiže oni medzi tými albumami nie sú akože obrovské skoky, niekde nastali a sú tam dve miesta, kde sú také vykročenia bokom, ale je to také legáto, ako keby za tých 15 rokov, že ešte aj na celý ten náš katalóg sa ako keby dá pozerať možno pokope, že je to možno niekoľko sto pesničiek alebo veľa desiatok pesničiek. A toto je určite dôležitá vec, že tá kontinuita alebo tá tvorba ako keby nikdy neprestáva. A je to spojené aj s tým režimom. Čiže máme napríklad pravidelné jesenné a jarné turné, ktoré si robíme sami, ktoré funguje vlastne už tak dlho, funguje vlastne, a teraz na ňo ideme na ďalšie turné jarné k albumu. A je to fantastické, že vlastne to môžeme robiť, že sa to aj oplatí a že tí ľudia tam prídu a že každý ten ďalší album má nejaké prijatie, ktoré je dostatočné preto, aby nás motivovalo robiť zase ten ďalší album. Takže my vlastne nerobíme nejaké zásadné prestávky v tom režime a napríklad skúšame iba nový program. Chodíme väčšinou na výlet, na chatu, kde si to naskúšame a hráme tak pravidelne tých 35 až 50 alebo 45 koncertov ročne, že nám to stačí na to, aby sme sa udržovali v teplote. Mm-hmm. Takže stretávame sa pri koncertovaní.
0: Dobře, pusme si další píseň z nové desky a pak se zeptám teda na koncept toho alba.

Je 1 hodina ráno a začíná koncert komorní hudby. Na úvod zazní sonáta pro housle a klavír G-dur opus 13 Edvarda Grieka. Na housle zahraje František Veselka a na klavír Milena Draftová.

Slyšeli jsme sonátu pro housle a klavír G-dur opus 13 Edvarda Grieka. Houslového partu se ujal František Veselka a klavírního Milena Draftová. Koncert komorní hudby pokračuje skladbami sonátou pro housle a klavír A-dur číslo 1 opus 13 Gabriela Foreho, Habanerou pro klavír a koncertní rapsody Cigáne Morise Ravela. Na housle se představí Bohuslav Matoušek a na klavír Kaje Niunoja.

0: Vyslechli jsme sonátu pro housle a klavír A-dur číslo 1 opus 13 Gabriela Foreho, dále Habaneru pro housle a klavír a koncertní rapsodii Cigáne Maurice Ravela. Na housle vám hrál Bohuslav Matoušek a na klavír Kaje Niunoja. Probírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
4: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme Lucie Najmanová. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
1: Moje jméno je Lucie Najmanová a ráda bych se s váma sdílela s mojí zkušeností z života víry. Na začátek bych řekla, že moje svědectví mě hluboce zasáhlo a pomohlo mi se zpětně vracet k silnému zážitku, kdy mi Bůh plně projevil svou lásku a dotkl se mě svou mocí a pomohl mi neskutečným způsobem. Můj příběh začíná zhruba před 3 až 4 lety v období koncem léta, začátkem podzimu. Trávila jsem svůj čas na naší chalupě, kterou máme nedaleko města, kde bydlím. V tom čase jsem zrovna procházela těžkým a temným obdobím, kdy jsem už ztrácela smysl života a hlasy v mé hlavě byly stejně tak silné a hlasité jako vnitřní ztráta mého zdravého já. Uvězněná ve vězení svého těla, konkrétně mysli, jsem už nevydržela tak silný vnitřní tlak všech osobních selhání, nezdravých vztahů a bezvýchodné situace. Utekla jsem z domu a se slzami v očích a rozervanou duší večer na cestu k lesu, která vedla směrem k vlakovému koleji. Byla jsem rozhodnutá, že už další tlak, propad do hlubin beznaděje nedokážu déle snést a nemá cenu se dál trápit a přežívat utrpení slepé uličky. Kam dál se svým životem, říkala jsem si, když jsem šla po cestě a blížila se k posedu, který byl na začátku lesa. Volala jsem v tu chvíli nahlas k Božímu nepříteli, od kterého jsem vnímala a tušila, že od něho pochází všechen ten chaos, nenávistné myšlenky a pocit, že jsem k ničemu a že na tom nedokážu.